Tamhle mám hrozně rád jedno puritánské přirovnání. Puritáni to byli takový kazatelé z 17. století. A oni používali přirovnání, že Bible to jsou jako takové dopisy, který milenec nebo snoubenec nechal své dívce, když odjel na dlouhou cestu lodí. Tehdy ty cesty lodí mohly být skutečně dlouhé, to jste nevěděli, mohly být cesty od půl roku nebo klidně 3 roky dlouhé. A asi si umíte představit, jak těžké to muselo být pro takovou dívku, která měla někoho moc ráda a ten někdo ji prostě klidně na několik let odjel. To jediné, co jí to zlehčovalo, bylo, že jí zanechal ty dopisy. Ty dopisy, ve kterých ona si připomínala, jaký on je, jak vůbec vypadá, co dělá. A tak to je to stejné, co je pro nás Bible. Bible jsou ty dopisy, které nám zanechal Pán Bůh, kterýho my milujeme a proto v ní hledáme jeho. Proto skrze to, co on nám tady zanechal, tak chceme o něm číst, chceme o něm víc zjišťovat a to je to, proč je pro nás ta Bible tak důležitá. Konkrétně k tomu jednomu verši, o kterém budeme dneska mluvit, nad kterým budeme dneska přemýšlet, a to je verš z Matouše z 5. kapitoly, 9. verš. Tam čteme, dobře je těm, kdo tvoří pokoj, protože oni budou nazváni božími syny. Tenhle verš je ze začátku kázání nahoře, Matouši 5. až 7. kapitola, tak tam má Ježíš velký blok vyučování, říká tam toho spoustu a tohle je součástí úvodu toho vyučování. Běžně o tom mluvíme jako o blahoslavenstvích. To slovo blahoslavenství je takové hodně náboženské, takové hodně křesťanské. Já nevím, jestli vy jste ho v poslední době použili, že je někdo blahoslavený, jestli to je součástí vaší běžné mluvy. Já to slovo úplně běžně nepoužívám a proto si myslím, že je právě lepší to překládat tak, jak tam bylo na tom slajdu předtím. Dobře je těm, kdo ty blahoslavenství, ten úvod do toho kázání, tak to je Ježíšův popis dobrého života. Co to znamená žít ten skutečně dobrý, skutečně naplněný život podle Pána Ježíše? Ono to platí, nebo tak, jak bychom to očekávali, tak to platí na věčnost. Ano, ti, kdo se takhle chovají, ti, kdo jdou za ním a to se projevuje tak, jak se chovají, tak ti na věčnosti se budou skutečně mít dobře, protože dojdou záchrany, ale platí to už i teď. Nejsou to výroky, které by byly jenom o konci života, jenom o tom dalším životě, jsou to výroky i o tom, co si Pán Ježíš myslí, o co Pán Ježíš říká, že je ten skutečně dobrý život už teď. A tak, když se na ně díváme, zvlášť kdybychom si je přečetli všechny, tak by to bylo dost takové jako pro nás překvapující. Jeden z nich je blahoslavení, nebo dobře je těm, kteří pláčí, protože oni budou utěšeni. Tak to, na to my se díváme a to není úplně, jak my bychom si představovali ten dobrý život. My bychom si řekli, to dobře je tomu, kdo má stabilní práci, dobře je tomu, kdo má fajn rodinu, dobře je tomu, kdo může v pohodě po práci přijít, sednout si na gauč a nemusí nic dělat. To je to, jak my bychom popisovali ten dobrý život. Ale Ježíš ho tak nepopisuje. Ježíš mluví o něčem jiným, jako o dobrým životě. A my bychom se na to měli podívat, my bychom mu měli věnovat pozornost, protože nakonec on je ten, kdo nás stvořil, on je ten, kdo nás nejlíp zná. A tak když nám říká, že něco jiného je ten skutečně dobrý život, než my bychom si mysleli, tak
stojí za to věnovat.

0: tomu pozornost, stojí za to se na to podívat. Další část toho, proč je to tak nečekaný, tak je, protože Pán Bůh je jiný, než jak my bychom si ho jako lidi představovali. My jako lidi bychom čekali, že ty věci, které nám připadají dobrý, tak i jemu budou připadat dobrý, a ty věci, které často zůstávají dost na povrchu, tak to je to, čím se chceme řídit, a to je to, co i on bude říkat, že je dobrý. A přitom to tak často není. A to je další z těch důvodů, proč se tolik potřebujeme vracet k Bibli, protože tam je napsaný, jaký on skutečně je, a tam poznáváme skutečně jeho. Jedna z těch věcí, kterou my bychom čekali, že nějak bude, ale není to tak, a vyplývá to i z těch blahoslavenství, i z toho, o čem Pán Bůh říká, že je ten skutečně dobrý život, je to, jak přicházíme k Bohu. My bychom čekali, že Pánu Bohu můžeme přijít až v tu chvíli, kdy jsme dostateční. Až v tu chvíli, kdy jsem dostatečně dobrý, až v tu chvíli, kdy jsem dostatečně silný, kdy toho můžu Pánu Bohu dostatek nabídnout, tak v tu chvíli za ním můžu přijít. V tu chvíli on mě přijme a v tu chvíli mě bude mít rád, protože já mu můžu něco dát. To je naše přirozený, to je, jak fungují i v podstatě všechna ostatní náboženství na světě, kromě křesťanství. Já tomu nad sebou něco nabízím, proto mě to má rádo. To není, jak o tom Pán Bůh mluví. Pán Bůh naopak říká, že je to zlomený srdce, co je pro něj přijatelná oběť. Je to, když si uvědomíme, že Pánu Bohu nemáme co nabídnout, tak v tu chvíli za ním můžeme přijít. Až v tu chvíli je nám skutečně dobře. Až v tu chvíli ho můžeme opravdu poznat. Tolik k těm blahoslavenstvím, k těm výrokům o tom skutečně dobrém životě. Obecně se pojďme podívat na ten konkrétní, na ten z toho 9. verše. Dobře je těm, kdo tvoří pokoj, protože oni budou nazváni Božími syny. Důležité je, že jsou to tvůrci pokoje, že jsou to lidé, kteří dělají, vytváří pokoj. A to je něco, co nám ukazuje i historie, že ti lidé, kteří následovali Ježíšovo učení, tak v historii byli těmi, kdo tvořili ten pokoj pro lidi okolo sebe. Byli to křesťané, lidé, kteří založili první nemocnice, založili první sirotčince, založili první univerzity a dokonce i školy. Jedním z těch hlavních důvodů, proč vůbec máme základní vzdělání, tak je, že přišli křesťani a říkali, tyjo, lidi by měli mít možnost číst si z Božího slova. Tak založíme školy, aby tu možnost měli. A všechno tohle dobro, který my dneska máme, tak vychází z těch lidí, kteří žili podle Ježíšova učení a chtěli nám přinášet pokoj. To je jeden z těch důvodů, proč i dneska, 2000 let potom, co tady Ježíš chodil po světě, co byl tady mezi námi jako člověk v těle, Bůh v těle, tak stojí za to dívat se na to, co je to jeho učení, co on říká o tom, co je dobrý a co on říká o tom, co to vůbec je pokoj, jak on ten pokoj vytvářel, protože vidíme v historii ty lidi, kteří jemu věrně sloužili a vidíme, kolik toho i pro nás dneska pořád udělali. Jdeme se podívat na ty konkrétní věci, jak Ježíš byl ten, kdo tvoří pokoj. První, co on udělal, pokoj mezi národy. Než tady byl Ježíš, tak to fungovalo velice odděleně. Byl židovský národ a byly všechny ostatní národy. A mezi nimi byla stěna, která byla téměř nepřekonatelná. Čteme v písmu, čteme v Bibli o tom, že sem tam se našel někdo, kdo tuhle stěnu překonal a kdo se stal součástí židovského národa, tak měl přístup k Bohu, ale od Ježíše tahle stěna zmizí. A to je to, co potom apoštol Pavel napíše, když říká, už není Žid ani Řek, už není muž ani žena, už není otrok ani svobodný, všichni jsme jedno v Kristu Ježíši. Všichni stejným způsobem přicházíme k Bohu. A tak není důvod, aby se národy mezi sebou přeli, nebo aby jsme měli nenávist vůči jiným národům, protože oni stejným způsobem jako my přichází ke Kristu. Je tohle úžasný, když cestujete. Já jsem před nějakou dobou byl na výletě v Jižní Koreji a tam jsem se potkal s lidmi, kteří milovali Ježíše, kteří šli za ním a najednou, přestože geograficky, kulturně, tak to je jedna z nejvzdálenějších zemí, které pro nás vůbec jsou, tak to jsou lidi, kteří najednou jsem s nima měl nějaké spojení, najednou jsem věděl, že to jsou lidi, kteří stojí na tom stejným jako já a tak jsem s nima mohl mít pokoj. To je to, jak Ježíš zrušil tu hranici, tu zeď mezi národy. Ježíš přináší mír i mezi lidi. To je už tady ten, když ne, tenhle příběh ještě nebyl zmiňovaný, to je to další. Ježíš přináší mír mezi lidi a vidíme to v Janovi v 8. kapitole, když čteme příběh o ženě cizoložnici. To je takový příběh, kde Ježíš je někde venku, dělá si tam něco svého a najednou ti funkcionáři jeho doby, kteří se ho pokoušeli pořád nějak nachytat, pokoušeli se ho dostat do nějakého problému, tak za ním přivedli ženu, kterou obviňovali z cizoložství. Obviňovali ji z toho, že se vyspala s někým jiným než se svým manželem. A tehdejší zákon v tom byl jednoznačný a dost přísný. Takový člověk měl zemřít. Tak to bylo dané. Nicméně už jako z toho příběhu vidíme, že ti, kdo ji obviňovali, tak nebyli úplně upřímní, protože ten zákon říká, že určitě má zemřít ten muž, se kterým to spáchala, a pokud ona se nebránila, nebo pokud to z její strany bylo dobrovolné, tak potom má zemřít i ona. Ale oni přivádí jenom jí, jenom na ní chtějí ukázat prstem a chtějí na Ježíši, aby on byl ten, kdo deeskaluje ten konflikt, aby to byl on, kdo řekne, ano, pojďme do toho, pojďme to udělat. On reaguje jinak. A posuneme se na konec toho příběhu. Končí to tím, že ti, kdo ji žalovali, kdo ji chtěli, no, kdo chtěli po Ježíši, aby on ji odsoudil, tak odchází a Ježíš té ženě říká, jdi a už to nedělej, jdi a už nehřeš. Místo toho odsouzení, místo té eskalace toho konfliktu, tam Ježíš přináší mír do té situace. To je, jak on funguje, co on dělá. A nakonec Ježíš přináší mír i do toho vztahu s námi, jako s jednotlivci. To je ten zmiňovaný příběh z té 4. kapitoly Janova evangelia, ta žena u studny. A to je příběh, kdy Ježíš prochází pouští okolo nějakého města, usadí se u studny, učedníky pošle, aby šli do města, aby šli sehnat nějaké zásoby, nějaké jídlo. A v pravý poledne tam za Ježíšem přijde nějaká žena. A ono je to zvláštní, protože v pravý poledne v té krajině tam na poušti ho fakt vedro. Pokud jste se tomu mohli vyhnout, tak jste šli kdykoliv jindy, než právě v to pravý poledne. A tohle všichni věděli. Nikdo tam nechodil v pravý poledne. To je pravděpodobně, proč ta žena si vybrala zrovna tenhle čas. Zrovna ten čas, kdy věděla, že tam nikoho nepotká. Proč? Protože se styděla. Protože ona v podstatě lezla kanálama, my jsme o tom dneska řekli, a styděla se proto, co udělala. V tom rozhovoru s Ježíšem dochází k tomu, že měla 5 mužů a ten, se kterým je teď, tak není její manžel. Za to se prostě styděla. Myslela si, že kdokoliv, kdo tohle o ní ví, tak jí hned odsoudí, nebude s ní ani mluvit, nebude s ní chtít být, protože něco takového jako není v pořádku. A zase jsme v té kultuře, která tyhle věci bere mnohem vážnějc než my, pro kterou je tohle mnohem větší problém, než je dneska pro naší kulturu. A místo toho Ježíš říká, já přesně vím, kdo ty seš, a stejně ti nabízím tu živou vodu. Stejně ti nabízím pokoj a mír. A tohle je to, s čím ona s radostí běží do toho města a běží volat lidi. Je tady člověk, který mě dokonale zná, přesně ví, co já jsem udělala, a stejně mi nabízí mír. Stejně mi nabízí pokoj. To je to stejné, co Ježíš dělá i dneska pro nás. On nás dokonale zná. Zná každou naši myšlenku, zná všechno, co jsme kdy udělali. Stejně nám nabízí pokoj, stejně nám nabízí mír. Pro koho z vás by třeba bylo příjemný, kdyby tady na projektoru místo té prezentace jsme si tam pustili všechny myšlenky, co vám projeli hlavou za minulý měsíc. Pro mě by to příjemný nebylo, já bych asi zdrhal, kdyby jsem zjistil, že se tady něco takového děje. Ale to je přesně to, co o nás Pán Bůh ví. A stejně nám nabízí tu živou vodu, stejně nám nabízí ten pokoj, to, aby jsme za ním přišli. A to je to, jak on dává mír a pokoj i nám. Teď jsem dlouho mluvil o pokoji, ale neřekl jsem, co to vlastně je. Já si myslím, že pokoj je to uvolnění napětí. Že pokoj mám tam, kde mě někdo skutečně zná a vím, že tam není problém. Chtěl jsem si k tomu použít takový fyzikální příklad. Ti, kdo jste na základce nebo si to pamatujete ještě, tak si pamatujete o labilní a stabilní rovnovážné poloze. Pamatujete si to někdo? Jo? Jo, dva tu jsou, dobrý. Labilní poloha, to je to, co vidíte vlevo. To je to, kdy nemáme mír s druhým člověkem. To je to, kdy se bojím mu cokoliv říct. To je to, kdy se bojím s takovým člověkem vůbec i mluvit, protože vím, že trochu do toho šťouchnu a spadne to. A bude z toho průšvih, bude to špatný. Pokoj je takhle jako ta stabilní poloha. To je poloha, kde i když se do toho šťouchne, i když se něco stane, tak to drží na tom stejném místě, tak se to nerozhýbe. To je to, co je ten pokoj. A to je to, kam my se chceme dostat. Ale musíme si uvědomovat, že to ne vždycky jde. I ten příběh, kterým jsem začínal, ten příběh toho důstojníka Petrova, on nevyřešil tu válku jako takovou, on nesjednal mír mezi Amerikou a Sovětským svazem, ale aspoň zastavil ten pád. A já věřím, že to je začátek toho, co se Pánu Bohu líbí, když my děláme. Když vidíme, že se děje něco špatného a jenom zastavíme ten pád. Už to je ten dobrý základ. A to může být něco, že s váma někdo mluví a najednou na vás vystartuje, najednou proti vám mluví dost ostře a vy místo toho, abyste mu vrátili stejnou mincí, abyste zrychlili ten pád, tak to jenom zastavíte. Tak řeknete, hele, co je, počkej. To může být základ toho, jak se tvoří ten pokoj. Ten důvod toho, proč to tak vůbec chceme dělat, proč můžeme říct, že se tohle Pánu Bohu líbí, tak je, protože on takový je. Protože on je ten, kdo tvoří pokoj. On je ten, kdo se smířil s námi. On je ten, kdo s náma je tak trpělivý. On je ten, kdo zná tu každou myšlenku, zná ty všechny věci, za které my bychom se styděli, a přesto s náma chce být. Přesto s námi chce mít ten mír a pokoj. Dává nám tu možnost jít za ním, i když Je tam toho tolik, co by jsme si řekli, že kvůli tomu už si to nezasloužíme. On je ten, kdo dal svýho syna. Kdo dal Ježíše, aby zemřel na kříži, aby s námi měl pokoj, protože s námi chce mít ten vztah, chce, aby my jsme ho znali, aby my jsme ho oslavovali, chce nám dát tuhle možnost toho, co je nejlepší pro náš život a tím on je. Proto je to tak důležité, proto můžeme říct, že je dobré, když děláme pokoj. Ta druhá otázka je, a jak na to? Protože to není vždycky jednoduchý. Často ty vztahové problémy jsou hrozně zamotaný, je to obtížný a často bychom i třeba chtěli nějak se s tím druhým člověkem usmířit, chtěli bychom v tom následovat Pána Boha, ale nevíme jak. A tady to je taková jedna metoda, která to krásně rozepisuje, jmenuje se Peace Pursuit, hledání pokoje, vedle v kavárničce jsem tam nechal asi 10 A4 papíru, které to rozepisují trochu víc. A v podstatě tím základem je, že první, co člověk musí udělat, tak je srovnat si to mezi sebou a Pánem Bohem. Bo někdo, kdo Pána Boha nezná, tak srovnat si to aspoň se sebou. Funguje to i pro lidi, kteří v tom Pána Boha ještě nevidí. Ale hlavní je srovnat si to mezi sebou a Pánem Bohem. Modlit se za to, přemýšlet nad tím a tam je to tam rozepsané. Až ten druhý krok je potom jít za tím člověkem. Až v tu chvíli, kdy jsem připravený tomu druhému odpustit, až v tu chvíli, kdy jsem si to srovnal v tom, jak to vidí Pán Bůh, tak dává smysl jít za tím druhým člověkem. To může být manžel, manželka, někdo ve sboru, někdo z rozšířené rodiny. Často tyhle vztahy bývají hodně zamotané. Stojí za to se o to snažit. Stojí za to napřed s tím jít za Pánem Bohem, srovnat si to před ním a potom jít za tím člověkem. Ale tohle nejsou jediná rozdělení, kterými bohužel dneska čelíme. Dneska je naše společnost asi nejvíc polarizovaná, co kdy byla. Asi nejvíc rozdělená, co kdy byla. A možná jste to všichni zažili, jestli říkáte, nebo že jste slyšeli někoho, jak říká, tyjo, ten volil SPD, tak s tím já už nikdy nepromluvím. To je hrozný, to je, takový člověk je úplně trouba nebo něco takového, nebo na druhou stranu prostě ten volil Fialu, tyjo, tak to je hrůza, ten přivádí náš národ do zkázy a prostě s takovým člověkem já nic mít nebudu. To se nám jednou stalo, jsme byli na návštěvě u Strejdy, právě se nějak dostalo téma na politiku a táta prohlásil, tyjo, to bych chtěl vidět takovýho blba, který by volil SPD. A Strejda se na něj podíval a no tak nemusíš chtít, jednou vidíš. Nebylo to úplně příjemný odpoledne potom, si umíte představit. No, ale takhle polarizovaná je naše společnost. A tak co my pro to můžeme udělat? My nejsme většina z nás, nebo myslím, že nikdo z nás, ti lidi v té moci postavení, kteří by za tohle byli zodpovědní, ale co my můžeme udělat, tak je nepřilívat do tohohle ten oheň. Ne, když to někde vidíme, tak není potřeba vyjadřovat nenávist k té druhé straně, vyjadřovat nenávist k tomu nepříteli, kterého vidíme uvnitř. To není to nutné. Pojďme v tom raději být těmi, kdo mají názor, se nějak vyjádří, ale kdo vedou k pokoji, kdo vedou k usmíření i v těchto otázkách. Ten verš končil tím, že budeme nazváni božími syny. Tady já si myslím, že co tím Ježíš myslel, tak je, že když se budeme takhle chovat, když budeme těmi, kdo vytváří pokoj, kdo se aktivně snaží o to, aby byl pokoj mezi lidmi, tak se chováme tak, jak by se choval Bůh, tak sdílíme v tom jeho charakteru. To je to naše přísloví, že jablko nepadá daleko od stromu, tak to je to ono, že pokud se takhle chováme, tak nejsme daleko od toho stromu, kterým je Pán Bůh. Zároveň v tom vidíme, že tohle, dívat se na Boha, snažit se přibližovat Božímu charakteru, to je základ pro křesťanskou etiku. To je základ pro to, jak my se chceme chovat. Ta otázka je, co by se v tu chvíli líbilo Pánu Bohu. To je to, jak my se chceme chovat. To je to, co etika vůbec je. A vidíme v tom i to úžasné zaslíbení, že když půjdeme za ním, budeme ho následovat, a to i v tom, že se budeme snažit vytvářet pokoj mezi sebou, tak skutečně budeme jeho syny. On nás přijme k sobě za svoje děti. Tak závěrem, Bůh se usmířil s námi. Hleďme na něj a snažme se chovat podle něj. Amen.
1: A další bohoslužbu naladíte dnes v 9 hodin ráno. Tématem kázání bude, jak ti říká Bůh.

Tohle byla písnička Enough od Antoana Bradforda, ve které zpíval: Mám pocit, jako bych běhal v kruzích. Jeden den jsem nahoře a příště jsem dole. A jak bych se ti kdy mohl naučit důvěřovat, když celou mou pevnou půdou jsem já. A stále se snažím získat tvou lásku. Vím, že nemůžu nic dělat, tak mě nauč skládat všechna svá břemena, protože jen v tobě já mám dost.

Máme 3 hodiny ráno, posloucháte Rádio 7 a to v neděli 11. října. Vysíláním provází Aneta Lofítková. Před námi jsou teď poklady z archivu, které vyplní celou tuto následující hodinku. Přeju vám pěkný poslech.

Vítám vás u poslechu dalšího pořadu, ve kterém budeme pátrat v hlubinách našeho zvukového archivu. Skrývá tolik věcí a záznamů, až jsem někdy sama překvapená, na co narážím. A většinou si vzpomenu, jak jsme to či ono natáčeli, čímž chci vlastně říct, že dost pamatuju. Dnešní spojující téma všech příspěvků je velmi jednoduché. Je to Ježíš sám. Jeho dílo, působení a vliv, jeho záměr s námi. A hned po úvodní písničce vám nabídnu záznam pořadu Zadáno pro dámy, který před 15 lety pro vysílání čerstvě narozeného Rádia 7 připravovala Marie Fridrichová. Klidnou hodinku vám od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová.

0: Maminko, to je pro tebe.
1: Krásné dubnové dopoledne přeji všem posluchačům Rádia Proglas. A to nejen dámám, ale i pánům, kteří mají odvahu poslouchat ženské povídání na biblické téma. Má milá, máte na jaře také takový pocit, že musíte strčit ruce do hlíny, něco okopat, něco zasadit a hlavně doma něco změnit? Ano, tohle je naše ženská specialita a když už zrovna nepřesouváme nábytek, tak aspoň gruntujeme a upravujeme zahrádky, truhlíky nebo květináče. A to je moc dobré a já vám přeji, aby se vám při vší té jarní činnosti poslouchalo Boží slovo ještě lépe než kdykoliv předtím.

Sledujete-li naše programy pravidelně, mohla jste vystopovat určitou spojovací linku, kterou je praktický život s Pánem Ježíšem, bydlícím v našem srdci. Aby Ježíš mohl bydlet v našem srdci, aby skrze nás mohl jednat, musil si naše srdce sám nejprve vyčistit a dál ho postupně čistí svou krví, kterou vylil na Golgotském kříži. Vidíte, i Ježíš s námi provádí gruntování. Mají všichni lidé automaticky správný vztah k Bohu? Ježíš říká, že ne. Dokonce i Izraelcům, kteří na rozdíl od pohanských národů byli vyvoleným lidem a uznávali jediného Boha, řekl, že podmínkou, aby patřili tomuto Bohu, je jejich vztah s ním, s Ježíšem.

0: Kdyby Bůh byl váš otec, milovali byste mě. Neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat to, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestal v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože lhář a otec lži. Já mluvím pravdu a proto mi nevěříte. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, protože z Boha nejste. Jan 8, 42 až 7.
1: Tohle jsou velmi silná slova, kterými Ježíš sám jakoby rozdělil lidi na dvojí původ. Na ty, kteří milují jeho, Ježíše, a tak také slyší Boží řeč, a když ji slyší, potom ji i poslouchají, a na ty, kdo Ježíše nemilují, a proto nemohou snést jeho slovo. O těch pak sám Ježíš říká, že jejich otec není Bůh, ale ďábel. Ježíš nedává žádnou třetí možnost. A tohle je vážná věc. Já věřím, že většina z vás, kteří nás posloucháte, milujete Pána Ježíše, slyšíte jeho slovo, které je zapsané ve Starém i Novém zákoně a následujete ho. Jenže třeba nás dnes poslouchá i někdo, kdo nemá jasný vztah k Ježíši Kristu. Možná jste naladila úplně náhodně a vůbec nejste křesťanka. Možná se hlásíte i k určitému křesťanskému směru, ale jsou vám bližší jiné důrazy než Ježíš. Je mi to moc líto, ale já pro vás opravdu nemám nic, čím bych vás právě nyní mohla ochlácholit. Ježíš své posluchače nechlácholí. Naopak, Ježíš říká velmi jasně, pozor, jde o všechno. Buď budeš žít v mém království, které ti dá věčný život s jediným Bohem, anebo budeš v ďáblově království. Protože naši posluchači jsou většinou věřící, podíváme se, co se stalo, když jsme přijali Pána Ježíše za svého spasitele. A vy, která jste naladila náhodně, přemýšlejte. Když Ježíše pozveme do svého srdce a dáme mu k dispozici svůj život, dostáváme od něho jeho ducha, ducha svatého. Jeho duch začne sídlit v našem duchu a pokud ho my neuhašujeme svými hříchy, začne nás propojovat s těmi, kdo také v Ježíše věří. Tomuto propojení se říká církev. A apoštol Pavel ji definuje jako anatomické tělo.
0: Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být součástí těla. Ani oko nemůže říci ruce, nepotřebuji tě. Bůh zařídil tělo tak, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy zhodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás jedním z jeho údů. 1. Korinským 12. kapitola 12 až 27.
1: Má milá, možná jste si právě odskočila od řezu plného špinavého nádobí. Možná jste na tom okapánek lépe a v kuchyni vám jemně šumí myčka, ale vy se chystáte na okna. A v tuto chvíli si připadáte jako ta nejnepatrnější a nejzbytečnější bytost na světě. A vidíte, jestli máte v srdci Pána Ježíše, pak jste údem jeho celosvětového těla. Vaše potřeby jsou v jeho království stejně důležité jako potřeby královny Alžběty ve Velké Británii. A bez vašich darů se jeho království nemůže obejít. Jediné, co od vás pán za to žádá, je, abyste ho milovala nade všechno a abyste milovala i ostatní, co se k němu skutečně hlásí.

A jsme u maminy. Vzpomínáte si, že jsem před časem inzerovala iniciativu mladých žen na Slezsku, které se chtějí vzájemně povzbuzovat občasníkem na plný úvazek mamina? Tento nápad dostal již přesnou podobu. Na plný úvazek mamina vychází jako dvouměsíčník křesťanského sdružení Jochebed a mladé ženy v něm řeší to, co je nejvíc pálí. Zajímat se o takovou iniciativu, i když ji nevymyslelo právě moje společenství, je podle mého názoru přesně to, čemu říkáme fungování těla Kristova. Je krásné objevovat, že v Kristu mám přítelkyně a sestry po celé republice. Sestry, které mají stejné problémy jako já a řeší je s Bohem. A to je možná ta správná otázka pro vás, má milá neznámá, která jste naladila jen náhodně a o Ježíši Kristu jste zatím příliš nepřemýšlela. Nechtěla byste mít také přítelkyně a sestry po celé republice?

Ať je Pán Ježíš s vaším duchem. Dvouměsíčník sdružení Jochebed na plný úvazek Mamina získáte na adrese Petra Hudziecová, Bystřice nad Olší, číslo 1119, poštovní směrovací číslo 739-95. Petra Hudziecová, Bystřice nad Olší, číslo 1119, 739-95.

0: Bůh je v mém životě, v mém dýchání, v mém chození, v mém spánku, v mé práci. Znělo v písni Tima Hughese. Ve vztahu s Bohem skutečně můžeme zažít těžko popsatelné prostoupení. Jehož důsledkem je nejenom krásný pocit, to by bylo zoufale málo, ale skutečná proměna smýšlení, vnímání a také proměna charakteru. Protože když přizpůsobíme svoje cíle a přání těm božím, ne z donucení, ale protože opravdu chceme, musí to mít vliv na to, jak se chováme a mluvíme. Jsme přece jeho dílo, čteme v Bibli. A o tom je také následující zamyšlení Karla Fridricha.
1: Posloucháte Radio 7.
2: Jedním z mých oblíbených veršů je text Efeským 2. kapitoly. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši, stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tento verš mě vždy povzbudí a ukáže, že tu na zemi nejsem náhodou, ale Bůh má se mnou plán. Tato skutečnost má však dvě strany mince. Jednou je to, že si mne Bůh vybral k nějakému úkolu a nejsem tedy zbytečný a nepotřebný. Druhou stranou je, že se ode mne očekává, že budu něco dělat. Kolikrát plánujeme a vymýšlíme, jak být dobrými křesťany. Chceme se Bohu zavděčit a tak hledáme, jak to udělat co nejlépe. Ale tady apoštol Pavel říká, že ty dobré skutky, které máme dělat, jsou již připravené. Na nás je, abychom je objevili a vykonali. Dá se říci, že přijetím Krista jsme se ocitli v takové napínavé bojové hře. Znáte ty táborové hry, kdy jste vyslaní do terénu a hledáte fáborky, u kterých je skryta šifra či úkol? Někdy je třeba najít různé indicie, nebo přijdete ke stanovišti, kde je třeba odpovědět na záludné otázky. Život s Bohem je vlastně také taková bojovka. Je zde Bůh, který naplánoval trasu, a cíl, to je jeho království. Ale jak se tam dostat? Potřebujeme projít trasu, kterou on připravil. Na této trase jsou různá stanoviště, kde se plní úkoly. Ale u těchto stanovišť jsou často odkazy na další směr. Někdy však jdeme a vidíme jen fáborky s jeho znakem. Z toho nám vyplývá, že není možné jít s kratkami, protože bychom mohli minout nějaký kontrolní bod, anebo zcela zabloudit. Není na nás vymýšlet svou trasu. Vše je již připraveno. Zní to celkem zajímavě a dobrodružně. Osobně se mi tento koncept líbí, protože mám rád výzvy a řešení těžkých úkolů. Zpočátku jsem měl problém pochopit druhou část verše, kde se hovoří o dobrých skutcích, které mám konat a které jsou pro mě již připravené. Pokud je něco, co musím, anebo co bych měl udělat, pak to není dobrovolné a jaksi se v tom nemůže projevit moje dobrota. Později jsem si uvědomil, že se nejedná o mou dobrotu, ale o to, že ty skutky, které Bůh připravil, jsou dobré ve své podstatě, protože jsou od Boha. Nejlepším příkladem, jak to pochopit, je pro nás Pán Ježíš Kristus. Od něj se můžeme učit, co znamená v praxi naplňovat tento verš. Jeho služba na zemi byla výjimečná a nám dává jasný příklad. On přišel, aby naplnil vůli svého Otce. I on objevoval skutky, které pro něho Bůh připravil. To byl důvod, proč trávil tolik času na modlitbách. Při rozhovoru se svým Otcem zjistil, co má kdy dělat a kam má jít. V Janově evangeliu říká, musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Zde dokonce hovoří v množném čísle, my musíme konat. Nejen on, ale i my, jeho učedníci, musíme konat vůli toho, kdo Ježíše poslal. A všechno, co Ježíš dělal, bylo potvrzením, že nepřišel sám od sebe, ale je povolaný Bohem. Když se ho jednou farizové ptali na jeho původ, odpověděl: tyto skutky, které činím, svědčí o tom, že mě Otec poslal. Na jiném místě pak říká, Nečiním-li tyto skutky svého otce, nevěřte mi. Pro Ježíše byly skutky, které pro něj Bůh připravil, potvrzením, že přišel od Boha. Důvěryhodnost Ježíšovy služby byla právě v těchto skutcích. Proto i naše důvěryhodnost jako Kristových učedníků je založena na tom, zda konáme to, co Bůh připravil. Nejedná se o naše skutky, které nás napadnou, ale o skutky, které pro nás Bůh již před stvořením světa připravil. V tomto světě je obrovské množství myšlenek a nápadů. Lidé kolem nás jsou ochotni věřit čemukoliv, pokud to zní lákavě a zajímavě, ale hlavně, když z toho mají nějaký zisk. Ale skutečné křesťanství, které má moc zasáhnout, je založeno na Boží moci a ta se zjevuje právě skrze Boží skutky. My se tak stáváme prostředníky Božího působení. Pokud nečiníme jeho skutky, nemůže Bůh skrze nás jednat. Když se vrátím k obrazu bojové hry, tak když jste mimo trasu, nenaleznete další lísteček s informacemi, kam jít a jak pokračovat. Musíte se vrátit k poslednímu bodu a pak opět vykročit. S Božím jednáním je to někdy podobné. Když nevíme, jak dál, je dobré se zastavit a dát si čas k modlitbám a hledání Boží vůle. Možná se budeme muset vrátit zpět k místu, kde k nám Bůh mluvil, abychom dostali další informace a mohli znovu vykročit. Někdy to ale není možné. V takových případech nás Duch Svatý navede nejkratší cestou do Boží vůle. Nebývá to většinou snadné, ale je lepší být tam, kde nás chce Bůh, i když to bolí, než být v klidu mimo jeho vůli. V Žalmu 84 čteme: Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. Raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat ve stanech své volnosti. Budeme-li chodit tak, jak to pro nás Bůh připravil, pak nic neskazíme a nic nepromeškáme. Naopak, naplníme Boží záměr s námi.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Poklady z archivu, relaci, ve které pátráme v trochu pozapomenutých nahrávkách, které ale i po letech ještě stojí za slyšení. V následujících minutách se vrátíme k záznamu pořadu Slova naděje, který přinášel překlady úvah amerického kazatele Davida Basta. Roky je věrně načítal Jan Viktorin.
1: Zůstaňte s námi na Rádiu 7.
2: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů, v němž nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrný před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a také prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jimž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha, jež všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbení Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. To bylo slovo z epištoly k Efeským, 1. kapitola, 3. až 14. verš. Někdy se mi určitá biblická pasáž zdá příliš podivuhodná a vznešená na to, abych se o ní osmělil kázat. Je tak dokonalá a slavnostní, že působí až hrozivě. Myslím, že právě tyto pocity v nás vyvolávají slova, která jsme slyšeli. Apoštol Pavel nám v nich nedává učební lekci, tak jak to občas dělal v listu Římanům, ani přednášku z etiky, jako v listu Korinským. Tato pasáž je jako předehra k úžasné hudební skladbě, ve které jsou uvedeny všechny hlavní náměty symfonie. Pavel zde chválí Boha. V řeckém textu to je jenom jedna věta oslavování, které prochází 12 verši. Jak o ní lze kázat? Snažit se ji rozdělit a rozebírat znamená pominout její div a také hloubku. Musíme se pokusit postřehnout záblesk vize zde vyjádřené a vstoupit do její moci. Kázání pak přechází k velebení. Tato pasáž mi také připomíná starozákonní žalm chvály. Když se žalmista ohlíží nazpět na to, co Bůh učinil v historii izraelského lidu a přemýšlí o tom, vede ho to k velebení, ke kterému vyzývá i ostatní. Například v 67. žalmu říká: nechť chválí Hospodina, nechť mluví o jeho podivuhodných skutcích, nechť vyzývají celý svět k velebení, nechť ho chválí lidé, nechť tě chválí všichni lidé. Pavel se dívá zpět na Ježíšovu služebnost, na jeho kříž, vzkříšení, na dar Ducha Svatého. Nechť je Bůh pochválen, říká. On je stále Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, ale my ho teď známe plněji a bohatěji jako Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Vyvolil nás v Kristu, v Mesiáši Izraele, abychom byli jeho vyvoleným lidem, jeho vlastní drahé děti. Viděl nás v otroctví a bídě našeho hříchu a přišel k nám dolů v Kristu, aby nás spasil. Svou smrtí Beránek Boží osvobodil nás od soudu tím, že ho vzal na sebe. Ve svém vzkříšení nás převedl ze smrti k životu. V Kristu nám dal dědictví. Ne fyzickou zem s podmínkou obsazení, skázy a poskvrnění, ale nebeské dědictví, duchovní požehnání v nebeských místech. Jsme jeho milované děti, svaté, bezposkvrny, milující. Dal nám nyní svého ducha jako závdavek, předchuť přicházející slávy. Tedy chvalme ho pro jeho udivující lásku, jeho mocné skutky, jeho velikou věrnost, říká Pavel. Požehnaný buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. Podívejme se nyní na Boží záměr. Těžiště historie a její cíl není v tom, aby byl Izrael národní a etnický, ale aby byl učiněn nový Izrael z Židů a pohanů v Kristu. To je velký Boží záměr pro plnost času. Zhromáždit všechny věci v Ježíši Kristu. Každé koleno bude před ním klekat a každý jazyk vyznávat, že on je Pán. Tak Pavel vidí sám sebe. Věřící v Efezu a všechny ty, kteří přichází ke Kristu, jako ty, kteří jsou určeni k velebení Boha a k tomu, aby žili k chvále jeho slávy. Toto oznámení záměru bylo ve starověku nové a jistým způsobem je to nové i pro nás, neboť mnohým dnešním lidem ušel smysl Božího záměru a jeho určení. Když jsem dospíval, má matka měla o mém budoucím životě zcela jasnou představu. Protože sama byla herečkou a režisérkou her, usilovala o to, abych se i já stal hvězdou jeviště a televize. Dokonce mě brala i do filmových ateliérů na různé konkurzy. Naproti tomu můj strýc chtěl, abych vstoupil do politiky. On se domníval, že právnická škola je tou nejlepší přípravou pro vstup do Bílého domu. Já sám jsem chtěl hrát baseball za New York Giants. V době, kdy jsem poznal Krista, mi můj přítel, který mne vedl k Pánu, dal malou pohlednici s veršem z písma. A ten se stal pravděpodobně prvním veršem, kterému jsem se naučil z paměti. Ježíš řekl svým učedníkům: ne, vy jste mne vyvolili, ale já vyvolil jsem vás, abyste šli a přinesli ovoce, ovoce, které by zůstalo. Janovo evangelium, 15. kapitola, 16. verš. Pro mne bylo úžasné zjištění, že nejen má matka a strýc, ale i Bůh má svůj plán pro můj život, aby byl užitečným a přínosným. A to uchvátilo moje srdce. Když jsem chodil se svou ženou Helenou a mluvili jsme spolu o této pasáži z listu Efeským, obzvláště pak o 12. verši, v němž se praví, že bychom měli být chvále jeho slávy my, kteří jsme prvně uvěřili v Krista. Rozhodli jsme se nechat si tento verš vyrýt na vnitřní stranu našich snubních prstenů. Vnímali jsme to tak, že náš život na tomto světě má svůj účel, a to žít pro Kristovu slávu. Když se nám pak narodil prvorozený syn, velmi jsme stáli o to, aby i náš byl k chvále Kristovy slávy. Když známe Boží záměr, nacházíme i náš vlastní. A přes mnohé bolesti, zápasy a brzkou smrt byl jeho život k chvále Boží slávy. Jeden z úseků písma, který mě v tomto ohledu vždy uchvacuje, je v Janovi 17. kapitole 4. verš, kde Ježíš na konci svého života říká: já jsem oslavil tebe na zemi. Vykonal jsem dílo, které jsi mi dal, abych je činil. Totéž platí i pro křesťany. Oslavit Boha znamená vykonat to dílo, které nám dal k uskutečnění. Je pro nás důležité rozpoznat, co Bůh ve světě dělá, a potom následovat jeho záměr. Když čteme úvodní slova Pavlova listu Efeským, možná nás udiví, že Božím záměrem je zhromáždit všechny věci v Kristu. A věřící mají žít ke chvále jeho slávy. Když Ježíš učil své učedníky, jak se mají modlit, řekl jim, že první věc, o kterou máme žádat, je posvěcení Božího jména. Jak se to děje prakticky? Částečně se to děje v našich chvalách a díkůčinění a v našem klanění se jako Božího lidu. Děje se to také skrze očištění a obnovení církve. Nejškodlivější věcí pro Boží poctu ve světě je nedůslednost těch, kteří vyznávají, že ho znají, a potom žijí způsobem, který přináší hanobu Božímu jménu. Modlit se, aby bylo Boží jméno posvěceno, znamená, aby církev byla očištěna, obnovena, aby byla lidem pro Boží chválu. A protože jenom ti, kteří znají Boží jméno, mohou je posvětit, je to tedy i misionářská modlitba. Je to modlitba za to, aby Bůh vyslal evangelium všem lidem světa. Aby byla naplněna žalmistova prosba: nechť tě lidé chválí, ó Bože. Nechť všichni lidé tě chválí. Když se obracíme k Bohu s touto první žádostí, chceme Hospodina velebit jako jeho lid. Toužíme být změněni tak, abychom ukázali jeho slávu a prosíme, aby evangelium zasáhlo každou část světa. Pak lidé v každé zemi budou sklánět svá kolena před Kristem a budou ho velebit. Křesťané jsou stvořeni v Kristu ke chválení Boha, k žití pro jeho slávu a skrze evangelium povolání k získání celého světa k jeho slavování. To je naše velké pověření a také určení. V 5. kapitole knihy Zjevení je beránek vyobrazen jako ten, kdo bere svitek Božího odhaleného záměru a odnímá jeho pečeti, protože byl zabit a jeho krev vykoupila pro Boha lidi z každého kmene, jazyka i národa. On způsobil, aby se stali královstvím a kněžími sloužícími našemu Bohu. A potom slyšíme píseň nespočetného zástupu andělů, kteří volají: Hoden jest ten beránek, který byl zabit, přijmout sílu i bohatství a moudrost i moc a poctu a slávu i požehnání. A potom se všechno stvoření spojilo v této chvále Bohu, tomu, který sedí na trůnu a beránku, budiž požehnání, pocta a sláva i moc od věků až na věky. Když chápeme, jaký je Boží záměr, poznáváme i náš účel a také celoživotní úděl. Pak jsme pochopili, o čem tato pasáž ve skutečnosti je. Můžeme volat s apoštolem Pavlem: požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který požehnal nás v Kristu všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech, tak jako nás vyvolil v Kristu před založením světa, abychom byli svatí a bezposkvrny před ním v lásce. Určil nás pro přijetí za jeho děti skrze Ježíše Krista podle dobré jeho vůle. Se vší moudrostí a mocí oznámil nám tajemství jeho vůle podle jeho dobroty, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu, abychom byli k chvále jeho slávy. Amen.

0: Boží slovo je velice důležité. Skrze něj v první řadě poznáváme Boží úmysly a zkušenosti těch, kteří šli cestu víry před námi. Právě v jejich interakci s Bohem zjišťujeme, že Bůh je láska a že se nemění. Pár minut, které nám dnes ještě zbývají, dávají možnost pustit vám poslední příspěvek. Tentokrát je pod ním podepsaný můj bývalý redakční kolega Vlastimil Kolegar.
1: Rádio 7, rádio, které míří k srdci.
2: Když mluvíme o našem životě, můžeme jej připodobňovat k různým věcem. Naše přirovnání pak odráží naši náladu a také okamžitý stav, v jakém se v poměru ke svému životu právě nacházíme. Někdy se slyšíme říkat, život je pes, život je boj, život je zelený strom, nebo život je cesta. To poslední přirovnání k životu patří asi nejlépe. Jsme-li milostí Boží skrze Krista spasení k věčnému životu, pak jsme stejnou milostí postaveni na cestu spasení, kterou nám je Pán Ježíš sám. Vždyť on o sobě řekl, že je pravda, život a cesta. Tedy náš život je cesta a tím pádem není něčím, co by se nehýbalo. Pořád se mění, někam jde a chvála Bohu a jenom jeho, Božím přičiněním můžeme vyznávat, že k lepšímu. A cože to na té naší cestě života prožíváme? John Trapp napsal, ten, kdo jede na svou korunovaci, nepřemýšlí o tom, že právě prší. Kdo je v Kristu, jede na svou korunovaci. Deštivé dny a překážky jsou Boží přípravou, abychom rostli a dozráli pro věčné světlo, které zdědíme v budoucnosti. Vše je součástí Božího záměru. Jeho plán nemůže selhat.

Vlastimil Kolegar a po něm také americká zpěvačka Cherry Keggy udělali tečku za dnešními poklady z archivu, které pro vás opět připravovala Kateřina Hodecová. Přeji vám pěkný den a těším se na slyšenou zase za týden.

Tolik nabídly dnešní poklady z archivu. Premiéra dalšího dílu tady bude v sobotu v 19 hodin a zamýšlet se bude nad otázkou, kam nás nese proud.

0: Jsou 4 hodiny ráno, posloucháte Rádio 7 v neděli 11. října 2026, svátek má Andrej a vysíláním provází Aneta Lofítková. Díky, že jste s námi i o tomto čase a před námi je další pořad, ke kterému pozvu, je to Kudy kam, s tématem Víra jako odevzdání, víra jako vzdor.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Posloucháte Rádio 7, pořad Kudy kam, od mikrofonu vás zdraví Jiří Tengler. Tématem dnešního pořadu je víra jako odevzdání, víra jako vzdor. Záměrně jsou zvoleny protiklady do tohoto tématu, protože obojí nás v životě potkává. Chvíle pokojné, kdy s důvěrou spočíváme v Boží náruči, obrazně řečeno, ale zároveň také momenty, kdy prožíváme napětí. Nechceme přistoupit na to, jak se věci mají, vzdorujeme, trucujeme. Otázka je, jestli je to vždycky správně nebo vždycky špatně. Jak to je? Je nějaká rovnováha mezi patřičnou mírou odevzdání a patřičnou mírou vzdorovitosti? Abychom se v tomto tématu víra jako odevzdání, víra jako vzdor zorientovali, vezmu na pomoc některé biblické postavy, které nebyly vždy poslušné Pánu Bohu a naopak mu vzdorovali někdy velice výrazně. Pozoruhodné je, že mezi ty nejvíce vzdorovité postavy v písmu patří právě ty postavy nejvíce významné, ke kterým se vracíme jakožto k orientačním osobnostem a jejichž postoje vlastně oceňujeme. Jejich význam pro boží lid byl nezměrný, ale v pozadí se odehrávaly různé zápasy. Nežli se pustíme do toho téma zápasu, začneme z opačného konce, totiž od poslušnosti. Poslušnost je v Bibli nastíněna jakožto určitý výchozí stav. Když na prvních stránkách Bible čteme o stvoření světa, přicházejí na scénu Adam s Evou v rajské zahradě Eden, kde jsou obklopeni vším potřebným životu a v té zahradě mezi četnými bylinami a stromovým se nachází také strom, ze kterého oni nemají jíst. Takhle je jim předložena boží instrukce, z tohoto stromu nejeste, neboli jinak řečeno, buďte poslušní. Buďte poslušní, jakmile tu poslušnost nedodržíte, tak s vámi bude zlé. A jak sami dobře víte, přesně tohle se stane. Adam s Evou tou poslušností pohrnou, odloží, otestují něco jiného, totiž neposlušnost, okusí to zlo, které je se stromem poznáním dobrého a zlého zákonitě spjato a výsledek je, že opouštějí onu rajskou zahradu. A ten výchozí stav je vlastně narušen a můžeme říci, že neposlušnost člověka vůči Bohu je tím, co nás vykoplo do

vybízejí člověče, ber ohled na Boha. Neříď se sám sebou, nýbrž choď po božích stezkách. Ten popis, jak má vypadat život člověka před Bohem, je velmi různorodý, ale pořád se tam opakuje, neříď se jenom sám sebou, ber ohledy i na Pána Boha. Co všechno to znamená, taková poslušnost? No, to je to vyprávění o tom, jak lidé chodí za jinými bohy a neposlouchají Hospodina, jak nedodržují desatero a dostávají se do problému. No, takže ta neposlušnost je líčena jako zdroj neštěstí. No, takhle přece člověče nechceš, aby tvůj život vypadal. Velmi to rozpracovává pátá kniha Mojžíšova, která v latině nese ten krkolomný název Deuteronomium, což znamená opakování zákona. A na té páté knize Mojžíšově je hezké, jak ona se snaží spoustu věcí shrnout, nezachází úplně do detailů. Ty jednotlivé předpisy, co a jak má být uděláno, najdeme jinde. Ta kniha, pátá kniha Mojžíšova, neboli kniha opakování zákona, podává poslušnost vůči Bohu v takovém dárkovém balení, pěkně zabalenou, a říká, no to je přece hezké, když posloucháš Boha. To není o tom, že budeš nějak v křeči a ocitneš se někde, kde nechceš být. To, co ti Bůh slibuje a to, k čemu ty se máš přiznat svou poslušností, to je dobrá budoucnost pro tebe, člověče. To je tvůj život v zaslíbené zemi. To je láska k Bohu a láska k bližním, to je touha žít životem požehnaným. Takže poslušnost jako něco velice chtěného, vyhlíženého, žádoucího. Zákon, který má být dodržován, který máme poslouchat, není břemeno, pod nímž bychom se hroutili, nýbrž je to pomůcka, která nám pomáhá dobře projít životem. Můžeme si to představit se situací, kdy se chystáme na výlet a vkládáme si věci do batohu. No tak kdybychom byli ochromeni optikou, je, to bude těžký batoh, když si tam dám ještě tuhle láhev na vodu, a když si tam dám baterku, a když si tam dám náplasti na puchýře, tak to bude jenom a jenom těžší a bude to hrůza. Radši si nic z toho nevezmu, dám to pryč. No, to přece není dobrý postoj, jak se vypravit na cestu. Dobrý postoj na cestu je říct, no, vezmu si ještě tohle, protože se mi to bude hodit a to budu potřebovat. To je něco, co mi ten výlet zpříjemní, ulehčí. No, já nechci jít životem úplně nalehko, protože to mi tu situaci nějakým způsobem nezjednoduší. No, pokud mám dobrou výbavu do života, tak ten život bude snazší. To je poselství páté knihy Mojžíšovi. Člověče, raduj se z toho, že máš boží přikázání, že máš co poslouchat, že nemusíš začínat úplně od nuly, že tady jsou už vymyšlené parametry, podle kterých lze žít. A je to vyzkoušené, že ten život není marný podle těch předpisů a návodů. Na tuhletu optimistickou koncepci poslušnosti navazuje později Ježíš. Není to tak, že by Ježíš byl nějakým naprosto bezbřehým liberálem. On je mu určitý liberalismus vytýkán, poněvadž přistupuje ke spoustě tradic svobodně, liberálně. Ale na druhou stranu Ježíš moc dobře ví, co je nosné, totiž ten vztah mezi člověkem a Bohem. A že člověk přece se nemá odstřihnout od Boha a jít si svou vlastní cestou, má se něco učit, má na sebe přijmout nějaký ten batoh s určitou dávkou výbavy. A proto říká, pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi a já vám dám odpočinout,
Učte se ode mě, vemte na sebe.

teď tam říká mé břemeno, protože ono netíží a netlačí. Takže ta výbava, kterou já vám dávám, ano, něco si ponesete, něco musíte přijmout, ale není to proto, abyste se pod tím hroutili. Nýbrž, aby ta vaše životní pouť byla zdařila a aby vám na ní nic nechybělo. Stejně tak, když vzkříšený Kristus po Velikonocích vysílá učedníky, to máme na konci Matoušova evangelia, tak jim říká, ať jdou do celého světa, získávají učedníky, ať je křtí. A tak jim říká, učte, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Rozvíjejte tu koncepci poslušnosti. Předkládejte učení o Bohu, předkládejte evangelium, předkládejte instrukce, co je v životě dobré, ať si to ti druzí poslechnou, ať si to vezmou za své. Takže ta poslušnost je nezbytnou, neoddělitelnou součástí křesťanské víry. To jsme vlastně zdědili z židovství. Ten optimismus, že instrukce zvenčí, které já do svého života přijímám, nejsou devastující, že mě neporazí, naopak, že mě mohou obohatit. Tak, teď jsem mluvil o poslušnosti jakožto o věci kladné, pozitivní. Ovšem může existovat i poslušnost nežádoucí. Kam až má křesťanská poslušnost sahat? Jan Karafiát ve své knize o broučcích sepsal modlitbu broučku, kterou se modlí po ránu. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, a teď to přijde, dej, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. Slovo bojíme nespojujeme se strachem, nýbrž s úctou, no, s bázní. To bych teď ponechal stranou. Ale to, že tam vložil to slovíčko posloucháme. No, pro Jana Karafiáta byla poslušnost důležitou součástí zbožnosti. Křesťan má být poslušný. No ale odkud až kam? Jaký rozsah má mít poslušnost? V minulosti tomu často bylo tak, že se poslušnosti, povinnosti být poslušný dovolávali různé autority. A nárokovali si svědomí svých podřízených, poddaných, nebo jak to nazveme, skrze poslušnost je svým způsobem chtěli ovládat. Někdy v dobrém, někdy ve zlém. Typickým příkladem poslušnosti je armáda, vojsko, kde voják musí poslouchat. Poslušně hlásím ta hláška dobrého vojáka Švejka. Právě na té armádě se ukazuje, jak ta poslušnost někdy může být scestná. Poněvadž ta schéma poslušnosti je, že člověk přijme cizí vůli pro sebe, pro své směřování. A v té armádě to musí přijmout bez diskusí. Zatímco, když jsem hovořil o páté knize Mojžíšové, o opakování zákona, o tom dárkovém balení poslušnosti a o Ježíšově přístupu, o břemenu, které netlačí, tak tam jde o to, aby člověk tu cizí vůli přijal za svou, aby si ji osvojil, ale ne úkorně, nýbrž jako obohacení pro sebe. Tohle to voják vůbec neřeší. Ten musí vykonat rozkaz, být poslušný a tak dále. Dobrá, v armádě nech to funguje. Problém je, když se to dostává do jiných sfér života. No, pokud politické autority si nárokují poslušnost obyvatel. V monarchiích panovník se dovolával toho, že je vladařem z boží milosti, že on má božskou autoritu, že ta jeho moc je podepřena prozřetelností vůli z hůry a takhle on vlastně vykonával svou nátlak, svou vládu, nátlak na podané. Totalitní režimy, opět, poslušnost, zapadni nebo vypadni. Kdo není s námi, je proti nám. Jo? Ta možnost diskutovat, utvářet společnost jinak byla zatlačena, prostě poslechni, přizpůsob se, tak to má být. My víme, jak to je nejlíp a ty nám do toho nemáš co mluvit. Jo?
A úplná tragédie, když podobná situace nastane v církvi, kdy autority se dovolávají své božské role, svého božského pověření. My jsme přece ti, kteří to věděli, my tu Bibli čteme víc, my jsme k tomu byli vybráni, pověření, určeni, a vy teď pěkně se zařaďte a poslouchejte nás, nemáte žádný prostor. Přijměte to, co my vám říkáme. Dokud vůdcové vedou dobře, je to skvělé, ale v okamžiku, kdy se jejich vůdcovství promění v nějakou manipulaci, ať už vědomou či nevědomou, tak běda, běda těm, kteří jsou s nimi. Nejlepší v takovou situaci je hlasovat nohama, když ten nátlak na člověka je tak horentní, tak obrovský, je nucený k poslušnosti, která se mu příčí, no tak co tam má člověk dělat v takovém společenství? Poslušnost není automaticky dobrá. Není to automaticky ctnost. No, člověk někdy v poslušnosti se může dopustit i zločinu. A dovolávat se toho, jako to dělali nacističtí vojáci, že poslouchali rozkazy, že oni přece byli poslušní a to je správné být poslušný, no to je scestné. Člověk jako nemá být poslušný za každou cenu. Ta poslušnost ho neobhajuje. Navíc představa, že jsou dány jasné instrukce, jasné směrnice, tak ta taky úplně nesedí, protože pro mnoho situací vůbec není dopředu dáno, jak to má být. Křesťanství není fatalistické. Křesťanství odmítá myšlenku osudu, že je dopředu dáno, jak věci mají být. Jo? To, co se má stát, se stane. Ne, nestane se to, co se má stát. Spousta věcí, která se stává, se vůbec neměla stát. Když se doma škaredě pohádáme, tak se to nemělo stát. Nemělo to být. Jo? Takže to hledání, jak ty věci mají být správné, ta není vůbec snadné a nikdy dopředu není jasné, jak se věci budou vyvíjet. Ten osud, tomu my jako křesťané vzdorujeme, my chceme hledat, jak utvářet budoucnost spolu s Bohem právě na tom přijetí vlastní zodpovědnosti. Co je moje cesta? Hledáme svou pozici mezi svou osobitostí a mezi tím, co je dáno tím odkazem předků, co by mohlo působit jako nějaká směrnice, jako příkaz, co by nás mohlo vést k poslušnosti.

Posloucháte Rádio 7, pořad Kudy kam, u mikrofonu Jiří Tengler vás zdraví a povídá si s vámi o tématu víra jako odevzdání, víra jako vzdor. Jak dalece má být křesťan poslušný? Poslušnost je ctnost, něco, co se hodí, ale zároveň není to absolutní ctnost, že bychom mohli říct, poslušnost je vždycky dobrá. Hledáme svou pozici mezi přijetím cizích představ a svou vlastní cestou. Někdy je dobré přijmout cizí návody, jindy je zapotřebí hledat svou vlastní cestu. Tím ukázkovým případem, kdy nejsme tak úplně poslušní, nejsme smíření s tím, jak věci vypadají, nejsme odevzdáni do stavu věcí, nepřijímáme ty věci jako boží stav, tím ukázkovým případem, kdy to nepřijímáme, vzdorujeme, je modlitba. Modlitba prosebná, modlitba přímluvná. Když vyjadřujeme v modlitbě toužbu po tom, aby se lidem vedlo líp, no tak to znamená, že se jim teď dobře nevede. My chceme, aby došlo k nějaké změně. My nejsme smíření, neakceptovali jsme tu situaci, jaká panuje, a hledáme cestu k tomu, aby se to změnilo. Je tohleto poslušnost nebo neposlušnost? Když tvrdíme, že se věci mají utvářet jinak, než jak dosud byly utvářeny. A tady jako veliké povzbuzení nalézám dva biblické texty. Jeden je z první knihy Mojžíšovy z 18. kapitoly, kdy praotec Abraham se doví o zamýšlené zkáze Sodomy a Gomory a začne s Hospodinem smlouvat. Hospodine, zničíš tahle města, jestliže v nich je 50 spravedlivých, kvůli těm 50 spravedlivým bys je mohl nechat. A jsme řekli, ano, když tam bude 50 spravedlivých, tak zůstanu. A teď se rozvine úžasný rozhovor mezi Abrahamem a Bohem, kdy Abraham pořád tu laťku snižuje a snižuje a Bůh na to přistupuje. No to je handrkování jak na orientálním bazaru, no, kdy se cena tlačí dolů. No, že začne se od 50 a pak 45, 40, 30, 20, 10 a Pán Bůh na to všechno kývne. No, se to výchozí, ta výchozí pozice zněla Sodoma a Gomora budou zničeny a pak kvůli 50 nebude zničeno, kvůli 40, 30, 10. Tahle ta možnost věci otevřít před Bohem, hovořit, svěřovat se svými výhradami, se svými vizemi, jak by to mohlo být, tohle je úžasná svoboda víry, která nepřijímá věci tak, jak jsou, nejbrž chce změnit k lepšímu. To, že i těch 10 spravedlivých, na kterých se Abraham zastaví, nakonec není v Sodomě a Gomoře přítomno, to je jiná věc. Ovšem ta úžasná otevřenost, se kterou se Abraham postaví Bohu a předkládá mu svou vizi, tak ta je z mého pohledu osvobozující. Podobně se zachová v evangeliu žena, která nežije v Ježíšově vlasti, nýbrž pobývá severně v zahraničí v oblasti Sýrie nebo Libanonu, tam není úplně zřejmé. Ta žena je pohanka a potká se s Ježíšem, který odchází navštívit své krajany v zahraničí, v blízkém zahraničí, protože oni potřebují povzbudit, i oni potřebují slyšet, že ta zaslíbení daná božímu lidu Izraeli se naplňují a že to platí i pro ně, i když jsou v cizině. A teď na té cestě cizinou ke svým krajanům je Ježíš zadržen právě tou cizinkou, která nepatří do jeho rodiny víry, ale taky od Ježíše něco čeká, velice na něho naléhá se svou prosbou a Ježíš, jak je zaměřený na tu svoji vlastní národní komunitu, tak říká, ne, já teď na to nemám čas, jo, já se věnuju něčemu jinému. On jí to řekne teda dost drsným způsobem, protože řekne, jako nesluší se dát chléb psům, který je vzán dětem. Ta
soustředěnost na vlastní lid je pro nás trochu zarážející, nicméně taková byla situace v té době. Ježíš to otevřeně říká, jsem poslán ke ztraceným ovcím lidu izraelského, to je ten jeho záměr. Jenže žena, která prosí o pomoc pro svou nemocnou dceru na Ježíše naléhá, přijme tu jeho poněkud drsnou argumentaci o psech a řekne, no jo, pane, ale vždyť tam je přece dost i pro ty psíky pod stolem, oni se nakrmí z těch drobtů, které padají z vrchu. A tím Ježíše úplně vykolejí z té jeho jasně dané orientace na vlastní lid, a když řekl, jo, vlastně jo, máš pravdu, ta boží štědrost je tak velká, že i pro tebe, ženo, existuje slitování. A žena nepřistoupila na tu Ježíšovu poměrně příkrou reakci, nebyla poslušná, ne, nesrazila podpatky, jo, jasně, mám smůlu, jsem pohanka, nic nedostanu. Naopak hledala důvody pro slitování, ona se dovolávala božího milosrdenství a ty důvody našla. Protože toho božího milosrdenství je dost. Tak tento příklad o dvou vzdorovitých prosebnicích, kteří vlastně se nenechali úplně vtěsnat do nějakých kategorií poslušnosti, tak tenhle ten příklad mi dodává chuť se modlit, vznášet své požadavky na Boha, usilovat o to, aby se situace změnila, i když vlastně žádná perspektiva kloudná na změnu není. Říkám si, jak by se asi choval Abraham, nebo jak by se chovala ona kananejská žena, pokud by se ráno pomodlili tu modlitbu z broučku. No? Jak se tě bojíme, bojíme a posloucháme. Já myslím, že by se chovali stejně, protože ta modlitba ještě pokračuje a přitom se rádi máme. Poslušnost není všechno. No, ještě je tady láska. Mít druhé rád a právě z té lásky k blížním jsme schopni překročit různé zaběhané představy a vyjít z mantinelu takzvaně slušné zbožnosti. Tohle je otázka při modlitbě. Když si postavíme před oči Abrahama, či onu kananejskou ženu, tak ta modlitba může být nahlížena do jisté míry jako určitý zápas, čí vůle se prosadí. Jestli se prosadí vůle modlitebníková, nebo jestli se prosadí vůle Boží, nebo v případě Evangelia vůle Kristova, je to obrovský kus víry. Najít si perspektivu, o kterou usiluji a která se zdá být bláhová, jak je to vůbec možné změnit, co je možné proměnit. Důležité je nestratit ze zřetele Pána Boha a zkoumat, no, co je jeho vůle. Že vlastně Pán Bůh přece nemá radost z toho, když lidé trpí, když město bude zahlazeno tak, že tam přijde o život i spravedlivý. Dovolávat se božího milosrdenství. I ve chvíli, kdy se zdá, že to milosrdenství je kdysi v pozadí a vládnou přísná pravidla nebo vládne hněv, není vždycky snadné se modlit a přimlouvat za druhé, proč by to mělo být jinak, ale ta naděje na slitování, ta tady je. Nepřijmout situaci taková, jaká je, nýbrž hledat její proměnu k lepšímu. Tohle je boží cesta.

Posloucháte Rádio 7 s pořadem Kudy kam, vás od mikrofonu zdraví Jiří Tengler. Námětem dnešního povídání je víra jako odevzdání, víra jako vzdor. Dvě pozice lidské duše, jedna pozice, která se svěřuje do boží péče, druhá, která se s Bohem přehandrkuje, protože není spokojená s tím, jak boží svět vypadá. Prozradím vám, že název odevzdání a vzdor jsem si půjčil od německého teologa Dietricha Bonhoeffera, který v první polovině 20. století promýšlel nové souvislosti křesťanské víry v měnícím se světě. Přišel s velice zajímavými myšlenkami, ovšem za druhé světové války skončil v koncentračním táboře, kdy byl měsíc před koncem války zavražděn na přímý Hitlerův rozkaz. Ta jeho myšlenka odpor, vzdor a odevzdání, jak patří do života křesťana, je velice, velice zajímavá. Jeho knížka vyšla přeložena i do češtiny Na cestě ke svobodě. A ještě jednu knihu v souvislosti s poslušností, vzdorem a odevzdáním zmíním, a to je knížka od německé myslitelky, nedávno zesnulé Dorothy Seele, která napsala knihu Fantazie a poslušnost. Tam rozvíjí právě dvě varianty toho základního přístupu ke křesťanskému životu. Za prvé je to ta tradiční poslušnost, člověče, dělej, co ti je řečeno, přijmi směrnice od druhých a tak budeš dobrým křesťanem. A nebo druhá varianta, schválně to trochu hrotím, aby to vyniklo, ta druhá varianta je, člověče, uplatni svou fantazii. Buď tvořivý, hledej nové cesty, důvěřuj v tom svém tvoření Pánu Bohu, že On bude s tebou a nenech se úplně svazovat něčím, co ti není vlastní. Bůh pro tebe chce tvoji vlastní cestu. Fantazie a poslušnost. Hodně fantazie museli prokázat boží pracovníci, boží proroci, vyslanci, služebníci, kteří jsou v Bibli povoláváni k nějakému zvláštnímu úkolu. Poněvadž oni se ocitají na rozhraní, kdy dosavadní poslušnost nestačí. Tím, že před nimi stojí nový úkol, tak oni budou muset uplatnit svoji fantazii. Oni nemůžou se spolehnout na řešení, která tady byla. Nemají odkud čerpat, oni musí tvořit. A to tvoření je spjato s rizikem omylu, že udělají něco špatně, zákonitě, že jim nebude okolí rozumět. Že se postaví do pozice solitéra, který není vlastně ani na jedné straně pořádně, který lidem předkládá boží výzvy, s nimiž se lidé úplně ne vždy stotožňují. A na druhé straně není ani úplně ten člověk s Bohem, protože je to člověk, není to Bůh. Takže je to boží reprezentant, který ale zůstává člověkem mezi lidmi. Je to nepohodlná pozice a ti boží služebníci jsou si toho dobře vědomi. Zde bych vás rád odkázal na řadu biblických míst, takových pěkně šťavnatých, o tom, jak jsou povoláváni boží služebníci. Prorok Jeremiáš, když je povoláván, tak ho Bůh ujišťuje. Je to v první kapitole Jeremiášově. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo, dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě národům za proroka. To povzbuzení, jdi do toho, Jeremiáši. A co na to Jeremiáš? Na to jsem odpověděl, ach, panovníku, Hospodine, nevím, jak bych mluvil, jsem přece chlapec. Já nemám tu výbavu na to, já na to nestačím. Nemůže se odvolat na nic z dřívějška. Bude muset přijít s něčím novým. Spoléhat na Boha, že mu to Bůh dodá. On to neodvodí z ničeho dosavadního, z žádné poslušnosti. On s tím bude muset začít od nuly. A jak pokračuje dál biblický text, ale Hospodin mi řekl, neříkej, jsem chlapec, všude, kam tě pošlu, půjdeš a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě. Je výrok Hospodinův. Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Pak mi Hospodin řekl, hle, vložil jsem ti do úst svá slova, hle, tímto dnem tě ustanovuji.
Jeremiáš je vyslán, stává povzbuzení, že Bůh bude s ním, a v tu chvíli nemá nic jiného. Jo, tu jistotu Boha, že bude s ním. Žádné pravidlo, žádnou instrukci další. Nýbrž hledej, uplatni svou fantazii, já budu s tebou svým duchem. Já se nedivím Jeremiášovi, že vzdoroval Bohu, že na to neskočil hned, protože to není snadná výzva. Zastat se Boží pravdy vůči většině. Podobně to prožívá i prorok Izajáš, akorát Izajáš je oproti Jeremiášovi, který je takový zemitý, drží se při zemi, tak Jeremiáš je hlavou v oblacích trochu. On to promýšlí ve velkých souvislostech a hledá takové kosmické perspektivy. Izajáš 6. kapitola. Toho roku, když zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka. Vidíme, že je to přelomová situace. Skončila vláda jednoho panovníka, situace se mění a tedy Izajáš cítí, je třeba něco dělat, je třeba tu novou situaci nově uchopit. A spatřil jsem panovníka, seděl na vysokém a vzlostném trůnu, ale mi ho roucha naplňoval chrám, nad ním stáli serafové, volal jeden k druhému, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupu, celá země je plná jeho slávy. Tahle ta serafínská písnička přešla do bohoslužebného zpracování, častokrát se v ní vracíme. Od hlasu volajících se pohnuli podvaly prahu a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem, bědami jsem ztracen, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidmi nečistých rtů bydlím a spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupu. Podobnou bázeň jako Jeremiáš prožívá i Izajáš, akorát ji líčí jinak, má to podobu audience v nějakém nebeském trůním sále. Já nejsem schopen mluvit, nemám tu dostatečnou výbavu k tomu, abych Bože tebe reprezentoval. A jak to pokračuje dál? Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotknul se mých úst a řekl, hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. Tomu jsem uslyšel hlas pánovníka. Koho pošlu a kdo nám půjde? I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mne. Odpověděl lidi a řekni tomuto lidu. Izajáš zažívá proměnu. Ta počáteční bázeň, strach, obava z vlastní nezpůsobilosti je díky Bohu proměněna. Jeho vzdor, já na to nemám, je zatlačen do pozadí tím, že je vlastně přemožen tou důvěrou, že s Bohem to půjde. S Bohem to půjde. Mohli bychom hledat i další příklady zdorovitosti, kdy proroci odmítají plnit úkol. Někteří jsou v tom velmi, velmi tvrdošní. Tím nejznámějším je zřejmě prorok Jonáš, který Boží výzvu plně ignoruje. Prchá na opačnou stranu, než má vůbec jít přes moře a skončí v mořských vlnách, až když se pak dostane na břeh, tak na druhý pokus opět s velkou nevolí tu Boží výzvu poslechne a ono to probíhá hladčeji, než se Jonáš zprvu obával. Tak zase ta perspektiva, že s Bohem je to možné, no, to půjde. Dalším, kdo z Bohu zdoruje a jehož jméno by tady mělo zaznít, je prorok Mojžíš. Ten největší starozákonní prorok, zákonodárce Izraele, ten, který sepisuje právě tu sbírku přikázů a zákazů, ten, který vlastně je dodavatelem materiálu pro poslušnost, kdo ukazuje Izraeli, čím se má řídit. Tak i tento prorok na počátku je velmi vzdorovitý. Známá příhoda s hořícím keřem, kdy Mojžíš, který se vlastně odstřihl od své minulosti, chtěl zapomenout na všechno, co bylo, uteče do nějakého pohraničí a tam žije ne životem Izraelce, ale životem Egypťana. Zamaskuje úplně tu svoji původní totožnost, nicméně neunikne své minulosti, neunikne své příslušnosti k Božímu lidu a setká se s Bohem, který k němu promlouvá z hořícího keře. Mojžíš je zaražen tímto zvláštním úkazem a Bůh říká Mojžíšovi, ty půjdeš a vyvedeš můj lid z otroctví. A na to Mojžíš reaguje úplným gejzírem námitek.
snese řadu důvodů, proč to není možné, proč on to nemůže dělat. Je to série důvodů, ne, nejde to Bože, a Pán Bůh ho vždycky přesvědčuje, vždycky mu to nějakým způsobem rozmluví, řekne mu, podívej se, tyhle ty argumenty, ne, neber to jako úplně směrodatné, ale s novým zase vzdorem přijde Mojžíš a vygraduje to, když Mojžíš Hospodinu namítal, prosím panovníku, nejsem člověk výmluvný, nebyl jsem dříve a nejsem ani nyní, když ke svému služebníkovi mluvíš, mám neobratná ústa a neobratný jazyk. Někteří to vykládají, že měl nějakou řečovou vadu, že koktál, jo, že se styděl vystupovat před lidmi, že se to nehodilo. Snese kdejaký argument, aby unikl před tím úkolem, poněvadž právě ta cesta do nového, to hledání nových pozic, nových výrazů, formulace, co teď bude zapotřebí dělat, je velice ošemetná. Řešení se najde, Mojžíš dostane tlumočníka, což bude jeho bratr Aaron, který bude přednášet ta boží stanoviska, která přijme Mojžíš, tak Aaron je bude přednášet poté, co mu je Mojžíš svěří, a Aaron je bude přednášet lidu. Mojžíšova situace jakožto prostředníka mezi člověkem a Bohem je velmi, velmi obtížná. To, co jsem zmiňoval u ostatních proroků, najdeme ještě silněji, ještě výrazněji u Mojžíše, protože Mojžíš toho prožije hodně s božím lidem. Ten jeho příběh je vlastně nejkošatější, takže těch třecích ploch se tam najde dostatek. A stálo by za to udělat takový jejich katalog, kolik těch situací, kdy Mojžíš je mezi mlýnskými kameny, na jedné straně lid, který je nespokojený s tím, co se děje, s tím, čemu je Mojžíš vede, a na druhé straně Bůh, který Mojžíše pověřuje, jo, starej se o ten lid. A Mojžíš není spokojený s tou svou pozicí a je z ní dosti nešťastný. Jsou naříkavé modlitby, protože proč mi to děláš, proč to musím zrovna já řešit, já to nechci dělat. A v jednu chvíli dokonce to úplně vygraduje a Mojžíš říká, mi raději zabij, než abych se o tohle staral. Je toho na mě moc, ten lid je vzdorovitý, tamhle jim vadí hořká voda, tam, že nemají co pít, že nemají co jíst, že jsou za nimi Egypťani, furt něco, jo, a co já s tím? Ne, stop, Bože, raději mě zabij. Okamžik, kdy člověk se chce vzdát svého vlastního života, situace, kdy je tak zoufalá, těžko se o tom mluví a těžko se to posuzuje u lidí, kteří se v takových momentech ocitnou. Nicméně v tom biblickém příběhu Hospodin zase ujistí o své podpoře Mojžíše, že to půjde, že ta cesta fantazie, vytváření nových možností, nových postupů není zavřená, že je nadějná, je otevřená, trvá dál. Podobnou modlitbu jako Mojžíš, modlitbu zoufalého člověka, který si přeje zbavit se života, pronáší druhý z největších proroků starého zákona Eliáš, který žije mnoho, mnoho staletí po Mojžíšovi už v době královské, kdy králové severního království hodně zhlížejí k okolním národům a jejich věrnost Bohu Hospodinu není příliš velká. Oni je velice rádi absorbují cizí náboženské vlivy. Tím bojovníkem proti cizím kultům je prorok Eliáš, který se dostane do konfliktu s královskou rodinou a prchá před pronásledováním po jednom z velkých konfliktů. Má pocit, že je na všechno sám, že ten jeho boj je márný, co se děje. Takže prchá do ústraní, tam čteme, je to v první knize královské 19. kapitole, Eliáš sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři, mimochodem keř, to je jak s tím Mojžíšem, trnitému keři a usedl pod ním, přál si umřít. Už řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Eliáš má poslání svědčit o Bohu, ale zároveň to poslání je děsivě velké, naráží na odpor, handrkuje se s Bohem o to své poslání a
připadá si v bezvýchodné situaci. A tady na tuto námitku, na tuto drtivou prozbu, Bůh reaguje, že Eliáše posílí, dopřeje mu najíst, napít se, dá mu nový směr. Eliáš pak putuje dál a pak se setkává v takové velice dojemné scéně s Bohem, který nevystupuje jako Bůh mocný, hlasitý, který by tříštil skály, nýbrž Bůh, který promluvá tichým hlasem a ujišťuje Eliáše o tom, že ta cesta dál vede a že díky Bohu je možná, že na to není sám a že ta budoucnost bude dobrá a že se díky Boží fantazii a díky fantazii, kterou rozvine Eliáš, naskytnou ještě další možné kroky a ta budoucnost se otevírá. A úplně na závěr bych do souvislosti s těmito dvěma božími proroky, kteří tak vehementně vzdorovali Bohu, totiž s Mojžíšem a Eliášem, s těmi dvěma největšími proroky ve Starém zákoně, spojil jeden příběh z Nového zákona. Takový příběh, nad kterým my trošku kroutíme hlavou, nechápeme, co přesně znamená. Totiž příběh o Ježíšově proměnění na hoře. Evangelisté svorně líčí, že Ježíš vzal nejbližší své učedníky, vypravil se nahoru do ústraní a tam byl před jejími zraky proměněn. Jeho tvář zahřila najednou. A co je pozoruhodné, že Ježíš tam rozmlouvá s dvěmi osobami, a to je právě Mojžíš a Eliáš. Oni mluví s Kristem o jeho budoucí cestě. O jeho exodu doslova píše evangelista Lukáš. O tom, co má Ježíš před sebou. Já jsem přesvědčený, že to nebyla nějaká teologická debata o tom, jaký je Bůh, nebo nějaká teoretická rozprava na biblické téma. Ne, to byla perspektiva Ježíšova dalšího údělu. Že on půjde do stráčky. To čeká to, co zakoušel i Mojžíš s Eliášem tak dobře. Jo, to byli ti největší experti na pozici opuštěnosti, kdy je člověk mezi lidmi a mezi Bohem ve zcela drtivé pozici. Jako se ani na jednu stranu nepatří úplně. Zároveň musí tu svou roli sehrát, aby pomohl, aby zblížil obě dvě ty strany. Tohle má Ježíš před sebou. Bude tam lidská nevole, bude tam i ta opuštěnost od Boha, nejasnost, co bude dál. V Getsemanské zahradě Ježíš říká, má duše smutná až k smrti. Jo, to je to, co zakusili Eliáš i Mojžíš. Ale on na to je připravený, protože tito dva lidé, kteří se dostali do konfliktu s Bohem, do vzdoru, s ním o tom rozmlouvali na hoře proměnění a díky tomu Ježíš ten svůj zápas vedl tak, jak ho vedl a na jednu stranu šel tou cestou poslušnosti a otce svěřil se do jeho náruče, ale také tam je přítomný ten vzdor a nesmířenost s tím, jak to je. Bože můj, proč jsi mě opustil? Poslušnost a fantazie. Ta fantazie sahá za poslušnost, překračuje ji a vlastně bylo úplně mimo veškerou lidskou fantazii, že by mrtvý mohl být vzkříšen. Tohle není poslušnost, tohle je Boží nové dílo, které podněcuje i naši fantazii, že po těch karambolech, katastrofách, všemožném krachu, který nás v životě potká, je tady ještě Boží budoucnost, která nemůže být odvozena z toho, co bylo. Nýbrž je to budoucnost, kterou Bůh tvoří díky své fantazii, podněcuje naši fantazii a to je důvod, proč my doufáme a proč se modlíme za druhé, poněvadž není všem konec. A tím se s vámi loučí Jiří Tengler z Rádia 7 a přeji vám dobrou budoucnost, Pane Bohem.

Je právě 5 hodin a vy ladíte Křesťanské rádio 7. Máme neděli 11. října, svátek slaví Andrej a vysíláním provází Aneta Lofítková. Před námi je tedy společná poslední hodinka, která přinese konkrétně za 30 minut biblickou úvahu s tématem Slepý muž. Před malou chvílí skončil pořad Kudy kam s tématem Víra jako odevzdání, víra jako vzdor a já jen připomenu, že premiéru dalšího dílu můžete naladit ve středu od 21 hodin.

Jak už z názvu téhle chvály od kapely Adonai vyplývá, ne vždycky je jednoduché jít za Ježíšem, jít za Bohem, přicházet k němu. A i ta následující chvíle ponese takový podobný kontext, protože v ní se zpívá, že jsou chvíle, kdy se ti zdá, že už nemůžeš dál. A tak nás chci k tomu pozbudit, že když se cítíme v téhle situaci, tak ať vždycky spoléháme na to, že je tady Bůh, který s námi opravdu je. I když ho ne vždy vidíme, ne vždy slyšíme, tak je tady.

Tahle píseň je takovou výzvou nenechat se pohltit světem plným rozptýlení a místo toho znovu zaměřit svůj pohled na Krista, protože v něm člověk nachází skutečný pokoj a směr.

Věřím, že i slova téhle chvály jsou nám takovým pozbuzením, že ať už procházíme jakoukoliv životní bouří, tak víme, za kým máme jít, víme, na koho máme upřít ten náš pohled, náš zrak. Nás čeká ještě jedna chvála a po ní už tady bude biblická úvaha.

0: Setkání s jedním slepým, kterého Ježíš uzdravil, zprostředkovává Josef Sýkora. Čte Petr Hodec.
1: Instinktivně se bojím nemocí a tělesných vad. Jedna z nich mi připadá obzvlášť děsivá. Slepota. Při představě, že bych se zítra ráno probudil a neviděl nic než prázdnou temnotu, intuitivně přivírám oči. Při myšlence, že bych namísto barevného světa, stromů, květin a všech blízkých lidí zíral jen došera, mi přebíhá mráz po zádech. Ale i tak bych mohl být vděčný za roky strávené se zdravým zrakem. Co teprve člověk slepý od narození? Neviděl jsem nic než tmu. Občas za slunečného svitu trochu šerých kruhů. Nedělal jsem žádnou práci. Nemohl jsem. Když jsem byl malý, rodiče se o mne starali, ale když jsem vyrostl, musel jsem se nějak uživit sám. Neuměl jsem nic jiného než žebrat. Každé ráno jsem si sedl někde poblíž chrámu a čekal, kdo mi co vhodí do otlučeného hrnku u mých nohou. Večer jsem se dobelhal zpátky. Cestu jsem za ty roky už znal nazpaměť. Nic víc. Jen často tolik přítomná úzkost, prázdnota a otázka, proč vlastně žiju. Až před pár dny seděl jsem jako vždy na zemi u zdi v uličce poblíž chrámu. Byl svátek stánku a tak jsem čekal, že víc lidí v Jeruzalémě bude znamenat i víc mincí v mém hrnku. Nestalo se. Ubohá úroda nebo ubohá srdce. V tom se u mne zastavili nějací lidé. Doufal jsem, že mi něco dají, a tak jsem natahoval ruku s hrnkem. Slyšel jsem, jak se o mě baví. Jsem světlo světa, řekl jeden. Pak mi něčím potřel oči. Bylo to jako bláto, prý jeho sliny smíchané s prachem z ulice, slyšel jsem šeptat někoho. No, příjemné mi to zrovna nebylo. Slepý jsem, ale že by mi někdo musel takhle skoro plivat do očí. Už jsem chtěl něco říct, ale ten muž mi mírně řekl. Jdi, umyj se v rybníce Siloé. A tak jsem šel. Tedy nechal jsem se vést od různých lidí, ani nevím proč. Možná, že jsem toho stejně moc nevyžebral. Možná mi něco říkalo, že to není jen tak. Světlo světa mi znělo v uších. Přišel jsem k tomu rybníku, co v našem jazyce znamená poslaný. Marně jsem dumal, od koho byl poslaný ten, co mi to řekl. Vím jen, že mu říkali Ježíš. Ponořil jsem ruce do chladivé vody rybníka a začal umývat bláto z mých očí. V tom jako by z nich spadly šupiny, jako hadr, co jsem nosil na očích jako dítě. S každou kapkou vody se rozplývalo víc a víc, nejdřív temnoty, pak šera a pak už jen světlo a barvy, modrošedá voda a nažloutlá tráva okolo. Jásal jsem radostí, zaklánil hlavu a chtěl všechen ten jas naráz obsáhnout. Lidičky, já vidím! Jako když jsem nejedl několik dnů a pak dostal velký bochník chleba. Chtěl jsem ho sníst na posezení a pak se zalíkal obrovskými sousty. Moje oči hltaly všechno kolem, křičel jsem na celé kolo, pak vzdával díky Bohu, padl na kolena a šeptal. Já vidím. Vrátil jsem se domů a sousedé nevěřili vlastním očím. Začali se hádat. Jedni říkali, není to ten, kdo tu sedával a žebral? A druzí, není, ale je mu podobný. Musel jsem se nahlas smát. Všechno mi připadalo směšné. Lidi kolem, jak jsem si je představoval podle jejich hlasů a tvaru jejich dlaní. A teď jsem je viděl. Ve skutečnosti. Začali se hádat a vůbec nevnímali, že tam jsem. Takový byl jejich údiv. Dost už, řekl jsem. Jsem to já. Chtěli vědět, jak se to stalo. A tak jsem jim řekl. Co poté ještě mnohokrát. Člověk jménem Ježíš udělal bláto, protřel mi oči a řekl mi, jdi a umyj se v rybníce Siloé. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Ptali se mne, kdo je ten člověk, ale já jsem nevěděl víc, než co jsem jim řekl. Myslel jsem si, že tím všechny otázky skončí a já si budu moct najít normální práci, možná i ženu, mít rodinu a hledět na svět každé ráno očima bez černých děr. že budu moci začít to, co všichni ti, co mi nedali pokoj, považují za běžné a všední. Ale někteří z těch, co mě vídali, že brat mě předvedli před farizeje. Chtěli vědět, co na to řeknou ti, co znají zákon našeho praotce Mojžíše, ti, co platí u Boha mezi pobožnými za první. Tak jsem tam stál a poslouchal jich ctihodnou debatu. Začali se přít a po chvíli mi jejich diskuse nepřipadala až tak ctihodná. Že prý mě neměl uzdravit v sobotu. Že prý není od Boha ten, co nezachovává den odpočinku. Další namítali, že podobné znamení nemohl udělat žádný hříšník. Zeptali se tedy mne, za koho jej pokládám já. Dal mi zrak, což jsem nikdy neměl. Světlo světa, slyšel jsem ho říkat. Je to prorok, řekl jsem tedy. Zavolali si moje rodiče a ptali se jich, co si o tom myslí. Víme, že je to náš syn a že už se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí a kdo mu otevřel oči, to nevíme. Moji rodiče už jsou staří. Stáří na ně dolehlo jako těžká ruka. Už chtějí mít svůj klid, žádné boje, žádné zlé řeči. Slyšeli, že ten, kdo prohlásí, že Ježíš je Mesiáš, bude vyloučen ze synagogy a báli se. Proto jim řekli, je dospělý, zeptejte se jeho. Můj otec pak odešel ze synagogy se sklopenou hlavou a oni si předvedli opět mne. A pak mi přikázali, vyznej před Bohem pravdu. V tu chvíli byla moje hlava vztyčená. Pravdou mysleli, abych přiznal, že Ježíš je hříšník. To tedy nevím, jestli je hříšník, ale pravdu o tom, co se mi stalo, vyznám. Je-li hříšník, nevím, jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. Ptali se pořád dokola. Odpovídal jsem pořád to stejné, to jediné, co jsem věděl. Proč se pořád ptáte? Chcete se snad stát i vy jeho učedníky? Zeptal jsem se. To jsem ale neměl říkat. Vrhli se na mě jako vosy, že jsou Mojžíšovi služebníci a s tím mluvil Bůh. O Ježíši však neví, odkud se to vzal a kdo ho poslal. Poslaný, vzpomněl jsem si a vyřkl to, co ve mne rostlo od prvního dotyku jeho ruky. To je právě divné, vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Vyrazili se mnou dveře. Doslova. Celý ses narodil v hříchu a nás chceš poučovat? Křičeli za mnou. Do synagogy už chodit nemohu. Jak bych však mohl zapřít, že jsem byl slepý a teď vidím. A že přišel muž, udělal ze sliny a prachu bláto, světlo světa. Slepý muž z Janova evangelia. Ten, jenž zažil jeden z Ježíšových zázračných znamení, ačkoliv od narození nezahlédl světlo, světlo světa mu darovalo zrak. Jeho příběh zjevuje strach rodičů přiznat se k Ježíši tváří v tvář, strachu z vyloučení z náboženské komunity, která vytvářela bezpečí a identitu jejich bytí. Ale ještě mnohem více odhaluje slepotu náboženských vůdců té doby. Měli víc než jasný důkaz v ruce. Slepce uzdraveného boží mocí. Dušovali se, že jsou učedníky Mojžíšovými a přitom neviděli, že Mojžíš ukazuje k Ježíši. Měli před očima pravdu a přitom zůstávali slepými. Těm bylo světlo světa znamením soudu. Jsme slepí jako ten žebrák. Jsme žebráci jako ten slepý od narození. Nevidíme pravdu tak zřejmou. Neslyšíme svědectví tak přímé. Odmítáme Boha, jehož stopy jsou všude kolem nás i v nás. Jsme na tom hůř, než kdybychom byli fyzicky slepí. Bude mi světlo světa cestou k prohlédnutí nebo k soudu. Onen žebrák byl vyzván, aby vzdal chválu Bohu. Tolik z nás chce najít Boha, nějak se ho dopátrat a uctít jej. Kéž bychom ho nalezli, tak jako to učinil onen dříve slepý muž. Ironií i krásou je, že to bylo přesně naopak, než jak chtěli farizeové. Ježíš se dozvěděl, že ho vyhnali. Vyhledal ho a řekl mu, věříš v syna člověka? Odpověděl, a kdo je to, pane, abych v něho věřil? Ježíš mu řekl, vidíš ho. Je to ten, kdo s tebou mluví. A on na to řekl, věřím, pane, a padl před ním na kolena. Tím, že muž padá na kolena, uctívá toho, před kterým se sklání. Byl to běžný způsob, kterým byl uctíván Bůh. Ten, kdo tady božskou poctu takto přijímá, je Ježíš. Příběh nám tak jasně naznačuje, že cesta, jak oslavit a poznat Boha, vede skrze nalezení jej v Ježíši. Chceš se zbavit duchovní slepoty, vidět barvy, o kterých se ti předtím ani nezdálo, vstoupit do světla, které je zdrojem všeho života? Padni na kolena před Ježíšem, vlož důvěru v Syna člověka a on ti dá prohlédnout a vidět svět v jeho pravých barvách.
0: Premiéra další biblické úvahy tady bude v pondělí v 6 hodin 45 minut. Jejíž autorem je Petr Plaňanský.

Kapelu Noé Miracles vystřídá Lucy Grimble s písničkou Spirit of the Living God, ve které se zpívá živá vodo, zjemni mé srdce tam, kde je tvrdé, svatý ohni, hoř v mé duši, zažehni vášeň tam, kde jsem studená, duchu živého Boha, obnovuj mě.

za vlast a rodinu. Blízko těm, kdo jsou zranění na těle i duši. Buď blízko těm,

Tohle byla modlitba za lidi ve válečných konfliktech, krizových situacích a depresích. Chvála, kterou se s vámi i pro tuhle chvíli, pro dnešní noční vysílání rozloučím a předám tím slovo kolegyni Kateřině Hodecové. Na konci té chvály jsme mohli slyšet prosbu, ať Bůh drží všechny ty lidi ve válečných konfliktech v náručí. Tak bych moc přála, aby držel nás všechny i po ten celý dnešní den. Přeju vám, ať prožíváte po celou neděli jeho blízkost, jeho ochranu. Mějte se moc hezky.

0: Krásné a klidné dobré ráno vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Kateřina Hodecová. Je neděle 11. října, krátce po 6. hodině raní a před námi se tak otevírá několik hodin programu, který jsme pro vás s láskou připravovali. Tady je stručný přehled toho, co všechno bude obnášet. Už ve čtvrt na sedm je tu tichý čas, tedy chvíle strávená nad Biblí a v modlitbě. Budu moc ráda, když se ke mně připojíte. Podřízenost ženy muži. Jde jen o historicky podmíněný příkaz nebo boží stvořitelský řád? Možná je odpověď ještě jinde. Jak to apoštol Pavel myslel, to zkoumá kazatel Jiří Hurta ve svém výkladu prvního listu do Korintu v jeho 11. kapitole. O tom, proč jsou muž i žena závislí na sobě navzájem a především oba na Bohu, se dozvíme v dalším díle pořadu Studna slova ve 6:45. Připravit se do boje oblečením boží zbroje, k tomu nás vybízí apoštol Pavel v závěru listu Efeským. Jak si zbroj oblékat, uslyšíme tedy v čase mezi 7. a 8. pravidelné nedělní hodince čtení Bible. Problémy v životě nejde minout, ale velmi záleží na tom, jak se k ním postavíme. A právě to připomíná v aktuálním svátečním slově Pavel Kolegar. Poslouchejte po 8. Jak asi zní modlitba bezradného krále, když čelí útoku mocné armády nepřátel? V čem může být inspirací pro nás dnes? To uslyšíte v dalším díle série Upřímné modlitby. Dana Kenningová vás zve k modlitbám podle Bible o 9:30. V kázání ze série Léto v mozaice v Hradci Králové se Ivana dělí o hlubokou biblickou studii i osobní příběhy o významu jmen. Podíváme se na to, jak Bůh zjevuje svou povahu skrze svá jména a jak proměňuje identitu lidí v Bibli i dnes, od Jákoba a Benjamína až po naše vlastní životní příběhy. Tak tolik, výhled na několik nejbližších hodin v programu Rádia 7. Chceme vám být dobrými průvodci na cestě životem. Životem, který nám dal Pán Bůh.
1: Je s vámi Rádio 7.

0: Směj se očima, písnička, která otevřela dnešní hudební playlist, písnička Pavla Helana. Teď je tu Jana Peštová a jí zhudebněný žalm 143.
1: Až mě mi baboke chazdecha, kibecha batachty, hodiny derach zuele, kiele.

0: tobě svou duši svěřil jsem. Plnit tu vůli, prosím, nauč mě a strápení, strápení vyveď mě. Vyslyš mě dřív.
1: Vyslyš mě dřív.

0: que berrava tarde.
1: Do pessoal do chefe.
0: Onde ele deu a zoela? Que aleja na sala do machinho.
1: Skrývají přede mnou svůj tvář. Kež ráno uslyším v lásce tvé.
0: Kýbe chalata.
1: Jsi má jediná naděje.

Křesťané ze sboru ve Vsetíně, Zlíně a Vizovicích nás dovedli ke 6:15 a tedy tichému času. Chcete-li, vezměte do ruky svoji Bibli, budu číst z Markova evangelia ze 4. kapitoly od 21. verše. A Ježíš jim řekl: Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel a ne nasvícen. Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno. A nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. Kdo má uši k slyšení, slyš. Řekl jim také, dávejte pozor na to, co slyšíte. Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám a ještě přidá. Neboť kdo má, tomu bude dáno. A kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má.

Četli jsme kousek z Ježíšova vyučování, kde měl kolem sebe zástup, velký zástup, až musel vstoupit na loď a pak něco učil, pak zase, když byli o samotě, vysvětloval učedníkům podobenství, které použil. Ale znovu se ptají učedníci, co to říkáš? A Ježíš vyučuje o Božím království. A tak přichází i na podobenství o světle. Ježíš často používal podobenství, protože chtěl na věcech, které lidé kolem něj znali, vysvětlovat principy Božího království, které už je mezi námi, jak víme. A tak říká, přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel a ne na svícen. A víme, že jinde v evangeliích Ježíš sám sebe označuje za světlo světa. A tak opravdu přišel na svět proto, abychom ho schovali? Abychom si ho nevšímali, aby jeho záře nepronikla k nám až do těch nejtajnějších koutů? No samozřejmě, že ne. Ježíš přišel, aby osvětlil ta naše temná zákoutí, aby posvítil na věci, které před lidmi možná zdařile ukrýváme, ale on je vidí. A teď je velká otázka, jak k tomu přistoupíme, protože ono je to samozřejmě nebezpečné a nepříjemné, když Ježíš posvítí tam, kde jsme rádi, že je to příšeří. Jenže Jan ve svém evangeliu připomíná, že Ježíš nepřišel, aby svět soudil, ale aby svět skrze něj byl spasen. Ježíš přichází posvítit, aby nás pozval do svého světla, ne aby nás odsoudil. A když se takto budeme dívat na něj, na to světlo, které září do našeho života, je to veliká šance. Veliká šance opravdu vystoupit z těch našich temných koutů a míst, která jsou plná leccčeho a která se nám před lidmi možná opravdu daří skrývat, ale před Bohem je neschováme. A co hůř, i když se snažíme, tak to nejde, ale dobrá zpráva je, že je schovávat nemusíme. Ježíš nás nepotřebuje soudit, Ježíše taky nezaskočíme tou naší malostí a hříšností. Ježíš dobře ví, co je v člověku, ale přichází se svým odpuštěním a se svou milostí. A tak je dobře, že svítí do našeho života. Je dobře, že přichází úplně na dotek. Pro nás je to veliká šance. Veliká šance říct, Bože, víš to, vidíš to, čeho všeho jsem schopná, prosím tě, odpusť mi. A Ježíš na tuhle modlitbu vždycky slyší. A tak je to šance, je to příležitost neminout něco podstatného. Pane Bože, děkujeme za to, že tvoje světlo opravdu svítí do našeho života, do všech těch koutů, zákoutí, temných míst. A děkuju za to, že tvoje světlo přináší mír, spočinutí a odpuštění. Dej nám, prosíme, tu odvahu svěřit se do tvé milosti, pustit tě do těch našich temností a nechat tě je prozářit tvým světlem. Děkuji, Pane Bože, za to, že nám odpouštíš a že nás opravdu nedáváš, nenecháváš na pospast těm našim zoufalostem. Děkuji za to, že jsme tví podle tvého slibu. Prosíme tě o odpuštění, prosíme tě o to, aby si přicházel do našeho života dnes a denně. A děkujeme za to, že jsi věrný Bůh, který své věrné neopouští. Amen.

Je 6:30, posloucháte ranní nedělní vysílání Rádia 7, kterým vás dnes provází Kateřina Hodecová a moc ráda. Tak kéž je pro vás ten dnešní den příležitostí nějak nově objevit to, jak vás osobně má Pán Bůh rád.

Už ve 6:45. Můžete spolu s Jiřím Hurtou v pořadu Studna slova zkoumat o tom, jak to je vlastně s podřízeností ve vztazích žen a mužů. Je to historicky podmíněný příkaz o podřizování žen anebo boží stvořitelský řád? Ale možná je odpověď ještě jinde. Společně nahlédneme do prvního listu do Korintu v jeho 11. kapitole a budeme přemýšlet o tom, proč jsou muž i žena závislí na sobě navzájem a především oba dva na Bohu.

0: Vítejte u poslechu pořadu Studna slova. Kazatel Jiří Hurta pokračuje ve výkladu prvního listu Korinským v 11. kapitole. A podrobněji se bude věnovat verši 2 a 16, kde apoštol Pavel mluví o vztahu muže a ženy, o závislosti a božím řádu. Především ale připomíná, v Kristu není žena bez muže ani muž bez ženy. Všechno je z Boha. Posloucháte archivní nahrávky připravené redakcí Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.

0: otázce odkrývání hlavy u muže a zakrývání hlavy u ženy při modlitbě a při zvěstování, jaký řeší apoštol Pavel v prvém listu do Korintu v 11. kapitole verše 2.16, jsme si posledně řekli toto. Setkává-li se muž s někým, kdo je větší a důstojnější a nesmekne-li před ním, dává tím vlastně najevo, že před ním prosazuje svou čest a hrdost, že tím odpírá pokořit se, a to ovšem před Bohem znamená hřích. Naproti tomu prostovlasá žena, která nechává hlavu odkrytou, se svými vlasy ve skutečnosti chlubí, protože vlasy jsou ozdobou ženy. A chlubit se před Boží tváří Božím darem a chovat se tak, jako bych si to, co jsem dostal, dal sám, to je ovšem ohavnost. Nesmekne-li tedy muž při modlitbě nebo přikázání, jako by se odděloval od své hlavy Krista i od jeho lidu. Naproti tomu víme, že pokrytím hlavy se žena veřejně přiznávala a připojovala ke svému muži a k jeho lidu. Co tedy asi znamenalo, když si hlavu nezahalil? Je možno se dokonce zeptat se vší vážností, kde pak asi skončí své vole ženy, která pohrdne znamením svého společenství se svým mužem i sborem a nebude na ně dbát. Co pak se nevydává cestou oddělení, která vede k nevěře a hanbě? K té otázce zakrývání hlavy u žen při modlitbě a proroctví ovšem ještě připomínám znovu. Něco jiného je v prostotě srdce na slovo uposlechnout, aniž mu rozumíme. A něco jiného je pokusit se potom slovu porozumět. Poslušnost je na místě i tehdy, když nerozumíme. Jestliže někdo pohrdne znamením ustálených dobových zvyklostí, které platí v církvi Kristově, už tím vnáší do svého chování sám prvky zpronevěry. Pavel píše o takové ženě, je to jedno a totéž, jako by si dala hlavu oholit. K tomu je třeba si uvědomit, že ve Starém zákoně byla oholená hlava ženy znamení hanby. Je známo, že už i v Egyptě nosili lehké ženštiny na vyholených hlavách paruky. A prorok Izajáš ohlašuje ve 3. kapitole v 17. verši. Panovník zachvátí téměť dcer sionských prašivinou. Hospodin obnaží jejich spánky, protože se vyzývavě chlubili svými vlasy a účesy. Není divu, že v Izraeli byl takový odpor proti holohlavosti žen, že i na prostovlasost se Židé dívali jako na nahotu, která u řádné ženy má místo pouze pod manželskou střechou. Dokonce lze říci, že zahalení hlavy u ženy bylo vlastně jakoby prodloužení této manželské střechy i na veřejnost. Pavel potom píše dál v 7. až 12. verši, muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží. Kdežto žena je odleskem slávy mužovi? Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům. V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu. Všecko pak je z Boha. Rozdíl mezi zakrýváním ženy, ženiny hlavy a odkrýváním hlavy muže tu Pavel zdůvodňuje poukazem na Boží stvořitelský řád. Pokud bychom brali v úvahu pouze první kapitolu Geneze, mohli bychom mít ovšem výhrady. Tam sice čteme, že Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, ale tím obrazem je stejně muž jako žena. Je tam řečeno, muže a ženu je stvořil. Nestvořil tedy člověka jako muže, ale jako muže i ženu. Ovšem nezapomeňme, že tento řád byl hříchem zničen. A ve druhé zprávě o stvoření, která směřuje ke zjevení hříchu, čteme ovšem o stvoření ženy ze žebra, které vzal Bůh z muže. A čteme tam taky, že žena byla stvořena pro muže jako pomoc jemu rovná. Vysvětlení tady nelze odbýt poukazem na podřízenost ženy muži. V Genezi totiž taky čteme, že žena se nezahalovala pouze jako vdaná, nýbrž že se zahalovala i před manželstvím. Dokonce tak, aby ji ženich před svatbou ani neviděl. Vzpomeňte na Rebeku a Izáka. Když jí Abrahamův služebník přivážel od Lábana, neměla tvář zahalenou, nýbrž odkrytou. Ale když z dálky uviděla muže, zeptala se, kdo to je, a uslyšela, že to je Izák, zahalila se. Je jisté, že mnohému dnes už nerozumíme. Možná, že tu rozhodovali představy o démonských silách, které jsou v nějaké souvislosti s panenstvím ženy. Ty představy byly tehdy běžné. Pavel neříká, že by zahalení ženy bylo znamením její podřízenosti muži. Spíš jde o její závislost na muži. Jako je muž celým životem přímo závislý na Bohu, i žena je závislá na muži. Tehdy to platilo v celé oblasti hospodářské, sociální i právní. Dnešní žena si tehdejší stav neumí už asi ani představit. Je pravda, že dobrá hospodyně, která měla dobrého muže, jistě v domácnosti rozhodovala jako ostatně vždycky. Ale jestliže muž ženu vyhnal, jestliže jí dokonce nedal ani lístek rozloučení, kterým by se prokázala, pak to bylo jako téměř jako rozsudek smrti. Ta žena neměla žádné právní ani sociální zastání a neměla ani prostředky na obživu. Dnes je všecko po této stránce samozřejmě jiné. Ale nezměnila se vzájemná závislost muže a ženy především v životě víry, kde stále platí, že všechno je z Boha. Proto muž i žena musí dbát na to, co platí u Boha jako prvořadé, a to je přikázání lásky. Velice neprůhledný může ovšem připadat 10. verš, který zní doslova: proto má mít žena na hlavě moc kvůli andělům. Kdo chce jít trochu do hloubky a vyzná se v původních biblických jazycích, by se mohl zeptat, a nejde tady vlastně o chybný překlad aramejského slova šaltonaja? Jehož původní základ znamenal zakrýt nebo zahalit a teprve později znamenal panovat nebo mít moc? A nebo se tady snad mluví o přikrytí ženiny hlavy jako o znamení manželovy moci nad manželkou? Jenomže slovo moc nikdy nemá v řečtině význam pasivní. Neexistuje výjimka. Nikdy nemůže znamenat moc někoho jiného, vždycky může jít jenom o znamení moci vlastní, nikoli o moc, které se musíme podřizovat. Měla tedy žena zakryté vlasy, aby jí toto znamení chránilo před vilnými padlými anděly? Jak se to často vykládá, jak to chápali dokonce někteří z církevních otců? A nebo si snad zakryla vlasy, aby nesváděla dobré anděly, jak to někteří myslí? Jenomže taková představa je až trapná a urážlivá pro nebeské boží služebníky. Kdybychom vzali v úvahu všechny možnosti překladu, text by mohl taky znít přesně takto. Žena má mít, pokud se hlavy týká, znamení moci kvůli andělům. Pak by možná byl smysl jasnější. Pokrývka ženiny hlavy má být znamením její moci, které jí opravňuje k modlitbě i prorocké řeči. Andělé přece střeží církev, aby se v ní všecko dělo podle božího řádu. Andělé střeží i nebeský svět, aby do něho nikdo nepronikl neoprávněně a aby proniknutí do něho nebylo zneužito. A víme, že opravdová modlitba proniká do nebes. Proti ženě, která by znamení pravomoci k modlitbě a prorocké řeči neměla a která by tak dokazovala, že na boží řád nedbá, by mohli andělé tvrdě zasáhnout. Vždyť všecky naše modlitby i zpěvy se skutečně dějí před očima i ušima andělů, jak svědčí 138. žalm. Otče všech i všeho, před očima nesčíslných nebeských zástupů, k tobě pozdvihujeme srdce ve jménu Pána Ježíše Krista. Vzdáváme ti chválu a prosíme, nauč nás rozumět tvým cestám a žít podle tvého řádu. Amen.
1: Apoštol Pavel nás dnes vedl k pohledu, ve kterém muž ani žena nejdou a nejsou sami pro sebe. Oba potřebují Boha i jeden druhého. A nad všemi společenskými pravidly a vztahy zůstává to nejdůležitější – přikázání lásky. Slyšeli jste archivní nahrávku biblického výkladu kazatele Jiřího Hurty v pořadu Studna slova. Premiéru dalšího dílu vám nabídneme vždy v sobotu v 15.30 a tentokrát budeme pokračovat dílem s názvem Pokora a jednota církve.

Dobré ráno a vstávání vám krátce po 7. hodině raní přeje od mikrofonu Rádia 7 Kateřina Hodecová. Vítám vás v pravidelné nedělní hodince čtení Bible. Společně budeme procházet nejrůznější části Bible. Začneme se do žalmů, do evangelií, do epištol i do některých úryvků ze Starého zákona. To proto, že Bible je velice inspirativní kniha a máme se z ní opravdu co učit. A tak tady posílám první písničku této hodinky. Matt Redman bude zpívat o boží slávě a po ní se začteme do knihy Žalmu. Vybrala jsem pro dnešní úvod 43.

0: Žalm 43. Dopomoz mi, Bože, k právu, ujmi se mého sporu. Dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým. Ty jsi přece moje záštita, Bože. Proč zanevřel jsi na mě? Proč stále chodit mám zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Sešli své světlo a svoji věrnost. Ty ať mě vedou, ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému, a já tam přistoupím k božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti, a hrou na citaru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj Bože. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse. On je můj Bůh.
1: Ty víš, kdo jsem, znáš jméno mé, každý můj dech ty z doplic mých dal. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář.

pozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

Pro další čtení z Bible jsem vybrala 12. kapitolu listu Římanům. Zde apoštol Pavel píše: Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte. Buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují. Dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Nikomu neoplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho. A má-li žízeň, dej mu pít. Tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

domů. Venku šero a já pořád v práci, rychle po schodech dolů, abych stihl každou kapku deště.

Z druhého listu Janova vybírám úryvek od 4. verše. Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které žijí v pravdě, jak jsme dostali přikázání od Otce. A nyní tě prosím, paní, ne že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od začátku, abychom milovali jedni druhé. A to je láska, žít podle Božích přikázání. To je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle ní žít.

Na Rádio 7 posloucháte hodinku čtení Bible, sváteční hodinku čtení Bible, kterou vysíláme každou neděli mezi 7 a 8 raní. Čteme různé úryvky z různých částí Bible, ale také máme rozečtenou vždy jednu biblickou knihu na pokračování. A tak už po následující písničce vám nabídnu 6. kapitolu listu Efeským v podání Tomáše Kratochvíla.

0: Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Cti otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení. Aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a s upřímného přesvědčení jako Krista. Nejen na oko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu. Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný. Vy, páni, jednejte s otroky také tak a zanechte výhružek. Víte přece, že jejich i váš Pán je v nebesích a ten nikomu nestraní. A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. A vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přílbu spasení a meč ducha, jimž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste. Bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Chci, abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám. Všechno vám to vypoví Tychikus, milovaný bratr a věrný pomocník v díle našeho Pána. Poslal jsem ho k vám, abyste se dověděli, co je s námi a aby povzbudil vaše srdce. Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Milost všem, kdo nepomíjející lásku milují našeho Pána Ježíše Krista.
1: Tak toužím potom, Bože, aby vždycky jsme chtěli Tobě vzdát chválu, aby to, po čem toužíme, aby se Tobě líbilo, Pane. Tak Ti chválím, že jsi tady s námi, Pane, a chci vzdát chválu a úctu za Tvůj majestát, Pane. Amen.

V hodince čtení Bible teď míříme také do knihy Skutků apoštolských. Z 8. kapitoly budu číst o křtu etiopského dvořana. Píše se tu, anděl páně řekl Filipovi, vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijížděl etiopský dvořan, správce všech pokladů Kandaky, to jest etiopské královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém voze a četl proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, běž k tomu vozu a jdi vedle něho. Filip k němu přiběhl a když uslyšel, že ten člověk čte proroka Izajáše, zeptal se, rozumíš tomu, co čteš? On odpověděl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží. A pozval Filipa, aby nastoupil a sedl si vedle něho. To písmo z písma, to místo z písma, které četl, znělo jako ovce vedená na porážku, jako beránek němý, když ho stříhají, ani on neotevřel ústa. Ponížil se a proto byl soud nad ním zrušen. Kdo bude moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl ukončen. Dvořan se obrátil k Filipovi. Vylož mi prosím, o kom to prorok mluví? Sám o sobě či o někom jiném? Tu Filip začal u toho slova písma a zvěstoval mu Ježíše. Jak pokračovali v cestě, přijeli k místu, kde byla voda. Dvořan řekl, zde je voda, co brání, abych byl pokřtěn? Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, se stoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili z vody, duch páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale radoval se a jel dál svou cestou. Filip se pak ocitl v Azótu, procházel všemi městy a přinášel jim radostnou zvěst, až se dostal do Cezareje.

Naše hodinka čtení Bible se pomalinku chýlí ke konci a jako obvykle ji zakončím čtení z knihy Přísloví. Mám před sebou 15. kapitolu. Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Jazyk moudrých přináší dobré poznání, kdežto ústa hlupáků chrlí pošetilost. Oči Hospodinovi jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré. Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha. Pošetilec znevažuje otcovské kárání, kdežto kdo nadomluvil dbá, jedná chytře. Dům spravedlivého je rozsáhlou klenotnicí, kdežto z výtěžku svévolníkova vzejde rozvrat. Rty moudrých rozsývají poznání, ale ne tak srdce hlupáků. Hospodinu je ohavností oběť svévolníků, kdežto v modlitbě přímých má zalíbení. Hospodinu je ohavností cesta svévolníka, ale miluje toho, kdo následuje spravedlnost.

0: Naše hodinka čtení Bible je v samotném závěru. Mnoho lidí říká, že Bibli objevuje, že v ní nachází spoustu inspirace a čerpá z ní povzbuzení. Ale někdy narážíme i na úryvky, které jsou složité a těžké. Ale to není důvod Bibli přestat číst, ba naopak, to je povzbuzení, abychom je četli ještě víc. Tak do toho.
1: Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.

0: Minula 8. raní. Od mikrofonu Rádia 7 vás zdraví Kateřina Hodecová. Přeji vám krásný a klidný den. Před námi je teď sváteční slovo, určené pro každou neděli. O problémech jako příležitosti k proměně bude mluvit Pavel Kolegar.
1: Sváteční slovo.
2: Dnešní zamyšlení jsem nazval problémy jako příležitost k proměně. V listu Jakubově čteme na první pohled zvláštní výzvu. Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných zkoušek. Jakub 1. kapitola 2. verš. Upřímně řečeno, většina z nás problémy jako radost nevnímá. Komplikují život, přinášejí stres, někdy i bolest. Proč bychom je tedy měli přijímat pozitivně? Jakub hned pokračuje vysvětlením. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost a vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Jakub, 1. kapitola 3. až 4. verš. Jinými slovy, zkoušky nejsou jen překážkou, mohou být také cestou k růstu, k větší zralosti a vnitřní síle. Zkusme si položit pár jednoduchých otázek. Chceme se problémům hlavně vyhnout nebo se je učit řešit? Považujeme šťastný život za život bez potíží? Napadlo nás někdy, že také těžké období může přinést něco dobrého? Zkušenost mnoha lidí ukazuje, že ti, kdo prošli složitými etapami života, si často víc váží obyčejných věcí, vztahů, zdraví, času a drobných radostí. Problém sám o sobě není dobrý, ale může nás proměnit, pokud se k němu postavíme správně. Podobné příběhy najdeme i mimo Bibli. Například Albert Einstein byl jako dítě považován za pomalého a málo nadaného. Někteří učitelé ho dokonce odepsali jako nevzdělatelného. Přesto se právě z tohoto kluka stal jeden z nejvýznamnějších vědců historie. Překážky ho nezastavily, pomohly formovat jeho vytrvalost. Bible zároveň připomíná realistickou věc. Bezproblémový život neexistuje. Problémy jsme měli, máme a budeme mít. Nejde tedy o to, jestli přijdou, ale o to, jak na ně zareagujeme. Ježíš své učedníky v těžké chvíli vyzval. Vstaňte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Lukáš 22:46. Ježíš nejprve říká vstaňte, tedy postavte se situaci, neutíkejte. A potom modlete se. Hledejte sílu a moudrost u Boha. Víra totiž dává naději, že potíže nejsou slepá ulička. Apoštol Pavel to vyjadřuje ještě jinak. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly, Bůh připraví i východisko. 1. Korinským 10:13. To neznamená, že problémy zmizí, ale znamená to, že v nich nejsme sami a že mají řešení. Moc se mi líbí historický příběh z amerického jihu. Tamní farmáře kdysi postihla katastrofa. Brouk nosatec zničil jejich bavlníkové plantáže. Byli nuceni změnit hospodaření, začali pěstovat jiné plodiny a chovat dobytek. Nakonec se mnohým dařilo ještě líp než dřív. Dokonce tomu Broukovi postavili pomník jako symbol změny, která je posunula dál. Ten příběh vystihuje jednoduchou pravdu. V životě často nezáleží tolik na tom, co se nám stane, ale co to s námi udělá. Okolnosti nemáme vždycky pod kontrolou, ale svůj postoj ano. Zkoušky mohou tedy vést k vytrvalosti a zralosti. Nejde o radost z bolesti samotné, ale o naději, že i těžké věci mohou mít smysl. Možná tedy stojí za to se při problémech neptat jen, proč se mi to děje, ale také, co se díky tomu můžu naučit, kam mě to může posunout. A tak si dovolím jednu výzvu na závěr. Až příště přijde nějaký problém, zkusme se na chvíli zastavit, neutíkejme hned k obavám nebo rezignaci, zeptejme se, co nás ta situace může naučit a svěřme ji Bohu. Právě tehdy se totiž problém může stát začátkem změny, která nás posune dál.
0: problémy jako příležitost k proměně představil Pavel Kolegar v dnešním svátečním slově. To vám k poslechu nabídneme ještě v poledne a také v 18 hodin.

Je 11. října a pod dnešním datem je v kalendáři jméno Andrej. Jde o slovanskou podobu řeckého jména Andreas a z francouzštiny přejatého André. Nositel tohoto jména je statný, mužný a odvážný. Tak, milí Andrejové, přejeme vše dobré.

0: Kalendárium.
1: Října roku 1986 prezident Spojených států Ronald Reagan a sovětský premiér Michail Gorbačov se setkali v islandském Reykjavíku k rozhovorům o zmenšení počtu zbraní středního doletu. Dnes si připomínáme také úmrtí Jana Žižky z Trocnova, známého vojevůdce a politika. Zemřel během vojenského tažení na Moravu, u Přibyslavy. Stal se tvůrcem vojenské defenzivní taktiky, využívající takzvanou vozovou hradbu. Jeho pověst mládí však nebyla pochvalná. Nejvíce se proslavil na sklonku života jako vůdce husitů. Nikdy nebyl poražen. Jeho nepřemožitelnost byla založená nejen na skvělém válečnickém umění, ale také na výjimečné morálce vojsk, která vedl. Příznivci prý o něm říkali, že byl hejtman nadmíru odvážný, udatný, smělý a vážný. V roce 1531 zemřel švýcarský reformátor Ulrich Zwingli. Vystudoval a působil jako katolický kněz. Studoval řečtinu, řecké filozofy a církevní otce. V roce 1519 přichází do Curychu, který se později stal centrem jeho reformy. Začal systematicky vykládat Matoušovo evangelium a při jeho studiu prožil osobní obrácení. V roce 1523 se mu podařilo pro reformaci získat městskou radu. Bylo zavedené prosté slavení večeře páně, bohoslužba se skládala ze čtení a výkladu božího slova a modliteb. Byly zrušeny kláštery a jejich majetek přešel na chudinský fond. Curišské změny se ovšem nelíbily těm švýcarským kantonům, které zůstaly katolické. Rozpory a boje pokračovaly po jistém uklidnění i v roce 1531, kdy dochází k válce. V bitvě u Kapelu podlehlo curišské vojsko katolické přesile a spolu s ostatními padl i Zwingli. Naložili s ním jako s kacířem. Jeho mrtvola byla rozčtvrcena, spálena a popel vhozen do vody. Dnes si připomínáme také výročí úmrtí rakouského hudebního skladatele a varhaníka Antona Bricknera, který v roce 1885 kolaudoval nové varhany v pražském Rudolfinu. Zemřel v roce 1896. A v roce 1963 zemřela Edith Piaf, francouzská šanzoniérka. Tak tolik kalendárium Rádia 7 s datem 11. října.

Jak asi zní modlitba bezradného krále, když čelí útokům mocné armády nepřátel? V čem může být taková situace inspirací pro nás dnes? To uslyšíte v dalším dílu v série Upřímné modlitby, který připravuje Dana Kenningová. Modlitby podle Bible naladíte už po následující písni.

Představte si, že máte na starost vládu nad celým národem a napadnou vás nepřátelé, kteří mají nad vámi jasnou převahu a reálně nemáte šanci. Co byste dělali? Král Jošafat vyhlásil půst v celém Judsku a v bezradnosti hledal Hospodina. V modlitbách podle Bible pokračujeme v sérii upřímných modliteb božích mužů a žen v různých situacích. Pořadem vás provází Dana Kenningová.

Jen krátce představím okolnosti, ve kterých se odehrává modlitba bezradného krále. Jošafat začal královat v Judsku, když mu bylo 35 let. Chodil po Hospodinových cestách a odstranil modloslužbu. Vyslal učitele zákona a ustanovil soudce po celé zemi, aby boží zákon uplatňovali tak, jak Bůh chtěl. Zároveň se ale dopustil několika osudových chyb, když se spolčil s králem Izraele Achabem a táhl s ním do boje, ačkoliv to Bůh nechtěl. Než si přečteme tu modlitbu, projdeme si několik důležitých momentů králova života a přečteme několik klíčových veršů. Ale na začátek, jako obvykle, budeme prosit Ducha Svatého, aby nás vedl. Duchu Svatý, děkujeme ti za Boží slovo, zdroj poznání, moudrosti i inspirace. Děkujeme ti za příklady Božích mužů a žen, kteří tě následovali. Děkujeme, že písmo nezamlčuje jejich selhání a chyby, které pro nás mají být poučením. Prosíme, Duchu Svatý, veď nás dnes, abychom mohli přijmout povzbuzení do svých zápasů, bezradnosti, starostí a hledání řešení bezvýchodných situací. Odevzdáváme se ti a prosíme, pomoz nám ztišit se, naslouchat, být tady a teď plně přítomni. Amen. Druhá kniha Paralipomenon, kapitola 17. Hospodin upevnil království v jeho ruce a celý Juda dával Jošafatovi dary, takže měl mnoho bohatství i slávy. Jeho srdce bylo naplněno hrdostí, že chodí po cestách Hospodinových. Proto také odstranil z Judy posvátná návrší a posvátné kůly. V třetím roce svého králování vyslal své správce, aby učili v judských městech. S nimi poslal Lévíce a s nimi kněze Elíšamu a Jorama. Ti učili v Judsku, měli sebou knihu zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a vyučovali lid. Strach z Hospodina dolehl na všechna království těch zemí, které byly kolem Judy, takže proti Jošafatovi nebojovala. Jošafat si uvědomoval, že modloslužba, kterou praktikovali předchozí králové, je špatně a chtěl, aby celý národ se vrátil k Bohu. Bylo to z jeho strany opravdové a praktické pokání. Důsledně odstranil i místa modloslužby a zároveň se postaral o vyučování Božího slova. A v tom je pro nás inspirací. Pane, vyznáváme, že často nejsme důslední v pokání a odvracení se od hříchu. Máme pocit, že stačí prosit tě o odpuštění, ale neuděláme potřebné kroky k tomu, abychom do stejného hříchu nespadli znovu. Prosíme, dej nám rozhodnost, odhodlanost ke konkrétnímu jednání, které povede ke skutečné změně v našich životech. A moudrost, jaké změny to mají být. Dej, aby na místo hříchu přišlo víc tvé přítomnosti, do místa zranění tvoje uzdravení, místo naší nedověry nová hlubší víra a důvěra ve tvou dobrotu a lásku. Amen.

18. kapitole se dočteme o chybě Jošafata, který byl až příliš loajální k izraelskému králi Achabovi a táhl s ním do boje, ačkoliv je předtím prorok varoval, aby to nedělali. Achab v boji padl. V 19. kapitole čteme. Judský král Jošafat se v pokoji vrátil do svého domu v Jeruzalémě. Tu proti němu vyšel vidoucí Jehů, syn Chananýho, a řekl králi Jošafatovi. Budeš pomáhat svévolnému a milovat ty, kdo nenávidí Hospodina? Kvůli tomu se na tebe Hospodin rozhněval. Přece však se na tobě našlo i něco dobrého. Odstranil si ze země posvátné kůly a dotazoval se z Boha upřímným srdcem. Hospodine, dej, ať nespoléháme na svou rozumnost, ale vždy se ptáme tebe, jaká je tvoje vůle, zvlášť před závažnými rozhodnutími, která mohou mít dalekosáhlé důsledky. Kéž rozpoznáme, co je zlé ve tvých očích a nepodporujeme to, co se tobě protiví, i když se nám to jeví rozumné. Amen. Dále čteme. Jošafat sídlil v Jeruzalémě. Pak zase vycházel mezi lid od Béršeby až k Efraimskému pohoří a navracel je k Hospodinu, Bohu jejich otců. V zemi ustanovil soudce ve všech opevněných městech judských, v každém z nich. Soudcům nařídil, dbejte na to, co děláte, vždyť nevykonáváte soud lidský, ale soud Hospodinův. On je s vámi, když vynášíte rozsudek. Ať je nyní nad vámi strach z Hospodina. Konejte všechno bedlivě. U Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám, ani úplatkářství. Také v Jeruzalémě ustanovil Jošafat některé lévíce, kněze a představené izraelských rodů, aby vykonávali Hospodinův soud a rozhodovali ve sporech těch, kteří by se s nimi obraceli do Jeruzaléma. Král jim přikázal, konejte všechno v Hospodinově bázni, věrně a z celého srdce, a to při každém sporu, se kterým by k vám přišli vaši bratři bydlící ve svých městech. Ať to bude spor o krevní zločin, nebo o zákon a přikázání, či o nařízení a řády. Varujte je, aby se neproviňovali proti Hospodinu, ať vás a vaše bratry nepostihne jeho rozlícení. Tak čiňte a budete bez viny. Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Pane, kdybychom měli víc bázně před tebou, ušetřili bychom se tolika chyb, konfliktů a dokonce i rozdělení společenství. Kdybychom měli víc bázně před tebou, byli bychom ochotni činit pokání ze svých vin, usilovali o smíření a vzájemně si odpouštěli. Kdybychom měli víc bázně před tebou, poslouchali bychom tvé slovo a snažili se podle něj žít. Chybí nám tato bázeň před tvou svatostí, která vede k pokoře a ochotě poslouchat. Jak často víc mluvíme o tvé lásce a milosrdenství a zapomínáme na to, že jsi také spravedlivý a svatý. Jak často o tobě mluvíme a přitom zapomínáme, že jsi především svatý Bůh, kterého nikdy nemůžeme úplně poznat, obsáhnout, a každé naše poznání tebe je jen zlomek toho, jaký skutečně jsi. Přesahuješ nás svou moudrostí, svou svatostí, svou všemohoucností a velebností. Dej nám, prosíme, skutečnou bázeň před tebou. Ne strach a úzkost, ale posvátnou úctu jako postoj našeho srdce, který se projevuje podřízením se tobě a ochotou nechat se usvědčovat, proměňovat a růst v tobě. Kéž máme touhu hledat pravdu tvého slova do každé situace a žít podle ní i v našich vzájemných vztazích. Amen.

Modlitba bezradného krále. Ta je námětem dalšího dílu série Upřímné modlitby. Posloucháte pořad Modlitby podle Bible s Danou Kenningovou. Dnes o králi Jošafatovi. Před písničkou jsme na jeho příkladu viděli, jak důležitá a praktická je bázeň před Bohem. Dostáváme se k situaci, kdy Judsko čelilo útoku nepoměrně silnějších armád okolních národů. Navíc byla judská armáda oslabená bojem po boku krále Achaba v boji, do kterého vůbec Jošafat jít neměl. Kapitola 20. Potom se stalo, že vytáhli Moábci a Amónovci a s nimi někteří z amónských spojenců do války proti Jošafatovi. Tu přišli a oznámili Jošafatovi. Vytáhlo proti tobě veliké množství z krajin za mořem od Aramejců. Hle, jsou v Chasesón Támaru, to jest v Engedí. Pane, někdy se dostáváme do situací částečně i vlastními chybami, které ohrožují nejen naše životy, ale i životy lidí kolem. Je to vážné a my nevidíme východisko. Potřebujeme tvoji pomoc. Pane, prosíme za všechny, kdo jsou teď v takové situaci. Kéž zakusí tvou blízkost, uvidí ve své temnotě tvé světlo a mají od tebe moudrost, co dál. Pane, některé zápasy jsou nad naše síly. Prosíme, bojuj za nás. A zvlášť prosíme za vedoucí, politiky, v moci postavené, kteří nesou zodpovědnost za další lidi, za celé národy. Kéž hledají to, co je dobré pro všechny a vezmou svou odpovědnost vážně. Kéž přestanou usilovat o svůj prospěch a jednat sobecky, ale pochopí, že úřad autority jim svěřený je služba druhým, ne způsob k vlastnímu obohacení, sebeprosazení, budování kariéry a moci. Pane, dej jim dar poznání vážnosti situace a milost k pokání a nápravě. Amen. A jak reagoval král? Jošafat se dotázal z bázní Hospodina. Vyhlásil také po celém Judsku půst. Judejci se zhromáždili, aby hledali pomoc od Hospodina. Také ze všech judských měst přišli hledat Hospodina. Pane, kéž se ve své bezradnosti utíkáme k tobě a hledáme pomoc u tebe. Upřímně a opravdově. Kéž nehledáme nějaké náplasti, náhražky, ať už v podobě dobře míněných psychologických rad či různých úniků, jako je předuchovňování situace, duchovní zkratky, když je třeba činit pokání a postit se a prostě se celé obrátit k tobě. Prosíme, pomoz nám učit se teď z modlitby krále Jošafata, jak volat k tobě v bezradnosti upřímně a pravdivě. Amen. Jošafat stanul ve shromáždění Judejců a obyvatel Jeruzaléma v Hospodinově domě před novým nádvořím a řekl: Hospodine, Bože našich otců, což pak nejsi ty, Bůh na nebi, který vládne nade všemi královstvími pro národů? Máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, nikdo se ti nemůže spěčovat. Což jsi to nebyl ty, náš Bože, jenž si vyhnal obyvatele této země před Izraelem svým lidem. Dal si ji navěky potomkům Abrahama, svého přítele. Usídlili se v ní a vybudovali ti v ní svatyni tvému jménu. Řekli, jestliže na nás přijde něco zlého, meč soudu, mor či hlad, postavíme se před tento dům a před tebe, protože v tomto domě dlí tvé jméno. A ve svém soužení budeme k tobě volat a ty nás vyslyšíš a zachráníš. A nyní pohleď na Amónovce a Moábce i na horu Seir, kudy si Izraeli nedovolil projít, když přicházel z egyptské země, uhnul od nich a nevyhladil je. Hle, jak nám odplácejí, přitáhli nás vyhnat z tvého vlastnictví, které si nám určil. Bože náš, což je nebudeš soudit?
Nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat. Proto vzhlížíme k tobě. Amen. Žalm 43. Dopomoz mi, Bože, k právu. Ujmi se mého sporu. Dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým. Ty jsi přece moje záštita, Bože. Proč zanevřel jsi na mě? Proč stále chodit mám zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Sešli své světlo a svoji věrnost. Ty ať mě vedou. Ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému. A já tam přistoupím k božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti. A hrou na citeru ti budu vzdávat chválu. Bože, můj Bože, proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu. Jemu své spáse. On je můj Bůh. Amen.

Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě. To je někdy ta nejlepší modlitba. Před Bohem není třeba vymýšlet nějaké teologické pravdy, když si nevíme rady, když nevidíme východisko, ale upřímnost. Přiznat své emoce a to, že jsme v koncích. Vždyť Bůh to stejně ví. V sérii Upřímné modlitby nás dnes provází příběh krále Jošafata a jeho modlitba v bezradnosti. Je tu s vámi Dana Kenningová. Jak to bylo dál? Všichni Judejci stáli před Hospodinem i se svými dětmi, ženami a syny. Tu se stoupil uprostřed zhromáždění duch Hospodinův na Jachziela, lévíce ze synů Asafových. A ten pravil: pozorně naslouchejte, všichni Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, i ty, králi Jošafate. Toto vám praví Hospodin. Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství. Boj není váš, ale boží. Zítra proti nim sestupte, až budou vystupovat do svahu květů. Potkáte je na konci úvalu směrem k poušti Jeruelu. Vy přitom bojovat nemusíte. Postavte se, Judejci a obyvatelé Jeruzaléma. Stůjte a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání. Nebojte se a neděste se a zítra proti nim vytáhněte. Hospodin bude s vámi. Na to Jošafat padl na kolena tváří k zemi a všichni Judejci i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klaněli se mu. Potom povstali lévíci z Kehatovců a Kórachovců, aby chválili Hospodina, Boha Izraele, hlasem velice mocným. Za časného jitra vytáhli na Tekojskou poušť. Když vycházeli, Jošafat se postavil a řekl: slyšte mě, Judejci i obyvatelé Jeruzaléma, věřte v Hospodina, svého Boha, a budete nepohnutelní. Věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar. Po poradě s lidem rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost. Šli před odzbrojenci a provolávali: chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné. V ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospodin zálohy proti Amónovcům a Moábcům i proti hoře Seíru, proti těm, kteří přitáhli na Judejce a byli poraženi. Amónovci a Moábci se totiž postavili proti obyvatelům hory Seíru, aby je vyhladili jako klaté. Když pak skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli jedni druhým do skázy. Když vstoupili Judejci na výšinu s výhledem na poušť a obrátili se směrem k tomuto zhluku, spatřili jen mrtvá těla ležící na zemi. Nikdo nevyvázl. Pak přišel Jošafat a jeho lid pozbírat kořist. Našli tam u mrtvých těl množství majetku a vzácné výzbroje. Získali pro sebe tolik, že to nemohli unést. Kořist sbírali 3 dny, tak byla hojná. 4. dne se zhromáždili v dolině Beraka, to je dobrořečení, protože tam dobrořečili Hospodinu. Proto se to místo nazývá Dolina dobrořečení až dodnes. Potom se všichni muži judští i jeruzalémští s Jošafatem v čele vraceli s radostí do Jeruzaléma, protože je Hospodin naplnil radostí z vítězství nad nepřáteli. Přišli s harfami, citerami a trubkami do Jeruzaléma, do Hospodinova domu. Strach před Bohem dolehl na království všech zemí, když slyšela, jak Hospodin bojoval proti nepřátelům Izraele. Jošafatovo království žilo v míru a jeho Bůh mu dopřál klid na všech stranách. Pane, také bychom si přáli takový happy end do svých neřešitelných situací. Prosíme za všechny, kdo teď potřebují ujištění, že jejich zápasy vedeš za ně ty sám. Že posíláš své zálohy do boje a nemusí se bát přesily. Prosíme za všechny, kdo potřebují teď ujištění, že tvoje milosrdenství je věčné. Děkujeme ti, že jsme na straně vítěze, který ten konečný boj už dobojoval a zvítězil v něm.
beránek bez viny. A i když my v našich bojích někdy prohráváme, tak to nejdůležitější vítězství je vybojováno za nás. Těšíme se, Pane, na ten den, kdy se shromáždíme ve tvém domě plně radosti, že už je po všech bojích a trápeních. Tam, kde nebude už bolest a pláč. Kéž nás tato naděje nese všemi těžkostmi tohoto porušeného světa. A zvlášť v tuto chvíli prosíme za ty, kdo žijí ve skutečné fyzické válce či bojích. Chraň bezbranné, zastaň se nevinných a vysvoboď ty, kdo jsou pod útlakem. Dávej jim vytrvalost a naději. Pane, kéž už brzy skončí všechny války a utrpení. Přijď, vítězný králi, radostně tě čekáme. Amen.

Příběh krále Jošafata v tuto chvíli opustíme, ale musím dodat, že nekončí takovým happy endem, jak se zdá. Udělal další chyby a neposlechl Hospodina, když měl. Dílčí vítězství neznamená, že nepřijdou další boje a selhání. Stejně tak dílčí prohry nemusí znamenat, že nepřijdou i vítězství. Na závěr jsem vybrala slova, která zaznívají v příběhu otce Jošafata, krále Ásy. Kéž jsou pro nás povzbuzením, abychom hledali celým srdcem Hospodina a vkládali svou naději jen v něho. Za týden naslyšenou u modliteb podle Bible s další královskou modlitbou v těžké situaci, tentokrát krále Chiskiáše, se těší Dana Kenningová. 2. Paralipomenon 16.9. Neboť oči Hospodinovi obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je celé při něm. Amen.

Minula 9:00 dopolední a v tomto čase pro vás máme každou neděli připravenou bohoslužbu, respektive záznam z některého společenství v Čechách nebo na Moravě. Dnes vám nabídneme promluvu Ivany, která sloužila v rámci léta v Mozaice v Hradci Králové v tamním křesťanském společenství. A bude se s vámi dělit o hlubokou biblickou studii i osobní příběhy o významu jmen. Chcete-li, můžete se spolu s ní zaměřit na to, jak Bůh zjevuje svou povahu skrze svá jména a jak proměňuje identitu lidí v Bibli i dnes, od Jákoba a Benjamína až po naše vlastní životní příběhy. Její promluvu vám nabídneme po 9:45 a do té doby pouštím několik písní, které mají důležitý úkol, totiž připravit naše srdce.

Staňce vůle tvá a skupina Mlask. Teď je to ještě jedna písnička v podání skupiny Bethel a po ní už se rozezní znělka bohoslužby. Zavedeme vás do Královéhradeckého společenství Mozaika.

0: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
1: Když jsem přemýšlela, modlila jsem se, jaký slovo jsem přinést, tak mi Pán Bůh připomněl takový celkem nedávný zážitek, kdy jsem odložila jedno své jméno a přijala jsem jiné jméno, jakoby v duchu. A tak jsem se nad tím zamyslela a udělala jsem si takovou hloubkovou studii v písmu, jak to s těma jménama je. A výsledkem toho je teďko to slovo, který pro vás mám. Nevím, jestli je úplně typická situace, kdy se vám změní jméno, když se někdo veme nebo jako vdá nebo ožení. Zkuste si vzpomenout, jaký to pro vás bylo, kdo jste teda už vdanej nebo ženatej. Jaký to bylo, když jste dostali to nové jméno? Nebo vy muži, jaký to bylo, když ta vaše manželka najednou měla vaše jméno? Zkusíme někdo něco k tomu říct? Krásný. Ještě nějaký? No tak to je jenom výborný. Ano. Já jsem si říkala, že některý muž může být i takový jako pyšnej, jako někdo mi patří, jako někdo ke mně patří a já jsem teď otec zakladatel nový rodiny. Jo, si myslím, že je to zajímavý. No a vlastně v Bibli jsou boží jména nesmírně důležitá. Jak jména boží, tak jména lidí. A já začnu teda od těch božích jmén. Boží jména Bůh si v Biblii různým způsobem se představuje, například Mojžíšovi, když ho posílal do Egypta, tak mu říká, já jsem ten, který jsem. A to je jedno z těch božích jmén. Nebo třeba na jiném místě Izraelitům říkal, já jsem Bůh, který uzdravuje. A to sám Bůh o sobě řekl a to je jedno z jeho charakteristik. To znamená, že když o sobě Bůh v Biblii řekl, já jsem Bůh, který uzdravuje, tak my víme, že když se modlíme za to, aby nás Pán Bůh uzdravil, že to je zcela v rámci jeho povahy a že to jako velmi rád udělá. Ale pak jsou vlastně boží jména, které dali Bohu lidé a to je tak, že oni s ním něco prožili a potom ho podle toho pojmenovali. Třeba v Genesis v 16. kapitole to zažila služka Hagar, to byla Abrahamova služka, která otěhotněla a začala být trošku pyšná, protože měla toho Abrahamova syna. Manželka Abrahamova, která to nejdřív navrhla, tak ale potom litovala, protože jak byla ta služka pyšná, tak ji různě trápila. A vlastně vyhnala ji nakonec, nebo ne, nejprve ta služka utekla, protože už to nemohla vydržet. A byla sama, samotinka, těhotná v poušti a najednou k ní prostě Pán Bůh poslal anděla a řekl jí, navrať se, já ti dám veliký požehnání a vlastně ji upokojil. Ona tehdy řekla, tohle je Bůh, který vidí. To znamená, ona cítila, konečně někdo vidí mě, konečně se mě někdo zastal. Od té doby vlastně my víme, že Bůh je ten, který vás vidí v každé situaci. Když seš někde, ať seš naštvaný, ať seš protivnej, nebo seš, že ti někdo ublížil, tak Bůh tě vidí. Například Abraham, to je velmi známý příběh, zažil, že vlastně Bůh mu řekl, aby obětoval Izáka a v poslední chvíli ho zastavil a řekl, neobětuj, protože tady máš jinou oběť. A najednou tam prostě někde se zaseknul v křoví beran a Pán Bůh vlastně dal zaopatřil toho Abrahama, když teda nemusel dát svého Izáka a dal teda oběť toho berana. A tuhle zkušenost Abraham nazval Hospodina Bůh, který zaopatří. A já mám tady k tomu trošku takový osobní příběh, protože já, když jsem začínala s tou misí, tak to bylo v roce 2000 a v té době jako úplně moc se to nedělalo, že by lidi podporovali jednotlivý misionáře, spíš se čekalo, že půjdete do nějaký organizace a ta vám dá plat. Ale v dnešní době už je to docela normální, že vlastně mnohé misijní organizace fungují tak, že řeknou, jestli tě Pán Bůh povolal do misie, tak on si to potvrdí tím, že ty si seženeš lidi nebo vymodlíš, který tě v tom budou podporovat. A já jsem to tak měla, takže já jsem prostě oslovila různý církve, oslovila jsem jednotlivce a poprosila jsem je o podporu a oni mi pak měsíčně posílali nějaký peníze, ale v tom začátku to byly opravdu jenom moji nejbližší a nedostávala jsem dost peněz, aby mi to pokrylo všechno, co jsem měla, takže vlastně jsem měla jenom na nájem a na jídlo. A na všechno ostatní, prostě to byly vždycky zázraky, když se něco stalo. Například na sociální a zdravotní pojištění, prostě už mi ty peníze nezbývaly. A ty dluhy se vždycky nakupily, pak jsem si vymodlila nějaký zázrak, že jsem to jednou za rok zaplatila. No ale pak prostě jsem nějak prožila, že Pán Bůh nemá rád dluhy a že s tím musím něco udělat. A v Bibli jsem právě našla tady tohle jméno Hospodin zaopatří. A tak jsem si řekla, dobře, je to zaslíbení, tak Pane Bože, ty zaopatříš, já už nechci mít dluhy. Vydávám ti tady veškeré svoje výdaje, veškeré peníze, co potřebuju a děkuju, že ty zaopatříš. A takhle jsem se začala modlit a několik měsíců se nic nedělo. Až potom, já nevím, třeba po 5 nebo po, no minimálně po 4 měsících, prostě se stalo, že za mnou přišla moje šéfová, která byla Američanka, a říkala, hele Ivano, mě oslovil sbor, který nás tady jako celý tým prostě podporuje jako naší organizaci, a říkali, že si můžete, kdo tady u nás pracujete, že si můžete zažádat o podporu od nich, že vám chtějí něco dát. Tak já říkám, haleluja, Pán Bůh se oslavil. Tak jsem z toho byla nadšená, dali jsme dohromady rozpočet, co všechno potřebujeme. Ještě ta šéfová nám říkala, jen nešetři, i dovolenou si dej do rozpočtu. A takový, jakože Pán Bůh je dobrý šéf, prostě on tě nebude tady vodírat za malej plat. Tak jsem si tam i tu dovolenou do toho rozpočtu dala. No a poslali jsme to a asi za měsíc nám přišla odpověď, kdy jako velmi smutně ten pán, který to měl na starosti, tak napsal, že je mu to strašně líto, ale že prostě nám ty peníze nemůže dát, protože jemu snížili rozpočet na tu celou misi a on vlastně musí odříct podporu i misionářům, který doteďka podporovali. Mně ho bylo tak strašně líto, protože on opravdu to psal, jak je to pro něj i osobně hrozně těžký, že teď vidí všechny ty lidi, který budou vlastně jako bez podpory a tak. A mně se zmocnil prostě soucit a já jsem sedla a napsala se mu, jak jsem byla plná toho, že jsem prostě 4 měsíce říkala, Hospodin zaopatří, tak jsem mu napsala, ty se vůbec neboj, Pán Bůh se o ně postará, postará se o tebe a postará se o ty vaše misionáře a postará se i o nás. A tak jako jsem mu ještě něco k tomu. A on z toho byl tak nadšený, že si jako začal zjišťovat, co jsem zač. A potom prostě se ho to tak dotklo, že prostě sehnal ty peníze pro mě i pro mý 2 kolegyně. Osobně prostě on nám sehnal peníze. A já jsem od té doby, to trvalo třeba dalších prostě 4 roky, jsem vůbec neměla problém s penězma. A navíc už to nebylo, jako že mě prostě platí ten bohatý sbor někde v té Americe, ale už tam byl osobní prostě příběh. To jméno Hospodin zaopatří se naprosto stalo součástí mý identity. A já vím, že když někde se něco děje, tak prostě vím, že se Pán Bůh postará a můžu svědčit, že za 26 let, co takhle žiju na podpoře, takže mi nikdy nic nechybělo, nic zásadní. Vy, když najdete v Bibli nějaký slovo nebo nějaký příběh, tak to si můžete vzít pro sebe jako zaslíbení a můžete se modlit a můžete Pána Boha o to prosit. A zároveň v Bibli jsou důležitý jména lidí. Častokrát se v Bibli, zvlášť, já myslím, že v té hebrejské kultuře to tak bylo hodně, že vlastně lidé dávali dětem jména, který měla nějaký význam. A někdy to bylo dobrý a někdy si myslím, že jako, co si mysleli, jo? Takže třeba rodiče, vlastně Izák s Rebekou, dali svýmu synovi jméno Jákob, což znamená úskočný. Já jako nevím, proč bych chtěla své dítě nazvat úskočný. A ono se to opravdu v jeho životě naplnilo. On byl prostě takovej šikovnej, chytrej a vlastně svýho bráchu vlastně úskokem okradl o právoplatný místo prvorozeného a veškerý majetek. Svýho tátu oklamal, takže ten mu to opravdu zaslíbil. Ale tím vlastně ztratil celou rodinu a nakonec od ní musel utéct. A nakonec jeho samotného ošidili, takže vlastně to, co sám zasel, tak taky sklidil. A Pán Bůh nakonec teda jeho jméno změnil. Po dlouhé cestě, to určitě Izákův příběh znáte, Pán Bůh změnil jeho jméno a zároveň se změnil jeho život, protože Jákob, neboli nově Izrael, se potom smířil i se svým bráchou a vlastně našel vztah k Bohu a byla to velká, prostě velký happy end. A tak bych jako chtěla říct, rodiče, prosím vás, někdy, když přemýšlíte o nádherně znějících jménech nebo velmi krásných, exotických, zkuste se podívat, co ty jména znamenají. A myslím, že někdy můžete svýmu dítěti připravit nějaké požehnání nebo naopak ho uvést třeba i do nějakých potíží. Já jsem to zažila, já jsem se měla jmenovat Alena, což znamená soulad, souhra, a můj tatínek, kvůli mý ségře, která je tady, jí chtěl udělat radost, že byla v nemocnici, a říkal, narodilo se nám miminko, jak bys chtěla, aby se jmenovalo? A ségra říkala, no Ivona. A táta to špatně slyšel, tak nelenil, šel do nemocnice a nazval mě Ivanou. A když si mě maminka šla vyzvedávat jako Alenu Šímovou, tak zjistila, že teda tam má Ivanku. Takže to byl pro ní docela jako šok. Ale já jsem za to jméno moc ráda, protože jméno Ivana znamená Bůh je milostivý. A já si myslím, že se ke mně hodí mnohem líp než ten soulad. Já mám trošku ADHD a myslím si, že jako prostě no, soulad takový pro mě nemožný skoro. I ve svém životě jsem to zažila. A další, kdo to třeba zažil, byl Benjamín. To byl vlastně Jakobův nejmladší a nejoblíbenější syn. A jeho maminka ho porodila a vlastně při tom porodu umírala. A nazvala svého nově narozeného syna Ben-Oni, což znamená syn mého zmaru, anebo syn bolesti. Dovedete si představit, že takovýhle jméno potom ten člověk měl nosit celý život. Naštěstí Jakob prostě to změnil a řekl, že se bude jmenovat Benjamin, což znamená syn mé pravice, anebo taky syn z daru. Takže ten to chytil díky Pánu Bohu za to. No, ale byli jiní, kteří to nechytili. Například Jábez, to je v první Paralipomenon 4, 9 až 10. Tam je soupis všech možných lidí, jak prostě ty rodokmeny jsou. A najednou jsou tam dva veršíky, kde je psáno. Jábez byl váženější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala Jábez, což znamená působící trápení. Se slovy, vždyť jsem ho porodila v trápení. Ale Jábez volal k Bohu Izraele, požehnej mi a rozšiř mé území. Tvá ruka ať je se mnou. Učiň, ať jsem ochráněn od zlého a nejsem trápen. A nebo v některých překladech, ať nepůsobím trápení. A Bůh splnil to, oč žádal. Někdy je to tak, že dostanete v životě nějaký jména, ať už je to od rodičů, nebo je to prostě od nějakých životních okolností, od předcházejících generací, nebo i vlastně výsledkem svýho vlastního života. Dostane člověk nějaký jména, který vám dělají zlo v životě. A to může být jméno třeba nemilovaná, neviděná, zneužívaná, oběť, hrubý, neschopný. Takovýhle jména, sice je nemáme napsaný v občance, ale můžeme si je v životě nést podle toho, co zažíváme v životě, nebo podle toho, co nám říkají rodiče, nebo prostě děti ve škole. A tak jako ten Jábez, my si je nemusíme nechávat. My můžeme říct, dobře Bože, tak ať se tohle jméno na mě nenaplní. A naopak si vyprosit. Je skvělý, když si vyprosíte něco na, vlastně naopak. Já jsem zmiňovala na začátku, že jsem teďko byla vysvobozena z jednoho jména a to bylo jméno bojovnice. Mě to i lidi říkali normálně, že prostě ty seš taková bojovnice. A já jsem si myslela, jaký to je kompliment. Ale teď jsme se prostě modlili s jednou kamarádkou a zjistili jsme, ona říká, nemáš něco jako nějakou prostě identitu, nějaký jméno, který už jako bys mohla propustit, který ti ve skutečnosti nepatří. A já jsem se modlila. A pak mi prostě přišlo na srdce to slovo bojovnice. Došlo mi, že prostě v mém životě vždycky byly nějaké jako překážky, vždycky tam bylo něco, co se jako postavilo, nebo šikana ve škole a takové věci. A že vlastně já jsem se musela naučit bojovat, abych vlastně se někam dostala, jo. A najednou mi došlo ale, že to je kletba, že to vlastně není, jako určitě mi to bylo k dobrýmu, Pán Bůh všechny věci obrátí na dobrý, když mu je vydáváme, ale zároveň to je něco, co mě zatěžovalo a co už jsem vnímala, že už nemusím nést. Takže jsem ho pustila, poděkovala jsem té Ivance bojovnici, že mi doteďka pomáhala a řekla jsem, Pane Bože, a co by si chtěl teďko mi dát za jméno? Přišlo mi jméno obdarovaná. A uvědomila jsem si, že vy si můžete něco vybojovat, nebo můžete to přijmout od Pána Boha darem. Takže to vám taky přeju. Tam, kde někdy třeba bojujete, tak můžete, nebo vnímáte jiný jméno, tak se můžete zeptat, Pane Bože, chceš mi už místo toho dát něco jiného? A je důležitý, jakým způsobem vyznáváme ty jména nad sebou. Jakým způsobem, to určitě znáte, já jsem ze začátku měla vždycky hrozný problém, že jsem říkala, já jsem tak blbá. Vždycky, když jsem něco udělala jako špatně, tak jsem si říkala, jak jsi tak blbá, jak to můžeš udělat. A fakt jsem se musela naučit to neříkat. Nebo já třeba, když řídím, tak jsem taková trošku agresivnější. Tak mě vždycky vadí, když nějaký člověk tam jako jede a vždycky tam debil jeden, jo, nebo něco takového. A teď jsem si jako říkala, no to je strašný, já tady prostě prorokuju a chválím a je psáno, že prostě z vašich úst nemůže být zároveň požehnání a prokletí, tak jsem si říkala, no tak děvče, s tím musíš něco udělat. Tak jsem se naučila říkat strejda. To mi jako pomůže, že to jako, to je zase strejda. Ale aspoň ho teda neproklínám. Já mám jednu takovou kamarádku, vy to můžete dělat i vlastně úplně opačně, jo. Když jsem začínala a byla jsem na misijní škole, tak tam se mnou studovala jedna holka, která dělala, než se obrátila, než poznala Ježíše, tak vlastně byla prostitutka. A ona se jmenovala Catherine, ale vždycky si říkala Kate. A Pán Bůh jí ukázal, že jí chce z toho prostě očistit, že když uvěřila, takže vlastně má, dostala od Boha nový život, který je čistý. A vlastně uvědomila si, že její jméno znamená Catherine, že to znamená čistá, ryzí, neposkvrněná. A ona se rozhodla, že od té doby už nechce lidem, aby jí říkali Kate, že už jí mají říkat Catherine, aby to pro ní bylo po každý připomenutí, že už má nový jméno, nový život, novou identitu. A nám to takhle říkala a mě se to nesmírně dotklo. Nebo mám tady v Čechách jednoho kamaráda, který se jmenuje Jaromír a my jsme ho vždycky znali jako Jarka. A on potom jednou říkal, hele, já jsem něco prožil s Bohem, já chci, abyste mi říkali Mirek. A teď jsem se na to schválně podívala a vlastně ten Jarek, to je silný nebo bujný, zatímco Mirek, to je muž pokoje. A myslím, že on prostě tohle prožil, že tohle chce nést do světa. Znova říkám, že někdy ty jména, který člověk si spíš nazbírá, ne nutně ty, co má v občance, vlastně někdy to můžou být věci, které ve skutečnosti působí jako kletba. Ale my křesťani, když si tohle uvědomíme, tak vždycky můžeme s tím přijít za Bohem. Třeba v Galackým 3.13 je napsáno, ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe. Bible o tomhle mluví, jo? Třeba v Izajáši 62.2 je psáno o Izraeli, že Bůh říká, národy tě budou nazývat novým jménem, které určí Hospodinova ústa. Již se o tobě nebude říkat opuštěná a o tvé zemi se už nebude říkat pustá, ale budeš nazvána mám v ní zalíbení a tvá země provdaná, protože Hospodin bude mít v tobě zalíbení a tvá země bude mít manžela. Takže tady vidíte, že je to zcela biblický a že my můžeme s tím přicházet. Řeknete si dobře, tak jaký bych si dala jméno? Můžete třeba se podívat do Jana 15.15, tam Ježíš říká, už vás nenazývám otroky, ale nazývám vás přáteli. Jinými slovy, dávám ti jméno přítel Ježíšův. A to je něco, co já si můžu přivlastnit a říkat, Pane Bože, já chci být přítel Ježíšův. Proměň to, doteď jsem se cítil jako otrok, že musím poslouchat, musím si to vydřít to křesťanství, ale já chci být tvůj přítel. A takhle můžete stejně, jako já jsem volala, Bože, ukaž mi, že si Bůh, který zaopatřuje, tak můžete volat, Bože, ukaž mi, že já jsem přítel Boží. Nebo Jeremiáš 31.1, Bůh si nás zamiloval, tam je, miloval jsem tě odvěkou láskou. To znamená, že já si můžu z toho vzít jméno, já jsem milovaná. Nebo 1. Petr 2.9, jsme svatí, vyvolení, Boží kněžstvo. Existuje dokonce, jsou lidi, kteří jsou tak chytrý, že to dali do dokumentů. Například ježištěmárád.cz, tam když si najdete, kým jsem v Kristu, nebo kým jsi v Kristu, tak se vám tam objeví takovejhle seznam jmén i s odkazama do Bible, který někdy si můžete přečíst. A já musím říct, že třeba když jsem byla na misi, tak to někdy bylo opravdu těžký a ten útlak jsem cítila jako hodně silný proti sobě. A někdy třeba i jsem začala hřešit, nebo prostě byly konflikty, někdy lidi o mě říkali dost hrozný věci. A mě to strašně pomohlo, když jsem měla takovejhle seznam a začala jsem si to prostě číst nahlas. Jsem milovaná, jsem dokonale přijatá, jsem Boží dítě, mám věčný život, jsem vykoupená a je mi plně odpuštěno. A tímhle způsobem jsem vlastně očišťovala svoji mysl od těch různých nálepek, který prostě se mi snažil Boží nepřítel dát. Někdy nám mění jméno sám Bůh a to je moc zajímavý, že vlastně v Bibli jsou příběhy, určitě už jsme zmínili toho Abrama, který se změnil na Abrahama a stal se otcem mnohých národů, ale věděli jste, že třeba Mojžíš změnil jméno Jozuovi? Jozua se nejdřív jmenoval Hošea, tam je to Hoš, což znamená zachránit, vysvobodit. Takže jeho jméno bylo jako spása, záchrana, ten, který zachraňuje. Mojžíš mu dal jméno Jozue, což znamená Jehošua. A tam vlastně do toho přidal to Jeho, což je to jméno Jh, Vh, neboli jako Jahve, Bůh. A tím změnil jeho jméno na Hospodin zachraňuje. A mně to přijde, že to bylo tak důležitý, když si představíte, co před tím Jozuem bylo. Znal vlastně Egypt, kde byl otrokem, pak znal poušť, kde tam jako nějak bezcílně chodili. A teď najednou on měl vlastně zabrat celou zemi a vést milion neposlušných lidí k tomu, aby tu zemi jako zabrali, aniž by měli jakýkoliv vojenský trénink. A takovouhle věc, on navíc, který byl napsáno, že on zachraňuje, to znamená, že na něm to leželo. Mojžíš a Pán Bůh skrze něj mu změnil jméno a řekl, ale Hospodin zachraňuje. Není to na tobě, nejdi ve svý síle. A to je něco, prostě co můžeme vždycky skrz to nový jméno prožít. Nebo třeba Ježíš změnil jméno Šimonovi. To pro mě bylo taky moc zajímavé. To určitě to znáte. Petr, svatý Petr, byl nejdřív Šimon a Ježíš mu řekl, ty jsi Petr a na té skále ustanovím svou církev. Šimon znamená slyšet, naslouchat, vyslyšet, uposlechnout. Ten Petros znamená skála, velký kámen a ukazuje to na pevnost a stabilitu. A já si říkám, pevnost a stabilita. Jako já si hodně rozumím s Petrem, jo? To byl taky takový impulzák jako já, který vždycky něco řekl nebo udělal a pak si říkal, jo, co jsem to řekl. A tam rozhodně jako já ho nevnímám jako někoho pevného, ale na druhou stranu, když potom čtete ty jeho dopisy Petrovi, tak už vidíte, že to byl pevný člověk, který přežil život pro následování, přežil život péče o církev. A vlastně Pán Bůh mu to jméno dal ještě předtím, než se to vůbec stalo. Jo, a to tak bývá, že vám Pán Bůh dá nový jméno a ještě vy ho jakoby to na vás není vidět. Ale to jméno může do vašich životů působit. A já mám takovou kamarádku, Helenku, která je báječná, moudrá žena. Jednou jsme někde byli a ona říká, my máme takový zvyk, že si říkáme indiánská jména. Tak já vám budu říkat nějaký indiánský jména. A tím ona myslela, že jo, jak je tančí s vlky, jo? Nevím, jestli ještě někdo si pamatujete ten film, tak vlastně tam ty indiáni pojmenovali toho hlavního hrdinu podle toho, že ho viděli někde tančit s vlkama, tak to se stalo jeho jménem, jo. A ta Helenka prostě, jak nás zná, tak se modlila a říkala, Pane Bože, ukaž mi jejich jména. A jednomu kamarádovi, který má za sebou těžký život, odpad od Boha, pak se dostal až jako do vězení, přišel o rodinu a je doteď ještě takovej někdy, jakože to prostě jakoby ten starý život prokoukne ještě a není to vždycky snadný. A ona mu dala jméno, ten, který je opracováván ke vznešenému účelu. A to mně přijde tak hezký, protože to není lichotivý jméno, to je pravdivý jméno. A já kdykoliv někdy jako třeba s ním mám nějaký mírný konflikt nebo nějak mě něčím třeba trošku vytáčí, tak si řeknu, on je opracováván ke vznešenému účelu. A hrozně mi to pomáhá. A chci vás vyzvat, abyste třeba popřemýšleli o lidech kolem sebe a třeba zrovna o lidech, který vás trošku jako rozčilujou. Jaký jméno jim můžete dát? Jaký jméno, nebo se můžete za to pomodlit? Jo? Minimální jméno, jestli chcete, který vám můžu nabídnout, to je taky od té Helenky. Ta vždycky, když má někoho, kdo opravdu ji nějakým způsobem trápí, tak říká, to je učitel milosrdenství. A to mně přijde moc hezký, že vlastně můžete to vzít vlastně pozitivně. Taky se může stát, že se setkáte i vy sami osobně s Bohem a Bůh vám dá nějaký nový jméno. Když si vezmete, tak vlastně ten Abram vůbec nechtěl po Bohu, aby mu změnil jméno, prostě Bůh svrchovaně přišel a řekl mu, ty už nejseš Abram, ty už seš Abraham. Jo, nebo i ten Mojžíš, i Jozue, tihle všichni lidi to nový jméno nehledali a Pán Bůh jim je dal. A věřím, že v našem životě někdy jsou právě takový období, kdy třeba seš povolávaný do něčeho nového, nebo kdy prostě Bůh říká, už to stačilo. Už už tohle nebudeš dál snášet, já ti dávám teďko nový jméno. Je hrozně hezký zaslíbení ve zjevení 2.17, kde pán Ježíš říká, kdo má uši slyš, co duch praví zborům nebo církvím. Tomu, kdo vítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamenek a na tom kamenku napsané nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. A to nový jméno, prostě když nám Bůh dá nějaký jméno, tak je nám v tom dobře. To je něco, že víš, jo, takový já jsem, nebo jo, taková já jsem, anebo taková chci být. A to je prostě dar veliký. A je pravda, že třeba ten Abraham, než dostal to nový jméno, tak vlastně 25 let chodil s Bohem, kdy Bůh mu prostě říkal různý věci, udělej tak a tak, a on ho poslouchal. Jo, někdy to nový jméno, když třeba s něčím bojujeme, tak to nedostaneš automaticky. Prostě někdy musíš chvíli chodit s Bohem a být trpělivej. A jak je tady psáno, kdo zvítězí? Vítězství neznamená, že ty půjdeš a prostě zmlátíš všechny ty lidi, co tě šikanovali, ale někdy to vítězství je, že i když mě šikanovali, tak já prostě nebudu přijímat ty nálepky, které oni mi dali. Nebo i když mě šikanovali, tak já jim odpustím. Nebo i když teďko šéf prostě mě utlačuje a já nemůžu z té práce odejít, tak já budu každý den chválit Hospodina, že se o mě stará a že se o mě postará. A to je vítězství. Tohle je vítězství. A pán Bůh ví, kdy vás potom navštíví tím novým jménem. Já ještě než vlastně skončím, tak bych chtěla říct ještě jednu věc, kdy máme nový jméno, a to je právě, kdy uděláme ten první krok do křesťanství, první krok do vztahu s Bohem. Tady je napsáno, že vlastně Bůh nám nabízí nový jméno a nový život. Například v Janovi 1.12 říká, těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Takže to není tak, že všichni jsme boží děti. Nejsme. Některý lidi prostě žijou a nechtějí s Bohem mít co dělat a někdy k tomu mají velmi dobrý důvod. Ale ve chvíli, kdy uvěříš v jeho jméno a přijmeš ho, tak on ti dává moc stát se božím dítětem. On ti dává moc poznat Boha jako tátu a ne jako někoho, kdo je divnej nebo kdo mi brání nějak žít, jak chci já, nebo kdo mě případně manipuluje. Bůh ti nabízí tohle nový jméno, boží dítě. A já vás chci povzbudit, jestli jste tady někdo, kdo jste ještě se nesetkali s Bohem a kdo nemůžete říct, že já jsem boží dítě a kdo chcete třeba i říct, já už chci žít jiný život, já už chci jiný jméno, tak vám chci nabídnout modlitbu. Ještě tady mám nějaký dvě sestry, které taky nabízejí modlitbu tady z modlitevního týmu v církvi. Takže kdo byste chtěli, tak vás zveme tady pod strom, jak je vzadu za tím barem. A tam se můžeme pomodlit a být s vámi. Drahý Ježíši, já ti děkuju za všechny ty věci, které jsi změnil v mém životě. Děkuju za všechny ty věci, které jsi změnil v životě lidí kolem mě. Pane, je to tak nádherný, když vidíme jeden druhýho, jak se některé věci proměňují, jak některé trvají dlouho a jsou tam boje. A pak ty to proměníš a přijdeš do toho a takhle do toho sekneš, Pane. A děkuju ti za moc tvýho slova, děkuju ti za zaslíbení, který máme v božích jménech, Pane. A tak já se teď modlím za svý bratry a sestry a za lidi, kteří tady poslouchají. Aby si požehnal, Pane, aby jsme vnímali dobře ty jména, které nám chceš dát ty, a aby jsme dokázali se vzepřít těm jménům, které nám dali lidi, nebo který jsme si sami vysloužili nějakým hříchem. Žehnám vám teďko jménu Pána Ježíše Krista, abyste získali novou odvahu vykročit, abyste získali novou odvahu hledat Boha, jít s ním v poslušnosti, a žehnám vám, abyste se setkávali s Bohem a získávali od něj nový jména. V jménu Pána Ježíše.
2: Poslouchali jste záznam bohoslužby z Královéhradecké církve Mozaika, kde kázala Ivana o božích jménech i o tom, jak nám Bůh říká dnes. Za týden vám v tomto čase nabídneme promluvu Pavla Fialky, který se zamýšlel nad radostí.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Pomalu se blíží 10. dopolední. Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi tedy loučí Kateřina Hodecová, vaše průvodkyně tou dnešní ranní částí vysílání Rádia 7. Přeji vám hezký a klidný den a těším se někdy příště naslyšenou.

Je neděle 11. října 2026 a na hodinách právě naskočila 10. hodina. Posloucháte Rádio 7, jehož mikrofonu vás srdečně zdraví Milan Remeš. I dnes s námi můžete být v proudu dobrých zpráv, ve kterých vám chceme přinášet povzbuzení, potěšení, inspiraci a poselství naděje, že náš život má smysl v Bohu a jeho synu Ježíši Kristu. Čekají nás písničky a také pořady, které si nyní krátce představíme.

Sametová revoluce otevřela dveře novým možnostem a směrům. Co to znamenalo pro Evženii Čermákovou s ohledem na její osobní hledání smyslu života, sdílí v pořadu s Bohem od 10:45. Kolikrát člověka zaškatulkujeme jen podle toho, co zrovna zvládá nebo nezvládá. Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování dokazuje, že rozvíjet myšlení lze v každém věku. O lidském potenciálu, boření nálepek a reálné možnosti změny se po 11. hodině v pořadu Rozmarína bude ptát Andrea Audová, Venduly Jaškové, ředitelky pracoviště Otevřmysl a mezinárodní trenérky metody FIE. Problémy v životě nejde minout, ale velmi záleží na tom, jak se k ním postavíme. A právě to připomíná v aktuálním svátečním slově Pavel Kolegar. Poslouchejte po 12. hodině. Písničkářka Lidie Zoubková představuje své právě vydané album První sníh. V pohovce vypráví o své tvorbě, inspiraci i příbězích ukrytých v písních. Poslouchejte 5 minut po 12. hodině. V 13 hodin se společně s dětmi a kormidelnicí Petrou vydáme za zvířetem, po kterém jsme pojmenovali lidskou vlastnost – opičení. Ano, správně, dnešním tématem budou opice. Salzburg, nádherné vyhlídky na okolní Alpy a všudy přítomný Mozart. Jaké vzpomínky si odvezla budoucí studentka oboru Všeobecná sestra Johana Havlíčková, bude vyprávět v cestovatelském týdeníku Za obzor ve 14 hodin. Nahrávka, která zazní po 3. hodině odpolední během písniček z archivu, je určitou formou setkání. A to jak setkáním s lidmi, kteří se na ní podíleli autorsky, hudebně či jinak, tak setkáním s posluchači. Z týmu amerického prezidenta přes aféru Watergate a vězení až do týmu úplně jiného krále. Pořadu Řeka života nás Jarek Pleva provede životem i myšlenkami amerického právníka, politika, zakladatele vězeňského společenství a významného křesťanského představitele Chucka Colsona. Poslouchejte po 4. odpolední. Večery pod lampou na Rádiu 7 jsou pozvánkou ke čtení, nesnad zrovna jednoduchých, za to důležitých knih. V současné době se postupně probíráme titulem Davida Nováka Víra ve vírech otazníků, kterou načetl Daniel Zeman. Dnes jste zváni k poslechu části s názvem Proč zrovna křesťanství, když je tolik jiných náboženství. Poslouchejte v 17 hodin. Problémy v životě nejde minout, ale velmi záleží na tom, jak se k ním postavíme. A právě to připomíná v aktuálním svátečním slově Pavel Kolegar. Poslouchejte v 18 hodin. To jsou pořady, které spolu s písničkami vyplní vysílání Rádia 7 až do 18. hodiny. Věřím, že si z naší nabídky vyberete a prožijete s námi příjemné chvíle. Posílám k vám písničky KSP Music Ať každý den a City House Music Nejsem sám a přeji vám, ať se vám hezky nedělně poslouchá.

0: Vyznání Pán Bůh se vždycky postaral může znít jako pouhá fráze. O zázraku nového života, ale i o Božím zaopatření a jeho věrnosti vypráví v následujících minutách Evženie Čermáková. Jejíž příběh natočila pro Rádio 7 Klára Litterová.
1: S Bohem na cestě životem.
2: Dobrý den, jmenuji se Evženie Čermáková, jsem z Pardubic, z církve bratrské a učím na základní křesťanské škole Noé na prvním stupni. Mám rodinu, kde jsou tři už dospělé děti, skvělý manžel, jedno půlroční vnouče. Moje cesta za Bohem byla zdlouhavá. Trvala několik let, ale Pán Bůh trpělivě mě vedl a volal k sobě, i když jsem se někdy bála udělat některé kroky. Už na vysoké škole jsem hledala nějaký smysl života a protože to bylo v době po revoluci, kdy se otvíraly různé směry, do kterých jsme dříve nemohli nahlédnout, tak jsem začala číst některé knihy, byla jsem na filmu Ježíš a tušila jsem, že nějaký Bůh asi bude, že to nebude jenom všechno kolem nás, to, na co si můžeme sáhnout, jak nám říkali ve škole, že nějaké duchovno je, ale vůbec jsem se v tom nebyla schopna orientovat. Moje hledání spočívalo v tom, že jsem teda se šla podívat do nějakého kostela, který tam byl nejblíže, ale radši ne na bohoslužbu, protože to jsem se bála, že bych nevěděla, co mám dělat. A tam jsem volala k Bohu, ať se mě nějak dá poznat. A Pán Bůh postupně si mě vedl k sobě, ale už jsem věděla, že když mi je zlé, že k němu můžu volat, že ho můžu o něco prosit. Měla jsem i pocit, že mě opravdu nějaký Bůh slyší a že ty věci v životě se trochu zlepšily. Ale pak jsem najednou zase spadla do toho, že jsem dělala věci, které jsem věděla, že nejsou správné, za které jsem se styděla. A tak jsem se v tom motala vlastně až do konce svých studií. Během studií jsem se už vdala a měla jsem svoje první dítě a pak jsme se přestěhovali zpátky do Pardubic. Nastoupila jsem do svého prvního zaměstnání, kde jsem ale nebyla moc spokojená. Do toho přišla manželská krize, krize vůbec v rodinných vztazích a já jsem nějak klesala dolů a dolů a nevěděla jsem si s tím životem moc rady. Pak jsem se setkala s praktikujícími křesťany v novém zaměstnání ve Svítání, kde jsme pracovali s postiženými dětmi a to pro mě bylo velkou inspirací, protože jsem konečně viděla někoho, kdo říká, že věří Boha a také žije jinak, než jsem do té doby viděla lidi kolem sebe. A jeden z těch křesťanů mě půjčil i knížku o Ježíši a já jsem si ji doma četla a na konci té knihy byla modlitba přijetí. A doteďka si pamatuju, že jsem brečela a říkám, Bože, tak já už si s tím svým životem nevím rady. Já i věřím, Pane Ježíši, že jsi žil, že jsi byl skvělý, že jsi uzdravoval a pomáhal lidem, že jsi i zemřel za moje hříchy, já to všechno dokážu přijmout, ale že jsi živý, že opravdu s tebou můžu mluvit, Ježíši, tak mě v tom pomož, já tomuhle nějak nejsem schopna uvěřit. A v té chvíli jsem najednou cítila, jako když někdo za mnou stojí, a ten batoh těch všech problémů a starostí, věcí, které jsem v životě nezvládala a táhnul mě k zemi, jako kdyby mě někdo vzal. A já jsem najednou měla obrovskou radost. Najednou jsem věděla, že to je teda pravda, že Ježíš je živý, že to není jenom tak nějaký výmysl lidí, kteří to napsali do knížky nebo nahráli do filmu, ale že to je skutečnost. Když jsem to pak vyprávila svým věřícím kolegům, tak říkali, no to se znovu zrodila. A já jsem říkala, aha, a co to je? A tak mi to vysvětlovali, dali mi Bibli, pozvali mě na shromáždění, tenkrát do křesťanského společenství, a tam jsem se nechala i pokřtít. Tím začala moje cesta s Bohem, je to už vlastně 30 let, a můžu říct, že Pán Bůh mě nikdy nesklamal, vždycky mě věrně pomáhal, ale i korigoval a napomínal, když bylo potřeba, ale s láskou, a vždycky mě vedl. Ale po mém uvěření se prohloubila trošku naše krize manželská, protože můj manžel byl nevěřící a já jsem najednou přehodnotila svůj život, najednou jsem měla jiné priority, toužila jsem v neděli jít do církve, místo abych třeba trávila čas s rodinou, a to se manželovi samozřejmě nelíbilo a nebyl schopen to moc chápat a vypadalo to až na rozvod. Já jsem se tenkrát hodně modlila za svého manžela a měla jsem pocit, že jsem na rozcestí, že se musím buď vzdát manžela, nebo vzdát Boha. A to pro mě bylo hrozně těžké rozhodnutí, protože já jsem chtěla oba. Když jsem se tak modlila, tak říkám, Bože, ale já bez tebe už nedokážu žít. Já vím, že už bych to nezvládla. Já mám ráda svého manžela, nechci se ho vzdát, ale prostě já musím zvolit tebe, protože bez tebe prostě nemůžu být. A teď zpětně vím, že to bylo velice dobré rozhodnutí, protože můj manžel do půl roku uvěřil a Pán Bůh mi daroval i toho manžela. Takže to bylo pro mě opravdu velká zkušenost, že když člověk dá Boha na první místo, tak Bůh mu pak přidá i to ostatní. Jak se v Bibli píše, hledejte nejdříve Boží království a vše ostatní vám bude přidáno. A s tím i souvisí další věc. My jsme měli první dceru docela brzo a měla jsem zdravotní problémy, takže mi doktoři řekli, že ať jsem ráda, že jsem měla dceru brzo, že další děti už mít nebudu moc. A když uvěřil můj manžel, tak jsem dostala zaslíbení od Boha, že nám dá syna. A já jsem si říkala, tak Bože, pro tebe není nic nemožného, tak třeba nějak. I jsem přemýšlela, jestli třeba máme adoptovat, nebo jak to bude. No a já jsem opravdu krátce na to otěhodněla, přestože doktoři říkali, že to už nebude možné. A měli jsme nejenom syna, ale za 3 roky na to ještě dceru, takže máme 3 děti.
3: Můžu se jenom zeptat, co to je zaslíbení a jak jsi věděla, že ti ho Pán Bůh dal?
2: Při modlitbě ke mně Pán Bůh mluvil. Je to takový vnitřní hlas, kdy člověk ví, že to není z něho, protože jeho rozum mu říká něco úplně jiného a vnímá, že to je něco, co je i v souvislosti s Biblí, protože Pán Bůh i v Bibli dělal zázraky a jsou příběhy, kdy taky dával třeba dítě ženě, která nemohla mít děti. A ke mně Pán Bůh mluvil a mluví a jsem mu za to moc vděčná, někdy i v obrazech, než můj manžel vlastně uvěřil, tak jsem měla od Pána Boha zaslíbení, že uvěří a dokonce, že bude mu sloužit ve chvalách. A opravdu můj manžel po uvěření vlastně, my jsme pak spolu vstoupili do církve bratrské a tam on zavedl chválící skupinku, protože do té doby tam nebyla a vlastně doteďka slouží Pánu ve chvalách. Tam bylo i jedno velké zaslíbení tenkrát, že budu učit v křesťanské škole v Pardubicích. A tak já jsem měla jedno dítě, druhé dítě, ještě jsem se starala o babičku, takže jsem byla dlouho doma. Pak jsem nastoupila do jednoho zaměstnání, do druhého zaměstnání, jako do školy. A stále jsem čekala, kdy někdo někde teda založí v Pardubicích tu křesťanskou školu, abych tam pak mohla jednou učit. Jednou ke mně přišly kamarádky i z jiných církví a říkali, že mají na srdci, že se máme modlit za křesťanskou školu v Pardubicích. Tak mě úplně zajásalo srdce, že Pán Bůh už něco dělá, takže jsem se ptala, kdy se schází k modlitbám a ptala jsem se trochu s obavama, protože jsem měla 3 děti, musela jsem je vozit na spoustu kroužků, manžel byl hodně pracovně vytížený, někdy i víc dní byl na služebních cestách, takže to bylo hodně na mě a přitom jsem moc toužila, abych na tu modlitevní s nima mohla chodit. A oni řekli, že to je v pátek odpoledne a to bylo jediné odpoledne z celého týdne, kdy děti neměly kroužky a mohla jsem tam jít. Takže jsme se začali scházet na modlitby a stále jsme se modlili za školu. Pán Bůh nám i přidával různé lidi, kteří tam přišli. Já jsem pozvala i kamarádku, která nám tam vnesla takový trošku manažerský způsob, že jsme začali dělat i zápisy toho, co k nám Pán Bůh promlouval. A stále jsme nevěděli, jak to vlastně bude, kdo tu školu založí, až nám jednou Pán Bůh řekl, ale to máte založit vy. A my jsme říkali, Bože, ale my vůbec nevíme, jak. A Pán Bůh říká, nebojte, já vás vším provedu. A opravdu nám pomáhal, když jsme potřebovali poradit s účetnictvím, kterým jsme žádná z nás nerozuměli, protože jsme to většinou byli učitelky. Tak nám poslal paní z církve, která čerstvě šla do důchodu, dělala celý život účetnictví a měla pocit, že by ještě něco chtěla dělat, aby byla prospěšná. A prostě přišla za náma, že slyšela o té škole, jestli by nám nemohla v tom nějak pomoci. Takže my jsme zajásali a opravdu jsme viděli, že Pán Bůh nás v tom vedl úžasným způsobem. Že nakonec se nám opravdu podařilo v roce 2011 v září otevřít školu, sice jenom s 9 dětmi, ale s vírou, že ta škola jednou bude opravdu plná základní škola. Pro mě to bylo docela taky těžká zkouška, protože já jsem v té době učila vlastně v nejlepší škole v Pardubicích, kde jsem po 2 letech dostala trvalý pracovní poměr, což tam nebylo jednoduché získat, to se člověk musel osvědčit. A v té době, kdy jsem tu smlouvu tam podepisovala, tak už jsem věděla, že vlastně brzy odejdu do křesťanské školy. Můj manžel tenkrát z toho byl trošku nervózní, protože měnil zrovna zaměstnání. Měli jsme hypotéku, protože jsme opravovali starý domeček po babičce, kde jsme bydleli. Měli jsme 3 děti a manžel říká, no ale jak já to zvládnu s jedním platem, ty ze začátku moc brát asi nebudeš v téhle škole. Ale musím říct, že Pán Bůh se opravdu postaral, že jsme neměli nikdy nouzi, že to bylo až neskutečné, jak jsem zažívala i v maličkostech, třeba jenom to, když jsem si říkala, už bych se asi 2. rok neměla fotit ve stejných šatech, protože ty děti to budou mít na fotce někde v albu a paní učitelka by měla mít nové šaty. Přišla kamarádka, že trochu přibrala a jestli by mě nešly nějaký šaty od ní, jestli by k ní nepřišla s nějaký vyzkoušet a já jsem si tam mohla vybrat několik šaty. A to byly opravdu takové věci, jsem si vždycky říkala, Bože, ty prostě se o nás tak úžasně staráš. A vlastně i manžel tím, že změnil práci, tak se mu o něco zvýšil plat, takže nevadilo, že mě se zase o něco snížil a zvládali jsme to všechno.

0: Teď už je to vlastně 12 let, co jsme křesťanskou základní školu Noé v Pardubicích založili. Máme už plnohodnotnou základní školu všech 9 tříd. Každý rok jsme vlastně otvírali novou první třídu. Pamatuju si, jak jsme o prázdninách chodili uklízet vlastně třídu po přestavbě, abychom vůbec to tam mohli nastěhovat a mohli od září tam začít učit. Založili jsme i křesťanskou školku, která nám pomohla vlastně k tomu, aby už jsme si trochu ty děti připravovali do první třídy. Vlastně i při schánění prostor to byl boží zázrak, protože když jsme scháněli prostory, město nám řeklo, že teda dobře, povolí křesťanskou školu v Pardubicích, ale ať neočekáváme žádné finance, žádnou pomoc, že si všechno musíme zařídit sami. A my jsme tenkrát zkoumali, kde by naše škola mohla být, modlili jsme se za to a pak jsme šli vlastně k Salesiánům, kteří po restituci získali vlastně budovu bývalé školy. Tenkrát nám správce těch Salesiánů říkal, no my od Boha víme, že tady zase má být škola a my jsme se i chtěli v tom angažovat a tu školu založit, ale nepodařilo se nám sehnat lidi, kteří by do toho šli, takže my jsme připraveni vám tady v tom pomoct. A protože my jsme neměli finance, abychom mohli celou budovu si pronajmout, tak oni byli tak hodní, že nám vždycky pronajali tu jednu třídu, kterou jsme potřebovali, jednu kancelář, kterou jsme potřebovali na začátek. A ostatní byly různě pronáté firmy a vždycky dopředu těm firmám dávali výpověď. Každý rok o jednu třídu jsme vlastně zase získali větší prostor, až jsme vlastně nakonec získali celou budovu. Musím říct, že za celých těch 12 let, co funguje naše křesťanská základní škola a mateřská škola Noé v Pardubicích, tak by to bylo asi na celou knihu, kdybychom sepisovali, jak Pán Bůh dělal zázraky, jak nám pomáhal, jak nás držel. Protože víme sami, že z vlastní síly bychom to nikdy nejenom nemohli ani založit, ale ani nemohli zvládnout, provozovat. Opravdu vždycky, když bylo potřeba finance, ať už na opravu něčeho, nebo ze začátku i na platy, tak Pán Bůh nám až zázračně dával různé sponzory, kteří nám pomáhali. Asi úplně největší částka vlastně, kterou nám Pán Bůh pomohl, tak byla v minulém roce, kdy jsme vlastně se dohodli se Salesiánama, že budeme odkupovat od nich tu část budovy, kde je škola a školka a jim zůstane ta třetina, kde mají vlastně svoje prostory. A byli jsme domluvení a sepsaná byla smlouva, že místo pronájmu budeme splácet teda postupně splátky přes 20 let a tím to nějak splatíme. Jenomže tam byla i inflační doložka a nikdo nemohl tenkrát, když jsme to sepisovali před lety, tušit, že bude taková situace, jako se stala teď v minulém roce, že inflace vystoupala do ohromné výšky a najednou my bychom museli ke konci roku platit o několik milionů více, než jsme počítali a my jsme ty peníze neměli. A i nám to přišlo vlastně zbytečné platit tolik peněz. A tak jsme se hodně modlili, hledali jsme u Boha, scháněli jsme u sponzorů, ale vlastně jsme si s tím moc nevěděli rady. A Pán Bůh nám opravdu zázračně pomohl, protože jeden zahraniční sponzor, který nám už pomáhal předtím s rekonstrukcí části budovy, tak nám slíbil akci 1+1, kolik vyberete, tolik vám dáme, až do výše celé splátky té budovy. Takže to by bylo 40 milionů. No, my jsme na to měli asi měsíc času. Takže sehnat 20 milionů za měsíc, to není reálné. To nám všem bylo jasné. Ale přesto jsme udělali modlitevní řetězec, udělali akci 20 plus 20, kterou jsme rozeslali po církvích, po známých, po rodičích, žáků školy, všude, kde jsme mohli. A říkali jsme si, dobře, ne všichni samozřejmě mají možnost darovat peníze, ale můžou nám i peníze půjčit, kterým teď leží na účtu a třeba je nepotřebují, a my bychom jim to pak spláceli jenom s úrokem vlastně, který je u banky, tak by to pro nás bylo pořád výhodnější. Stal se prostě zázrak. My jsme opravdu během toho měsíce těch 20 milionů takhle získali. Takže jsme dostali od toho zahraničního sponzora druhých 20 milionů a mohli jsme ke konci roku Salesiánům splatit vlastně tu naši část budovy, což bylo požehnání i pro ně, protože oni okamžitě zahájili rekonstrukci vlastně své části budovy a byli taky rádi, že mají na to finance. A my vlastně jsme získali takhle, respektive zřizovatel Církev bratrská v Pardubicích, Archa, získala takhle vlastně budovu. Takže Pán Bůh opravdu dělá úžasné zázraky. Těch věcí by bylo hodně, ale na to teď není často vyprávět. Samozřejmě jsou to duchovní boje a my opravdu od začátku vlastně, než školu jsme založili, tak jsme se každý měsíc scházeli na modlitevní setkání a to držíme do dneška, protože jsme měli i od Boha zaslíbení, že když budeme v dobrých i zlých dobách se ho držet, že nás vším provede. A to opravdu dělá.
1: Děkuji moc, Evžo, za tvé svědectví, za všechno, co se nám vyprávila. Nechť vám Pán Bůh žehná.
0: Děkuju.

Skutečnost božího odpuštění člověku může vypadat i tak, že vám někdo obrazně sundá těžký batoh vin z vašich zad. To je zkušenost Evženie Čermákové, ženy, která hledala smysl života a odvážila se k Bohu volat s prosbou, aby se jí dal poznat. Nejen, že se jí dal poznat, ale ukázal jí také svou věrnost a moc v různých životních situacích. Je stále stejný i dnes. Volej k němu i ty, dokud máš příležitost. Dnešní příběh naladíte na Rádiu 7 ještě v úterý od 18.30. Další svědectví nabízí relace Stopy, ve které bude v pondělí v 8 hodin a 30 minut vyprávět o své cestě k Bohu Antonín Haspl. Na další vydání pořadu S Bohem se můžete těšit v pátek od 11.15. Před námi jsou písničky Tobě náleží od skupiny Nad čarou a The Best kapely Solu Izrael, po kterých si představíme jméno, které se na nás dnes směje z kalendáře.

Nikdo se nemůže rovnat Bohu. Je zdrojem života, naděje i lásky. Ten nejlepší, koho může člověk potkat, dospívala na Rádiu 7 kapela Solu Izrael ve své písničce The Best, ten nejlepší. Dnes je 11. října a pod tímto datem objevíte v kalendáři jméno Andrej. Jde o slovanskou podobu řeckého jména Andreas a z francouzštiny přejatého André. Nositel tohoto jména je statný, mužný a odvážný. Pokud tedy doma nebo ve svém okolí máte některého z těchto statných a odvážných mužů, popřejte jim k jejich svátku a potěšte je něčím, co jim udělá radost a třeba i otestuje jejich odvahu, co třeba jízda na horské dráze nebo bungee jumping, tedy skok z mostu na laně. My všem Andrejům přejeme radostný sváteční den a posíláme jim z Rádia 7 pěknou písničku.

To byla kapela Adonai a písnička Král srdcí, kterou jsme na Radiu 7 hráli všem dnešním oslavencům Andrejům. Za rohem už na nás vykukuje 11. hodina, která přinese rozmarínu pořad o rodinných vztazích, který se tentokrát zaměří na sílu Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování, která dokazuje, že rozvíjet myšlení lze v každém věku. Budeme rádi, když zůstanete s námi.

0: Nedělní dopoledne 11. října právě překročilo 11. hodinu, se kterou do vysílání Rádia 7 vstupuje pořada Rozmarína. Andrea Audová si v něm bude povídat s ředitelkou pracoviště Otevřmysl a mezinárodní trenérkou metody FIE Vendulou Jaškovou o lidském potenciálu, boření nálepek a reálné možnosti změny. Od mikrofonu vám obohacující poslech přeje Milan Remeš.
1: Rozmarína. Život jsou v

0: Známá znělka ohlásila Rozmarínu, pořad o rodině a o vztazích. Myslím, že ve vztazích máme mnozí z nás tendenci sklouznout k takovému rychlému soudu. Podíváme se na druhého člověka a máme jasno. Izraelský psycholog Rowan Fornstein, psycholog 20. a přelomu 21. století, se celý život věnoval tomu, jak člověk poznává, jak přemýšlí, jak si osvojuje nové poznatky a rozhodně odmítal škatulkování a nálepkování a takové předčasné uzavírání. No a na jeho myšlenkách vznikla metoda nazvaná Fornsteinovo instrumentální obohacování, která dnes pomáhá dětem i dospělým po celém světě. Já už teď vítám ve studiu mezinárodní trenérku metody FIE a také spoluzakladatelku a ředitelku školy Otevř mysl Vendulu Jaškovou. Od mikrofonu Rádia 7 vám dobrý poslech také přeje Andrea Audová. Vendulo, vítej.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Vendulo, já jsem přemýšlela, jak tě posluchačům nějak stručně představit a napadla mě jedna jediná věta a to, že jsi žena činu. Zvládáš neskutečné množství aktivit, výzev, rolí, funkcí a nevím čeho všeho ještě. A zvládáš to s takovou lehkostí, s nadhledem, s takovým pro mě až nakažlivým nadšením. Myslíš si, že se na tomto tvém životním nadšení nebo životním postoji FIE nějak podepisuje?
1: Domnívám se říct, že ano, protože já vlastně s metodou pracuji už více než 20 let a než jsem se s metodou potkala, tak jsem byla taková rychlejší, než jsem teď, což většinu lidí zaráží, ale co mi FIE dalo je to, že jsem se jako vnitřně uklidnila a ta metoda mi dala základ, takový ten filozofický, takový ty základní kameny, o který se můžu opřít jak ve svém životě, tak v životě školy, tak ve školení, tak v tom, co vlastně dělá, mi to dává jako smysl. A to, že jsi říkala, že dělám hodně věcí, ono to tak je, ale všechno je to tak navzájem propojené, protože žádná z těch oblastí neexistuje sama a jak je život propojený, tak i to, co dělám, se navzájem propojuje.
0: Říkáš 20 let, že se té metodě věnuješ. Vzpomeneš si na úplně první setkání s ní, co tě tenkrát oslovilo, co tě chytlo?
1: Ano, pamatuju si, že když jsem začínala jako učitelka na základní škole, tak jsem měla ve třídě chlapce, který měl těžké poruchy učení a u nás v poradně v Třebíči dvě speciální pedagožky s metodou pracovaly a jako paní učitelku mě pozvali se jdu podívat, jak se s dítětem dá pracovat a oni měli skupinovou práci, kde vlastně kladli dětem otázky a přemýšleli nad daným úkoly a dělali uspořádání bodu. A já už po čtvrt hodině jsem věděla, že to je metoda, které se chci věnovat, protože mi to dávalo obrovský smysl. Takže to bylo moje první setkání s metodou a pak už jsem jenom čekala, kdy budu moct jít na kurz, protože v té době školila pouze paní docentka Pokorná, která metodu do tady našich končin České republiky donesla, přeložila a vlastně adaptovala to tady na naše podmínky a vlastně všechny kurzy, co já mám, ty základní, tak jsem dělala pod jejím vedením. Takže to byla žena, která tady zanechala velký odkaz, co se týče práce s dětmi s nějakým handicapem. No a mě ta metoda dala opravdu smysl a říkala jsem si, to je vlastně něco, co já celý život hledám. Přestože jsem byla jako mladá začínající pedagožka, tak mi to dalo opravdu ten základ v tom, že ty jednotlivé kroky a to, jak pracuju s dětmi, s dospělými, tak vím, proč to dělám. A v momentě, kdy jedinec ví, proč dělá ve svém životě určité věci, tak potom to jeho působení je takový za mě lepší, jo? Protože hodně věcí děláme intuitivně, ale úplně nevíme, proč to děláme. A v momentě, kdy to máme o něco jako opřeno, tak je to pro nás hmatatelnější a uvěřitelnější, takhle bych to řekla. A člověk je potom mnohem víc autentický, protože to na něčem stojí, asi takhle.
0: Pojďme teď ještě na chvíli k muži, který za tou metodou stojí. Už jsme zmínili, že Rowan Fornstein byl významný vývojový a kognitivní psycholog. Věnoval se tedy tomu, jak člověk přemýšlí, jak se učí, jak rozvíjí své schopnosti. Kdo to byl ale jako člověk?
1: Tak za mě pan profesor Feuerstein byl člověk, který měl velký životní optimismus, byl to workoholik a byl to člověk na svém místě, protože byl výborným diagnostikem. Za celou svou životní praxi, když pracoval s lidmi, ať už to byly děti, dospělí, seniori, tak vlastně když diagnostikoval a nastavoval potom tu práci, tak nebyl nikdo, komu by řekl, že je to ztracený případ. Vždycky hledal cestu a vlastně tím žil. To, že tím žil, tak a vlastně dělal to dobro pro ty ostatní lidi, tak za to může ten jeho život, protože on, když byl jako dítě, tak slíbil u smrtelné postele jednoho svého blízkého člověka, který mu vlastně říkal, aby v tom životě pomáhal lidem, tak on to vlastně ve své podstatě naplnil. On už v 8 letech vykazoval velmi velké pedagogické schopnosti, protože v té vesnici, ve které bydleli, tak jednoho pána, který byl analfabet, vlastně naučil číst, psát a pak za ním chodili i další děti a dospělí, kteří měli problém. Takže on už od útlého věku byl vlastně rozený pedagog a později se z něj stal i psycholog a byl to člověk, který vycházel z životních zkušeností. Ten program, ta metoda FIE nám tady nevznikla jenom tak, ta metoda vznikla, protože vznikla z potřeby.
0: On se tedy věnoval dětem, mladistvím, lidem, kteří přežili holokaust. Myslíš, že se to nějak propsalo potom teda do té jeho práce?
1: Domnívám se, že do jeho práce se propsalo hodně. On, jak říká, tak vlastně tvrdí, že konstrukt zkušenosti zprostředkovaného učení, což je to, jak my s jedinci pracujeme, to je vlastně možnost i pro rodiče, pedagogy, sourozence, babičky, dědečky a jak předávat a rozvíjet vlastně jejich potomky nebo ty lidi, který mají kolem sebe, tak tvrdil, že to nevymyslel, že to vlastně převzal od své maminky a jenom to jakoby popsal. Takže to si myslím, že mělo na něj jako velký, jak bych to řekla, velký ne dopad, ale byla to vlastně příčina toho, že on se tomu začal věnovat.
0: Tak představme si dítě, které přijde po válce z úplně jiného kulturního prostředí do nové země, nezná jazyky, nezná způsoby, nezná metody, jak pracují v té škole a dostane klasický nějaký inteligenční nebo nějaký jiný test. Co v něm dopadne špatně a co nám vlastně

0: výzkuma, která zjišťuje teď ten aktuální stav. A tyto děti, které měly velkou sociální deprivaci, tak vlastně většina z nich, téměř 95% dopadlo v těch inteligenčních testech a tady v té statické diagnostice velice špatně. To znamená, že kdybychom si to jako měli nějak představit, tak většina těch dětí by byla vhodná, aby se vzdělávali v nějakých v té době pomocných školách a nebo školách speciálních, protože vůbec nevykazovali nějaké jako rozumové schopnosti. Ale na druhou stranu, když za nimi Feuerstein jezdil, tak si, jak on říkal, vozil kufr plný různých věcí, které ty děti vymysleli, nakreslili, měl tam poznámky. A vlastně to, co on s nimi dělal, jak ty děti fungovaly, tak se vůbec nepropisovalo do těch testů. Čímž pádem on si položil otázku, kdo za to může. A on vždycky hledal chybu na jeho straně, to znamená, že si říkal, že za to může on sám. A on potom přestal spolupracovat s Piagetem a začal spolupracovat s Rejem a společně vlastně modifikovali ty klasické testy do té dynamické podoby, kde nám z toho vychází schopnost jedince se učit. V kontextu Feuersteina to má zkrátku LPAD a výsledkem toho není číslo, ale výsledkem toho je v podstatě návod, jakým můžeme s jedincem pracovat a díky tomu potom vznikly i instrumenty, což jsou pracovní listy FIE, tak, aby právě opravovali tu část, která není funkční.
1: Možná se tady nechtěl smířit s tím výsledkem testu a on vlastně celé to zatím je, on se ptal, neptal se na to, co umíš, ale ptal se na to, co se stane, když tě budu učit, když tebou budu pracovat.
0: Ano, on tam šlo vlastně hlavně o tu fázi toho učení se, která je tam vlastně na rozdíl od toho statického testování, to znamená, že my sledujeme schopnost jedince měnit vlastně ten potenciál. Jo, to znamená, že sledujeme jeho schopnost učit se.
1: Feuerstein byl Žid a také silně věřící člověk, člověk plný naděje, člověk zároveň velmi proaktivní a činorodý. Vnímáš, že se jeho víra nějak propsala i do toho, jak se díval na člověka a na jeho možnosti?
0: Já se domnívám, že to celé stojí vlastně na židovské víře ve smyslu i toho, jak vlastně funguje předávání vědomostí v rámci té víry, protože společné diskuze jsou nedílnou součástí vlastně výchovy především židovských chlapců. A sama jsem zažila, kdy vlastně syn pana profesora Rafi Feuerstein, který v současné době vede institut, tak s jeho kolegou měli vášnivou diskuzi, kdy jsme něco potřebovali řešit a oni na 15 minut začali mluvit hebrejsky a říkali mi, vůbec si toho nevšímej, my potřebujeme něco jako si spolu vyříkat a bylo to jako hlasitý rozhovor a tak. A tak já jsem si říkala, sedí jsme v restauraci, teďka někteří lidé se na nás otáčeli, já jsem vůbec nerozuměla. A oni se pak jako sklidnili ten hlas a říkali, jo, takže to uděláme tak, tak, tak. Takže si myslím, že určité věci právě, ta zásadní věc jedna, z které my vycházíme, a to je to, že se sdílíme a nahlas diskutujeme a přemýšlíme nad tím, jak vlastně myslíme, tak to si myslím, že je i z toho způsobu výchovy v té židovské kultuře.
1: Já tam trošku vnímám takové napětí, protože my vlastně chceme na jednu stranu přijmout člověka takového, jaký je. Nechceme vlastně ztotožňovat ten jeho výkon s tím, s tou jeho hodnotou. A zároveň nerezignujeme na jeho růst a očekáváme vlastně změnu. Dá se to nějak vybalancovat?
0: Dá se to vybalancovat, protože Feuerstein vlastně celé to jeho učení nebo filozofie právě vychází nebo stojí na té víře, na té víře v tu změnu. On už v roce 1953 řekl myšlenku, že mozek je modifikovatelný. On nám tady zanechal pojem strukturálně kognitivní modifikovatelnost, což je schopnost mozku měnit se. A v současné době my jedem jako společnost hodně na neuroplasticitě mozku, na neuropsychologii, kognitivní psychologii a všechno už máme opřeno o vlastně zobrazovací metody, které vidí, když to řeknu laicky, do mozku. A naštěstí se pan profesor Feuerstein dožil té doby, kdy to jeho tvrzení, ta jeho víra byla potvrzena

0: protože on zemřel až v 21. století, takže se setkal s tím, že opravdu lidé, kteří prošli jeho rukama, byli nástrojem zkoumání právě v té neuropsychologii.
1: Vendolo, měla bys nějaký příběh člověka, kterého okolí odepsalo, ale Fornstein ne?
0: A na jedné konferenci jsem se setkala s mladým mužem, který tam chodil hulce, mluvil anglicky a my jsme se s ním bavili. A z něj pak vyšlo, že to je jeden z chlapců, o kterým Fornstein vykládá ve své knize If you love me, don't accept me as I am. Pokud mě máš rád, pokud mě miluješ, neber mě takového, jaký seš, ve smyslu tom, že si tam nenastavujeme ten limit. A tento chlapec, když byl malý, tak měl těžkou epilepsii a musel dojít k tomu, že mu odoperovali polovinu mozku. Což operace se podařila a maminka pak seděla s neuroložkou a říkala, no dobře, takže mám dítě, které přežilo, ale vlastně neumí chodit, neumí mluvit, co s ním mám dělat. A neuroložka řekla, no tak jeden zázrak jste zažila, tak to už je teďka na vás. A ta maminka, žili v Anglii, ale shodou okolností byla Češka. A našla vlastně Feuersteinův institut v Izraeli a s chlapcem tam odjeli. A v rámci kognitivní rehabilitace ho, když bych tak řekla, nastartovali. Znovu udělali mu nové spoje mezi neurony v mozku a jediná hmatatelná věc, kterou vidíme, je, že ten člověk napadá mírně na jednu nohu, chodí s hůlkou, ale on tam vykládal o svém životním příběhu, jak Feuersteinovo instrumentální obohacování je vlastně jeho životní cesta, která mu zachránila ten jeho život. A on v současné době v Anglii vlastně pomocí této metody pomáhá dalším lidem, je vlastně terapeut této metody a pomáhá rozvíjet ten potenciál těch ostatních lidí.
1: Já myslím, že můžeme teď tuto naději nechat v sobě doznít a po písničce se podíváme už konkrétněji na to, jak metoda FIE funguje a co se při ní vlastně děje.

0: Posloucháte Rozmarinu. Dnes s Vendulou Jaškovou, mezinárodní trenérkou metody FIE a ředitelkou školy Otevř mysl. Od mikrofonu vás zdraví také Andrea Audová. Před písničkou jsme se zastavili u Rovena Fornsteina, významného izraelského psychologa, který se celý život zabýval tím, jak se člověk učí, jak přemýšlí a jak se mohou jeho schopnosti dále rozvíjet. Člověka, který vyvinul metodu Fornsteinova instrumentálního obohacování. Pojďme si teď představit metodu FIE, už konkrétněji. Když máme říct někomu, kdo o FIE nikdy neslyšel, co to tedy vlastně je?
1: No, to je vždycky taková náročná otázka a pro mě ještě náročnější odpověď, protože kurzy, které vedeme v našem centru Cogito, tak jsou vlastně sebezkušenostní. To znamená, že zprostředkovatel, který potom poskytuje podporu dětem, dospělým, seniorům, lidem vlastně na celém spektru, tak tu metodu vlastně pochopí tím, že si ji prožije sám. Zvenčí ta metoda vypadá tak, že my máme vlastně k té práci takovou podporu a to jsou instrumenty, což jsou pracovní listy, které Raven Feuerstein udělal tak, aby rozvíjeli právě dílčí oblasti, které v tom mozku nejsou úplně vyvinuté u toho jedince natolik, aby se o ně mohl opřít. Takže ta metoda funguje buď jako oprava mozku, který má nějaký deficit, nebo ta metoda funguje jako akcelerace. To znamená, že čím dřívěji my začneme s jedincem pracovat, tak tím ten mozek bude plastičtější a flexibilnější. S metodou se totiž dá začít už s dětmi v předškolním věku. Dá se pracovat s dětmi klidně od 3 let. A v podstatě ta metoda funguje tak, že my buď pracujeme individuálně nebo ve skupinkách, ty skupinky můžou být menší, větší, záleží podle toho, jaká je potřeba. Mohou být homogenní, heterogenní, to znamená, může být skupinka, i kde budou rodiče děti, prarodiče děti, nebo jenom děti, nebo jenom seniori. A my máme vlastně téma dané, nebo takové to ukotvení pomocí pracovního listu. Ten pracovní list si představte jako opravdu stránku, kdybyste si vzali jakýkoliv pracovní sešit, když to přeženu, ale pro nás není cíl tu stránku vyplnit, ale pro nás v rámci té metody je důležitý ten myšlenkový proces. To znamená, že my jdeme s dětmi, s dospělými, seniory, krok po kroku, a vlastně na té stránce pracujeme. Pokud bych to měla nějak ještě blíže přiblížit, tak když dáte dítěti pracovní list někde, nebo dítě má sluníčko, mateří doušku, to je jedno, nějaký časopis, předškoláčka nějakého, nebo dospělý, cokoliv, tak my vlastně, než ten jedinec začne ten dílčí úkol dělat, tak se vůbec bavíme o tom, co na té stránce je, co je vlastně vůbec ten náš úkol, co budeme dělat, jak na tom budeme pracovat. Prostě přemýšlíme o tom, jak přemýšlíme, jak myslíme. Proč je to pro nás jako lidi důležité? Protože když rozumíme tomu, jak ten myšlenkový proces funguje, jaká je naše schopnost se učit, tak teprve potom zase je ten rozvoj toho mozku efektivnější.
0: Vendulo, jak se to pozná, že se tedy nemění jen výkon, ale že se mění ten samotný princip nebo postup přemýšlení?
1: Už to samotné jednání toho jedince, hodně máme zkušenosti s dětmi, který mají poruchu pozornosti a těch lidí bude díky digitálním technologiím neustále přibývat, protože naše mozky jsou přehlcené, obzvláště na tom zrakovém kanálu. A my tady u té metody pozorujeme celkové sklidnění těch jedinců. Když se s nimi pravidelně pracuje, tak vlastně děti, které mají překotné myšlení nebo překotnou řeč, to znamená, že dělají dřív, než si to promyslí, se nám začnou postupně jako sklidňovat a než něco udělají, tak je to takové, kdyby se si představili, že vždycky říká napočítej do 3, tak ti naši klienti si napočítají do 15-20, to znamená, že si dají tu chvilku. Protože základním motem celého konstruktu FIE je moto nechte mě chvilku, já si to rozmyslím, která pracuje právě s časem. To znamená, že ten jedinec je zodpovědný za to, že když mu dám chvíli na přemýšlení, tak on bude tu chvíli přemýšlet. Na začátku úplně ten jedinec nemusí vědět, co to je to přemýšlet, jak to může udělat. A od toho je tam právě ten zprostředkovatel, který mu pomáhá, aby našel tu cestu, aby přemýšlel tím správným směrem.
0: Je to tedy tak, že ten mediátor nebo zprostředkovatel vlastně udělá z toho pracovního listu tu metodu, to, co tam zatím chceme?
1: Ano, tak jak já říkám vždycky na kurzech, tak ten pracovní list, když to řekneme obrazně a nadneseně, tak je v podstatě jenom nástroj. To znamená, je to, kdybychom to řekli, kladivo, pila, vařečka, prostě cokoliv. A ožívá to v rukou právě toho zprostředkovatele. Proto s instrumenty jako zprostředkovatel nemůže pracovat nikdo, kdo není proškolený, protože pak by ten dopad na toho jedince neměl tu efektivitu, jakou my potřebujeme.
0: Zkusme si představit nějaký instrument.
1: Tak my máme nejradši instrument uspořádání bodů a ten je takový, jak bych řekla, transformační pro všechny zúčastněné. Instrument uspořádání bodů je vlastně plná stránka bodů, které jsou tam nějak rozsypány v jednotlivých rámečcích a my v podstatě děláme s lidmi to, že spojeme čtverce, trojúhelníky nebo složité geometrické tvary. Když se na to podívá někdo zvenčí nebo někdo, kdo má dobrou prostorovou představivost, tak to může mít hotový za 2 minuty, tu stránku. Ale pro nás není cíl ta strana, pro nás je důležité ten proces, který nad ní proběhne. To znamená, pro nás je důležité, abychom chápali, co je čtverec, co je trojúhelník a pomocí těchto geometrických tvarů si vlastně zprostředkováváme svět. To znamená, že se bavíme třeba o tom, když bychom vzali čtverec, kde ve společnosti by pro nás bylo třeba výhodnější, aby někteří lidé nebo některé věci spolu měli rovnoběžný vztah, to znamená, že se to nepotká. Když to vezmeme v chemii, tak víme, že z některých látek může být velký výbuch, ale když bychom dali v zoologické 2 zvířata, která spolu nepatří do jedné klace, tak by asi jedno z nich taky nepřežilo. Ale je to i v těch lidských vztazích, že někdy možná, kdyby se ti 2 lidé nepotkali, tak by nedošlo k tomu konfliktu. Nebo zas na druhou stranu, tím, že vedlejší strany v čtverci mají spolu kolmici, to znamená, že se někde potkají, tak se můžeme bavit o tom, jak vlastně to, že se setkáme s někým nebo s něčím, nás může obohatit, v čem nás to může posunout dál a v čem je to pro nás výhodné. A jeden z principů je i vyhledávání optimistických alternativ, to znamená, že vedeme ty lidi k tomu, aby se zaměřovali v tom svém životě hlavně na ty dobré věci.
0: Takže jestli to dobře chápu, tak zásadní je právě přenášet tedy tu zkušenost z toho pracovního listu do běžného života a bez tohoto přenosu vlastně by to byl jenom obyčejný pracovní list.
1: Přesně tak. V momentě, kdy my uděláme ten přenos, kterému Feuerstein říká přemostění neboli anglicky bridging, tak se nám vlastně vytváří v hlavě pomocí synapsí, to jsou vlastně nejdřív elektronické výboje, pak už jsou hmatatelné mezi neurony, tak se nám tam začnou vytvářet nové cesty, o které my se potom můžeme opřít. V momentě, kdy my ten jedinec, se kterým pracujeme, začne dávat příklady z dalších a z dalších oblastí, tak my si vlastně můžeme být jistý tím, že on pochopil ten princip toho, jak to funguje.
0: Vendulo, pojďme z druhé strany. Co FIE určitě není? Co od FIE čekat nemůžeme?
1: Od FIE nemůžeme čekat to, že to bude rychlé a že to bude hned teď. To znamená, že když si rodiče vyberou, seženou si odborníka, který je proškolen v metodě, tak nemůžou čekat zázraky na počkání, jelikož je to vlastně práce se strukturou mozku, která není z hodiny na hodinu, ale je to systematická práce, která potřebuje čas.
0: Čím víc mluvíme o metodě FIE, tím stále víc mám pocit, že tady nejde jenom o metodu práce s úlohami a nějak dobře to nastavit, ale jde o celkové nastavení a celkový pohled na člověka, že věříme, že ten jeho způsob myšlení se může měnit a musíme být hodně opatrný v tom než si uděláme tedy definitivní obrázek?
1: No, Feuerstein totiž říká jednu věc, že gen nebo chromozom nemá poslední slovo. To znamená, že my to můžeme chápat tak, že každý jedinec má nějakou výchozí pozici, ale je to jenom ta výchozí pozice. Feuerstein nikdy nikomu neřekl, že bude mít někde strop. Feuerstein vždycky se dívá tam, že máme krok, kam můžeme jít dál. A já když školím pedagogy, tak jim vždycky říkám, že dobrý pedagog je ten, který vlastně nikdy není spokojený s tím, kde ten jedinec, na kterého působí je, protože víme, že v momentě, kdy dosáhneme nějakého pomyslného cíle, tak se pro nás cíl zase stává dalším odrazovým můstkem a je to vlastně pro nás znova startovní pozice a takhle to vlastně v tom rozvoji by mělo být. V momentě, kdy my předáme jedinci tu víru v tu změnu v něj samotného, tak vlastně zapálíme tu vnitřní motivaci a ten jedinec bude chtít zažívat to, že se posouvá, že už mu teďka jde něco víc, než mu šlo předtím. A k tomu je častokrát potřeba energie od toho zprostředkovatele, protože se nám dostávají do rukou lidé, kteří si tolik nevěří, protože prostě žili v nějakém prostředí, který nebylo tolik zprostředkující. A my jako zprostředkovatelé častokrát, jak kdyby zažehneme tu jiskru, protože, a to je vždycky, já se nad tím zamýšlím ještě v širším kontextu a to vlastně příjmení Feuerstein znamená křesadlo a pro mě je to jako obrazně to, že nám tady Feuerstein zanechal nějakou metodu, která způsobuje to, že my zažehneme naději u těch lidí, se kterými pracujeme.
0: Vendulo, vzpomeneš si na nějaký příklad člověka, u kterého si zažehla naději, kdy okolí už říkalo, tady je strop, už to dál nepůjde.
1: No, já vždycky vzpomínám na jedno z dětí, se kterými jsem pracovala na začátku své praxe, kdy nejenom jako učitelka, ale věnuju FIE i mimo učení v rámci soukromých lekcí, tak jsem měla jedno dítě, kdy mi volala maminka, že dítě má těžkou poruchu pozornosti, že ve školce nevydrží sedět a že je prostě nezvladatelné. A tak jsem si říkala, no tak musím věřit v tu metodu, bylo to fakt na začátku. A chlapec začal teda chodit do skupinky, kde byly další děti. První 2-3 hodiny to bylo tak, že on říkal, že neví, neumí, nebude, bude chodit na záchod a tak. Postupně se ten čas jeho prodlužoval, maminka vždycky chodila s ním a jenom tam seděla a četla si knihu. A to bylo ještě v době, kdy nebyly ty chytré telefony, kdy se můžou natáčet videa, protože říkala, to by mi paní učitelky ve školce nevěřily, že on tady 60 minut sedí a pracuje. A pak s ním máme jednu takovou příhodu, kdy po roce a půl práce jednou týdně tak seděl takhle s dětmi a ty ostatní děti byly takové roztěkané ten den. Nebyly schopné zaměřit pozornost a dítě s poruchou, s těžkou poruchou pozornosti řeklo těm ostatním dětem, seďte a soustřiďte se na detaily. Takže to jsou takové ty okamžiky, kdy si člověk řekne, ano, má to smysl a modifikovatelnost neboli měnitelnost toho mozku tady opravdu je.

0: Posloucháte Rozmarínu. Dnes si s Vendulou Jaškovou povídáme o metodě FIE. Teď bychom se rádi přesunuli od metody jako takové k tomu, jak ty její principy vypadají v každodenní praxi. Vendulo, tentokrát tě představím jako ředitelku a spoluzakladatelku základní školy Otevř mysl v Třebíči. Od mikrofonu zdraví také Andrea Audová. Pojďme teďka tedy přímo do vaší školy. Jak Otevř mysl funguje a v čem se liší od běžné školy?
1: Tak Otevř mysl funguje klasicky od 8 do 4 jako běžná škola, ale jiné je to v tom, že u nás vlastně všichni, kdo pracují ve škole, tak jsou proškoleny minimálně v jednom kurzu FIE a je to kvůli tomu, aby ti lidé, kteří již to tam pracují s dětmi, aby měli zvnitřněnou filozofii té metody, protože my vycházíme z 12 principů Feuersteinova instrumentálního obohacování a díky tomu, že jsou vlastně všichni proškolení, tak já potom nemusím jim už vysvětlovat, co bych si představovala, jak bych si to představovala, ale už je tam nějaké povědomí. Samozřejmě, že každý pedagog to dělá trošku jinak, což je v pořádku, protože jsme každý jinačí, ale ten základ vychází právě z té víry ve změnu, v to, že dítě je náš partner, my si s dětmi tykáme ve škole, je pro nás vlastně primární bezpečí těch dětí. To znamená, že nám jde hlavně o vztahy. V momentě, kdy cítíme, že je tam nějaký problém, nebo se účastníme toho, že tam je nějaká potyčka nebo cokoliv, nebo za náma přijde dítě, že se něco stalo, tak to vlastně ošetřujeme. Jakože děláme prevenci už tu sekundární, ale děláme i to, že předcházíme právě tomu negativnímu klimatu ve třídě a k tomu používáme právě Feuersteinovo instrumentální obohacování, protože v každém ročníku mají děti minimálně dvakrát týdně práci s instrumenty. Tu práci s instrumenty my na to nemáme speciální předmět, protože vlastně pokaždé to učí učitel s jinou aprobací. Vlastně to potřebujeme dát jim do těch hodin tak, jak je potřeba. Takže my to FIE vlastně používáme, nebo jsme schopni v tom přesahu dát do jakéhokoliv předmětu.
0: Tedy nemáte běžný předmět FIE, jako je na jiných základních školách. Když se podíváme na to třeba v obyčejné češtině nebo v matematice, jak to vypadá, že to tam promítáte?
1: U nás vlastně vycházíme z toho principu nebo z toho konstruktu, z metody zkušenost zprostředkovaného učení, což je způsob práce takový, že nedáváme dětem hotové informace a pracujeme takzvaně kognitivním neboli poznávacím způsobem. To znamená, že pomocí otázek a odpovědí těch dětí docházíme k tomu jádru, které potřebujeme. Takže to není tak, že bychom přišli do třídy a řekli dětem, tak dneska budeme dělat tohle, tohle, tohle a děti takhle, takhle to je, takhle si to zapište, uděláme na to cvičení a jedeme dál. Ale s těmi dětmi to společně vyvozujeme, vycházíme vlastně z toho, co mají v té hlavě. Já třeba v současné době učím už jenom angličtinu, ale i v té angličtině vím, že ty děti se s tou angličtinou někde setkají, vím, že mají nějaké zkušenosti a když otevíráme nové téma, tak to nejsem já, kdo říká ta slova, ale nechávám ty děti říct, co oni vědí, abych vlastně věděla, jak na tom jsou a k tomu potom přidáváme to další, co tam není. Ale to hledáme společně, používáme slovníky, používáme písničky, básničky tak, aby si to ty děti vlastně z toho prostředí uměli vytahovat sami.
0: Učitelé tedy by měli být proškolení. Jak je to se speciálními potřebami? Jak s tím pracujete?
1: Tím, že my máme vlastně ve škole děti, jak bych řekla, z celé Gaussovy křivky, to znamená, máme děti ve škole běžné, pak máme děti nadané, pak máme děti s nějakými poruchami učení, poruchami pozornosti, máme tam i děti s mentálním postižením, s Downovým syndromem. Nejsme speciální škola, jsme běžná základní škola, která je otevřená inkluzi. To znamená, že v každé třídě Je někdo, kdo potřebuje nějaký speciální přístup, zase kdybych to řekla obráceně, co je to normální, takže kdybychom si my všichni na celém světě udělali diagnostiku, tak budeme mít každý nějaký deficit. A my ke každému dítěti, a je to úplně jedno, jestli má nějaké potřeby speciální, přistupujeme opravdu individualizovaně, takže se snažíme o každém dítěti vědět, co jsou jeho zájmy, co jsou jeho silné a co jsou jeho slabé stránky, hlavně v tom kontextu, aby to vědělo to dítě samo. A my mu potom vlastně jako zprostředkovatelé jsme schopní nabídnout ten růst.
0: No, pracujete tedy nějak s tou diagnózou nebo s tou nálepkou, řekněme i?
1: No, když k nám přichází dítě, protože v současné době už to máme tak, že vlastně kapacita v těch ročnících není, že by nám někdo přišel a rodiče mi volají, že chtějí k nám do školy, ale bohužel kapacitu máme naplněnou, jak já říkám, postropidně, že by děti seděly v druhém patře někde ve třídě, ale nemáme prostor. Takže pro nás ta diagnoza jako taková není nějaký limit. Je to spíš to uvědomit si, že dobře, tak mám dítě, který má řečovou obtíž, takže mu budu muset dát ještě větší čas, budu mu muset víc vystavovat tu slovní zásobu. Ale vlastně tím, že ho vystavuju tomu dítěti, tak tím můžu obohacovat i ty ostatní děti. Co se týče těch ostatních dětí a toho, že tam máme děti v celém spektru, tak je to strašně přínosné, protože ty naše děti netrpí takzvanou sociální lhostejností. Oni to berou jako součást společnosti, jsou otevření v tom nabízet pomoc někomu a nežijí s těmi předsudky.
0: Jaké jsou ty vaše děti?
1: No, naše děti jsou takové otevřené. To znamená, že pokud je něco, co potřebují řešit, tak si stojí za sebou, ale nejsou drzé. To znamená, že umí argumentovat tak, že to člověku nepřijde, jako že jsou drzí a že neví, jak mají s člověkem komunikovat. Mají to, jak bych řekla, v hlavách srovnané v tom, že vidí častokrát ty souvislosti ještě někde úplně jinde, než my dospělí. Takže v podstatě každá hodina u nás ve škole je vzájemným obohacováním, protože Feuerstein hovoří v tom svém konstruktu o vzájemnosti a hovoří o tom, že my obohacujeme někoho a on obohacuje nás. Takže máme, každý den jsme obohaceni a ty děti nám vlastně rostou před očima. A náš cíl není za těch 9 let z nich udělat z holčiček Mařenky a z chlapců Pepíčky, ale náš cíl je držet ten jejich potenciál, hledat, kde mohou růst a nechat je tím, kým oni byli, když tam přicházeli. Takže se snažíme opravdu o velkou individualizaci těch žáků. A co se týče středoškolského vzdělávání, tak děti nesměřujeme vůbec k maturitním oborům, pokud oni mají zájem v tom, že chtějí dělat něco úplně jinačího, ale jde nám o to, aby hlavně šli dělat něco, co jim bude dávat smysl a byli v tom šťastní.
0: A napadá ti nějaký příběh dítěte, který bys mohla sdílet z vaší školy?
1: No, takových příběhů máme poměrně dost, protože k nám v průběhu let, teďka už opravdu není ta kapacita, ale dostávali se k nám děti, máme jich tam ne jedno, dvě, ale trošku víc, kteří byli v běžných školách a tam to nefungovalo, byli to děti s nálepkou, že jsou nezvladatelní a nerespektují a tak. A ona ta změna nenastává hnedka a pro nás je důležitý, aby jsme opravdu věřili v tu změnu, protože častokrát to dítě provází z té předchozí školy takový to, no to se máte na co těšit a vy slyšíte šustění rukou ještě později v tom smyslu, že oni jsou rádi, že se jich zbavili. Ale jeden rok se nám stalo to, že přicházeli do té třídy 2 chlapci. A my jsme potom já jsem až potom zjistila, že oni jsou z té samé třídy, oni o sobě nevěděli a jeden odcházel kvůli tomu druhému a druhý kvůli tomu prvnímu. A my jsme se to jako dozvěděli, mě to rodiče řekli, ty těch dětí, co už byly ve třídě, říkali mi, koho jsi to tam zase vzala do té školy, to bude prostě, to jsou děti nezvladatelné a my máme známý v té třídě a co to jako bude. A to byli opravdu chlapci, kteří spolu na předchozí škole měli konflikty a řešilo se to tam od rána až do večera. A u nás samozřejmě ke konfliktu došlo. Já jsem si je pak oba dva vzala, a protože jsem byla v té době jejich třídní, a tak jsme spolu seděli a rozebírali jsme to a bavili jsme se o tom. A ti chlapci mi řekli, že poprvé za 5 let, řeknám, přestoupili do 5. třídy, tak poprvé za 4 nebo za 5 let zažili to, že je někdo poslouchá, že řeší to, co udělali, jak to udělali, proč to udělali. A tito dva chlapci potom, když jsme dělali nějaký výzdoby na okna, tak byli spolu 2 hodiny v jedné místnosti, malé, stísněné, mohli tam být jenom oni, protože to okno bylo v takovém kumbálu a oni ty 2 hodiny normálně přežili a bavili se spolu. Takže to, co nás všichni strašili v tom, že to bude hrozné, tak potom v průběhu následujících 5 let se z nich stali, nechci říct úplně kamarádi, ale byli schopni vedle sebe žít v tom respektu.
0: Vendulo, kdyby nás teď poslouchal učitel z nějaké úplně běžné školy, který nemá výcvik FIE, mohl by se něčím inspirovat? Mohl by už zítra něco dělat jinak?
1: No, za mě jedna z hlavních věcí je opravdu práce s tím časem. Obecně máme z výzkumu to, že běžný pedagog v běžné škole dává možnost na přemýšlení 3 sekundy. My víme, že reakční doba mozku je mnohem delší a vlastně nepřeklápíme ty poznatky z neuropsychologie do běžné školy nebo do škol. To znamená za mě, když dá učitel otázku, tak ať si napočítá aspoň do 20 a nechá ty děti přemýšlet. Další, co si může učitel vzít, je to, že každá odpověď toho žáka, protože ji nějak vymyslel, je nebo si zaslouží, aby jsme nad ní přemýšleli. Takže nezatracovat, byť na první pohled jako špatné odpovědi, protože my to vlastně vůbec nevíme, proč nám ten žák to vymyslel. A potom nedávat si jako očekávání v tom, že já se jich něco ptám a očekávám od těch dětí nějakou odpověď. Protože tím si vlastně já sám v sobě nastavím to, že ty děti musí myslet jak já a to jako úplně není potřeba. A další věc je to, že my naším působením jako pedagogové máme obrovskou moc ty děti buď vést k tomu pozitivnímu, anebo k tomu negativnímu. A vždycky je lepší to zaměřit do toho dobrýho. A i když mám pocit, že to dítě je strašný a nedá se s ním pracovat, tak bychom si měli opravdu vzít nějakou jednu malinkatou věc, která v ten den byla dobrá a tu si sami zvědomit a tu posilovat, protože když začneme mít s tím dítětem nějaký pozitivní zkušenosti, tak se to vlastně začne přetavovat do toho, že to půjde.
0: Náš čas se pomalu blíží k závěru. Mám už jen závěrečnou otázku a to, když se podíváš na děti, které Otevř myslí prošly nebo ji právě procházejí, tak podle čeho ty sama poznáš, že to celé má smysl?
1: Já vidím, že jsou spokojeny. Vrací se k nám, když teďka máme už 2 roky vlastně absolventů, protože my jdeme 11. rok a ty děcka se k nám chodí k nám na návštěvu, nejsou v rámci střední školy, napíšou si omluvenku rodinné důvody a jdou nás navštívit do školy a vlastně uvědomují si sami, že jsme jim něco zanechali. A když já pak mluvím s těma dětma, který prošli tou školou, jsou na střední škole, setkávají se tam s různě nastavenýma učitelama, s různě nastavenými spolužáky, tak ale na nich vidím, že oni mají jasno, že ví, proč tam jsou, co si odsud odnesou. Takže asi takhle.
0: Vendulo, moc děkuji za rozhovor a těmito slovy se loučíme. Končí Rozmarína. Od mikrofonu se loučí Andrea Audová. Mým dnešním hostem byla Vendula Jašková.
1: Děkuji, nashledanou.

Dnešní díl Rozmaríny naladíte na Rádiu 7 ještě v úterý od 13 hodin. Premiéra dalšího vydání je připravena ve čtvrtek v 10 dopoledne. Tentokrát bude hostem Andrej Audové, pastorační pracovník a odborník na komunikaci s mládeží Jiří Jedlička. Jejich rozhovor nabídne konkrétní návody a praktické postupy, jak vést smysluplný dialog s dospívajícími o těžkých tématech i v kritických momentech. Do nedělního poledne nám na Rádiu 7 zbývá jedna písnička a prozradím, že bude od Michaela W. Smithíčka, tedy Michaela W. Smise.

0: písní Michaela W. Smitha Breathe, tedy Dech, ve které zpíval To je vzduch, který dýchám, můj denní chléb, tvá svatá přítomnost žijící ve mně. Nikdy se nechci od tebe vzdálit, nikdy tě nechci opustit. Jsme se na Rádiu 7 přenesli přes 12. hodinu a vstupujeme do nedělního odpoledne nesoucího datum 11. října 2026. Vysílání vás od mikrofonu provází Milan Remeš. Následující hodinka přinese již za okamžik sváteční slovo Pavla Kolegara s názvem Problémy jako příležitost k proměně. Po něm následuje hudební pořad Pohovka, která přinese první sníh. Co to znamená, vám prozradím až za chvíli. A v 1 hodinu popoledni si na své přijdou všechny děti, protože právě pro ně je připravené kormidlo, se kterým se vydají za opicemi. Věřím, že vás i následující chvíle potěší a přeji vám proměňující poslech.
1: Sváteční slovo.
2: Dnešní zamyšlení jsem nazval Problémy jako příležitost k proměně. V listu Jakubově čteme na první pohled zvláštní výzvu. Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných zkoušek. Jakub 1. kapitola 2. verš. Upřímně řečeno, většina z nás problémy jako radost nevnímá. Komplikují život, přinášejí stres, někdy i bolest. Proč bychom je tedy měli přijímat pozitivně? Jakub hned pokračuje vysvětlením. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost a vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Jakub, 1. kapitola 3. až 4. verš. Jinými slovy, zkoušky nejsou jen překážkou, mohou být také cestou k růstu, k větší zralosti a vnitřní síle. Zkusme si položit pár jednoduchých otázek. Chceme se problémům hlavně vyhnout nebo se je učit řešit? Považujeme šťastný život za život bez potíží? Napadlo nás někdy, že také těžké období může přinést něco dobrého? Zkušenost mnoha lidí ukazuje, že ti, kdo prošli složitými etapami života, si často víc váží obyčejných věcí, vztahů, zdraví, času a drobných radostí. Problém sám o sobě není dobrý, ale může nás proměnit, pokud se k němu postavíme správně. Podobné příběhy najdeme i mimo Bibli. Například Albert Einstein byl jako dítě považován za pomalého a málo nadaného. Někteří učitelé ho dokonce odepsali jako nevzdělatelného. Přesto se právě z tohoto kluka stal jeden z nejvýznamnějších vědců historie. Překážky ho nezastavily, pomohly formovat jeho vytrvalost. Bible zároveň připomíná realistickou věc. Bezproblémový život neexistuje. Problémy jsme měli, máme a budeme mít. Nejde tedy o to, jestli přijdou, ale o to, jak na ně zareagujeme. Ježíš své učedníky v těžké chvíli vyzval. Vstaňte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Lukáš 22:46. Ježíš nejprve říká vstaňte, tedy postavte se situaci, neutíkejte. A potom modlete se. Hledejte sílu a moudrost u Boha. Víra totiž dává naději, že potíže nejsou slepá ulička. Apoštol Pavel to vyjadřuje ještě jinak. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly, Bůh připraví i východisko. 1. Korinským 10:13. To neznamená, že problémy zmizí, ale znamená to, že v nich nejsme sami a že mají řešení. Moc se mi líbí historický příběh z amerického jihu. Tamní farmáře kdysi postihla katastrofa. Brouk nosatec zničil jejich bavlníkové plantáže. Byli nuceni změnit hospodaření, začali pěstovat jiné plodiny a chovat dobytek. Nakonec se mnohým dařilo ještě líp než dřív. Dokonce tomu Broukovi postavili pomník jako symbol změny, která je posunula dál. Ten příběh vystihuje jednoduchou pravdu. V životě často nezáleží tolik na tom, co se nám stane, ale co to s námi udělá. Okolnosti nemáme vždycky pod kontrolou, ale svůj postoj ano. Zkoušky mohou tedy vést k vytrvalosti a zralosti. Nejde o radost z bolesti samotné, ale o naději, že i těžké věci mohou mít smysl. Možná tady stojí za to se při problémech neptat jen, proč se mi to děje, ale také, co se díky tomu můžu naučit, kam mě to může posunout. A tak si dovolím jednu výzvu na závěr. Až příště přijde nějaký problém, zkusme se na chvíli zastavit, neutíkejme hned k obavám nebo rezignaci, zeptejme se, co nás ta situace může naučit a svěřme ji Bohu. Právě tehdy se totiž problém může stát začátkem změny, která nás posune dál.
0: Doznělo sváteční slovo Pavla Kolegara, které si můžete na Rádiu 7 poslechnout ještě dnes po 18. hodině. Nyní už je před námi hudební pořad Pohovka, do kterého si Kristýna Exnerová pozvala mladou a velmi talentovanou zpěvačku Lidii Zoubkovou. Ta v tomto roce vydala album První sníh, tak se pojďme společně zaposlouchat do její tvorby, povídání o tom, proč skládá a kde v tom všem je Bůh.
3: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
4: Vítám vás u dalšího dílu Pohovka. Dnes to bude trochu jiné, protože na naší pomyslné pohovce nesedím sama. Mám velkou radost, že mé pozvání přijala zpěvačka, skladatelka a autorka písní Lidie Zoubková. Budeme si povídat nejen o hudbě, ale také o víře, životě a o tom, co v poslední době Lidii inspiruje. Lidie, moc tě vítám v rádiu, ahoj.
5: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
4: Lidu, řekni nám na začátek, odkud jsi přijela, co děláš v běžném životě, pracuješ, studuješ, kdo jsi?
5: Teďka už pár měsíců bydlím v Karlových Varech, ale jsem sem přijela z rodinné dovolené z jižních Čech. V Karlových Varech pracuji jako očařka, soukromý oční klinice.
4: To je co očařka?
5: Oční lékařka.
4: To je taková ta zkrácená verze, a, ano, očařka. Ano. Děti dospělí?
5: Všechny.
4: Všechny.
5: No, teďka na klinice vlastně už děti neošetřujeme, ale předtím jsem byla ještě v nemocnice, tak tam to bylo od nedonošených po století.
4: Je něco, co tě tam jako třeba mrzí na té práci?
5: Píš je to asi ten stres, že když přijde někdo s něčím složitým a já si hned nevím v první chvíli rady, co vlastně by to mohlo být. Mm-hmm. A někdy musím pak myslet ještě na pacienty po tom, co se mi ten den měla v ordinaci.
4: Jak ti mám říkat, Lidu nebo? Lidu je v pohodě?
5: Lidu je v pohodě, nejčastěji asi Lidy říkají.
4: Lidy. Ty jsi zpěvačka, teď ti vyšlo nové album s názvem První sníh.
5: Mm-hmm.
4: Proč První sníh?
5: Jmenuje se podle jedné písně z toho alba, která se jmenuje První sníh. A mně se tam líbila ta číslovka, že tam je to slovo první, ale zároveň mám to ráda, tu chvíli toho prvního sněhu. Hodně jsem to vnímala, když jsem byla malá a probudila jsem se a za okny byla taková ta bílá záře, tak bylo to pro mě až taková jako posvátná chvíle s Pánem Bohem vždycky.
4: A co tě vedlo k hudbě? Pamatuješ si na nějaký silný moment, kdy jsi věděla, chci tvořit muziku, chci zpívat?
5: Já právě už, když jsem byla docela hodně malá, tak jsem si prospěvovala, vymýšlela jsem si písničky pro Pána Ježíše, že jsem to brala jako jeden způsob modlitby nebo komunikace s ním. A u nás teda v rodině se hodně zpívalo vždycky, že na všech rodinných oslavách se rozdali noty a zpívali jsme čtyřhlasy, že to bylo jako normální.
4: Ty jsi mi říkala, že jsi z pěti sourozenců, takže to tam asi potom muselo znít parádně doma.
5: Jo, a všichni strýčkové a tetičky a babička s dědečkem.
4: A co nějaký hudební nástroje?
5: Chodila jsem na klavír, ale hraju na něj jenom tak jako funkčně, ne moc hezky. Když je někdy potřeba, tak zahraju, ale nejčastěji mě doprovází moje sestra Daniela na klavír, když někde zpívám.
4: A pět sourozenců jsi jediná, kdo má takhle hudební talent, anebo?
5: A právě tu hudbu nejvíc dělám s tou ségrou Danielou od malička, že to vlastně děláme spolu a že mi hodně v těch písničkách pomáhá a doprovází.
6: A ty jsi teda vyrostla v křesťanské rodině, takže cesta za Bohem byla tak jako automatická? Byl nějaký zlom, kdy jsi věděla, že musí se rozhodnout sama?
5: Já vím, že ono se to často od nás jako očekává od těch dětí z křesťanských rodin, že bude mít přesně tenhle ten postup, ale já to úplně neměla.

0: básnicky, poeticky, tak možná aj ty jsi poetická duše.
1: Jo, nevím, jestli mám to ráda, no. Mám ráda i jaký jako symboly a skrytý významy a hodně jsem na Gimplu jsem milovala češtinu a literaturu a slovo.
0: To je znát i z těch názvů vlastně samotných, Karmínu a Stuha a já to mám ráda, když to pak má nějaký význam ještě hlubší než jenom ten název. Říkala jsi, že jsi už jako malá skládala pro Pána Ježíše písničky, což je hrozně hezký, ale vydat do světa tu první píseň a vlastně ukázat nějakou hloubku svýho nitra je docela i stres, bych řekla, jestli se to zalíbí, nezalíbí, co na to řeknou, udržet si i možná nějakou svoji jistotu v tom, že co dělám je dobře, že to dělám. Tak možná mě zajímá první píseň, kterou se rozhodla vydat.
1: No, ono vlastně, tohleto album, i když píšu, že je moje debutový, protože jenom jako za mě debutový je, ale není to první album mých písní, co jsme vydali. Ještě předtím bylo album Žehnám se skupinou S nadějí, kde zpívala naše kamarádka Naděje Janková, později Králová. A jestli vím, jak teda píseň byla úplně první, která se na tom albu objevila. Já jsem totiž už i předtím skládala nějaký písničky, které jsem nevydala, ale už se třeba zpívaly u nás ve sboru nebo na táboře, takže takový to představení před tím publikem už nastalo předtím.
0: Tak dobře, tak bavíme se přímo o tobě, jako Lidie Zoubková, když si najdu na Spotify tvůj profil, tak tam vlastně najdu první sníh. Tomto roce albu a plus asi myslím 3 nebo 4 písničky, které ale tuším, některý z nich jsou ano, i na tom albu.
1: Ano. Já jsem pak taky tam už člověk nenajde nějaký písničky, které už jsem skryla.
0: Jakože už se ti nelíbily.
1: Asi i ten způsob nahrání, že jsme to opravdu jenom amatérsky doma si natočili. Ale vím, že taková zlomová písnička byla Karmínová Stuha. Protože já do té doby, jak jsem chtěla, aby se ty písničky zpívaly a zpívaly se v církvi a měla jsem pocit, že v církvi se zpívají prostě chvály, že moc jinýho tam neprojde na to normální zpívání, tak mám pocit, že se mi trošku ty písničky tak tlačila, aby byly víc chválovitý, nebo jak to nazvat. A u té Karmínové Stuhy si pamatuju, že bylo poprvé, co jsem si dala v tom takovou volnost, že opravdu složím tak, jak to cítím, jak mi to přijde na mysl. Tak to byla taková jedna z těch prvních, co jsem vůbec nahrávala na tohle album.
0: O čem je Karmínová Stuha?
1: Je o takovém očekávání na Boha, že chci, aby se pro mě vrátila, abych mohla být s ním.
0: Tak pouštíme Karmínová Stuha.

0: Lidu, všechny tyhle písně si složila sama nebo máš někoho, kdo ti pomáhá s hudbou, protože říkáš, že hraješ jenom amatérsky na klavír, tak jak to skládáš?
1: Já je skládám v hlavě a na ten klavír přeci jenom nějak hraju, takže se to pak zvládnu. Já spíš pak hledám akordy, které tam patří, které mi předtím zněly v hlavě. Ale je pro mě hodně důležitá právě sestra Daniela. A když mám tu písničku, ale už tak nějak hotovou, tak jdu s ní za ní a ona mi hodně pomůže takový to dočesání, že řekne, tady máš špatný důraz, to oprav, nebo tady by se ještě hodili nějaký slova, sem něco přidej. A to mi hodně pomáhá.
0: Já si myslím, že to je super mít někoho, komu důvěřuješ.
1: Je strašně důležitá ta osoba. O mě se to pokoušeli v minulosti vlastně mi radit jiný a vůbec ne od všech jsem to zvládala. A ne, vždycky jsem měla pocit, že to té písni pomáhá. Takže ano, když člověk někoho najde, ale se kterým souzní a že ví, že to té písni hodně pomáhá, tak to je úžasný.
0: Ty vymyslíš písničku, nějaký máš v hlavě, nějaký klavír tam je taky zahraný, ale potom, když vydáš samotný album, tak samozřejmě ta cesta je ještě i finančně náročná. Máš nějakýho levného producenta?
1: No, mám skvělýho, prosím.
0: Samozřejmě, a levnýho?
1: Levný asi, to záleží. Já jsem našla skvělýho hudebního producenta Petra Zatloukala a s ním jsou všechny tyhle ty písně udělané. U něj ve studiu, on je taky multiinstrumentalista, takže hodně těch nástrojů tam sám nahrává. Ale zároveň se mi na něm líbí, že i chce nějak zachovat styl nebo to, co ta píseň potřebuje a ví, že to i takhle skládáme se sestrou, s Danielou a hodně tam i chce zachovat ten její klavír a někdy i ty další spolu lidi, kteří jsou se mnou v kapele, takže něco nahrávali tam se mnou i oni.
0: A ještě odkud je?
1: Je z Prahy.
0: Myslím si, že si to spousta lidí neuvědomuje, že si zapne Spotify, zapne si písničku, buď to odsoudí, anebo řekne, je to hezký, Ale něco to stojí, nejenom to, že to vymýšlíš, přemýšlíš nad tou písní, co tím vlastně chci říct, skládáš jí, ale pak i ta finanční stránka a vykoukala jsem, že vlastně ty máš i klipy, což taky stojí spoustu peněz, tak máš nějaké sponzory nebo ti vždycky tak pán Bůh prostě požehná, že na to je.
1: Jo, no je pravda, že jsem úplně o penězích, nebo byly chvíle, kdy jsem třeba čekala ještě s nějakýma písničkama, že jsem ještě úplně neměla v tu dobu dost financí, ale jinak se tak o mě pán Bůh jako stará a v něčem mi pomohli i rodiče, něco jsem si vydělala a někdy jsem prostě počkala ještě nějaký čas. Ono to album nevznikalo úplně za měsíc, ale ty první nahrávky, to bylo už někdy v roce 2022.
0: A to si fakt vydržela 2 roky čekat, než to pustíš ven?
1: Já jsem ty 4 singly vlastně už pustila ven a jsou teďka znova na té desce. Až ten závěrečný 6 písní, to už jsem takhle dohromady pak natáčela a dotvářela z toho to celý album.
0: A těch 6 písní, to si dotvořila teď v tom roce 26, anebo?
1: 4 z nich jsou nový, ty se vznikly až po tom, co jsem tam ty vydala a 2 jsem ještě hrábla do starších a nahrála.
0: Bylo vždycky tvořit hudbu pro Boha to hlavní, nebo jsi měla někdy sen stát se takovou tou zpěvačkou, na kterou budou chodit čeští posluchači a budeš jako slavná a vyhraj slavíka a nevím co všecko?
1: No, to fakt ne. Já jsem nikdy ani zpěvačkou být nechtěla. Mě bavilo vždycky skládání písní, ale dlouho jsem se ani nepředstavovala, že já sama bych je mohla zpívat. Vlastně, jak už jsem o tom mluvila i předtím, ty první písně, které jsem chtěla oficiálně vydat, tak na to jsem poprosila kamarádku, která krásně zpívala, aby je naspívala ona. To, že teďka zpívám ty vlastní písně, tak je to proto, že skládám. Kdybych neskládala, tak nespívám.
0: Takže počkej, takže ty jsi složila nějaký písničky, ale nevěřila jsi ve zpěvu, takže si je dala kamarádce. To by mi bylo hrozně líto, ale jo, jako dává to smysl, když prostě někomu třeba úplně nejde zpěv, ale má ten talent, ten dar na to psát, tak potom je určitě fajn využít někoho. Ale myslím si, že jsi vždycky věděla, že zase tak špatně na tom nejsi, ne?
1: Já jsem i chodila na nějaký kurzy, tak já doufám, že se to už trošku zlepšilo.
0: Máš i nějaký koncerty?
1: Jo, máme kapelu, jmenuje se Po nebi a hraju tam já, moje ségra Daniela a dva kamarádi z Mostu, Jindra a Kellen Pošmurní, oni jsou manželé. Třikrát, čtyřikrát do roka někde hrajeme, že nás někdo pozve a většinou to jsou ty moje písničky, občas přidáme nějaký další. To mám ráda, to se mi líbí, ale není to úplně, že bychom byla kapela, která pravidelně někde vystupuje a která volá někam na festival, že by tam chtěla hrát. Spíš takhle občas někde zahrajeme, když nás někdo pozve.
0: A nechtěla bys to?
1: Teďka byl pro mě, já jsem mi přemýšlela, že udělám nějaký koncert k tomu vydání, ale vlastně byl ten konec docela náročný to dotáhnout a už na to nezbývaly síly, takže zatím jsme to teďka neplánovali, ale jo, já doufám, že do budoucna budeme hrát a zpívat.
0: Už máš v plánu natočit další desku? Už je něco v šuplíku?
1: Není nic v šuplíku.
0: Není nic.
1: Já furt čekám, že se to odšpuntuje.
0: A jak to vlastně máš s tím skládáním? Protože působíš na mě velmi, jak už jsem říkala, poeticky, takže si umím představit, že se rozhodneš napsat a napíšeš něco, anebo je to, něco musíš prožít?
1: Nevím, jestli prožít, protože někdy prožívám a nic žádný písničky z toho nekapou, ale jo, potřebuji inspiraci, to hodně. Někdy jsem to i zkoušela, složit píseň na sílu a ono to nějak šlo, ale cítila jsem, že úplně nemá v sobě něco, co ty ostatní, kterými opravdu tam inspirace přišla, mají. Takže potřebuju nějakou inspiraci na to,
0: aby
1: tvořila.
0: A kde většinou ji bereš?
1: No, různě. Často hodně písní docela vzniklo, když jsem při běhání, jak jsem asi venku v přírodě a ještě se hýbu, ten rytmus. Ale některý i doma, ve vlaku docela, jich tentokrát to album dost vzniklo, mám ráda vlak, tak tam asi to jsou i chvíle, kdy mám tendenci se modlit a mluvit s Bohem, tak se to propojuje.

0: Lidu, proč skládáš písně?
1: No, mám v sobě nějaký puzení k tomu a je to pro mě jedna z forem komunikací s Duchem svatým a často si tam i tak nějak řeším nějaké věci ze svého duchovního světa, ze svého duchovního života. Je to pro mě trošku terapie.
0: Když skládáš a potom to poslouchají ti posluchači, je to i forma nějakého sdělení jim?
1: To jsem se bála, aby to ještě i dalším, protože primárně mám pocit, že to opravdu skládám hlavně za sebe a popisuju tam ten svůj vztah s Pánem Bohem. Ale jo, ozývají se mi různě lidi, kteří mi pak říkají, že nějaké písničky byly pro ně v nějakém období důležitý.
0: V písni Místo, po kterém teskním, je to píseň o nebi?
1: Nebo je to o tom, je to o nebi a o tom prostoru, kde budem s Bohem.
0: A těšíš se tam?
1: Jo. Já i v té karmínové stuze mám pocit, že to tak prožívám, že těším. Taky záleží, jaký je zrovna období, jak moc myslím na tady to, co žiju na světě zrovna, a nebo více upínám k tomu, co jednou přijde, ale cítím to, že úplně tady na světě nemám tu svoji domovinu a že je prostě u Boha v nebi.
0: To je zajímavé, že vlastně spousta lidí ani jako nepřemýšlí nad tou pozemskou smrtí.
1: Aha.
0: A ty jako mladá život před sebou, už se těšíš do nebe. A já si to umím představit v době, kdy třeba jsou lidi fakt nešťastní na zemi a zažívají jako peklo na zemi, jak se říká. Potom rozumím tomu, proč se těší do nebe, a na druhou stranu, za mě já se třeba fakt těším na Ježíše. Já se jako fakt těším, až budu u jeho nohou. Bez ohledu na to, že tady na zemi jsem dost šťastná. Jestli to máš podobně, nebo třeba tahle píseň vznikla v nějakém těžkém období a ty jsi řekla, už chci být u tebe, Pane, už tady nechci být.
1: Jo, tahle ta vznikla, že jsem skládala do toho brečela. Takže to bylo, já jsem nějak byla na stáži v nemocnici, nějak jsem tam začala omdlívat a museli mě odvízt i na emergenci. Hodně mi bolelo břicho. A je zajímavé, že to, že v nebi nebude žádná bolest, to je taková informace, která většinu času, když to slyším, tak pro mě není tak důležitá, že jsou důležitý ty jiné věci, ale tady jsem si to hodně uvědomila, že jak se nedává Pán Bůh smilovává, že pro nás připravuje místo, kde opravdu tuhle bolest už nechce.
0: Tak pouštím Místo, po kterém teskním.

0: Potkávám tě každý den v hloubce svého srdce. Jsem jak poutník, který si v srdci nese domov. Tam, kde jsi ty a já, to je můj domov. To je další písnička. Jak vznikla tahle píseň?
1: Ta je jediná, kterou jsem napsala ještě předtím, než jsem bydlela v Děčíně. Bylo to během vejšky, když jsem dojížděla do Prahy, kde jsem studovala, a vznikla v autobuse Student Agency.
0: Hezky. Celá?
1: Celá asi ne, ale ten začátek, ta hlavní myšlenka, mi se úplně nechtělo do té Prahy z toho domova. V té chvíli jsem si uvědomila, že ale já mám ten domov jinde.
0: To je krásný. Tuhle písničku mám moc ráda. Jmenuje se Poutník. Já jí, milí posluchači, rovnou pustím. Vy posloucháte Rádio 7, pořad Pohovka, a mým hostem je Lídie Zoubková.

0: Lidu, když máš takový talent na skládání textů, je někdy někdo, kdo za tebou přijde a řekne, hele, chtěl bych napsat píseň?
1: Ptalo se to o písně Ovce. Tam mi napsal kamarád Dan Matulík, že by chtěl udělat online zpěvník pro Církev bratrskou, jestli jsem to dobře pochopila. Mm-hmm. A chtěl by tam mít nějaké písničky, ale aby byly jednoduchý, aby si je i počínající kytarista zvládl zahrát. A že by byly vhodné nějaké dobré, jednoduché tóniny. A jako je třeba D-dur.
0: Nebo C-dur.
1: No na kytaru to už je těžší.
0: Jo.
1: Ale tak jsem se rozhodla pro tu D-dur. A to je právě jedna z písní, kde teda nevznikla úplně spontánně, ale že jsem jí začala u klavíru. A je jiná než ty ostatní, nebo pro mě je jiná než ty ostatní písně.
0: A dostala jsi i zadání, že to má být o dobrém pastýři?
1: Ne, to zase ne.
0: To ne, to jsi mohla vybrat.
1: Jo.
0: A hraje se?
1: A ne, nakonec to vůbec neskončila.
0: Takže se hraje u tebe, a to je tak. Fajn. Ale máš jí ráda?
1: Mám k ní takový komplikovanější vztah než těm ostatním. Jo.
0: Protože prostě nešla úplně asi přirozeně. A to je asi vždycky trošku rozdíl, mít zadanou práci a úkol, anebo si jen tak tvořit sám pro sebe. Ale je krásná, takže já pouštím píseň Ovce.

0: Posloucháte Rádio 7. Mým hostem v dnešní pohovce je Lidie Zoubková a povídáme si o jejím albu První sníh, které vyšlo v roce 2026. A doposlouchali jsme píseň Ovce a před námi je píseň Po letech boju. Lidu, o čem je?
1: Tahle píseň vznikla během doby, kdy jsem studovala na ETSC kurz hudba v církvi a jeden z předmětů byl taky teologie chvály, kterou měl Šimon Konečný. A on nám jako jeden úkol zadal, že máme sepsat nějaký svůj bolestivý zážitek s Bohem. A já jsem se rozepsala o něčem, co jsem zažila někdy ve 13 letech a co opravdu pak ten můj život dál ovlivňovalo i můj vztah s Bohem. Jsem si uvědomila, že jsem mu pak asi plně nevěřila, že je dobrý a že mě miluje. Až po letech opravdu se to nějak proměnilo a teď už to můžu s jistotou říct. Na konci toho, co jsem sepsala ten úkol, tak nějak mimo děk ze mě vypadla i tahle ta píseň.
0: Tak já ji pustím.

0: Ty lidu zpíváš i ve chvalách u vás círky, nebo kam chodíš do církve?
1: No já jsem původně z Českobratrské církve evangelický a tam chvály nemáme.
0: Tak proto skládáš někde jinde.
1: Ne, jako máme, ale v normálních přímo službách vlastně ne, že se jdou kancedálky, nebo ne ve všech sborech někde. Už to je, ale není to úplně standardní, že by tam byl ten blok chval, co všude je jako to hlavní. Takže...
0: Tam jsi od malička?
1: Jo, já jsem tam ještě furt členka, ale pak, jak jsem bydlela v tom Děčíně, tak jsem tam chodila do CBčka, ale vlastně jsem tam nevstoupila, že jsem ještě furt to... A teďka jsem ve Varech a to jsem pár měsíců, tak se ještě tak rozhoduju.
0: A... No a protože mě zajímá, když vlastně vyrůstáš v církvi, kde není běžný blok chval, tak to si potom jednou přišla a musela si z toho být úplně pav.
1: Jo, ne. Náš táta se hodně snažil, abychom jezdili do všech možných církví, že nám i vymýšlel, že nám udělal vždycky seznam různých letních aktivit křesťanských, kam se můžeme rozjet.
0: A to je hezký.
1: Jo, a hodně nás takhle posílal do všech možných různých církví.
0: Že vám dal takovou svobodu vlastně v tom?
1: Jo, jo.
0: Protože mnohdy rodiče chtějí, aby si chodil tam, kam chodí oni a on vám ještě jako ukazoval jiné možnosti.
1: Jo, jo. Takže já samozřejmě znám blok chvál. Funguje.
0: A co rodiče? To je dobrý vztah. Teď si říkala, máš 5 sourozenců, že jste přijeli z rodinné dovolené, což je nádherný teda mimochodem, že se takhle furt držíte pospolu a najdete si 7členná rodina čas na to i v dospělosti se potkat a strávit spolu týden někde na dovolené. Tak myslím si, že máte krásný vztahy.
1: Jo, rodiče jsou úžasný a je to opravdu požehnání pro mě. A hodně mi i podporují v té hudbě.
0: Tak já pouštím píseň Nové růže. O čem je?
1: Ta vznikla opravdu jako poslední někdy už v letošním roce, na začátku. Jsem ráda, že vznikla. Já jsem měla pocit, že už ten konec alba jsou ty písně takový temnější a o různých pádech a představovala jsem si, že bych na závěr mohla být nějakou takovou plnou naděje. Myslím, že to v téhle tý je. No je o nějak tříbení mojí víry, že opravdu někdy asi musela projít ohněm a jenom to, co vydrželo, tam zůstalo. Ono se k ní trvá, že ještě jeden příběh, který nám vyprávěl táta, když jsme byli malí, o bombardování Drážďan. Tak když byly bombardovaný Drážďany, tak se tam lidi během toho skryli do synagogy, která byla už předtím vypálená během křišťálové noci. A že díky tomu, že tam už tou synagogou už prošel ten oheň, tak teďka ji podruhý tam nemohl ublížit.
0: Takže nové růže.

0: protože nejsem umělec, nikdy nemám problém porozumět textům, jako o čem jsou, jo. Což musela jsem poslechnout celý album a i kvůli zapsání, tak někdy mám problém, jako o čem to je. Ta...
1: Ono, ale jo, ono někdy, nebo takhle, ono, to někdy ani úplně není úplně o jedné věci. Já se na začátek dám jako to téma a že to, tak napíšu o tomhletom tématu, ale opravdu to nechám nějak volně.
0: A... To jo, ale ta píseň přece jenom, když se píše píseň, tak buď je to vždycky nějaký to jedno téma, je tam asi stěžejní. Že to vždycky má nějakou nosnou myšlenku.
1: Asi jo, ale já se někdy popravdě musím až jako na konci zamyslet.
0: O čem to je? O čem jsem to napsala vlastně?
1: Někdy jo, a někdy mi to dochází, aha, až třeba po roce, jo. Aha, o tohle je ta píseň.
0: No, tak mi řekni, ty jsi to vydala kdy, na jaře někdy?
1: No, teďka v červnu.
0: Takže jaro, léto a píseň Půlnoc. O čem je takhle zpětně? Nevím ještě, musím počkat rok.
1: Takhle, ona je asi o mým největším strachu, že buď to já nebo moji blízci nějak odpadneme od Pána Boha. A v tu chvíli chci, to tam zobrazují ty zvony, které bimbají a nějak mě volají zpátky. A chci, aby v tu chvíli něco hřmělo a něco bimbalo, ale nevím přesně co. Jestli to jsou lidi, jestli to je Bible, jestli to je Duch Svatý, nebo kdo to vlastně, nebo co to je, co mě volá zpátky, ale chci, aby tam něco bylo.
0: Už jsi někdy měla strach, anebo byla daleko od Boha?
1: Jo, jo, asi víckrát. Mně se opravdu to jde jako taková sinusoida, že se různě vzdaluju a přibližuju.
0: Ty jsi říkala, že vlastně pochází z křesťanské rodiny a tvoje rodina, všichni jsou u Pána, nebo proč máš ten strach, že by mohl někdo?
1: Protože mi to přijde, že to je to nejhorší, co může být, že jde o tu duši, no. Že mi nevadí to, co mi ublíží tělo, nebojím se tak smrti, jako se bojím opravdu
0: o tu věčnost.
1: O tu věčnost.
0: Tak já pouštím Půlnoc.

0: Lidu, já jsem se dívala na YouTube, je k písni Malé ledy i nádherný videoklip s tanečnicema. Jak to vzniklo?
1: Už když mi tuhle písničku Petr Zatloukal poslal a já jsem si ji poprvé pustila, tak jsem si v ní představila nějaký tanec. A začala jsem hned vymýšlet, že kdo by teda tam mohl tančit a hned mě napadla moje švagrová Gáby Zoubková. A tak jsem ji oslovila a ona nadšeně, že jo, a se zvali ještě se svojí sestrou Zuzkou další tanečnice. A tak se z nás poskládala taková partička, jsme se sjížděli na sjeli na takový soustředění na víkend k ním do Kryr a byl to krásný zážitek jenom to s nima trénovat a cvičit. A pak jsme to nahráli v Praze v krásných prostorech ČCE Smíchov, tam v komunitním centru a mám z tohohle videoklipu radost.
0: Je pro tebe těžký tančit?
1: Je.
0: A ty tam moc netančíš teda.
1: My jsme se právě na tom shodli, že já tam tak maximálně občas udělám nějaký lehký pohyb a jsem tomu ráda.
0: Milí posluchači, doporučuji si aj pustit videoklip od Lidie Zoubkové na YouTube jako Lidie Zoubková. Píseň se jmenuje Malé ledy a prozatím vám ji pouštím v Rádiu 7.

0: Lidu, chtěla by si něco vzkázat našim posluchačům? Ne.
1: Asi abychom opravdu, když je nám špatně, nebo když něčemu nerozumíme, nebo jsme zmatený, nebo i naštvaný možná na Boha, tak abychom s tím za ním přišli. Protože on to všecko unese. Vždycky je rád, když za ním jdeme. On je živý, takže on bude jednat, mluvit.
0: Děkujem. Lidu, já ti moc děkuju, že jsi přijala pozvání do Rádia 7. Milí posluchači, my se s vámi rozloučíme poslední písní, která nese název i celého alba. Je to píseň První sníh. Řekneš nám o ní něco?
1: V refrénu zpívám, že Bůh je krásný. A vím, že to bylo pro mě před tím vznikem, že jsem nad tím přemýšlela, jestli to o Pánu Bohu můžu takhle říct vnímat, takhle ho možná fyzicky popsat vizuálně, ale jo, opravdu si myslím, že Bůh je krásný.
0: Dovolila jsi to?
1: Dovolila jsem si to.
0: Lidu, děkuji ti moc, že jsi přišla.
1: Já tak moc děkuji.
0: A já se loučím a i s vámi, milí posluchači, poslední písní První sníh.

0: Doposlouchali jsme pořad Pohovka, který připravuje Kristýna Exnerová. Jejím hostem byla Lidie Zoubková. Pondělní 21. hodina přinese premiéru dalšího vydání, do kterého přijal pozvání hudebník a producent Adam Bubík. Řeč bude o jeho cestě, hudbě i novém albu České chvály.
1: Rádio 7. Každý den jsme s vámi.
0: Dnes je 11. října a 13. nedělní hodina je za námi. Posloucháte vysílání Rádia 7 s Milanem Remešem za mikrofonem a v tuto chvíli vítám všechny děti, protože právě začíná kormidlo, ve kterém se dnes s Petrou a Zuzkou podíváme za jedním zvířecím výtržníkem. Je po něm pojmenováno lidské napodobování, opičení. Už víte? Jasná věc, budeme si povídat o opicích. Tak si hezky oloupejte banán nebo vemte do ruky jiný pamlsek, ať se vám hezky poslouchá a jdeme na to.
2: Kormidlo.

Posloucháte Kormidlo, pořad pro děti, naše loď plná pohádek, písniček a vyprávění už odráží od břehu. Tak honem, pojďte se s námi nalodit. U mikrofonu je s vámi zase vaše kormidelnice Petra. A když už jsme tak u toho naloďování, už jste někdy jeli na opravdické lodi? Třeba přes moře? Já teda ne, ale musí to být paráda. U nás v Brně máme přehradu a na té jezdí výletní parníky. A tak se jezdíme s dětmi projet na lodi aspoň tam. Vezmeme si vždycky pruhovaná trička a hned se cítíme jako opravdoví mořští vlci. Co? Kdože je to mořský vlk? No přeci zkušený námořník, který už se v námořničení pořádně vyzná. A víte, že na takové palubě to docela fouká, takže než se budete někam plavit, potřebujete něco na hlavu, kšiltovku nebo klobouček, anebo třeba šátek na piráta. A mít s sebou zásobu pití, aby nás to nevysušilo. To by z nás nezbyly děti, ale sušenky. A já nevím jak vy, ale já si raději hraju s dětmi, než se sušenkami. Sušenky raději chroupu.

A když my tak někdy cestujeme na tu přehradu na Parník, tak taky jedeme kolem velké zahrady, kde se nepěstují kytky ani zelenina, ale zvířata. A vy už určitě správně tušíte, jakouže zahradu mám na mysli. Správně, zoologickou. Máte ji ve vašem městě taky? Nebo někde blízko? Zoo je třeba v Praze a taky se tam dá jet parníkem. V Brně, v Liberci, ve Dvoře Králové nebo v Olomouci. Je to tip na parádní výlet. V zoologické zahradě chovají zvířata, která v naší zemi ani v zemích kolem nás nežijí. Cizokrajná zvířata. A právě proto, že jsou pro nás tak vzácná, tak se na ně chodíme dívat a obdivujeme je. A představte si, co já jsem jednou v zoologické zahradě viděla. Děti, co si vytáhli z batůšku svačinu a strkali ji skrze mříže klece a jeden kluk se dokonce pokoušel ty mříže přelézt. Ještě, že ho tatínek včas uviděl, taky mu pěkně naplácal. Možná jste to taky někde viděli. Ale víte, proč se to nesmí? Z našeho lidského jídla by se totiž zvířátku mohlo udělat pěkně špatně a mohli by i umřít. No a lézt ke lvům a tygrům do ohrady, tak to je teda pěkně nebezpečné. Hodně nebezpečný ale může být i úplně klidně vyhlížející a přežvikující velbloud. Ale že byste jim přece jenom chtěli dát něco, tak já vám poradím. V některých zoologických zahradách jsou stánky, kde můžete koupit krmení vhodné pro každý druh zvířete. Nestojí moc peněz a tak můžete sáhnout do svých úspor a něco dobrého na zub jim koupit. Dokonce je možné si i nějaké to zvířátko adoptovat. Co je to za slovo? Adoptovat? Ty děti, které nemají svoje vlastní rodiče, tohle slovo třeba už

Posloucháte Kormidlo, v něm si povídáme o výletech, cestování a taky o zoologické zahradě. A zvířátko, o kterém vám Zuzka dnes bude povídat v Piškotkách, taky můžeme v zoologické zahradě vidět. Dokonce je to většinou ta první klec, ke které všechny děti spěchají. Už víte? Ne? Tak se nechte překvapit hned po písničce.

0: jako doma, i když volnost nemáme. Navštivte nás, milé děti, my tu na vás počkáme.
1: Dobrý den, děti. Jsem ráda, že vás mohu prostřednictvím rádia pozvat na další návštěvu do zvířecí školky. Jsem opravdu moc vědavá, kdo nás dneska pěkně přivítá. Dnes bych si chtěla pěkně pohrát a popovídat s nějakým milým zvířátkem. Tak pojďte, nebudeme ten let dále odkládat. Přidržte si čepice a hop, už jsme ve zvířátku.

0: No cvičený, no, naučili se to. No,
1: no to jo, no. Ale stejně je to opičárně.
0: Ale není to opičárně.
1: Kravál. Já to nemám rád.
0: Mně se to líbí náhodou.
1: A mně ne.
0: A mně jo.

0: To není možný, tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.

0: Děti, slyšeli jste tu kapelu? Jak se vám líbila opičí muzika? To bylo něco. Ale poslouchejte teď. Slyšíte to? No, to je něco. Raději si zacpu uši. Toto se mi nelíbí. Toto já poslouchat nechci. Kdo takhle může řvát? To já dnes ani snad do té školky takhle nevkročím. Sednu si tady ke dveřím a počkám, až tam bude klid. A vám radím to samé. Sedněte si spolu se mnou, chvilku počkáme. Třeba se to zlepší. Tak se mi zdá, že slyším, že je to snad lepší. Děti, tak se zvedáme a můžeme jít dále. Ahoj.
1: Ahoj.
0: To jsem ráda, že tě vidím.
1: Já tě taky rád poznávám.
0: Jsem potěšena, že jsi to zrovna ty, opičáku. Protože vy, opice, jste pro mě už od dětství moc oblíbená zvířata.
1: To máš dobrý vkus, protože my jsme přece pořádná zvířata. No, co na mě říkáš? Podívej, jaké mám silné paže a jak jsem pěkně urostlý.
0: No, to jo. Jsi opravdu krásný a silný.
1: Vidíš, ty to hned poznáš, ale byl tu jeden opičák, který mě moji sílu nevěřil a měřil si ji se mnou. Já na něho cenil zuby, ukazoval jsem mu moje svaly a moji sílu. A taky jsem mu ukázal svůj silný hlas.
0: My jsme si s dětmi zrovna říkali, že sem ani nepůjdeme.
1: No to by byla škoda, to by mě bylo líto.
0: My bychom taky byli smutní, ale úplně jsem se toho řevu lekla. Jsem ráda, že teď je tu klid a můžeme si spolu pěkně popovídat.
1: Víte, my opičáci jsme už takoví. Měříme si své síly a kdo vyhraje, ten je vůdce celé smečky.
0: A co z toho má, když je vůdce?
1: Patří mu to nejlepší jídlo, může si dopřávat radovánky, s kým se mu zachce, ostatní mu musí čistit kožich, má svoje místo, kde nikdo jiný nesmí být, má taky svůj klid, je uprostřed všech ostatních a ostatní se musí před ním mít na pozoru a musí ho poslouchat.
0: To je teda. Tak on si potom jen užívá.
1: No, to zase ne. Musí hlídat celou opičí smečku před nepřítelem. Kdyby nás chtěl někdo ohrozit, ukážu mu, co umím. Dovedu třeba házet i kameny nebo větve. Umím zatřást celým stromem a hrozitánsky řvu.
0: To jsme slyšeli a tak ti to věříme. Nemusíš nám to předvádět. Zůstaň radši v klidu. Věřím, že ty tu svoji smečku dobře ohlídáš. Musím říci, že jenom když to slyším, jak jsi silný, co všechno dovedeš, trochu mám strach.
1: To nemusíš. Já jsem tady ve školce zdrženlivý a vychovaný. Tak vím, jak se k dámě, jako si ty, chovat.
0: To jsem ráda. Ale už se nedivím, že třeba v zoologické zahradě jste pořád schovaní v kleci. Můžete být asi opravdu nebezpeční.
1: To ano, ano.
0: Víte, jinak se mě líbíte. Umíte dělat legrační obličeje. Vlastně se tváříte někdy jako my lidé. A hezky lezete po větvích a lanech. Jste moc šikovní. A dobře se na to kouká. Je to docela zábava.
1: O, děkuji, děkuji.
0: A co jsi vlastně za opici?
1: Já jsem šimpanz. Patříme mezi lidoopy.
0: To zní podobně jako lidi.
1: To jo, ale lidi nejsme. Jsme opice. Ale podívej, mám všechno skoro jako ty. Jen mám více chlupů, jiné postavení palce na noze. trochu jiný obličej, jinou výšku a taky jiný mozek a trochu jinak žijeme než vy.
0: A vidíš, to je zajímavé. Někteří lidé si myslí, že se jednou nějaké opici narodil někdo jako člověk. A takže prý jsme my lidé přišli na svět.
1: Tak to si nemyslím.
0: Já si to taky nemyslím. Však v Bibli je napsané, že Bůh stvořil zvířata a taky člověka. A my lidé mu máme být podobní.
1: To je dobrý. My opice jsme podobní vám lidem a vy zase Bohu.
0: No, to je co. Akorát já ještě Boha na vlastní oči neviděla.
1: A jak tedy víš, jak mu máš být podobná?
0: Vím to z Bible. Bůh se lidem nemohl pořádně nikdy ukázat, protože je tak úžasný, že bychom se nevydrželi na něj dívat. Možná něco jako do sluníčka. Ale on je navíc plný lásky, spravedlnosti, moudrosti a dokonalosti. Někdy se ukazoval lidem v ohni nebo v oblaku. Lidé viděli jeho syna, pána Ježíše. Ale takhle úplně to bude jednou až v jeho nebeském království.
1: A v čem se mu teda máte podobat? Mně moc jako oheň nebo oblak nepřipadáš. Možná bys měla nosit zlaté nebo modré šaty.
0: To ne, v tom to není. Máme mu být podobní ne navenek, ale tím, jací jsme, jak druhé máme rádi, jak se k ním chováme, co děláme a jak přemýšlíme. Máme mít rádi druhé jako sebe.
1: Co? Vy máte být k druhým lidem tak hodní jako sami k sobě?
0: No, když bychom si přáli nějakou dobrotu, máme dát dobrotu taky druhému, protože tak je to podle lásky nejlepší. Nemyslet jenom na své dobro a na sebe, ale i na druhé, aby jim bylo hezky.
1: Ty a nejsme my opice teda až příliš hrubé, když chceme to nejlepší jen pro sebe?
0: No, trochu se mi zdá, že ano. Ale na svá mláďata jste hodní, ne? Těm snad alespoň dáte to nejlepší.
1: No, musím ti říct, jak to je. Takový vůdce, jako jsem já, i jiný táta, chce nejprve všechno pro sebe a mláďatům nechá jen zbytky, až když sám nemá hlad.
0: No teda. To my lidé se snažíme dávat svým dětem to nejlepší. Teda alespoň většina lidí.
1: Kdyby se nestarala opičí máma o malé a bylo by to na nás, opičácích, tak by asi nepřežili.
0: Jejda.
1: Opičí maminky se o ně starají a dávají jim pěkně vše do pusy a učí je, jak a co mohou jíst.
0: No, aspoň že tak. Opičí mámy se starají o mláďata a vy, tátové, o ochranu vašeho místa k bydlení.
1: No, to si pěkně zhrnula.
0: No, ale pravda je, že jste tedy opravdu trochu jiní než my lidé. A než Pán Bůh, to určitě ano.
1: A co Bůh? Jaký je? Je ještě silnější? Má taky na všechno první právo? Měří třeba sílu s vámi lidmi a pak vám poroučí?
0: To je teda otázka. Víš, mezi opicemi a někdy mezi lidmi to tak může být. Ale o Pánu Bohu mě to ani nenapadlo, že by to tak mohl udělat.
1: Tebe to nenapadlo.
0: Ne, Bible učí, že silnější má pomáhat slabším. A jeden má dát přednost druhému, nejsou vždy důležité svaly, ale mnohdy srdce plné lásky.
1: No toto? Ale co teda Bůh, jaký je?
0: Boží syn učil, že kdo chce být mezi námi největší, ať je služebníkem všech.
1: Co? Tomu ani nerozumím.
0: No, že ten, kdo chce být nějak nejlepší, má druhým neporoučet, ale pomáhat jim, a dávat jim to nejlepší a ne sobě. Má myslet a starat se více o druhé a ne o sebe.
1: A jak se to tomu Božímu synu dařilo?
0: Ten Boží syn se jmenuje Ježíš a dařilo se mu to výborně. Byl silný, poslouchal ho vítr i slunce a přece pomáhal těm nejslabším a nemocným a smutným lidem. Mohl si žít klidný život, všeho nejlepšího si užívat, ale on nehleděl na bohatství a množství věcí, radovánek a jídla pro sebe, ale dával druhým, co mohl.
1: No to je pro mě nepředstavitelně hezké. Co všechno umí třeba dávat?
0: No, všechno, co je na zemi i na nebi, je od Boha. Příroda, jídlo, zdraví, láska, radost, spokojenost i věčný život.
1: To je život i po smrti?
0: No, přesně tak.
1: A jak se to stane, že člověk může mít více lásky a radosti a život věčný od Boha?
0: No, kdo z lidí si uvědomí, že je třeba smutný z toho, jaký dovede nedobrý být, a poprosí Ježíše o pomoc. On mu srdce od těch špatných věcí očistí a pomůže mu. I když Bůh je sám dobrý, neštítí se nás pro naše špatné věci a chce nám pomoci se jich zbavit. A potom nás chce měnit tak, aby jsme mu byli podobní.
1: A co vy na to?
0: No, třeba já mu za to moc děkuji a chci mu dělat radost, chci ho milovat tak, jak on mě. Jsem moc ráda a jsem mu vděčná. A on mě proměňuje uvnitř, abych mu byla každý den více podobná.
1: A jak se to dělá být mu vděčná a dělat mu radost?
0: No, v Biblii je napsané, že Bohu se líbí, když se máme mezi sebou rádi a pomáháme si, že rád slyší naše modlitby. Je rád, když ho oslavujeme písněmi a je dobré číst si Bibli.
1: A umíte hrát a zpívat jako my, jako naše kapela?
0: No, jasně. A někdy si dokonce myslím, že i lépe, však poslouchej.

0: ty opičáku. Já slyšela, že se umíte pěkně opičit a dělat různé obličeje. Je to tak?
1: No jasně, podívej.
0: No, tak schválně, zkus to po mně. Takhle se směju.
2: A takhle se zlobím.
0: Jú, opi, já se úplně bojím. Ty umíš tak na zlobeně cenit zuby, že to děláš určitě lépe než my lidé.
1: No to jo, zná zde i hrůza. Ale když něco chceme, tak pěkně špulíme pusu, podívej.
0: No, hezké. Děti, zkuste si to taky. Pusu pěkně k sobě a hezky špulit rty, co nejvíce před sebe. Možná vám někdo něco i dá.
1: A taky se umíme lechtat a drbat a šimrat.
0: Je opičáku, počkej, nech mě. Já nemůžu, ty mě celou rozcucháš. Jú, to už bolí.
1: No, naše hry, opičiny z kopičiny, mohou být pro vás lidi tvrdší, to uznávám.
0: Jú, tamhle někdo jde.
1: No, to jsou moje ostatní opice. Asi už mě postrádají, neměl bych je nechat samotné tak dlouho. A potom mám už taky hlad a potřebuju podrbat v kožichu.
0: No, to jo. Vy opice jste zkrátka takový. Tak ti, milý opičáku, děkuji za milé povídání.
1: Taky děkuji a ať se vám daří pomáhat mladším a slabším. Ať jste co nejvíce podobní Bohu.
0: Děkujeme.

Milé děti, pro dnešek je čas se rozloučit se zvířecí školkou. Přeji vám, ať se vám daří opičit a napodobovat ty dobré věci mezi lidmi, které se líbí i samotnému Pánu Bohu. A abyste na to nezapomněli, namalujte si třeba opičku, která nám dneska přála, ať se máme mezi sebou rádi a pomáháme si a myslíme jeden na druhého více, než to dovedou mezi sebou opice. A prosím vás, nebuďte mezi sebou jako ti opičáci. Oni jsou přece jenom zvířata. U nás lidi to má být jiné. Má to být laskavé, má to být...

Nikdy bych neřekla, kolik se toho můžeme od takového opičáka naučit a dozvědět. Tedy i dobrého. A vzpomínáte, Zuzka mluvila v Piškotkách o tom, že je moc dobré být Pánu Ježíši podobný. Ale sami jenom svou lidskou silou to nedokážeme. Tak se pojďme za to společně pomodlit. Pane Ježíši, chci, abys mě proměňoval, abych ti byl víc a víc podobný. A holky? Pane Ježíši, chci, abys mě proměňoval, abych ti byla víc a víc podobná. A ještě něco vám prozradím. Taky někdy vím, co je dobré udělat a co ne. Vím, že je dobré nemyslet jenom na sebe, třeba dát tomu druhému větší kousek čokolády, a nebo když je v sáčku nestejný počet bonbonů, tak tomu druhému nechat víc, nebo pustit starší paní sednout v tramvaji, když i mě tak hrozně bolí nohy, nebo si poskládat večer před spaním oblečení, když už se mi tolik chce spát. No, znáte to taky. Ale to, že to všecko vím, to nestačí. Důležité je, jestli to taky chci udělat a udělám to. A proto se musím rozhodnout. Když se rozhodnu, že chci, Pán Bůh mi pomůže, že to najednou vůbec nebude tak těžké, jak se mi zpočátku zdálo. Tak to spolu budeme trénovat, ano? Abychom nebyli jako ten holič, co se pořád jenom chlubil a povyšoval a ještě chtěl, aby se po něm někdo opičil. O čem to mluvím? No přece o další písničce.

0: Teď už si honem dejme pohádku. Bude to poslední část vyprávění o hliněném Adámkovi. Panáčkovi, který utekl svému panu sochaři, toulal se po světě, poznával různé lidi a učil se rozeznávat dobré a zlé.
1: O hliněném Adámkovi. Jednou, když dospělí odešli do zaměstnání a děti do školy, uslyšel Adámek jakýsi zvuk, jako by někdo potichonku otáčel klíčem v zámku. A skutečně, dveře bytu se otevřely a dovnitř vstoupil neznámý muž. Byl to zloděj. A dveře otevřel pak klíčem. Obezřetně se rozhlížel na všecky strany a poslouchal, jestli někdo nezůstal doma. Pak se začal procházet po bytě a prohlížel si věci kolem sebe. A potom se pustil do řádění. Otevřel prádelník a vyházel ze zásuvek všecko prádlo. Pak přistoupil ke knihovničce a začal z ní vyhazovat knihy. Najednou se však zarazil a zvedl blíže k očím malou útlou knihu. Spokojeně se usmál, protože to byla spořitelní knížka, a hodil ji do batohu, který si přinesl sebou. Po chvíli přibalil ke spořitelní knížce ještě zlatý holčiččin řetízek s rubínovým přívěskem a stříbrné hodinky po dědečkovi, které našel v zásuvce stolu. Také hodiny na stěně se mu zalíbily. K ostatním ukradeným věcem putovaly i nová tatínkova bunda a přenosné rádio z nočního stolku. Též hliněného Adámka vzal zloděj do ruky a chvíli si ho prohlížel. Pak však mávl rukou, postavil Adámka zas na místo, sebral svůj batoh a opatrně se vytratil z bytu. Nejdříve z celé rodiny se domů vrátila maminka. Když viděla spoušť po zloději, hlasitě vykřikla a běžela zatelefonovat tatínkovi. Zanedlouho se objevil tatínek s policistou. Policista se tatínka a maminky vyptával na různé věci a odešel. Po jeho odchodu se rodiče pustili smutně do úklidu. Za několik dní se tatínek vrátil domů s veselou tváří. Dověděl se, že zloděje chytili ještě dříve, než stačil ukradené věci prodat. A tak se všecko vrátilo zas na své místo a Adámek se radoval, že všecko dobře dopadlo. Jak pak to ale dopadlo se zlodějem? Nepoctivost se mu nevyplatila. Raději si nezvykej krást a šidit lidi. Stejně ti to neprojde. Bůh tvé skutky vidí. Že se chlapec z Adámkovy rodiny nechoval vždycky pěkně, to jsme si už řekli. Ale ani chlapcova malá sestra nebyla vždycky hodná. Ráda si totiž vymýšlela. Co pak o to? Vymýšlení nemusí být vždycky špatné. Vždyť i spisovatelé, kteří píší pohádky a romány, si vymýšlejí. Horší bylo, když si děvčátko vymýšlelo samo o sobě nepravdivé věci a chtělo, aby druzí tomu věřili. To bylo vyslovené lhaní. Tak třeba, když se v zimě vrátila domů s promočenými botami, vymyslela si holčička, že ve škole praskla roura ústředního topení a zaplavila boty v šatně. Ve skutečnosti však zkoušela cestou ze školy led na protipožární nádrži a probořila se. Štěstí, že tam nebyla hloubka. Jindy zastvrdila spolužečkám, že její teta je modelkou a jezdí po celém světě. Ve skutečnosti teta prodávala v obchodě prádlo. Nejhorší však bylo, že si holčička vymýšlela někdy ošklivé věci o druhých lidech. Když se dozvěděla, že její nejlepší přítelkyně začala kamarádit s děvčátkem ze sousední třídy, rozhodla se pomstít a pomluvila ji u paní učitelky, že prý bere ve škole barevné křídy a odnáší je domů. Naštěstí tomu paní učitelka neuvěřila, poněvadž měla barevné křídy zamčené ve stole. Holčičku však vyhubovala, že roznáší nepravdivé klepy a pohrozila jí, že bude-li si holčička takhle vymýšlet, poví to jejím rodičům. Když se vrátila holčička domů, poznal Adámek, že je nějaká zaražená. Snad poznala, že lhaní je také hřích. Rozhodně však od té doby od ní Adámek už žádné další klevety neslyšel. Netvrď něco, co je lež. Neroztrušuj drby. Raději nic neříkej, když tě jazyk svrbí. Do domácnosti, kde žil Adámek, přicházely často různé návštěvy. Za dětmi přicházel také malý bratranec. Když ho zase jednou jeho maminka přivedla, povšiml si bratranec na kredenci Adámka.
2: Mami, mami, začal křičet, já chci toho trpaslíka.
1: Toho ale nemůžeš dostat, odpověděla jeho maminka. Ten patří tady dětem.
2: Ale já ho chci,
1: dupal zlostně. Máš doma spoustu jiných věcí, snažila se ho uklidnit maminka. Máš medvídka a šaška a hurvínka.
2: Ale tenhle trpaslík se mi líbí víc.
1: Nedal se odbít bratránek. A tu se ozvala maminka domácích dětí. Když se ti tak líbí, já ti tu figurku dám. Ne, to ne, odporovala bratránkova maminka. On nemůže dostat všecko, co chce. A nesmí také druhým závidět. Adámek si zhluboka oddychl. Vždyť kdyby se dostal do rukou tomuhle zlostnému a umíněnému chlapečkovi, nevedlo by se mu asi příliš dobře. Nemysleme si však, že bratránek na Adámka zapomněl. Když se obě maminky dali v sousedním pokoji do hovoru, přitáhl si ke kredenci židli.
3: Když nemohu mít panáčka já, ať ho nemá nikdo.
1: A uhodil Adámkem prudce o zem. Maminky vylekaně přiběhly z vedlejší místnosti. Co se stalo? Nezranil se někdo?
3: Ach, ty zlobivý uličníku,
1: hubovala bratránka jeho maminka. No, ty nám tady už nebudeš dělat ozdobu, zarmouceně řekla druhá maminka, když zvedala figurku ze země.
4: Adámek už nebyl zdaleka tak pěkný. Pádem na zem mu barevná glazura na mnoha místech oprýskala.
1: Maminka se rozhodla odnést ho večer z odpadky do popelnice. Ale když už byla před domem, Adámka se jí zželelo a položila ho na sloupek plotu. Co se asi s Adámkem stane? Nemůžeš mít vždycky všecko. Druhým lidem nezáviď. Závist umí lidské srdce spoutat jako hustá síť. Sochař, keramik, který před časem vymodeloval Adámka, šel po ulici. Sluníčko svítilo, ptáčkové zpívali, byl krásný den. Najednou se však sochař zastavil. Co to leží na cihlovém sloupku tam před tím domem? Přistoupil blíže.
5: Ale vždyť to je Adámek. Ten Adámek, kterého vytvořil vlastníma rukama, leží tu odřený, pohozený, zapomenutý.
6: Tady tě přece nenechám, politoval ho sochař.
5: Vždyť si mé dílo.
1: A odnesl zuboženého Adámka do dílny. A hned se pustil do práce. Nejdříve zatmelil odřená místa na Adámkově těle. Pak nanesl na celého Adámka nové barvy a ty ještě potřel lesklým lakem. Adámek vypadal jako znovu zrozený. A kam pak ho teď asi sochař umístí?
7: Rozhodně si Adámek nezasloužil, aby se k němu sochař choval příliš laskavě. Vždyť svého tvůrce svévolně opustil.
1: Ale sochař postavil Adámka na totéž místo, kde stával kdysi. K modravému jezírku mezi zelenými stromečky, mezi zvířátky a ptáčky. A nad hlavou mu opět visí sluníčko a měsíc s hvězdičkami. Jak jen jsem mohl z tak krásného místa utíkat,
7: myslel si Adámek, když se rozhlížel kolem sebe. U Boha je pravý domov. Nikde jinde není lépe. Kdo nevidí Boží lásku, ten má obě.

Posloucháte Kormidlo, pořad pro děti, povídáme si o opicích a o cizích zemích, cestování a taky o hvězdách a o zoologické zahradě. A teď je čas na naše říkanky, hýbanky pro jazyček. Budeme se dnes bavit o písmenku, které vypadá jako držátko od deštníku nebo háček na ryby. Už víte, je to písmenko J. Zazní nám někde vzadu v puse, když jazyček pěkně přilepíme na horní patro v puse. Víte, která zvířata začínají na J? Třeba tohle, hádejte. Dupe, dupe, a jak funí, na zádech si nosí trní. Tahle zvláštní košilka je jen samá bodlinka. Co to je? Správně, je to ježek. Začíná na písmenko J. Když jsem včera seděla na zahradě, už byla tma a my jsme si jen tak o něčem tiše povídali, najednou se tráva zavlnila a kolem nás si to prošupajdil právě tenhle pichlavý kamarád. No těžko říct, kdo z nás dvou byl víc překvapený. Pamatujte na to, že nějaké zvířátko můžete vidět jenom tehdy, když budete v lese pěkně sticha. Jenom komáři a klíšťata na nás polezou, i když budeme řvát jako pavijáni. No, těm nic nevadí, škoda. Ale vraťme se zpátky k našemu písmenku J. Písmenko J potřebujeme, když chceme říct třeba jelen, jetelíček, jablíčko nebo jahůdky. A tady je naše říkanka na J. Ježek Jenda s ježkem Járou jedou z kopce s velkou gárou. Jablíčka dnes rozváží, od jabloně k nádraží. A jmen, která začínají písmenkem J, je taky docela hodně. Ale nebojte se, nezapomněla jsem na vás. Zdravím a mávám všem, kdo se jmenují Jirka, Josífek, Jenda, Jakoubek, Jáchym, Jaroslav a Jaromír a třeba taky Jindřich, Jonáš. A znám taky kluka, co se jmenuje Jorik. A holčičky na J. Zdravíme všechny Jiřinky, Jindřišky, Janičky, Jolanky, Johanky, Josefky a Josefíny, Jitušky, Judity a Julie. Víte, že některá jména mají více podob? Tady zrovna dvě z nich máme. Jméno Jan a Josef. Zamávejte honem, zamávejte Jeníci a Jozívci, já vám taky mávám. Janům taky říkáme někdy Honzo Honzíku a na Jozívky zase voláme Pepíku. A jestli pak víte proč? V cizích zemích, třeba v Německu, se Jenda řekne Hans a z toho vznikl český Honzík. A Josef se zase řekne třeba v Itálii Giuseppe nebo Pepe a z toho vznikl Pepík. Proto má některé jméno více variant. Povídáme si o opicích a podle opice je taky nazvána jedna vlastnost. Která to je? Připomenu vám ji básničkou. 7 malých opiček přezulo se do cviček. A když došlo na učení, hlavní předmět je opičení. Ano, mluvím o opičení. Taky to znáte? Opice ráda a dobře umí napodobit to, co dělá někdo jiný. Prostě se jim to líbí a nějak dál nad tím nepřemýšlejí a zopakují to. A představte si, někdy se tak chovají i lidé. Opičí se. Moje děti ke mně někdy přiběhnou a stěžují si: mami, on se po mně opičí. A není jim to příjemné. Taky se po vás někdo opičí? Nebo vy po něm? A co to znamená? No, že někdo dělá něco stejně po druhých, opakuje to po něm a vůbec si nerozmyslí, jestli je to dobře nebo špatně, anebo se mu taky samotnému nechce nic vymýšlet. No, není to nic příjemného, vidíte. U opic je to legrační, ale u lidí teda vůbec ne. My máme přece od Pána Boha rozoumek, abychom si rozmysleli, co a proč děláme. A když někdo dělá něco dobrého a moudrého, třeba si do deště vezme pláštěnku, do zimy šálu a do vody s ostrými kamínky sandálky, no tak si to necháme projít hlavou a řekneme si, jo,
ten to dělá dobře, budu to dělat taky tak. To můžeme. Ale když někdo rýpe klackem do nové omítky a nebo hraje v obýváku fotbal, tak si to zase rozmyslíme a opakovat to po něm nebudeme. I kdybychom měli plavat jako ryba proti plavu.

Tak mě napadlo, že si vyrobíme takový kšilt, který nám bude chránit oči. Bude to kšilt z papíru a můžete si ho vyzdobit, jak chcete, podle libosti. Budete potřebovat tvrdý papír, nůžky, svorkového koníka a pastelky nebo fixy. Poprosíte někoho, aby vám nakreslil na tvrdý papír široký kšilt. Vypadá to jako měsíček, a nebo si můžete obkreslit nějaký z vaší oblíbené čepky. A ještě potřebujete pruh papíru kolem hlavy. Kšilt můžete polepit nálepkami, vybarvit pastelkami a nebo třeba polepit od střižky látek. Pak s svorkovým koníkem přicvaknete ke každému cípku kšiltu papírový proužek a naměříte přesně na vaši hlavu, aby vám držel. No a kdyby nedržel, dejte si tam místo papírového proužku gumičku. Tak, a to už je z naší dnešní pohádkové plavby opravdu všechno. A co budeme malovat dneska? Zuzka vám říkala, abyste jí nakreslili opičku. Tak tu nakreslete na jednu půlku obrázku a na druhou někoho, koho máte nejraději, kvůli kterému nechcete myslet jenom na sebe, ale raději se podobat Pánu Bohu než opičákovi. Bude to máma, táta, bráška, sestřička, babička, dědeček? A nebo je nemáte a stará se o vás třeba teta nebo někdo jiný? Nakreslete nám, koho máte nejraději. Přeji vám krásné dny. Od mikrofonu se loučí vaše Petra. Kormidlo.

0: Dnešní kormidlo skončilo. Poslechnout si je děti můžete ještě ve čtvrtek v 5 hodin odpoledne a na to další se můžete zase těšit v neděli hodinu popoledni. A kamže s ním vyrazíte? To se nechte překvapit.
1: Posloucháte Rádio 7.

I 14. hodina neděle 11. října 2026 je za námi a ve vysílání Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš, se vydáme na další výpravu, tentokrát do rakouského Salzburku, o kterém bude v pořadu Za obzor vyprávět Johana Havlíčková. Přeji vám alpskými panoramaty protkaný poslech.

0: Dnešní cestovatelský magazín začneme mojí vlastní zkušeností a vzpomínkou, to když jsem dané město musela probíhat v doprovodu mých amerických přátel a jejich hlavní titulek byl Sound of Music, muzikál za zvuku hudby, který já jsem popravdě v té době vůbec neznala. Ale oni potřebovali vidět každé místo z tohohle filmu. Nejsem si vlastně ani jistá, jestli jsem do dneška ten film celý viděla, ale to není tak podstatné. Ze cestovatelského magazínu Za obzor vás od mikrofonu zdraví Lída Matušková. A teď pozor, na dálku se spojujeme s Norskem a v Norsku je můj host Johanka Havlíčková, která ale z Norska bude vyprávět o Rakousku. A pokud ještě teď máte velký otazník, o jakém městě, že se mluví, jaké město, že je spojeno s muzikálem Sound of Music, neboli Za zvuku hudby, tak se společně vypravíme do Salzburgu. Johanko, děkuji, že jsi přijala pozvání dneska.
1: Já děkuji moc za pozvání, zdravím posluchače.
0: Ahoj. Co je pro tebe v tuhle chvíli taková první signální, když se řekne Salzburg? Co tě napadne?
1: Tak první mě napadnou určitě ty krásné hory, co jsou okolo. Vůbec Salzburg je takový spojení historického města, kde je spoustu krásných kostelů, katedrál a samozřejmě i úžasných lidí, který jsem tam poznala, ale i těch hor, které jsou okolo. Takže to je takový první, co uvidíte, i když tam budete.
0: Když nás zazoomuješ, o jaké hory se jedná?
1: Tak jsou to samozřejmě Alpy, a, nebo se tomu taky říká to, Tesgebirge, takže Mrtvé hory.
0: Rakouské Alpy, konkrétně ta část Alp, protože ten alpský masiv je obrovský, to Tesgebirge. Jak ses do tohohle místa dostala?
1: Nebylo to plánovaný náhodou, jelikož jsem po maturitě se nedostala na vysokou školu, kterou jsem chtěla, tak jsem přemýšlela, co budu dělat, a od malička jsme s rodinou hodně cestovali a já jsem na Gimplu studovala němčinu, tak jsem se v ní chtěla zdokonalit, tak jsem přemýšlela, že bych jela někam do Rakouska, Německa, Švýcarska, kde bych si zlepšila němčinu. A jelikož můj tatínek žil v Rakousku, právě v Salzburgu 10 let, tak tam měl nějaké kontakty a zajistil mi tam právě takovou stáž u doktora v ordinaci, u praktického doktora, kde jsem měla možnost pracovat. Nejdřív to bylo teda plánované jenom na 14 dní. Nakonec jsem tam teda zůstala půl roku. A bylo to teda super, že jsem se takhle dostala do zdravotnického prostředí, kde jsem předtím nikdy nepracovala, a mohla jsem si vyzkoušet, jestli by mě to vůbec bavilo. A bylo to víceméně ze dne na den jsem tam odjela, kde mě tam prostě vzali a řekli, že vlastně potřebuju někoho tam na pomoc. Takže takhle jsem se tam dostala.
0: A mohlo ti, co se týče té pracovní zkušenosti, rakouské zdravotnictví nějak napovědět směrem i k českému zdravotnictví? Může ta zkušenost být jako přenosná pro tebe?
1: Určitě. Já teďka studuju právě všeobecnou sestru a no, jako je to stejný, jako je to Evropa a ty používáme stejné pomůcky a ty vůbec věci, co se dělají, ty taktiky, je to víceméně stejné, jenom ten jazyk je jiný, takže to je jediný, co je rozdílný.
0: Takže ten kulturní kontext pomáhá. Dovedeš si sama představit sebe, že někde děláš medicínu v Africe, v Ázii? Přemýšlíš o tom vůbec, když máš to cestovatelské střevo, jak se říká?
1: No, jako o Africe jsem možná přemýšlela, Asii úplně nevím, ale nebo takhle úplně vzdálená země. Asi bych musela ještě mít víc těch zkušeností, kde, protože tam jsou úplně jiné nemoci, úplně jiný problémy, a zatím se teda necítím, že bych zvládla s mýma zkušenostma pomoct lidem tam, možná nějak na nějaký nižší úrovni, a kdyby jsem měla nějaký dobrý tým, ale jako určitě bych ráda chtěla takhle někam vyjet.
0: Takže úplnou změnu, nějaký kulturní šok si neprožila, a jestli tomu dobře rozumím, tak si měla spoustu setkání s lidmi, protože v takové ordinaci se člověk setkává s jednotlivci, tak možná to naše dnešní putování bude blíže rakouskému člověku, protože přeci to není to též jako česká duše, abych tak řekla. Ale předpokládám, že na cestování také dojde a že i takový turistický posluchač si přijde na své. Kde byla umístěna ta ordinace, potažmo, kde jsi byla ubytovaná v Salzburgu?
1: Tak já jsem bydlela víceméně v centru úplně. Bydlela jsem u Mirabel Garden, jestli znají lidi Salzburg, tak víceméně v centru. A z okna jsem měla výhled na prostě na Salzburg a na Untersberg a Geisberg, na ty hory, což bylo krásný. A ordinace, ta byla vzdálenější trošku, byla blízko pivovaru Štík, většina lidí asi zná, takže tam to bylo, tam jsem jezdila na kole i v zimě, je to nejrychlejší dopravní prostředek po Salzburgu, než je tam, protože v Salzburg je plný semaforu a když se chcete někam dostat, tak furt stojíte na červený, takže nejrychlejší je se někam dostat je na kole.
0: Jak je to s parkováním v Salzburgu, když tady parkování, mluvíme o autech?
1: Ano, já jsem tam teda nejezdila autem, ale je tam i míst, jako spousta na parkování, není to složitý.
0: Tak ještě, když jsi říkala výhled na okolní hory, jak je vlastně Salzburg položený? Je pod horami nebo je samo to město v kopcích?
1: Salzburg je víceméně v údolí, podél řeky Salzach a kolem něj jsou právě ty hory, takže není to jako vysoko, ale je to právě, že v tom údolí.
0: Mirabel Garten je, ty jsi říkala, to je možná známé místo, je to i turisticky známé místo. A co tam je k vidění nebo k prožití?
1: To je zahrada velká, kde je i park a různé fontány. Záleží, v jakém ročním období se tam vydáte, ale je tam i oranžerie, což je skleník s krásnými rostlinami, které tam můžete vidět, a jinak je to prostě zahrada s růžovou zahradou a s několika květinami.
0: Takže když bude mít člověk už dost památek a kostelů, tak může zažít takovou oázičku uprostřed města, může být?
1: A je to hned vedle zámku Mirabel, takže můžete i dovnitř zámku.
0: Tak nás vezmi do zámku. Byla jsi tam a co na tebe zapůsobilo nejvíc v zámku Mirabel?
1: Zapůsobilo na mě, jak jste ji říkali, především vzpomínky z Sound of Music a z různých filmů. Je to takový, není to úplně jakoby honosný zámek jako Versailles nebo něco, ale takový jednoduchý a přitom pěkný.
0: Jak se člověk dostane do zámku? Je tam i průvodce, mám to představovat jako naše zámky, Orlík, Hluboká, Lednice?
1: Ano, je to víceméně podobný jako takovýhle zámky, ale já jsem tam teda šla bez průvodce, jenom jsem měla takovýho audio průvodce, kde si posloucháte, co tam vidíte různě.
0: Tak která další místa, které další dominanty v Salzburgu bys doporučila, aby je člověk nevynechal, když už se do tohoto města dostane?
1: Já jsem často chodila na kopec Kapucínersberg, což taky je blízko, kde je. Jsem často chodila nahoru, kde je klášter Kapucínu, kde je nádherný výhled na to město taky. A právě skoro každé ráno jsem tam šla a viděla jsem ten výhled na to město, takže tam je taky, je tam křížová cesta, takže se tam můžete taky zamyslet a moc hezký.
0: Bratři Kapucíni tam stále působí, je tam třeba nějaký uzavřený prostor, kde mají vlastně tu svoji klauzuru takzvanou?
1: Ano. Tam se nedostanou turisti, ale je to tam.
0: Janko, jaké pro tebe bylo, sama si řekla, že se může člověk zamyslet, procházet křížovou cestu? Já vím, že to nepatří úplně.

0: Krásný. A i když vidíte tu krásnou přírodu, ty památky, tak to vás taky jak přiblíží k tomu, co Bůh stvořil všechno, tak to určitě.
1: Tak absolvování takové cesty po ukončení střední školy, protože středoškolský život, pak přijde maturita a pak najednou nastane to, když z prostředí toho společenství, toho třídního kolektivu a toho všeho najednou člověk zůstane sám. Tak si musí sáhnout na různé věci nově a jinak a vlastně asi sám za sebe. Proveď nás po Salzburgu a k místům, která třeba pro tebe byla až příliš turistická, že jsi říkala, ano, tady musí každý být, ale na mě je to trochu moc.
0: No, tak já jsem zprvu vůbec nechodila na ty turistická místa. Asi až tak po 2 měsících jsem si řekla, a pak jsem se tam vrátila i za rok a prošla nějaký ty hlavní turistická místa, protože ze začátku jsem se snažila být spíš s těma lidma, který jsem tam poznala, a nechtěla jsem moc být ten turista. Ale jako místa, jelikož ze Salzburgu je Wolfgang Amadeus Mozart, tak jeho dům a tady ta hlavní prostě ulička, kde jsou všechny ty krásné domy, tak tam je spoustu turistů a slyšíte hlavně angličtinu, a jako ty místa jsou opravdu krásná, ale asi chcete taky víc zažít něco jiného než turisty, no.
1: A ty jsi měla příležitost mluvit s místními. Jsou hrdí na svého rodáka, Wolfganga Amadea Mozarta?
0: Jsou určitě, je tam i Univerzita Mozarteum, což je jedna z nejslavnějších univerzit hudby, a vůbec Rakušani, bych řekla, že jsou docela hodně hrdí na Rakousko a na svoji zemi. A já jsem chodila tam do sboru a na mládež a na spoustu setkání, takže s místními jsem se hodně viděla, a takže jsem se s nima seznámila a no.
1: A mluvili jsme o tom, že podobný kulturní kontext, ale byly třeba věci, které si pozorovala, že dělají jinak. Měla jsi nějaké setkání, že jsi říkala, takhle by běžný Čech nereagoval?
0: No, určitě v něčem, jako si říkáme, jo, Rakousko, Česko, že to je stejné, ale vlastně to není tak úplně stejný. Ty kultury jsou odlišné. Řekla bych, že ti lidé jsou v něčem uzavřenější, že trvá chvíli, než si vybudujete s někým vztah, než se vám jakoby plně otevřou, tak jsou dlouho takový, že mají takovou masku, a jakože trvá, než vám ukážu to pravé já. Také jsou hodně precizní a na čas, a u nás to taky se snažíme, ale určitě to není tak, že je to normální chodit pozdě, a u nich to není normální.
1: Ani mezi
0: A
1: mladými?
0: i mezi mladými, no.
1: Je to přísnější než u nás, protože u nás to tak opravdu je, že leckdy půl hodina žádná míra.
0: Jasně, u nich jako když někdo přijde 10 minut, jako začne se bez nich prostě, nečeká se, a je to takový, že si na ně koukneš potom, že když přijdou prostě později. No, potom hodně ta jejich hrdost, což není tolik u mladých, ale u starších lidí, kteří jsou fakt takový ti hrdí Rakušané, tak to je taková, bych řekla, spíš negativní vlastnost, že nejsou moc jako otevření ostatním lidem a kulturám, že když třeba někdo nemluví německy, a v Rakousku je hodně přistěhovalců, hodně cizinců, tak nejsou k ním moc přátelští. Nejsou, že by se, i když třeba mluví anglicky, tak nechtějí s nima mluvit anglicky. A nejsou moc otevření k tomu, že tady mají ty cizince. No, což mi nepřijde moc jako fajn. A i k Čechům některým. Já jsem jako, jelikož jsem už mluvila německy, tak jsem takový problém tolik nepocitovala, ale hodně některým lidem furt mají Čechy uzavřený trošku jako nějaký chudý národ, který se snaží prostě jít do Rakouska si tam jako pomoct, přivydělat. Přitom třeba to vzdělání je u nás v něčem i lepší, nebo je to na stejno. Není to nějaký rozdíl, je to prostě stejné a oni si myslí, že

0: oni jsou prostě líp a že do Česka jezdí na ty levné nákupy a... No.
1: Takže s takovou dávkou přezíravosti ses i potkala a byla to tvoje zkušenost. A já jsem se vlastně chtěla zeptat i na cizince. Trochu si mi odpověděla, co třeba, ty jsi nebyla na studiích, ale v rámci mladých lidí z cizích zemí. Potkala ses s nimi třeba v tom křesťanském sboru, kam jsi chodila, odkud byli a jak jim se integrovalo do společnosti? Mm-hmm.
0: No, já jsem bydlela na sdíleném bytě s holkou, která byla z Japonska a která právě studovala na té univerzitě hudby. A potom ještě jsem se tam bavila s jednou holkou, která byla z Filipín, křesťanka taky, a oni už teda mluvili německy, a už tady žili díl a studovali v němčině, ale taky právě pocitovali ten kulturní rozdíl, kdy prostě byli Rakušani a potom cizinci a moc nerozlišovali, odkud z jaký země pak jste. A ta integrace byla těžká. Ale jelikož já jsem byla především v křesťanském prostředí, tak to je úplně jiné prostředí než jako světské prostředí, takže ti křesťané jsou vždycky hodnější, nebo jak bych řekla. Určitě jsou vstřícnější k ním a snaží se nedělat rozdíly a přijmout všechny. Takže to bylo krásné, že takhle se mohla být mezi nimi.
1: Takže výborně, máme tady i vlastně společenskou sondu a teď následuje písnička a po písničce se vypravíme na výpravy, protože si nezůstala jenom na jednom místě, ale podnikali jste nebo tvoji možná přátelé ti chtěli dopřát, abys viděla ještě něco víc z téhle oblasti Rakouska. Tak s námi zůstaňte v cestovatelském magazínu Za obzor. Jsme tentokrát nevěli na druhou polokouli, ale zůstali jsme u našich sousedů, kde ale je opravdu co zažít. Posuďte sami.

0: Kolteske Birgem, dalo by se přeložit jako mrtvé pohoří, je pohoří, které se nachází v Rakousku, v severní části spolkové země Štýrsko a na jižním okraji Horního Rakouska. A Kolteske Birge je tvořeno především vápencovou náhorní plání. Průměrná nadmořská výška je prý mezi 16 a 18 metry. A nás v dnešním cestovatelském magazínu do téhle oblasti, no já si říkám, že takhle na poslech to nezní vůbec lákavě. A přitom můj dnešní host Johanka Havlíčková vypráví o tom místě s nadšením a se zápalem. Takže máme důvod vypravit se do Salzburgu. A pokud ne přímo fyzicky, tak aspoň s námi v našem společném setkání. V Salzburgu ovšem nezůstaneme, ten už jsme navštívili a vzali jsme místa méně známá, vzali jsme odlehlý klášter s krásnou vyhlídkou a také jsme prošli ta turisticky frekventovaná místa spojená s salzburským rodákem Wolfgangem Amadeem Mozartem. Johanko, díky, že můžeme společně někam vyrazit. Tak který z těch vašich výletů, které jste podnikli, v tobě zanechal nejhlubší stopu?
1: Asi nejhlubší stopu ten nebyl v těchto Kolteskách Birge, ale v Tyrolsku, kam jsme jeli na takový prodloužený víkend s mládeží. A bylo to v Kirchdorf am Tyrol. A to byl opravdu nádherný víkend. A víceméně jsme chodili po horách a ty masivy horské, které tam můžete vidět, nevím, jestli jste byli někdy v Tyrolsku, tak to jsou úplně jiný typ hor, než jsou Krkonoše třeba. Ty hory jsou takové ostré a takové majestátné, že máte z nich úplně respekt a je to nádhera. Trvá to dlouho, než tam vyjdete, ale stojí to za to.
0: Jak vypadá procházka? Jsou to obyčejné chodničky nebo tam i jsou takové ty řetězové, jak si představíš, opravdu horské výstupy?
1: Tak my jsme, jelikož jsme byli větší skupina a byli tam i začátečníci, i zkušenější, tak jsme šli na víceméně jednodušší trasy, ne ty s těmi řetězy a žebříky, takže dá se tam mít i normální trasy, nemusíte mít žádnou výbavu.
0: Mám si v alpské prohlídce nebo vycházce představit i nějaká jezera? Podařilo se vám se k ním dostat?
1: Určitě. Vůbec blízko je Salzburku, je jezero Wolfgangse nebo Monze, což jsou nádherná jezera. Když vidíte tu barvu, jak je to krásně modré, čisté a okolo ty hory, tak to je taky nádhera. A můžete si tam půjčit loďku a vydat se na ní. Nebo se taky můžete vydat, jelikož Salzburg je i blízko německých hranic, tak hned kousek je i Königse, což už je teda v Německu, ale to je taky nádherné jezero a to určitě stojí za návštěvu.
0: Když nebudu mít v Salzburgu auto, je možné se do těchto destinací dostat nějak hromadnou dopravou?
1: Určitě. Já jsem tam neměla auto a jezdila jsem autobusem víceméně a nebo jsem byla právě s partou těch kamarádů, kteří to auto měli, takže buďte si můžete domluvit s někým a ale i autobusem nebo vlakem. Vlak je tady opravdu hodně propojený, takže vlakem se dá taky hodně dostat.
0: Cestují domorodci? Nebo je to více turistická záležitost?
1: No místní cestují víceméně na svém území, hlavně po Rakousku hodně. Někteří jsou opravdu experti v tom chození po těch horách, oni teda běhají spíš, to už není chození. Tak přímo vedle toho města Salzburg je hora Untersberg, na kterou právě místní si jen tak odpoledne vyběhnou, mě to trvalo víceméně 4 hodiny víc, ale oni to vyběhnou a pak se běhnou dolů. Viděla jsem několik lidí, kteří šli bosky a jsou to prostě extrémisti už, no.
0: Jak jsou na tom třeba s letními dovolenými, tak jako my Češi hromadně okupujeme jich Evropy?
1: No, tak Rakušani cestují hodně do Španělska a na Malorku, takže na hodně na jih a na ostrovy různě, ale taky zůstávají i v Rakousku hodně. A milují lyžování, což je teda zimní dovolená, ale spousta z nich opravdu jako je lyžování jich. Oni lyžují i v létě, že si jedou na ledovec někam a a tam lyžujou, takže spousta z nich lyžování je prostě koníček číslo jedna.
0: Já jsem někde slyšela, že holandské miminka se asi narodí přímo už na kole a z těch alpských států zase, že se narodí s lyžema na nohách. Tak ani jedno bych mamince nepřála, ale něco to o té kultuře vypovídá. Udělali z tebe Rakušani milovníka klasické hudby?
1: Já jsem měla klasickou hudbu ráda už předtím.
0: Měla jsi příležitosti dostat se na koncert do nějaké třeba mimořádně krásné koncertní síně?
1: No, byla jsem jenom v jedné, jelikož jsem bydlela blízko opery, tak tam jsem byla na jednom koncertě a bylo to opravdu krásné. Oni, ty lístky jsou docela drahé a já jako student jsem neměla tolik možností vidět všechno, ale opravdu je tady spoustu možností poslechnout si kvalitní klasickou hudbu, takže pokud jste milovník, určitě jeďte do Salzburku.
0: Ano, pochopila jsem, že sdílené bydlení nebylo úplně typický život rakouské rodiny, ale protože jsi byla v lékařské praxi, dá se říct, že mají nějaká specifika v tom, jak třeba prožívají den oproti českým poměrům a už jsme se třeba zmínili o dovolené, třeba jiné druhy sportu, nebo jak vlastně tráví čas jako rodina spolu pohromadě?
1: No, v Rakousku je typické hodně, že když bych to vzala, tak už, když jim je 18, když mají děti, které už převrší věk 18, tak už se odstěhují většinou od rodičů, i když ještě jsou na škole a bydlí sami. Takže o víkendech se, nebo v pátek se často mají rodinné setkávání, kde se setkávají s těmi dětmi a víceméně mají takový, sobota třeba je celá, kdy mají oběd nebo takový brunch, už snídaně, oběd a zůstávají spolu, pak mají nějaký výlety anebo grilování taky často. Takže hodně víkendy jsou takové rodinné.
0: O turistických atrakcích se dá dočíst na internetu a najít, co ale nemůže žádný průvodce a žádný internetový server zprostředkovat, je setkání s lidmi. No a ty, Johanko, si měla ještě speciální skupinu lidí, totiž místních křesťanů. A tak co kdybys nás vzala do církve, které jsi se stala na několik měsíců součástí?
1: Já jsem chodila teda do křesťanského sboru. Tady jsem chodila kvůli tomu, že ten doktor, kde jsem pracovala, tam právě byl jedním ze starších toho sboru, takže mě tam pozval. A ten sbor bych popsala docela podobný i sborům v Česku, ale tomu, kam chodím já, což je v Pišelích, tak tenhle je trošku konzervativnější, bych řekla, v něčem. Moc ženy nemají tady slovo, což bych neřekl, že je úplně dobré, ale většinu slov tam mají muži, modlí se hlavně muži, ale ženy zase mají na starosti hudbu a další věci. Ale jinak sbor byl, se mi líbil v tom, že byl hodně biblicky orientovaný, že všichni tam byli velice vzdělaní, co se týče Bible, a i děti, i dospělí, že přijde mi, že v dnešní době se hodně upouští od toho číst tu Bibli, nebo neklade se na to takový důraz, že by se mělo číst, že hlavně poznat hlavně Ježíše a potom, potom už jim nechávají volný průběh. Ale,
0: a na prožitky je důraz?
1: Ano, ale je potřeba určitě i znát tu Bibli trošku, aspoň. A u nich to určitě nechybělo hodně i na mládežích, na biblických hodinách, na studentských setkání, kde jsem byla, i na setkání s nevěřícími a s cizinci, tak tam na všech se četla Bible a probíralo se hodně to slovo.
0: Zmínila jsi akce pro lidi, kteří k církvi nepatří, pro nevěřící. Mluvila jsi s nimi nebo víš, jakou mají zkušenost s ateistickou nebo jinak orientovanou populací? Jaké vlastně jako má reputaci křesťanství a v našem případě míněno evangelikální křesťanství, ne římskokatolické?
1: No, já hned při příjezdu jsem byla pozvaná na setkání právě nevěřících nebo lidí, co poznávají teprv a A měla jsem za úkol tam říct své svědectví v němčině. A s mojí celkem špatnou němčinou to byl docela šok, že jsem se to musela připravit hned první den a docela jsem měla strach. A byli to víceméně lidé, kteří se zajímali o víru, ale nechtěli ji přijmout ještě plně. A jinak víra se tady víceméně je určitě Rakousko víc křesťanské než Česko, že to je takový normálnější otevřít víru a křesťanství v běžném rozhovoru i třeba mezi pacienty v ordinaci. Se mi moc líbilo, že ten doktor, jelikož byl věřící, tak on všem pacientům při odchodu třeba nabízel různé letáčky s verši biblickými nebo s nějakým biblickým textem. Takže to bylo určitě inspirace i pro mě, pro budoucnost, jak může fungovat nějaká křesťanská klinika nebo něco. Takže to bylo krásné.
0: Jak dlouho jsi v Rakousku byla? Možná už to zmiňovala.
1: Byla jsem tam od září do prosince, do Vánoc. Takže 4 měsíce.

0: jsi zmínila, že jsi vládla němčinou a že jsi vybírala mezi Rakouskem a Německem, Švýcarskem. Třeba konkrétně ve Švýcarsku, kdyby se dostala k místnímu dialektu, tak by to bylo docela náročné. Jak to bylo s dialektem vlastně tady v Horních Rakousích?
1: No, i tenhle dialekt byl pro mě dost těžký. Já jsem nemluvila nějak úplně dobře, takže naštěstí spousta lidí, když tak zachraňovala s angličtinou, ale taky ne vždycky byli ochotní. Takže z začátku mi přišlo, že to je úplně jiný jazyk, tahle jejich němčina. Jak ty slova zkracují a občas použijí jiný slovo, tak jsem občas jsem prostě byla úplně ztracená. Ale asi po 2 týdnech jsem si na to nějak zvykla a začala jsem to chytat. A určitě doporučuji, jestli se chcete naučit německy, vyjet takhle někam a určitě vám to pomůže.
0: Pamatuješ si nějaký špek, nějaké třeba slovo, kde jsou spolikané hlásky natolik, že by jaksi běžná němčina, kterou se naučíme ve škole, nám vlastně nepomohla?
1: No, tak třeba slovo gonet, to znamená gar nicht, ale oni řekli jenom gonet, což vůbec nic je v překladu. Takže, když třeba se tady zeptáš, bolí vás něco, oni gonet.
0: Návrat ze Salzburgu tě zavedl ale do jiné německy mluvící země.
1: No, po návratu z Rakouska jsem měla ještě půl roku čas, takže jsem ho strávila potom v Německu, konkrétně na jihu, v Bádensku-Württembersku, blízko Stuttgartu ve vesnici nebo městě Bad Dürrheim, kde jsem pracovala jako au pair a také jsem tam chodila do místního sboru.
0: Co je pozoruhodného v téhle oblasti Stuttgartu? Pro turistu?
1: Tahle oblast asi není tak atraktivní pro turisty jako Salzburg. Je to víceméně Schwarzwald, takže což tam zajímavé, je tam ten černý les. Nevím, asi to není národní park, ale...
0: A je to pohoří podobné spíše třeba Šumavě, tak bych si to mohla představit.
1: Ano, ano, podobné jako Šumava. Takže takové hezké lesy, hezké pohoří i ne moc vysoké, ale přesto takový hezký, klidný život a to se mi líbilo. S tou rodinou, kde jsem bydlela, jsme jezdili celkem často do Stuttgartu a navštívili jsme třeba zámek Schloss Solitude, což je rokokový zámek, nebo jsme taky byli v muzeu Mercedes-Benz, odkud právě pochází tady ta automobilka.
0: Kdybys porovnal, jako jsme se bavili o němčině, a také porovnání takové nějaké národní nátury. Viděla jsi rozdíly mezi touhle oblastí a Salzburgem, kde jsi strávila tedy delší časový úsek?
1: No tak ta němčina především byla mnohem jednodušší. Najednou mi přišlo, že tady mluví nějak čistě, jako kdyby vám sundali špunty z uší a najednou si řeknete, já rozumím, tohle je úplně jiný jazyk.
0: Tohle je němčina.
1: Tohle je němčina vlastně. No, takže konečně rozumíte. A s tím chováním, Němci bych řekla, jsou trošku pokornější, nejsou tak pyšní v něčem. Spíš bych řekla, že je Česko podobné víc Německu než Rakousko-Německu v něčem. No. Mm.
0: A když jsi pracovala jako au pair, tak jsi taky byla svědkem výchovy a zacházení s dětmi. Viděla jsi v tomhle nějaký rozdíl dokladného, že tě to inspirovalo, nebo naopak do toho, že jsi říkala ještě, že jsem vyrostla v Česku?
1: No, výchova je taková nevýchova, skoro bych řekla. Já jsem vyrůstala v docela přísné rodině, bych řekla, kde jsme měli pravidla, která se musela dodržovat a když se nedodržela, tak byl problém. Ale tady, když se nedodržela, tak víceméně se to neřešilo. Děti měly docela velkou svobodu. Já jsem se teda starala o 1-2letou holčičku a oni potom měli ještě 2 starší děti, kterým bylo 16 a 14. A těch mi bylo docela líto, jelikož žili víceméně volně a nikdo se moc o ně nestaral. Takže právě ty neměli moc nějakou výchovu, takže docela jsem ráda, že jsem vyrůstala v Německu.
0: Jo, takže závěr je, že ti bylo příjemnější radši řád a někdy postihy, což si každý dovedem představit, jak asi mohly vypadat, než takový ten, je to možná trošku, jestli jsem ti dobře porozuměla, takové jako rostuš tam jak dříví v lese, dělej si, co chceš.
1: Ano. Něčem, jo.
0: Jo. Jak ta rodina žije zase, co se týče toho pracovního týdne, toho životního rytmu, scházejí se, nebo scházeli se konkrétně ta tvoje rodina třeba k pravidelně k večeřím, že aspoň tam byli pohromadě, jak trávili víkendy, tady jsi měla vlastně větší příležitost být v konkrétním domově.
1: Je. Tady jsem právě žila přímo v rodině, takže jsem mohla vidět, jak žijí. Ta rodina nebyla úplně dokonalá, asi bych řekla, ten tatínek žil jako pracoval jako pilot, takže moc doma nebyl a ta maminka byla často taky pryč kvůli práci, takže jsem tam byla často já s nimi jako máma a vařila jsem jim i někdy, protože sice to nebyl můj úkol jako vařit jim, ale bylo mi jich líto, že nemají často teplou večeři nebo teplý jídlo za den. Ale víceméně neděle byla takový den, kdy byla vždycky společná snídaně a to se právě vždycky sešli a museli všichni vstát a sejít dolů a i děti, které by normálně chtěli spát nebo být na televizi, na mobilu, tak museli si vždycky sejít na společné snídani v neděli.
0: Když pomalunku vytáhneme kotvy z tohohle německého jazykového prostředí, s jakým dojmem ta místa opouštíš? Jak budeš na tenhle ten rok svého života vzpomínat?
1: No, určitě bych řekla, že to je jeden z nejlepších roků mýho života. Určitě jsem ráda, že jsem ho zažila, i když nebyl plánovaný, i když jsem nejdřív vůbec nechtěla ani jet a chtěla jsem normálně jít na vysokou a pokračovat dál, ale jsem za něj moc vděčná, že mi Bůh takovou cestu připravil, že jsem mohla právě poznat křesťany i v jiných zemích, jelikož je úžasné, jak právě Boží rodina funguje, že můžete jet do jakékoliv země na světě a vždycky vás tam přijmou, najdete si tam, když najdete křesťany, tak máte tam někoho, s kým se vždycky můžete seznámit. A když bych nebyla křesťanka, nevěděla bych, jak bych si našla jinak jako kamarády nebo někoho blízkého, takže je krásné si najít takhle blízké, jak v Německu, v Rakousku, tak teď i v Norsku, tak v různých zemích.
0: A to je dobrý závěr, protože až se tvůj čas v Norsku uzavře, tak se třeba sejdeme a ty nám povyprávíš, co jsi zažila na severu u našich dalších, jaksi vzdálenějších evropských spoluobyvatel. Mým hostem v cestovatelském magazínu Za obzor byla v současné době studentka medicíny Johana Havlíčková. Děkuji za návštěvu.
1: Děkuji moc. Naslyšenou.

Do rakouského Salzburku se můžete s Lídou Matuškovou a Johanou Havlíčkovou vrátit ještě v pondělí ve 4 ráno a také ve středu od 23 hodin. Příští vydání Za obzoru by nás v pátek v 10 hodin dopoledne mělo zavést do Estonska. Polož se mě na srdce, jak

vztah, co mě po vlnách uhání. A sám ani neví, že mě potápí.

S písní Vítr v plachtách skupiny Světlo jsme se na Rádiu 7, které vás doprovází nedělním odpolednem s datem 11. října 2026, přehoupli přes 15. hodinu. U mikrofonu je stále Milan Remeš, který vám za chvíli nabídne písničky z archivu a nyní vás zve ke společné modlitbě za země, ve kterých stále zuří ničivé války.

0: Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Nebeský Otče, i dnes ti chceme přinášet naše prosby za země, ve kterých zuří válka, a hlavně za všechny lidi, kteří v nich zažívají utrpení, i za ty, kteří kvůli válkám utekli ze svých domovů. Ty vidíš vše, co se děje na tváři této planety. Ty nevidíš jen události, ale vidíš každého jednotlivého človíčka se všemi jeho starostmi a strastmi, bolestmi i potřebami. I dnes tě chceme prosit, aby tyto války mohly skončit, aby vládcové všech zemí společně hledali cestu k míru. Ty dokážeš pohnout srdcem každého člověka. Dej, aby všichni ti, kteří se ženou za mocí, bohatstvím, poznali tvou svrchovanost. Ať poznají svou sobeckost a pýchu a poznají, co je bázeň před tebou. Prosíme tě dnes zejména za všechny dívky a ženy, které dnes slaví svůj mezinárodní den. Ty jsou ve všech konfliktech vystaveny mnohým utrpením a hrozbám, i díky své křehkosti, líbeznosti, bývají terčem násilí a výlevů, které ničí nejen jejich tělo, ale i ducha. Prosím, ochraňuj je. Dej, ať najdou zastání ve chvílích, kdy to potřebují. A požehnej prosím i materiální a duchovní pomoci, která přichází do těchto ničených zemí. Ochraňuj i dnes všechny humanitární pracovníky, kteří přicházejí s nutnou pomocí, a probuď srdce všech, aby prokazovalo i milosrdenství svým bližním a byli jim pomocí v jejich těžkých chvílích. Pomoz nám neobracet se zády k potřebným, ale dívat se kolem sebe tvýma očima. Ať jsme oporou všem, kteří prochází tímto soužením. Děkujeme ti, nebeský Otče, že ty jsi naší skálou. Ty jsi naším radem a útočištěm, ve kterém můžeme v každém okamžiku hledat pomoc a útěchu. Pomoz nám být i dnes světlem a solí v tomto světě a nebýt lhostejnými k tomu, co se děje. Děkujeme ti za věčnou naději, kterou máme v našem Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu, a v jeho svatém jménu prosíme. Amen.
1: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.
2: Písničky z archivu.

Vítejte u poslechu písniček z archivu. Kdyby tady teď byl můj kolega Daniel Zeman, tak by si určitě povzdechl, jak ten čas letí. Budeme si totiž dnes hrát z alba, které vzniklo v hudebním studiu Rádia 7. Od vzniku alba Setkání skupiny Ryby uplynulo několik desítek let.

Tohle byla titulní píseň alba Setkání skupiny Ryby. A jak uvádí iniciátor a hlavní protagonista této desky Honza Jonáš Zaplatil, sama nahrávka takovým setkáním skutečně je. A to jak setkáním s lidmi, kteří se na ní podíleli autorsky, hudebně či jinak, tak setkáním s posluchači. A teď se pojďme setkat s jednou starozákonní postavou.

Jak už jsem zmínila, hlavní osobou, která stojí za albem Setkání, z něhož si dnes hrajeme, je Honza Jonáš Zaplatil, mimo jiné bývalý kapelník skupin Ryby a Bétel. Možná si ho také

Z tvorby dalších autorů zařazených na desce Setkání si teď pustíme píseň Jsem, protože dýchám Jana Neckáře.

Dnešní půlhodinku s albem Setkání skupiny Ryby ukončíme tematicky tam, kde jsme začali, u skladby s názvem Setkání. Ale nebojte, přes podobný název jde o jinou píseň, než jsme slyšeli na začátku. Ta se ve skutečnosti jmenovala Toužíme po setkání. Společné, kromě výskytu na tomto albu, mají to, že obě jsou z autorské dílny bratří Přehnalových. Tak to je z dnešních písniček z archivu vše. Těším se na slyšenou zase za týden.

Manželé Jana a Miroslav Radovi tvoří folkové duo, které si dalo ve své tvorbě prostý cíl – potěšit posluchače klidnou hudbou a texty, které připomínají boží lásku a laskavost. Právě tvorbu této dvojice připomenou příští písničky z archivu, které naladíte na Rádiu 7 příští neděli opět 5 minut po 15. hodině. Před námi jsou až do 16. hodiny písničky a také nahlédneme do kalendária s dnešním datem, tak zůstaňte s námi.

jsou chvíle pouhá, dálka je horší než lizeť. Nekonečná touha mě dál jít nutí, čas rány hojí, ale teď. Právě teď.

když život se ti zhroutil jak domeček z kart, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl, jen sílu, kdybys měl.

To nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš na neděli vrátit bys to.

0: Na Rádiu 7 dospíval písničku Te enal tesco, tedy Oslavuji tě, zpěvák Salvador. Teď už se ponoříme do řeky času a nahlédneme do dnešního kalendária.
1: Kalendárium.

11. října roku 1986 se spolu setkali prezident Spojených států Ronald Reagan a sovětský premiér Michail Gorbačov v islandském Reykjavíku k rozhovorům o zmenšení počtu zbraní středního doletu. Jedenáctého října roku 1424 umírá vojevůdce a politik Jan Žižka z Trocnova. Zemřel během vojenského tažení na Moravu u Přibyslavy. Stal se tvůrcem vojenské defenzivní taktiky využívající takzvanou vozovou hradbu. Jeho pověst v mládí však nebyla pochvalná. Nejvíce se proslavil na sklonku života jako vůdce husitů. Nebyl nikdy poražen. Jeho nepřemožitelnost byla založena nejen na skvělém válečnickém umění, ale také na výjimečné morálce vojsk, která vedl. Příznivci prý o něm říkali, že byl hejtman nadmíru odvážný, udatný, smělý a také vážný.

Dnes je tomu 495 let, co zemřel švýcarský reformátor Ulrich Zwingli. Vystudoval a působil jako katolický kněz. Studoval řečtinu, řecké filozofy a církevní otce. V roce 1519 přichází do Curychu, který se později stal centrem jeho reformy. Začal systematicky vykládat Matoušovo evangelium a při jeho studiu prožil osobní obrácení. V roce 1523 se mu podařilo pro reformaci získat městskou radu. Bylo zavedeno prosté slavení večeře páně, bohoslužba se skládala ze čtení a výkladu božího slova a modliteb. Byly zrušeny kláštery a jejich majetek přešel na chudinský fond. Curišské změny se ovšem nelíbily těm švýcarským kantonům, které zůstaly katolické. Rozpory a boje pokračovaly po jistém uklidnění i v roce 1531, kdy dochází k válce. V bitvě u Kapelu podlehlo curišské vojsko katolické přesile a spolu s ostatními padl i Zwingli. Naložili s ním jako s kacířem, jeho mrtvola byla rozčtvrcena, spálena a popel vhozen do vody. Října roku 1896 zemřel Anton Bruckner, rakouský hudební skladatel a varhaník. V roce 1885 kolaudoval Bruckner nové varhany v pražském Rudolfínu. A 11. října v roce 1963 zemřela francouzská šanzoniérka Edith Piaf. To je z dnešního kalendária s datem 11. října vše a na další se můžete těšit opět zítra. Teď už Sima Magušinová a její písnička Nádherný svatý.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.
3: Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří nás podporujete, ať modlitevně nebo finančně, případně jste nás podpořili či podporovali někdy v minulosti. Bez vaší neustálé podpory by se naše vysílání neobešlo. Vysíláme do éteru Boží slovo, evangelium o Ježíši Kristu, aby je mohli slyšet všichni lidé, a jsme opravdu rádi, že v této službě stojíte s námi. Pokud byste se chtěli k podpoře Rádia 7 připojit, můžete najít více informací na webových stránkách www.radio7.cz, jak už zaznělo i v předešlém džinglu. Tam se můžete dozvědět více i o kampani, ve které hledáme 500 statečných, kteří by naši práci podpořili 1000 korunami měsíčně, ať už sami nebo ve spojení s někým dalším. Budeme také rádi, když se nám ozvete se svými ohlasy, podněty nebo i připomínkami. Teď už je na dohled 16. hodina, po které se ponoříme do řeky života Charlese Colsona. O jeho životě si bude s Broňou Procházkovou povídat Jarek Pleva, tak zůstaňte s námi.
4: Na tomto místě vyvýšené je tvoje jméno Ježíš.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

I 16. hodina neděle s datem 11. října 2026 je minulostí. Posloucháte vysílání Rádia 7 s Milanem Remešem za mikrofonem. Letos v říjnu si připomínáme 95. výročí narození významného křesťanského představitele Chucka Colsona. Právě jeho život je náplní řeky života, která právě začíná. Přeji vám naplňující poslech.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům. Aféra Watergate potvrzuje, že vzkříšení je skutečnost. Tak tohle je odvážné tvrzení, rozhodně je to tvrzení, které zaujme a také je to tvrzení, které prozkoumáme v hodině před námi. Do života Charlese Colsona nás vezme Jarek Pleva. Jarku, vítej.
1: Děkuji za pozvání, těším se.
0: A příjemný poslech přeje Broňa Procházková. Charles Wendell Colson byl americký právník, byl politik, také osobnost s dalšími charakteristikami, ale zatím zůstaňme u toho politika, jak se k politice dostal a v které době se vlastně pohybujeme.
1: Charles Colson, většinou známý jako Chuck, se narodil v říjnu 1931. To znamená, možná, že někteří z našich rodičů byli jeho současníci. On pochází původně z Bostonu a absolvoval klasické vzdělání, vystudoval historii a potom vystudoval práva. V tom jeho životě je zajímavé, že už od mládí byl nesmírně ambiciózní. A když mu bylo nabídnuto stipendium na Harvard University, tak on řekl, že žádná privilegie nechce a nastoupil na jinou univerzitu, aby nebyl jako privilegované dítě v uvozovkách. Takže s vynikajícím prospěchem vystudoval práva a potom sloužil u armády. Jako důstojník námořní pěchoty tak prošel několika funkcemi a tím si zapsal, když řeknu v uvozovkách, velmi dobrý a důležitý bod do svého životopisu v americké politice. Když se vrátil z vojny, začal budovat svoji vlastní právní praxi a sám o sobě říká, že byl nesmírně ambiciózní, že toužil potom proniknout, vyšplhat se nahoru, mít úspěch, mít vliv. Tak takový byl Charles Chuck Colson.
0: Ambiciózní mladík skutečně udělal kariéru, rychlou kariéru. Už v 38 letech byl jmenován zvláštním poradcem prezidenta Richarda Nixona. Jaká to pro něj byla doba?
1: Tím, že se ocitl jako poradce prezidenta, tak se ocitl v Bílém domě na samém vrcholku americké politické moci. A to bylo prostředí konkurence, nekompromisního boje, kde bylo potřeba ostré lokty a vlastně určitý druh bezohlednosti. On se skutečně stal jedním z nejodhodlanějších pomocníků prezidenta a sám o sobě říká, že byl tak opojen mocí, že byl ochotný jednat naprosto nemilosrdně. Říkalo se, že aby dosáhl svého, to znamená, on bojoval tenkrát za znovu zvolení prezidenta Nixona, takže aby dosáhl svého, je ochoten obětovat i vlastní babičku. Novináři ho nazývali Nixonův sekerník, anebo také Nixonův zlý muž. On vlastně byl takový muž, který zajišťoval kontakt s lobbysty a získání podpory různých vlivových skupin. Vlastně to byla taková prezidentova komunikační spojka s veterány, zemědělci, ochránci přírody, průmyslovými organizacemi, občanskými skupiny a vlastně jakoukoliv lobbystickou skupinou. Kromě tohohle ještě on plnil pro prezidenta zvláštní úkoly. Jo, navrhoval seznamy pro návštěvníky Bílého domu a tak dále.
0: A pak přišla aféra Watergate, která otřásla celou Amerikou. Než se podíváme na Colsona a Watergate, tak pojďme přiblížit, co to byla aféra Watergate.
1: To slovo Watergate, přehrada, byl název hotelového komplexu, kde měla své sídlo Demokratická strana. A v roce 1972 kdy prezident Nixon byl ve funkci, ale už bojoval o své znovuzvolení, tak se uskutečnila taková akce, že se několik mužů vloupalo do kanceláří demokratické strany v tom komplexu hotelovém Watergate ve Washingtonu. A měli tam nainstalovat odposlechy, aby získali informace, které by samozřejmě diskreditovaly demokraty a pomohly Nixonovi ke znovuzvolení. Původně ti lidé tam byli lapeni, oni se tvářili jako instalatéři, ale když se provalilo jejich spojení s prezidentem Nixonem, tak z toho vznikla vlastně největší aféra americké politiky. Nixon byl sice v roce 72 zvolen, ale jako následky této aféry byl nakonec donucen rezignovat, aby se vyhnul tomu impeachmentu, to znamená násilnému zbavení úřadu. Prý to je jediný prezident, který rezignoval ze své funkce. Takže to byla aféra Watergate.
0: Ještě dodejme, že reakce Nixona a jeho týmu nejdříve bylo tajit a ovlivnit vyšetřování a díky práci novinářů se to nepodařilo. Jak tento politický otřes prožíval Colson?
1: Samozřejmě, že každý průšvih je potřeba tajit, to je známé pravidlo politiky. A přestože Colson přímo v této akci nebyl zaangažován a za to ani potom nebyl odsouzen, tak on byl obžalován z maření vyšetřování, protože se snažil zametat stopy. A byla tam ještě jedna aféra, kde byl tedy aktivně, se účastnil nějaké difamační pomlouvačné kampaně a právníci našli cestu, jak se z toho vykroutit. Jenomže mezi tím se Chuck Colson obrátil k Bohu. Jeho přítel Thomas Phillips mu dal kopii knížky C.S. Lewise k jádru křesťanství. On si ji přečetl, říká, že už předtím měl takové hluboké otázky o smyslu toho, co dělá, proč to dělá a smyslu života. A obrátil se a vydal svůj život Ježíši. To byl zásadní obrat. Samozřejmě, že novináři a noviny
0: přesně tak.
1: Tak to naprosto schodili. A řekli, jo, on se chce vyhnout odsouzení, tak ty tady najednou předstírá pambičkáře zbožního muže a je to jenom zastírací manévr. Ale Chuck Colson říká, já jsem se obrátil předtím, než došlo k tomu soudu. A abych se vrátil zpět k tomu soudu, právníci mu navrhovali nějaké kličky, ale on se rozhodl, že na sebe chce vzít trest za to, v čem se cítil vinen. Protože byl obžalován z věcí, kde říkal tam, já jsem nic z toho neudělal. Takže nakonec přiznal vinu za maření vyšetřování a byl na to odsouzen. Dostal trest 1-3 roky, nakonec ale pro dobré chování tak ve vězení zůstal jenom 7 měsíců.
0: Tento rozhovor jsme začali větou, že aféra Watergate potvrzuje, že vzkříšení je skutečnost. Můžeš přiblížit, co to znamená v případě Colsona?
1: To je velmi zajímavá poznámka. Já jsem ještě nikdy neslyšel takovýhle argument pro potvrzení pravosti vzkříšení Ježíše Krista. No, Colson říká, jestliže 12 mužů, myslí tím učedníky, dosvědčilo, že viděli Ježíše vzkříšeného z mrtvých. A tuto pravdu pak hlásali po celých 40 let, aniž by ji jedinkrát popřeli. Každý z nich byl bit, mučen, kamenován, uvězněn. To by nevydrželi, kdyby to nebyla pravda. Aféra Watergate zapletla 12 nejmocnějších mužů na světě. A ti nedokázali udržet lež ani 3 týdny. Chcete mi říct, že 12 apoštolů by dokázalo udržet lež 40 let? To je naprosto nemožné. Proto je to pro něj potvrzení, že Ježíš skutečně byl vzkříšen.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Řeku života. Jsme v roce 1974, proběhl ostře sledovaný soudní proces. Coulson pak tedy nastupuje pobyt za mřížemi. Jak tento pobyt prožíval? A kde vlastně?
1: Coulson, když odcházel ze soudní síně, tak řekl: odevzdal jsem svůj život Ježíši Kristu a ve vězení pro něj mohu pracovat stejně jako venku. Byl převezen do federální věznice v Alabamě a, jak už jsem řekl, strávil tam 7 měsíců. Dovedete si představit, že to pro něj byl obrovský kulturní šok. Člověk zaprvé vzdělaný, zvyklý pohybovat se ve vybrané společnosti politiků, právníků, inteligentních lidí, dobře zabezpečený, a najednou se ocitne ve vězení. To, co si tam uvědomil, už to vnímal jako věřící člověk, že způsob, jakým vězení funguje, tak vlastně selhává ve svém úkolu lidi napravit. Systematicky ničí lidskou identitu a namísto, aby lidi nějakým způsobem proměnili k lepšímu, tak je proměnili k horšímu. Vyvolává v nich opovržení zákonem a dokonce i ti, kteří tam byli oprávněně, tak pohrdali společností, která je tam zavřela. A on říká, že si uvědomil, že vězně je potřeba brát nejenom jako čísla nebo statistiky, ale jako lidské bytosti. A v té věznici přímo založil modlitební skupinu a prožil takové boží povolání, že by měl zbytek svého života zasvětit duchovní péči a pomoci těmto nejpřehlíženějším.
0: Něco jiného je rozčarování z fungování systému a něco jiného je pak impuls k činu něco změnit. Ten impuls u Coulsona už nějaký přišel. Zažil ještě nějaký další impuls, nějaké potvrzení?
1: On říká, že velmi zásadní byl pro něj jeden velmi emotivní rozhovor těsně před odchodem na svobodu. Bylo to na začátku roku 1975, když se blížil termín propuštění, tak on už se těšil jenom na jednu věc, aby měl klid, aby měl pokoj, aby mohl žít s rodinou a žít tichý, pokojný život stranou jakékoliv politické nebo jiné angažovanosti. Těsně před odchodem ho zastavil jeden potetovaný vězeňský veterán jménem Archie. Hej, Coulsone, křikl na něj, brzy budeš odsud venku, co pro nás uděláš? V místnosti zavládlo hrobové ticho, všechny oči se na něj upřely. Nějak vám pomůžu, na tohle smradlavé místo ani na vás nikdy nezapomenu, odpověděl Coulson. Na to se Archie jen cynicky ušklíbl. To říkají všichni tihle velcí páni. Pak se dostanou ven a na nás rychle zapomenou. Nikomu na nás nezáleží, nikomu. Ovšem, Coulsona tahle ta slova hluboce zasáhla. A rozhodl se, že Archie nebude mít pravdu. A že on musí splnit svůj slib. A tak v roce 76 založil organizaci Prison Fellowship. To byla organizace, která si dala na štít, prostě rozhodla se přinášet evangelium přímo do věznic. To znamená nepečovat o ty vězně, až když vyjdou, ale starat se o nich už tam. Vzdělávat vězně,

0: pomáhat jim po propuštění, podporovat jejich rodiny, jo, vychovávat z nich vlastně učedníky. To byl
1: Prison
0: jeho cíl.
1: Fellowship. Prison Fellowship v překladu vězeňské společenství. Tato aktivita se rychle rozšířila. A do jaké organizace?
0: No, ona se rozšířila jednak ve spoustě desítkách vězení ve Spojených státech, ale o 3 roky později už vznikla Prison Fellowship International. To znamená mezinárodní organizace, která se pokusila stejné principy přinášení evangelia do věznic pomáhat aplikovat také v jiných zemích. I v České republice je organizace zvaná Mezinárodní vězeňské společenství, které vzniklo právě na podnět toho Prison Fellowship a který je také členem Prison Fellowship International.
1: To, co Colson zažil ve vězení, stalo se impulzem pro založení takovéto organizace s tak velkým silným dosahem, ale své zkušenosti a životní příběh také otiskl i do knižní podoby. Můžeme zmínit Born Again, to vyšlo i u nás jako znovu zrození, nebo také kniha Kingdoms in Conflict, Souboj království. Jaké je hlavní téma této knihy?
0: Ta kniha Znovuzrození popisuje jeho osobní zkušenosti, popisuje tam svoji politickou dráhu, svoji službu v administrativě prezidenta i svoje obrácení. Ta druhá kniha Kingdoms in Conflict, Souboj království, tak ta se zabývá vztahem mezi křesťanskou vírou a politickou mocí. A on má za to, že tu situaci vystihuje teologická doktrína, které se říká učení o 2 královstvích. To znamená na jedné straně Boží království, které je charakterizováno duchovní vládou, dokonalou spravedlností a věčnou pravdou. Ale to ještě neprožíváme. Takže na druhé straně jsou tu pozemská království. To znamená lidské vlády, lidské politické instituce, které se starají o momentální dočasný pořádek. Ale jejich nedostatek je v tom, že ze své podstaty jsou hříšné a nedokonalé. Jo? Jako křesťané, říká Colson, máme 2 občanství. Musíme respektovat pozemské zákony, ale naše nejvyšší loajalita musí patřit Bohu. Jeho velkým tématem je nebezpečí, že církev ztratí svoji morální autoritu. A říká, když se církev spojila s politickou mocí, tak skorumpovala své duchovní poslání. Vlastně je vtažena do hodnotového systému světa. To znamená, velkou roli tam hraje sláva, úspěch, hmotný dostatek a oslava celebrit. My jako křesťané, podívejme se do zrcadla, se inspirujeme podle známých zborů, věhlasných jmen, známých kazatelů. Chceme je napodobovat, chceme napodobovat i úspěšné církve a obdivujeme ty, kdo postavili velké kostely nebo dneska spíš společenská centra. To je to, k čemu my se upínáme. A zaměření na tyhle hodnoty tak zkresluje poselství církve.
1: Dobrá, církev nemusí vtahovat svět do sebe, ale může zůstat v rovině nějaké tolerance. Neměla by církev být vůči okolnímu světu a společnosti tolerantní?
0: Colson říká takovou pěknou větu. Posedlost naší společnosti tolerancí vede k netoleranci. A vysvětluje, že dneska už jenom ta skutečnost, že člověk je křesťan, je považována za něco vlastně hanebného nebo za urážku vlastně multikulturní společnosti. Jo? V dnešní době můžete na veřejnosti zesměšňovat náboženství, říká Colson, a dokonce na to získáte finanční granty. Ale jakmile na veřejnosti projevujete úctu k náboženství, tak riskujete, že budete zažalován a poženou vás k soudu. Tolerance kdysi znamenala, že jsme mohli používat svůj rozum a v otevřené debatě rozlišovat dobro a zlo. Dnes se tolerance používá k tomu, aby se dobro nazývalo zlem a zlo dobrem, říká Coulson.
1: V čem tedy tolerance spočívá?
0: Coulson říká, skutečná tolerance není naprostý nedostatek úsudku. Znamená rozeznávat, co je správné tolerovat a odmítat tolerovat to, co je nesprávné a co by se tolerovat nemělo. A dál říká, když přijde na otázku kultury, neexistuje nic takového jako mírová koexistence. Pokud nebudeme bránit pravdu a ve všech oblastech bojovat za křesťanské hodnoty, pravda bude obětována na oltáři mainstreamového sekularismu. Coulson říká, že věří, že povinností křesťanů je usilovat nejen o záchranu jednotlivých duší, ale také o kulturní obnovu celé společnosti.
1: Teď by se mi líbilo si s ním sednout na kafe a zeptat se Coulsona, co tím myslí kulturní obnovou celé společnosti. Je to i obnova vůči pravdě? Přemýšlím, jestli je to obnova vůči nestrannosti, obnova nestrannosti, ale nejsem si jistá.
0: No, je to určitě obnova vůči pravdě. Řeknu takový příklad. Když se Coulson obrátil, tak ty v úvozovkách nestranné a objektivní sdělovací prostředky TIS a všichni, tak mluvili o jeho náboženském prožitku. A jeho to zlobilo, protože on vždycky důsledně mluvil o tom, že přijal Ježíše Krista. Ale nikde to takhle nenapsali a všude psali o tom, že prožil náboženskou zkušenost. A dokonce zjistil, že jeden významný americký deník nikdy nenapíše vedle sebe slova Ježíš Kristus. A když se ptá proč, tak ten jinak tomu říká, to spojení není objektivní, to už představuje nějaký úsudek, že Ježíš byl Kristus. A my musíme být objektivní, protože to nevíme. Takže tohle ho velice zlobilo. Coulson napsal asi 30 knih, které byly velmi populární, cestoval, přednášel a stal se jedním z nejvýznamnějších evangelikálních představitelů své doby ve Spojených státech a prakticky i na světě.

0: Posloucháte rozhovor, ke kterému pozvala Broňa Procházková Jarka Plevu. Povídáme si o životním příběhu a myšlenkách Chucka Colsona.
1: Dovedu si představit, že za své výroky čelil kritice, ale on čelil i kritice z řad křesťanů. Kvůli čemu?
2: No přesně tak. Jeho aktivity, které bychom mohli nazvat v úvozovkách ekumenické, ale to slovo dneska taky nemá úplně nejlepší zvuk. Jemu šlo o to, aby křesťané, kteří vyznávají Ježíše Krista, chtějí stát za pravdu a určitými morálními hodnotami, tak aby spolupracovali. Bez ohledu na to, jestli jsou evangelíci, katolíci nebo kdo, ale aby spolupracovali. A tak byl jedním z iniciátorů dokumentu Evangelikálové a katolíci společně, který se právě v otázce morálních hodnot snažil najít spolupráci mezi evangelíky a katolíky. Tam vůbec nešlo o teologii, tam nešlo o otázku vyznání nebo já nevím čeho, ale šlo o to křesťanskou morálku hájit společně v jedné frontě. Proti němu se postavili i někteří významní evangelikální teologové, kteří namítali, že oslabuje evangelikály. A že vlastně, když se bude takhle kamarádit s katolíky, tak to naznačuje, že reformace byl jen takový omyl a že vlastně jsme všichni zajedno. Ale on na to argumentuje, že nejde o teologii, jde o to hájit proti světu pravdu Kristova evangelia. Byl přesvědčen tedy, že v sekularizovaném, zesvětštělém světě, tak zájmy rodiny a morálky bychom jako křesťané měli hájit společně, bez ohledu na vyznání, jakou máme teologii.
0: Vespod těchto slov, vespod těchto myšlenek je domněnka, že společnost upadá.
2: To byl přesně jeho názor a také jeho varování, ať už v přednáškách, anebo v jeho knihách. Bůh je mrtvý ne proto, že neexistuje, ale proto, že jednáme, bavíme se, rozmnožujeme se, žijeme a umíráme, jako by vůbec neexistoval. On říká, že Amerika upadá a tenhle úpadek, že nahrává nepříteli. Pokud tolerujeme brak v televizi, dovolujeme pornografii, aby přes internet pronikala do našich domovů, dáváme tím prostor pro radikální proudy, které to odmítají. A není přehnané říci, říká Colson, že církev selhala ve výchově mládeže, ve výchově vlastních mladých lidí, když jim nedokáže vysvětlit, že víra a rozum nestojí proti sobě. Že naopak, pokud jde o ateismus, tak ten rozhodně nestojí na straně rozumu. Mnoho dětí, které vyrůstají v chráněném křesťanském prostředí, tak když přijdou na univerzitu, tak jsou naprosto nepřipraveny bránit racionalitu křesťanské víry proti racionalistickému, ateistickému názoru, o kterém víme, že na univerzitách převládá. Takže to byla součást jeho kritiky dovnitř církve.
0: Jako třicátník se stal známou osobností týmu Richarda Nixona. Později se stal známou osobností úplně jiného týmu, týmu Ježíše Krista. Pojďme shrnout nějaké mety, kterými prošel, možná kterých dosáhl, aniž usiloval o slávu.
2: Chuck Colson se vyjadřoval k nejrůznějším otázkám z pohledu evangelikála. Například psal sloupky do časopisů, kde vystupoval proti manželství osob stejného pohlaví a tvrdil, že darwinismus je využíván k útokům proti křesťanství. Také vystupoval proti evoluci a podporoval teorii, takzvanou teorie inteligentního designu. To znamená, že když nechceme používat slovo Bůh, tak přeci jenom racionální člověk uznává, že tento svět byl stvořen, že nevznikl sám o sebe, ale že za vším, co kolem sebe vidíme, je vidět obrovská inteligence a obrovská kreativita nějaké vyšší bytosti. To je ta teorie inteligentního designu. Byl také velkým kritikem postmodernismu. Říkal, že to, co se prohlašuje za kulturní světonázor dneska, tak je neslučitelné s křesťanskou tradicí. Zapojil se ke hnutí křesťanské péče o stvoření. To znamená, když je obrana nebo záchrana životního prostředí vedená snahou udržovat to, co Pán Bůh vytvořil a co nám svěřil. Byl také členem organizace The Family, kterou významní evangelikální křesťané označovali za jednou z nejlépe zorganizovaných fundamentalistických organizací ve Spojených státech. Když se ve spojení s Colsonem použije slovo fundamentalismus, které už také nemá tak úplně dobrý zvuk, pokud se nevysvětlí, tak já tím rozumím, že považoval Bibli, Boží slovo, za skutečnou Boží zvěst, za jeho poselství a zvěst o Ježíši Kristu, za zásadní věc pro každého člověka. Takhle nějak bych asi vyložil pojem fundamentalismus u Charlesa Colstona. No, on byl potom velice populární, byl zván na nejrůznější přednášky a co je také důležité zmínit, že on veškerý profit ze svých knížek a z přednášek a vyznamenání tak věnoval na činnost toho prison fellowship, té vězenské služby. Nic z toho si nenechával. Colson také dostal takzvanou Templetonovu cenu. To je cena udílená za pokrok v náboženství, největší peněžní dar na světě, přes $1,000,000, který je každoročně poskytován jediné osobě na světě, která udělala nejvíc pro prosazování věci náboženství. A on tuhle tu cenu, stejně jako, jak jsem říkal, všechny řečnické poplatky, honoráře, věnoval na podporu práce toho vězeňského společenství. Byl vyznamenán také prezidentem Bushem, který vlastně mu dal medaili, která se dává jednotlivcům za práci pro společnost, kteří ji udělali, aniž by očekávali jakýkoliv osobní prospěch. Tak to je zajímavá definice a ukazuje to, že jeho práce, jeho služba byla opravdu veřejně oceňovaná.
0: Chuck Colson zemřel 21. dubna roku 2012 ve věku 80 let. Kdybychom měli za Colsonovým příběhem udělat takové ohlédnutí, kdybychom měli podtrhnout klíčové myšlenky, které by to byly?
2: Mně se velmi líbí věta nebo odstaveček, který říká o svém životě, ale vůbec je to, myslím, platné obecně i pro každého z nás. On říká, nezáleží na tom, co děláme my, ale na tom, co se svrchovaný Bůh rozhodne činit skrze nás. Bůh nechce náš úspěch, chce nás samotné. Nežádá naše zásluhy, žádá naši poslušnost. Boží království je královstvím paradoxů, kde prostřednictvím hanebné porážky na kříži je svatý Bůh nakonec zcela oslaven. Vítězství přichází skrze porážku, uzdravení skrze zlomenost, nalezení sebe sama tím, že sami sebe ztratíme. Při vzpomínkovém shromáždění na děkovné bohoslužbě za jeho život, tak zazněla tato věta. Colson byl baptista, ale měl vášeň pro křesťanskou jednotu, která sahala daleko za jeho vlastní denominaci.
0: Už si to naťuknul, ale přeci jen se zeptám, co tobě osobně přijde na Colsonovi jako inspirativní, co si od něj bereš pro sebe, jak bys ho možná charakterizoval pro sebe?
2: Mně připadá úžasná jeho proměna. Mohli bychom říct fanatického, na vlastní prospěch, úspěch zaměřeného člověka, tvrdého politického bojovníka, zlého muže, sekerníka, tak se stal člověkem, který se stará o vězně, potřebné, chudé, o životní prostředí. A tuhle změnu s ním udělalo evangelium Pána Ježíše Krista. Neuvěřitelné a úžasné.
0: Jarku, díky za rozhovor, díky za tvůj čas. Budu se těšit někdy příště, až nás vezmeš za další zajímavou postavou historie.
2: Také děkuju a přeju, aby Chuck Colson byl inspirací i pro všechny naše posluchače.
0: Hostem Broni Procházkové byl kazatel Jarek Pleva.

0: That's amazing, guys. Thank you all.
1: V příštím vydání Řeky života se vrátíme k vyprávění o životě Miloše Rejchrta, se kterým si bude povídat Petr Vaďura. Připravený je čtvrtý díl šestidílného cyklu s názvem Písně, Berani a 80. léta. V premiéře si jej můžete poslechnout v úterý od 10 dopoledne. Blížíme se k 17. hodině, po které ve Večeru pod lampou již po třetí otevřeme knihu Davida Nováka Víra ve vírech otazníků. Jsme rádi, že jste i dnes s námi.

Poslouchejte Rádio 7 a přelaďte se na lepší myšlenky.

0: Nedělní odpoledne 11. října dospělo ke své 5. hodině. Společnost vám dělá vysílání Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš. Proč zrovna křesťanství, když je tolik jiných náboženství? Tahle důležitá otázka je v nadpisu další kapitoly knihy Davida Nováka Víra ve vírech otazníků, kterou postupně pročítáme ve večerech pod lampou na Rádiu 7. Čte Daniel Zeman. Přeji vám odpovědi přinášející poslech.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Problémem křesťanství není to, že bylo vyzkoušeno a zhledáno neuspokojivým, ale to, že bylo zhledáno obtížným a ponecháno nevyzkoušeným. Gilbert Chesterton. Proč zrovna křesťanství, když je tolik jiných náboženství? Pro mnoho lidí je těžko stravitelné, že křesťanská víra staví člověka před volbu, před rozhodnutí, které by se dalo shrnout slovy buď a nebo. Není to fanatismus? Mám za to, že pokud se chci pro cosi, co za něco stojí, rozhodnout, potom to znamená i rozhodnutí proti, ve smyslu něčeho nechat. Často kolem sebe slýchávám obdivné povzdychnutí nad tím, kolik toho jistí lidé stíhají. Nechci zpochybňovat jejich schopnosti, nicméně si kladu u některých z nich otázku, zda se v jejich případě nejedná pouze o nabírání dalších aktivit do vlastního života. Někdy to může být proto, že se bojím volby. Raději, než abych určité věci nedělal, jisté oblasti odmítl, přibírám si další. Pochopitelně jako člověk mám omezenou kapacitu, která může být více či méně menší než rozsah toho, co chci stíhat. Výsledek je, že dělám tak trochu ode všeho kousek. Jsem tak trochu rodič, tak trochu partner, tak trochu pracující, tak trochu člen různých představenstev, boardů, tak trochu student, tak trochu křesťan, tak trochu pohan a tak dále. Do jisté míry to není špatné. Lidé mě obdivují, kolik toho stíhám, já sám nemusím volit mezi možnostmi, svoje selhávání nebo polovičatost v jednotlivých oblastech mohu celkem snadno svést na množství věcí, které musím stíhat. Sice působím uštvaně, není na mě moc spolehnutí, ale co má být? To je nakonec problém těch okolo mě. Je tragédií s tak trochu lidmi pracovat. Nejvíc totiž trpí jejich okolí. Pochopitelně se nelze vyhnout tomu, že budeme dělat více věcí naraz. Nicméně existuje hranice a tu musíme poznat. Každý věk má určitá specifika, možnosti. A je dobré tyto možnosti využít s tím, že jiným možnostem dokáže říci ne. Jak to, co popisuji, souvisí s nadpisem této kapitoly? Ptal jsem se, zda není fanatismus stavět člověka před volbu. Moje otázka zní, zda volba není mnohem čestnější způsob vyrovnávání se s životem, než způsob tak trochu. Zda ono dnes tolik populární od každého náboženství kousek, není pouze poplatnost době, strach před volbou. Křesťanství, respektive Kristus, skutečně staví člověka před volbu. Zároveň musím dodat, že s fanatismem to nemá nic společného. Je to pouze odmítnutí tak trochu života. V naší švejkovské kultuře to je trochu nepochopitelné. Naučili jsme se nic nebrat moc vážně, možná abychom se vyhnuli zklamáním, možná z jiných důvodů. Pokud člověk nebere nic moc vážně, není mu zatěžko nikdy nevolit, pouze nabalovat další oblasti. Vždyť si z nich zas tak moc nic nedělá. Nebolí ho, když nefungují tak, jak by měli. Jenže podobný přístup v křesťanství není možný. Kristus nás staví před volbu, buď a nebo. Je tady ale i druhá možnost. Josef Švejk, tedy to chce klid. Volba ale nevylučuje toleranci nebo dialog a učení se naslouchat i jiným hlasům. Zároveň zmiňovaný nárok nebere člověku možnost, aby se nakonec sám rozhodl. Bible se ale staví striktně proti výroku, že všechny cesty vedou k Bohu. Pokud tento názor zastáváme, pak musíme ze slova všechny vyloučit křesťanství. V následujících řádcích bych se rád dotkl několika hlavních světových náboženství a učinil jejich srovnání s křesťanstvím. Činím to s vědomím, že se o některých náboženstvích nezmíním, nicméně smyslem této knihy není výklad všech náboženských směrů. Přední světový religionista Hans King hovoří o čtyřech přístupech vztahu k jiným náboženstvím. První je strategie opevňování, podle které je pouze vlastní náboženství pravdivé, ostatní ne. Druhou představuje strategie zlehčování, jež všechna náboženství považuje za stejně pravdivá a ignoruje jejich vzájemné rozdíly. Třetí možností je strategie objímání, podle níž je jediné náboženství pravdivé, ale ostatní mají na této pravdě účast. Čtvrtou strategií je ekumena, která předpokládá jednak náboženskou sebekritiku, jednak respekt a kritiku ostatních náboženství. Ponechám na vašem zvážení, pro který přístup jsem se rozhodl.

Islám. Zakladatelem islámu je Muhammad. Narodil se kolem roku 570 a patřil k arabskému kmeni Kurajšovců, kteří v té době ovládali karavaní cesty vedoucí do Sýrie. V 6 letech, když osiřel, se ho ujal nejdříve jeho dědeček a pak jeho strýc Abu Tálib. V mládeneckém věku ho podporovala bohatá vdova Chadidža, která se stala jeho první manželkou. Budoucí rok byl jejím zástupcem při obchodech se Sýrií. Na svých cestách a při pobytu v Mece se setkával mimo jiné s Židy a křesťany a jejich myšlenkami o jediném Bohu. Muhammadovi se dostalo prvního zjevení kolem roku 610 v době, kdy podle svého zvyku trávil jeden měsíc nahoře Hirá. Podle tradice se mu zde jednou ve spánku zjevil anděl Džibrýl s nařízením, aby přednášel. Muhammad byl zpočátku velice zmaten a znepokojen, protože se domníval, že jej posedl zlý duch. Ale našel podporu u své manželky. Raduj se, drahý, a buď pevného ducha, neboť přitom, kdo má Chadidžin osud ve svých rukou, věřím, že jsi prorokem tohoto národa. Zpočátku Muhammad nevzbuzoval příliš velkou pozornost, ale poté, kdy začal veřejně hanobit pohanské bohy a prosazovat přísný monoteismus, vyvolal vlnu nevole v řadách vládnoucích Kurajšovců. On a jeho následovníci byli vystaveni pronásledování v Mece, které vyvrcholilo roku 622 Muhammadovým odchodem do Yathribu, to jest Medíny. Tento odchod, hijra, se stal počátkem muslimského letopočtu. Odchod do Medíny znamenal zásadní změnu situace a zároveň s ní odklon od důrazu na zjevení k otázkám organizace nově vznikající náboženské komunity. Z dříve pronásledovaného Muhammada se stal politický vůdce, který měl, mimo jiné, urovnat vztahy mezi znepřátelenými arabskými i židovskými kmeny v Medíně. Muhammad doufal, že Židé potvrdí jeho zjevení a uznají jej za proroka, ale Židé nemohli brát vážně proroka, který jim předkládal vytržené a zkomolené jednotlivosti z jejich svatých knih. Po definitivním rozchodu s Židy vytvořil prorok novou koncepci Abrahamova náboženství. Po vytvoření a posílení Umy, náboženské obce, začal Muhammad sjednocovat arabský poloostrov. Roku 624 zvítězil v bitvě u Badru nad Mekánci, samotnou Meku si podrobil roku 629. Mezitím si výboji či jednáními podroboval pohanské arabské kmeny a podnikal výboje až k hranicím s Byzancí. Zemřel roku 632 v Medíně, kde je pochován. Protože se chci vyhnout zkreslení a zaujatosti, v následujících řádcích nechám promlouvat o svém náboženství přímo muslimy. Nabízím základní články víry v islámu. Vybral jsem z nich jen několik. Opravdový věřící muslim věří v následující základní články víry. Věří v jediného Boha, nejvyššího a věčného, nekonečného a mocného, milosrdného a laskavého, stvořitele a živitele. Tato víra zaručuje člověku důstojnost a chrání ho před strachem a zoufáním, vinou a nejasnostmi. Věří ve všechny proroky Boží, bez jakéhokoliv rozlišování mezi nimi. Všichni poslové bez výjimky byli smrtelníci, lidské bytosti, nadané božským zjevením a seslané Bohem, aby vykonali určité úkoly. Muhammad je z nich poslední a je korunou slávy proroctví. Opravdový muslim věří v den posledního soudu. Tento svět jednoho dne skončí a mrtví povstanou, aby stanuli před posledním a spravedlivým soudem. Všechno, co na tomto světě děláme, každý úmysl, který máme, každý pohyb, který učiníme, každá myšlenka, kterou máme a každé slovo, které řekneme, se sčítají a přesně zaznamenávají.
V den posledního soudu budou všechny záznamy otevřeny. Lidé s dobrými záznamy budou štědře odměněni a Bůh je vřele přivítá v nebi. Lidé se špatnými skutky budou potrestáni a uvrženi do pekla. Skutečnou povahu nebe a pekla a jejich přesný popis zná jen Bůh. Každému se dostane absolutní spravedlnosti. Víra v den posledního soudu je konečnou útěšnou odpovědí na mnohé složité otázky našeho světa. Opravdový muslim věří, že každý člověk se rodí jako muslim. Znamená to, že každý člověk je obdařen duchovními schopnostmi a intelektuálními sklony a že z něj může být dobrý muslim, jestliže má k islámu správný postoj a že může rozvíjet svou vrozenou přirozenost. Opravdový muslim věří, že člověk se rodí bez hříchů a nemá žádné vrozené ctnosti. Člověk je jako nepopsaná kniha. Když dosáhne zralosti, stane se odpovědným za své činy a úmysly, pokud byl jeho vývoj normální a za předpokladu, že je duševně zdravý. Muslimové nemohou přijmout příběh Ježíšovy smrti na kříži jako konečné odčinění všech lidských hříchů. Muslimové nevěří v ukřižování Ježíše jeho nepřáteli, protože základ učení o ukřižování protiřečí Božímu milosrdenství a spravedlnosti a protiví se také lidské logice a důstojnosti. Opravdový muslim věří, že pro své spasení musí člověk pracovat pod vedením Boha. Znamená to, že chce-li být člověk spasen, musí skloubit víru a činy a náboženství s praktickým životem. Opravdový muslim věří, že Korán je slovo Boží zjevené Muhammadovi prostřednictvím anděla Džibríla. Každé písmeno v Koránu je slovem Božím, každý jeho zvuk je opravdovou ozvěnou Božího hlasu.

víra v jednotnost Boží a božské poslání Mohameda. Modlitba, která se koná pětkrát denně v určených časech, kdy se provádí určený sled pohybů, včetně známého dotýkání se čela země a pronáší se jednak již Mohamedem určená slova a jednak volitelná slova. Většinou jde o chválu Boha a děkování. Není tolik zvykem Boha o něco prosit jako u křesťanů. K modlitbě je potřeba přistupovat rituálně očištěný, v zásadě omytí vodou obličeje, rukou a nohou, kde je to možné, a vhodně oblečený. Dar almužny představuje určenou část majetku a je možné odevzdat ji libovolné muslimské organizaci či nadaci, anebo rovnou odevzdat potřebným chudým lidem. Původně má tedy vysloveně charitativní smysl. V historii se často plně přeměnila v obyčejnou daň. Půst. Jedná se o 30denní půst od jídla, pití a pohlavního styku a platí jen pro denní dobu. Drží se v měsíci Ramadánu, který se díky islámskému lunárnímu kalendáři postupně stěhuje přes různá roční období. Staří, děti a nemocní jsou omluveni. Pouť do Mekky je uložena v Koránu. Platí ovšem jen pro tělesně i duševně zdravé, kteří mají dostatečné prostředky k cestě. Kdo vykonal pouť do Mekky, těší se ve svém okolí velké úctě. Postoj věřícího. Aby se člověk stal muslimem, tedy tím, kdo se poddal Bohu, je nezbytné, aby uvěřil v jedinost Boha, v tom smyslu, že je jediným stvořitelem, uchovatelem, živitelem a tak dále. Jenže tato víra nestačí. K této víře musí člověk přidat uznání faktu, že pouze jediný Bůh si zasluhuje uctívání a opouští tak uctívání jakékoliv jiné věci nebo bytosti. Když do srdce člověka vstoupí víra, zapříčiní jisté mentální stavy, které mají za následek určité činy. Tyto mentální stavy a činy se dohromady považují za důkaz pravé víry. Prorok řekl, víra je to, co pevně sídlí v srdci a co dokazují skutky. Nejvýznamnějším z těchto stavů je pocit vděčnosti vůči Bohu, což je podstata íbada, zbožnosti. Pocit vděčnosti je tak důležitý, že nevěřící se nazývají káfir, což znamená ten, kdo popírá pravdu, a také ten, kdo je nevděčný. Věřící miluje Boha a je mu vděčný za jeho štědrost. Poddává se Bohu a slouží mu s velkou pokorou. Člověk se nemůže nacházet v takovém mentálním stavu bez toho, že by nebyl celou dobu naplněn Bohem. Bůh je proto životní silou víry, bez které víra mizí a vadne. Korán se snaží vzbudit tento pocit vděčnosti velmi častým opakováním božích atributů. Většinu těchto atributů nacházíme ve zmínkách v následujících verších Koránu. On je Bůh a není božstva kromě něho, jenž zná nepoznatelné i všeobecně známé. On milosrdný je i slitovný. On je Bůh a není božstva kromě něho, vládce, přesvatý, mír, věrný, ochránce bezpečný, mocný, samovládný, velmožný. Oč slavnější je Bůh než vše to, co k němu přidružují. On je Bůh, stvořitel, tvůrce i utvářející. Jemu přísluší jména překrásná a jeho slaví vše, co na nebesích je i na zemi. On mocný je i moudrý. To byla citace z 59. kapitoly veršů 22 až 24. Vzhledem k útokům na World Trade Center v roce 2001 proběhla v masmédiích řada diskuzí na téma míru milovnost islámu. Nicméně každý, kdo se trochu zajímá o historii a seznámil se i s počátky islámského hnutí, ví, že islám byl již od svého počátku koncipován jako státní ideologie. Sjednocování arabských kmenů rozhodně neprobíhalo míru milovnou cestou. Nešlo tedy, jako v křesťanství, až o pozdější zneužití původně menšinového a pokojného náboženství k mocenským účelům, ale o programování.

0: státní ideologii. Ostatně všichni první chalifové, tedy nejvyšší představitelé islámu, zahynuli násilnou smrtí ve vzájemných rozporech mezi samotnými muslimy a ne z rukou pohanských vládců, jak tomu bylo u prvních křesťanů. Ani způsob, jakým sám Mohamed odstraňoval své kritiky, rozhodně nekvalifikuje islám na mírumilovné náboženství. Svou mírumilovnost a toleranci by islám měl dokazovat na jiných frontách, například tím, že by se oficiálně vzdal trestat smrtí ty, kdo odpadnou od islámské víry.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Hinduismus. Hinduismus se liší od jiných světových náboženství hned v několika směrech. Především nemá žádného zakladatele a dokonce není možno ani zjistit, kdy přesně vznikl. Vyvinul se poznenáhlu někdy v průběhu druhé poloviny prvního tisíciletí před Kristem. Slovo hinduismus je arabského původu a jeho původním smyslem bylo odlišit na území, která v Indii opanoval islám, místní nevěřící od muslimů. V hinduismu neexistuje žádná církev nebo nějaká jí podobná organizace. Hinduismus dokonce ani nekanonizoval žádný soubor svatých písem. Někdy slyšíme hovořit například o Bhagavad Gítě jako o hinduistické Bibli, ale to je jen metafora. Nejvýraznější je odlišnost hinduismu od jiných světových náboženství po společenské stránce. Je založen na přesvědčení o základní nerovnosti lidí. Podle nich stvořil stvořitel Brahma hned čtyři lidské bytosti, představitele čtyř společenských stavů, varn neboli kast, s navzájem zcela odlišnými úkoly, funkcemi a postavením. Určit, co je posvátným, bohem zjeveným textem pro hinduisty, je velmi složité. Vychází to i z popisovaných skutečností. Výchozím textem jsou Védy, což jsou spisy, které vznikaly zhruba mezi lety 2000 až 500 před naším letopočtem. Od toho naše věda. V původním hinduismu se jednalo o znalost, jak uctívat bohy a jak je přimět, aby člověku pomáhali. Jedním z řady komentářů k Védám jsou Upanišády. Někdy jsou označovány jako konec Véd. Slovo Upanišády obsahuje určitou ideu skrytého učení. Toto učení se týká především určité vědomosti o tom, jak dosáhnout vysvobození z pozemské existence. Tedy jedná se především o rozpracování učení o převtělování. Asi nejznámějším a zároveň nejposvátnějším textem pro hinduisty je Bhagavad Gita. Jedná se o epos, který obsahuje dialog mezi Kršnou a bojovníkem Arjunou. V tomto spisu je poprvé v hinduismu pojem osobního boha, kdy tímto bohem Bhagavad Gita je Višnu či jeho inkarnace Kršna. Tento směr byl otevřený pro všechny kasty. Důležitým poselstvím starších Upanišád bylo, že individuální duše zvaná Atman je totožná s univerzálním vědomím Brahma, prapůvodním jediným. Ještě trochu jinak řečeno. Atman, podstata duše každého člověka, je Brahma, podstata duše celého vesmíru. Což je něco, co se vymyká našemu chápání, co si jako všeho míro. Ono stotožnění bychom mohli přirovnat k dešťovému mraku, Brahma, z něhož spadne na zem dešťová kapka, která se stává na chvíli samostatnou entitou, Atmanem. Stotožnění Atmanu a Brahma, nebo jinak řečeno lidské duše s Bohem, vyjádřené slavnou Upanišádovou větou "To jsi ty", je, jak říká básník Thakur, hledáním božského v člověku. A nejen v člověku. Skrývá v sobě bytostné pojetí jednoty všeho živého ve světě. Cílem átmanu, tedy lidského jedince, je, aby se jeho duše navrátila ke svému původnímu zdroji, k Brahma. Pokud se toto nestane, je átman odsouzen k tomu, aby po smrti pokračoval v jiných tělech v koloběhu stále nových reinkarnací. Nicméně cílem je vysvobození duše z tohoto koloběhu. Toto se děje skrze poznání vlastní jednoty a totožnosti s Brahma, skrze důkladnou průpravu a spolupráci s duchovním učitelem. Důležitým učením hinduismu je zákon karmanu, tedy učení o odplatě. Jde o to, že celková kvalita skutků, které člověk během své pozemské existence dělal, je v okamžiku fyzické smrti rozhodující pro to, v jaké podobě se znovu narodí, do jakého tvora se převtěluje jeho átman. Karmanový zákon je pojímán jako neúprosný řád, který trestá každé zlo a odměňuje každé dobro. Čím lepší skutky člověk v životě konal, tím hodnotnější a radostnější bude jeho znovuzrození, neboť každý čin přináší své ovoce odpovídající jeho kvalitě. Nicméně uvnitř hinduismu je velmi mnoho navzájem se lišících směrů. Mladším směrem v hinduismu je směr bhakti, který se liší od dosud popisovaného učení. Poprvé se vyskytuje učení o osobním bohu, kterým je, jak již bylo řečeno, Višnu či jeho inkarnace Kršna. Tento směr se ujal i proto, že nerozlišoval mezi kastami, i proto, že byl uznáván velkými hinduistickými náboženskými postavami. Přední religionista Eliade považuje až bhaktickou formu hinduismu za náboženství v pravém slova smyslu. Později se do čela bohů dostávají Šiva a Višnu. Dasgupt v Dějinách indické filozofie shrnuje, že v hinduismu v pohledu na Brahma existují tři základní směry. Je to jediná realita a vše kromě Brahma je neskutečné. Druhým myšlenkovým proudem, který najdeme v mnoha textech, je panteistická víra, jež stotožňuje veškerenstvo s Brahma či átmanem. Třetí je proud teismus, který pohlíží na Brahma jako na pána ovládajícího svět. Hinduismus zná pojem posmrtného života. Po smrti a před další pozemskou existencí duše přichází před soud boha smrti Yami, který na základě skutků rozhoduje, zda duše půjde do pekla nebo do nebe. Po určité době potom duše pokračuje v pozemské existenci. K hinduismu patří i jeho filozofické školy, které rozpracovávají učení o reinkarnaci a karmanovém zákonu a uznávají možnost vysvobození átmana z koloběhu životů. Nejznámější z nich je potom jóga. Podle univerzálního slovníku švýcarské knihovny se jedná o jeden ze šesti ortodoxních indických filozofických systémů, který pomocí systematického soustředění, ponoření se do sebe, meditace, askeze a extáze, dechových cvičení, držení těla ovládajícího nervy a svaly, chce probudit mimořádné stavy vědomí a síly a přivodit sjednocení pomíjivého člověka s univerzálním, božským. Definicí jógy je mnoho se zřetelem na její různá odvětví. Nicméně zůstaňme doma a podívejme se na její definici od člověka nejpovolanějšího, předního českého mystika Květoslava Mynaříka. Jóga je podle něj spojení, soubor prostředků, jimiž lze dosáhnout poslední reality a osvobození. Spojení člověka jako psychické bytosti s Bohem a lidského vědomí s vědomím kosmickým. Jóga se však dělí v mnoho větví, které vždy znamenají cestu nebo postup související s mystickým zpracováním bytosti, buď pomocí citu nebo rozumu nebo nazírání nebo naslouchání, též vývojem dobrých duševních stavů a pocitů i regulaci fyziologických funkcí. Vždy se jedná o tuhou kázeň, jejímž účelem je přepodstatnění člověka v Boha nebo absolutno zaživa a ve stavu evidentního zjišťování procesů proměny.

0: Buddhismus. Na rozdíl od hinduismu můžeme v buddhismu identifikovat konkrétní počátek. Jejím působení Gotami, zvaného Buddha, tedy probuzený. Přesné časové údaje nejsou ustáleny, ale Buddhův život se nejčastěji klade do druhé poloviny 6. století před Kristem. Podle ustálené legendy s historickými kořeny se měl narodit na dvoře lokálního knížete ve městě Kapilavastu na severu indického poloostrova. Když jednou, již jako mladý dospělý člověk, opustil palác, poznal za jeho hranicemi různé formy utrpení, jehož byl do té doby ušetřen, a rozhodl hledat pro sebe i pro jiné bytosti cestu z koloběhu životů, který je zároveň koloběhem strasti. Cesta, již mu ukázali hinduističtí asketové, ho nedovedla k cíli. Postupoval pak vlastní cestou, jež bývá označována za umírněnou či střední, a dospěl k probuzení, bodhy. Tato událost bývá někdy také nepřesně interpretována jako osvícení. Poznání, k němuž došel, sděloval pak všem, kteří byli ochotni poslouchat. Tak vytvořil kolem sebe okruh žáků, kteří se vzdali všeho, aby dospěli k cíli. Mnichů, respektive lidí, kteří na sebe vzali v té či oné míře mnišské závazky. Toto společenství se jmenuje Sangha. Nauka a praxe, již Buddha lidstvu přinesl, se v buddhistickém světě označují výrazem dharma, respektive dhamma, což znamená zákon, řád. Buddhovo učení je zaznamenáno v takzvaných tipitakách, tedy třech koších. Základy buddhistického učení formulují čtyři posvátné pravdy, které vyložil Buddha. První z těchto pravd zní: všechno je strast. Proč? Protože všechny složky světa jsou pomíjivé. Jsou podrobeny zákonu neustálé proměny, neuniknutelnému koloběhu vznikání a zanikání. Tak jako se neustále vytváří a zaniká pěna vzniklá z vodních bublin, kterou vidíme na rychle tekoucí vodě a nemá trvalou substanci, chovají se podobně také všechny složky naší osobnosti. Jedině z nevědomosti a zaslepenosti hledáme v existenci pořád znovu něco trvalého a nezanikajícího. Buddha nám říká, že naše bytí není ničím víc než procesem, průběhem neustálých vzniků a zániků. Jistotu, že ve své osobě nemůžeme nalézt žádnou věčnou substanci nebo duši, získáme rozborem osobnosti, která se skládá z pěti pomíjivých skupin bytí: tělesné formy, vnímání, cítění, psychického utváření a vědomí. Protože všechny tyto složky osobnosti podléhají vznikání a zanikání, je nesmyslné hledat v nich nějakou nehynoucí duši. Tento poznatek je nejpodstatnějším znakem buddhismu. Je formulován v poučce o třech znacích. Všechno je strastné, všechno je pomíjivé a všechno je ne-já. Je-li tomu tak, musíme si přirozeně položit otázku, jak je potom možné převtělování, jak je potom možná existence vůbec. Odpověď nám dává druhá ze čtyř posvátných pravd. Toto, mnichové, praví Buddha, je pravda o vzniku strasti, že je to touha, která vede od znovuzrození ke znovuzrození a která tu a tam nachází i radost. Toužení po rozkoši, pobytí a pozničení. Buddha použil pro toto toužení obrazného označení žízeň. Je to hnací síla, která udržuje v chodu koloběh bytí. Tento koloběh nelze jednoduše zastavit, třeba sebevraždou, která musí vést jen k dalšímu znovuzrození. Touha po zániku a zničení je právě tak formou této žízně jako kterákoliv jiná. Všechny formy žízně vedou k setrvání v sansáře, koloběhu bytí. Způsob znovuzrození určuje karmanový zákon, jak jsme o něm mluvili už u hinduismu. Dobrými skutky získá člověk nový zrod v dobrých existenčních podmínkách, špatnými pak ve špatných. Nejstarší texty znají pět míst znovuzrození. Peklo, zvířecí svět, oblast duchů, lidský svět a božský svět. Bohové nejsou nic jiného než bytosti v koloběhu existencí, které vystoupily po dobré karmě na omezenou dobu do obzvláště příjemných forem existence. Můžeme vůbec někdy z tohoto koloběhu strastiplné existence uniknout? Buddha odpovídá na tuto otázku třetí ze čtyř posvátných pravd. Toto je pravda o zrušení strasti. Je to neúnavné odvracení se od touhy, uhašení, odvržení, vzdání se touhy. Tohoto neúnavného odmítání touhy je schopen jenom ten, kdo pozná všechno na světě, i příjemné a zdánlivě trvalé, jako pomíjející, jako podrobené strasti a jako něco, co nemá žádné já. A v důsledku tohoto poznání dokáže přijímat všechno lhostejně. Konec toužení je definitivní osvobození, konec všech základů bytí, vyhasnutí, nirvána. Nyní je třeba se zeptat, jak lze dosáhnout tohoto osvobození. Odpověď nám dává čtvrtá pravda, pojednávající o cestě ke zrušení strasti. Touto cestou je ušlechtilá osmidílná stezka, jak ji hlásal Buddha. Vede ke zrušení nevědomosti a tím k vysvobození z koloběhu existencí. První článek této osmidílné stezky, pravý názor, spočívá v poznání čtyř posvátných pravd a v poznatku, že osobnost nepředstavuje žádné věčně existující já. Konečný cíl buddhismu je potom nirvána, tedy vyhasnutí. Je definována v podstatě negativními výpověďmi. Je to ustání strasti, potlačení chtivosti, nenávisti a klamu. Hermann Oldenburg shrnul výpověď textů týkajících se nirvány slovy: v nepodstatné dálce leží strach i naděje, chtění, lpění na iluzi. Jáství je překonáno, jako když člověk odhazuje pošetilá přání dětství. Co na tom, jestliže pomíjivé bytí, jehož kořeny jsou už zničeny, dosud pokračuje po několik okamžiků nebo po celý věk ve svém lhostejném, zdánlivém životě? Pokud by chtěl světec skoncovat už nyní s tímto bytím, může to udělat, ale většina vytrvává, dokud příroda nedosáhne svého cíle. A o nich platí slova vkládaná do úst Sáriputovi. Netoužím po smrti, netoužím po životě. Čekám, až přijde ta hodina uvědomělý a bdělého ducha. Na otázku o další existenci vysvobozeného v nirváně Buddha neodpověděl.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Judaismus. Většina judaistických skupin se hlásí k 13 článkům vyznání víry, tak jak je ve 12. století sformuloval slavný židovský filozof a teolog Maimonides, zvaný Rambam. V této podobě byly také zahrnuty do Siduru, sbírky každodenních modliteb. Smutně nejznámějším se stal článek 12. od holokaustu spojovaný se zpěvem těch, kdo odcházeli na smrt do plynových komor. Za prvé, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, stvořil a řídí všechno a že on sám je ten, kdo činil a činí a bude činit všechno. Za druhé, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, je jediný a v jeho jedinečnosti se mu nikdo nevyrovná a on sám náš Bůh byl, je a bude. Za třetí, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, nemá tělo a tělesné smysly ho nemohou pochopit a nelze ho nijak spodobnit. Za čtvrté, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, je prvním a posledním. Za páté, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, je tím jediným, ke komu se náleží modlit, a není nikdo kromě něho, ke komu by se náleželo modlit. Za šesté, věřím celým srdcem, že všechna slova proroků jsou pravdivá. Za sedmé, věřím celým srdcem, že proroctví našeho učitele Mojžíše, pokoj jemu, je pravdivé a že byl otcem proroků, kteří byli před ním, i těch, kteří přišli po něm. Za osmé, věřím celým srdcem, že ta Tóra, která se nyní nachází v našich rukou, je totožná s tou, jež byla dána našemu učiteli Mojžíšovi, pokoj jemu. Za deváté, věřím celým srdcem, že tato Tóra nikdy nebude změněna a nikdy nepřijde jiná Tóra od Stvořitele, pochváleno buď jeho jméno. Za desáté, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, zná všechny skutky a všechny myšlenky lidí tak, jak je psáno. Ten, jenž stvořil srdce všech, rozumí všem skutkům jejich. Žalm 33, verš 15. Za jedenácté, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, odplácí dobrem těm, kteří zachovávají jeho přikázání, a trestá ty, kdo jeho přikázání porušují. Za dvanácté, věřím celým srdcem, že Mesiáš přijde, a přestože se svým příchodem otálí, budu ho čekat každý den. Za třinácté, věřím celým srdcem, že přijde z mrtvých vstání v době, kterou určí Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, a on bude oslavován stále a na věčné časy. Nejdůležitější knihou pro judaismus je Tanach, neboli Bible. Jedná se o zkratku tří částí, na které se Bible dělí. Jsou to Tóra, zákon, Nevím, proroci, a Uchtuvím, spisy. Za nejdůležitější je považována Tóra. Někdy se tak označuje pět knih Mojžíšových. Někdy se slovo Tóra používá pro celou hebrejskou Bibli. Tanach je totožný s křesťanským starým zákonem. Skládá se ze 39 knih. Na Tanach navazuje myšlenkově i časově Mišna, což je písemné zapsání rabínské ústní tradice, které rozvíjí učení Tanachu. Mišna byla uzavřena kolem roku 200. Poté začali židovští učenci rozvíjet komentáře k Mišně. Tak vznikla takzvaná Gemara, dokončení. Dohromady se Mišna a Gemara nazývají Talmud. Existuje takzvaný jeruzalémský Talmud a zhruba třikrát obsažnější Talmud babylonský. Judaismus zdůrazňuje, že Bůh ukáže svou milost Izraeli, pokud bude zachovávat Boží zákon. Spasení ale není jen na základě dobrých skutků vyplývajících ze zákona, ale též na základě pokání, tedy lítosti nad svými hříchy. Tradiční systém oběti byl v judaismu později pozměněn na koncept utrpení. Místo krve zvířat, která se vylévá za hříchy Izraele, tak jak o tom čteme v Bibli, to je samo utrpení Izraele, které je důvodem Božího požehnání. V ortodoxním judaismu však dominuje systém příkazů a zákazů, jejichž dodržování má vliv na Boží přijetí či nepřijetí. Přesto je třeba dodat, že judaismus zná pojem Boží milosti, jak jinak, když vychází ze Starého zákona, bez níž člověk nemůže být spasen. Tolik jen velmi stručně k základní orientaci v hlavních světových náboženstvích. Nyní je před námi nejdůležitější otázka, čím se křesťanství liší od jiných náboženství. A pokud se liší, potom je zde další otázka, stojí ona odlišnost za to stát se křesťanem? Pojďme se podívat na samé jádro učení jednotlivých náboženství a zkusme si odmyslet, co v historii ti či oni ve jménu svého boha či víry provedli. Zaposlouchejme se do následující příhody. Během konference na téma podobnosti a rozdíly náboženství odborníci z celého světa debatovali o tom, co, pokud vůbec něco, je na křesťanské víře jedinečné. Začali vylučováním možností. Inkarnace? Jiná náboženství obsahují různá vyprávění o bozích, kteří se zjevili v lidské podobě. Vzkříšení? I v tomto případě mají jiná náboženství záznamy o návratu ze smrti. Diskuze nějakou dobu pokračovala až do chvíle, kdy do místnosti zabloudil S.C. Lewis. O čem je všechen ten humbuk? Zeptal se a od svých kolegů se dozvěděl, že probíhá debata o tom, zda křesťanství přispělo do světových náboženství něčím jedinečným. Lewis odpověděl: tak to je jednoduché, je to milost. Po krátké diskuzi museli všichni souhlasit. Představa boží lásky, která je nám nabízena zcela zadarmo, bez cenovek, se příčí všem lidským instinktům. Osminásobná cesta buddhistů, učení hinduistů o karmě, židovský zákon a muslimský kodex, ty všechny popisují, jak si můžeme získat uznání a přijetí. Pouze křesťanství se odvážilo učinit boží lásku bezpodmínečnou. Každé popisované náboženství má určitou etiku. Mám za to, že v tomto je klíčový moment. V judaismu je to zachovávání zákona. V islámu 5 pilířů víry. V hinduismu to jsou skutky určující lidský osud podle zákona karmy. V buddhismu se jedná o 9 pravd, které se týkají výhradně etiky. I křesťanství má svoji etiku, například v horském kázání nebo v desateru. Je třeba dodat, že v mnohém je tato etika podobná etice uvedených náboženství. Jádro není v tom, že by křesťanská etika byla propracovanější, lepší, to nechám na posouzení religionistům. Jádro je v její funkci. V ostatních náboženstvích má vliv na lidskou spásu, na to, jak je či není člověk od Boha přijat. Tedy jinak řečeno, lidský výkon je určitým klíčem k přijetí Bohem. Jak se na tento problém dívá Bible? Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Kdo mne z toho vysvobodí? Jedině Bůh skrze Ježíše Krista. Epištola Římanům 7. kapitola. Tedy cesta ke spáse, k Bohu, není skrze etiku, skrze dobré chování. Určitý etický kodex nemá na moje přijetí Bohem vliv. Zákon byl dán pouze jako teploměr, jako zrcadlo. Vždyť bych nepoznal žárlivost, kdyby zákon neřekl nepožádáš. Také Římanům 7. kapitola. Jinými slovy, skrze psaná pravidla, etiku, si v křesťanství pouze uvědomuji, že nemám šanci se dostat k Bohu. Jejich zachovávání mi samo o sobě přístup k Bohu neumožní. Jiná náboženství nabízejí cestu k Bohu skrze nalezení toho, co je ve mně dobrého. Na tomto základě pak dosahuji vysvobození nebo předstupuji před Boha s nadějí, že to snad bude stačit, aby mne přijal. Křesťanství hovoří o tom, že to nejhorší ve mně, můj hřích, který mám odvahu Bohu vyznat, je cesta k němu. Toto je naprosto diametrální rozdíl mezi křesťanstvím a dalšími náboženstvími. V jiných náboženstvích dělá první krok člověk. V křesťanství udělal první krok Bůh skrze oběť Krista a člověk dělá, nebo taky nedělá, druhý krok. Tento krok je v tom, že člověk Kristovu oběť skrze pokání a lítost nad svým hříchem přijímá nebo nepřijímá. Mimo přijetí Boží milosti, ale pro své spasení a přijetí Bohem, člověk nemůže udělat nic. Další obrovský rozdíl je v zakladatelích světových náboženství. Jak známo, Ježíš nic nenapsal, žil pouhých 33 let, v Bibli jsou potom mimo jeho narození popsány pouze 3 roky jeho života. Narodil se ve zcela bezvýznamné provinční vesnici ještě bezvýznamnějším rodičům. Po 3 letech veřejného působení končí se 2 lotry na kříži a jak se zpívá v muzikálu Jesus Christ Superstar, budí dojem, že se mu vše vymklo z rukou. Nikdy se nedostal dál než do okolí Palestiny, nikdy kolem sebe nezhromáždil armádu, maximálně 12 lidiček z nejchudších vrstev, kteří byli po jeho smrti jeden po druhém popraveni. Tehdejší intelektuální svět ani nezaznamenal, že by kdy žil. Možná, že ze společenského hlediska takovým nic není nikdo z vás. Určitě však takovýchto nic lidí žilo miliony. Rodili se, umírali a nikdo o nich dnes neví. Přes všechna tato fakta se kvůli tomuto člověku změnil letopočet, vzniká hnutí, které obrací římský svět vzhůru nohama, vzniká jeden z fundamentů evropské západní civilizace. Toto není samo sebou. Asi přece jenom byl něčím významný a něčím se musel naprosto lišit od jiných zakladatelů světových náboženství nebo i velkých lidí našich dějin. Protože se k osobě Krista ještě dostaneme podrobněji, uvedu jen několik momentů. První rozdíl byl v jeho bezhříšnosti. Pilát, který Krista odsoudil, nakonec vyznává, že na něm nenalézá žádnou vinu. V Janově evangeliu se Kristus ptal následující otázkou: kdo z vás mne usvědčí z hříchu? Protože nikdo neměl nic, čím by Krista usvědčil, byl nařčen, že je posedlý ďáblem. Přestože byl Kristus nenáviděn mnoha náboženskými vůdci a tudíž velmi pozorně sledován, nikdo ho nebyl schopen nařknout z hříchu. Další jedinečnou věcí na Kristu jsou proroctví o jeho příchodu, životě a smrti, kterými se budeme zabývat podrobněji. Nikdy nikdo nebyl tak přesně předpovězen jako Kristus. Další věcí je Kristovo vzkříšení, o kterém ještě budeme mluvit. Snad zatím tolik, že jiní náboženští vůdcové zemřeli, protože to byli jen smrtelní lidé. Někteří po své smrti byli zbožštěni svými následovníky. S tím souvisí poslední bod – Kristovo božství. Žádné jiné náboženství neučí, že by se Bůh stal člověkem. Spíše naopak, je od lidí vzdálen nebo na zem posílá některou ze svých emanací, odnoží, jakousi nižší bytost. V křesťanství však Bůh na sebe bere lidskou podobu a sestupuje k lidem, aby po 33 letech byl od nich ukřižován. Proč? Protože Kristus obětoval svou krev, máme otevřenou cestu k Bohu. Židům 10:19. Kristovo božství je jak pro judaismus, tak islám naprosto nepřijatelné. Kristus to, že je Bůh, tvrdil sám o sobě a dokazoval to například tím, že odpouštěl hříchy, že se stavěl Bohu naroveň, například tak můžeme číst v Janovi 5. kapitole verších 8 až 18. Pochopitelně to, co řekl Kristus, může člověk vyřknout také, ale v jeho kultuře a době to bylo jako časovaná bomba. Právě proto, že Kristus tvrdil, že je Bůh, ho Židé nechali ukřižovat. Velmi dobře pochopili, co o sobě tvrdí, čímž si u nich vysloužil rozsudek smrti. Nakonec je třeba uvést skutečnost vlivu, který má Kristus na životy mnoha lidí dnes, právě proto, že nezemřel a žije dál. Jeho vliv na národy se potom prolíná s vlivem, které má křesťanství, tak jak je zachycené v Bibli, že nejen dnes často zcela zvrácené a zneužívané, jehož je Kristus středobodem. Pochopitelně můžeme říci, že vše, co je v Bibli napsáno, je dobře udělaný podvod, nebo že Kristus byl lhář, možná blázen, možná podvodník, možná od každého kousek. Možná to, co jsem popisoval, byla všechno náhoda. Nebo je to pravda a potom je snad jasnější, proč křesťanství nemůže být zajedno s jinými náboženstvími. Ono by snad nakonec mohlo, ale bez Krista. Jenže bez Krista by to už zase nebylo křesťanství, ale možná tak maximálně morálka, takže spíš nemohlo.

0: proč zrovna křesťanství, když je tolik jiných náboženství, to byla další důležitá otázka z knihy Davida Nováka Víra ve vírech otazníků, kterou postupně procházíme ve večerech pod lampou na Rádiu 7. Četl Daniel Zeman, technicky spolupracovali Pavel Surý a Michal Crhák. Další díl otevřeme v pátek od 21 hodin. Před námi je 18. hodina a to je chvíle, kdy se s vámi od mikrofonu Rádia 7 loučí Milan Remeš. Přeji vám příjemný nedělní večer i s naším vysíláním a dobré vykročení do nového týdne. Zůstávejte s námi a hlavně zůstávejme s Bohem.
1: Je tu 18. hodina, vážení a milí posluchači Rádia 7, ladíte nás v neděli 11. října a za mikrofon Rádia 7 usedá Kateřina Fridrichová, která vás tímto zdraví a přeje vám příjemný podvečer a také vás zve k poslechu dnešního večerního vysílání, protože vám bude dělat společnost až do dnešní půlnoci. A samozřejmě, než vám představím všechny kolegy a kolegyně, redaktory, redaktorky i hosty, kteří pro vás připravili to následující vysílání, tak je to dnešní sváteční slovo.
2: Sváteční slovo.
3: Dnešní zamyšlení jsem nazval problémy jako příležitost k proměně. V listu Jakubově čteme na první pohled zvláštní výzvu. Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných zkoušek. Jakub, 1. kapitola, 2. verš. Upřímně řečeno, většina z nás problémy jako radost nevnímá. Komplikují život, přinášejí stres, někdy i bolest. Proč bychom je tedy měli přijímat pozitivně? Jakub hned pokračuje vysvětlením. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost a vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Jakub, 1. kapitola, 3. až 4. verš. Jinými slovy, zkoušky nejsou jen překážkou, mohou být také cestou k růstu, k větší zralosti a vnitřní síle. Zkusme si položit pár jednoduchých otázek. Chceme se problémům hlavně vyhnout nebo se je učit řešit? Považujeme šťastný život za život bez potíží? Napadlo nás někdy, že také těžké období může přinést něco dobrého? Zkušenost mnoha lidí ukazuje, že ti, kdo prošli složitými etapami života, si často víc váží obyčejných věcí, vztahů, zdraví, času a drobných radostí. Problém sám o sobě není dobrý, ale může nás proměnit, pokud se k němu postavíme správně. Podobné příběhy najdeme i mimo Bibli. Například Albert Einstein byl jako dítě považován za pomalého a málo nadaného. Někteří učitelé ho dokonce odepsali jako nevzdělatelného. Přesto se právě z tohoto kluka stal jeden z nejvýznamnějších vědců historie. Překážky ho nezastavily, pomohly formovat jeho vytrvalost. Bible zároveň připomíná realistickou věc. Bezproblémový život neexistuje. Problémy jsme měli, máme a budeme mít. Nejde tedy o to, jestli přijdou, ale o to, jak na ně zareagujeme. Ježíš své učedníky v těžké chvíli vyzval. Vstaňte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Lukáš 22:46. Ježíš nejprve říká vstaňte, tedy postavte se situaci, neutíkejte. A potom modlete se. Hledejte sílu a moudrost u Boha. Víra totiž dává naději, že potíže nejsou slepá ulička. Apoštol Pavel to vyjadřuje ještě jinak. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly, Bůh připraví i východisko. 1. Korinským 10:13. To neznamená, že problémy zmizí, ale znamená to, že v nich nejsme sami a že mají řešení. Moc se mi líbí historický příběh z amerického jihu. Tamní farmáře kdysi postihla katastrofa. Brouk nosatec zničil jejich bavlníkové plantáže. Byli nuceni změnit hospodaření, začali pěstovat jiné plodiny a chovat dobytek. Nakonec se mnohým dařilo ještě líp než dřív. Dokonce tomu Broukovi postavili pomník jako symbol změny, která je posunula dál. Ten příběh vystihuje jednoduchou pravdu. V životě často nezáleží tolik na tom, co se nám stane, ale co to s námi udělá. Okolnosti nemáme vždycky pod kontrolou, ale svůj postoj ano. Zkoušky mohou tedy vést k vytrvalosti a zralosti. Nejde o radost z bolesti samotné, ale o naději, že i těžké věci mohou mít smysl. Možná tedy stojí za to se při problémech neptat jen, proč se mi to děje, ale také, co se díky tomu můžu naučit, kam mě to může posunout. A tak si dovolím jednu výzvu na závěr. Až příště přijde nějaký problém, zkusme se na chvíli zastavit, neutíkejme hned k obavám nebo rezignaci, zeptejme se, co nás ta situace může naučit a svěřme ji Bohu. Právě tehdy se totiž problém může stát začátkem změny, která nás posune dál.
1: Dnešní sváteční slovo si pro vás připravil Pavel Kolegár.

Kapela Worship Vision zahájila hudebně dnešní večerní vysílání svojí verzí písně Build Your Kingdom od Rent Collective v české verzi Přijď tvé království. No a než se pustíme do další hudby, tak je tu také přehled dnešních pořadů. Už jsme slyšeli dnešní sváteční slovo a ještě nás v této hodině od 18.30 čeká další díl domácí pobožnosti, tedy pořad Séla. Místo, ve kterém žijeme, můžeme nechat tak, jak je, nebo případně ve správě druhých lidí, nebo se můžeme do chodu obce zapojit. Nejen volebně, ale jsou i zákonné způsoby, kterými můžeme do místní politiky promlouvat, a to jako občané Božího království. Na možnosti, jak ovlivnit své okolí, se zaměří Michal Malý v Akademii po 7. večerní. Petr Vaďura si v pořadu ke kořenům zve teology a biblisty a společně rozebírají biblické texty. O Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma, ale také o poslání evangelia pohanům se bude bavit s Mirajou Ryškovou z katedry biblických věd Univerzity Karlovy v Praze. K rozhovoru jste zváni ve 20 hodin a 15 minut. Je fascinující, že svět ve 21. století objevuje právě Čecha, co by jednoho z nejvýznamnějších skladatelů evropské barokní hudby, říká dirigent a umělecký vedoucí ensemble Inegal Adam Viktora. Řeč je o Janu Desmasi Zelenkovi a jeho Mise Paschalis, kterou přinese koncertino po 9. večerní. Jak asi zní modlitba bezradného krále, když čelí útoku mocné armády nepřátel? V čem může být inspirací pro nás i dnes? Uslyšíte v dalším díle série Upřímné modlitby. Dana Kenningová vás zve k modlitbám podle Bible v 10 večer. Boží láska, to byl skutečný motor a důvod mnoha rozhodnutí muže, kterého známe jako Františka z Assisi. Jeho odkaz budeme i dnes zkoumat s církevním historikem Františkem Holečkem ve 23 hodin v pořadu Kaleidoskop. Není stres jako stres a pojmenovat si možné zdroje stresu může pomoci na cestě z něj ven. Jakýsi pomyslný katalog stresu sestaví pro pořad Uši k duši ve 23.30 psycholog Marek Macák a dostaneme se s ním také například ke stresu duchovnímu.

0: 11. října a k svátku přejeme všem Andrejům. Jde o slovanskou podobu řeckého jména Andreas a z francouzštiny přejatého André. Nositel tohoto jména je statný, mužný a odvážný.
1: Kalendárium.
0: A 11. září si také připomínáme některé významné události, třeba tu z roku 1986. Prezident Spojených států Ronald Reagan a sovětský premiér Michail Gorbačov se setkali v islandském Reykjavíku k rozhovorům o zmenšení počtu zbraní středního doletu. Jedenáctého října 1424 umírá Jan Žižka z Trocnova, vojevůdce a politik. Zemřel během vojenského tažení na Moravu u Přibyslavy. Stal se tvůrcem vojenské defenzivní taktiky, využívající takzvanou vozovou hradbu. Jeho pověst v mládí však nebyla pochvalná.

Nejvíce se proslavil na sklonku života jako vůdce husitů. Nebyl nikdy poražen, jeho nepřemožitelnost byla založena nejen na skvělém válečnickém umění, ale také na výjimečné morálce jeho vojsk, která vedl. Příznivci prý o něm říkali, že byl hejtman nadmíru odvážný, udatný, smělý a vážný. A o století později a pár let umírá v roce 1531 Ulrich Zwingli, švýcarský reformátor. Vystudoval a působil jako katolický kněz. Studoval řečtinu, řecké filozofii a církevní otce. V roce 1519 přichází do Curychu, kde se později stal centrem jeho reformy. Začal systematicky vykládat Matoušovo evangelium a při jeho studiu prožil osobní obrácení. V roce 1523 se mu podařilo pro reformaci získat městskou radu. Bylo zavedeno pro slavení večeře páně, bohoslužba se skládala ze čtení a výkladu božího slova a modliteb. Byly zrušeny kláštery a jejich majetek přešel na chudinský fond. Curyšské změny se ovšem nelíbily těm švýcarským kantonům, které zůstaly katolické. Rozpory a boje pokračovaly po jistém uklidnění i v roce 1531, kdy dochází k válce. V bitvě u Kapelu podlehlo curyšské vojsko katolické přesile a spolu s ostatními padl i Zwingli. Naložili s ním jako s kacířem. Jeho mrtvola byla rozčtvrcena, spálena a popel byl vhozen do vody. V roce 1896 umírá 11. října Anton Bruckner, rakouský hudební skladatel a varhaník. V roce 1885 kolaudoval Bruckner nové varhany v pražském Rudolfínu. A v roce 1963 nás opustila 11. října Edith Piaf, francouzská šansoniérka.

0: Budeme chválit Boha Izraele, dospíval Joshua Aaron v večerním vysílání Rádia 7 a teď už nastal čas na další díl pořadu Séla.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři, posloucháte Sélu z husitské fary v Kuřimi.
1: Dobrý den a pěkně vítejte. Doufáme, že se máte dobře.
0: A pokud snad ne, přejeme sílu a naději.
1: A inspiraci k dobrému řešení nebo trpělivost, která pomůže překlenout obtížné období.
0: Petr to ví, protože...
1: Ho teď sklátila nějaká ta podzimní nástuda, ale to nestojí za řeč.
0: Máš pravdu. Jsou horší věci než nějaká nástuda.
1: Proto o tom mluvím. Stačí si vzít politiku, ekonomii...
0: geopolitiku, klima...
1: a mnohé další. A hned má nejedna pocit, že ho ty zlé, nepříjemné a těžké věci doslova zavalují.
0: Může to mít vůbec řešení?
1: Co na to říct? Kéžby. Avšak... určitě nebudou rychlá ani jednoduchá a taky určitě ne taková, která za vás vyřeší někdo druhý. Bez naší spoluúčasti to halt nepůjde.
0: Jasně. Tak aspoň, co můžeme doufat jako věřící lidé?
1: Co? No, že Bůh je s námi, že to spolu s námi nese, spolu s námi se tím trápí a zároveň hledá lidi otevřené jeho plánům a myšlenkám. Lidi ochotné podílet se na jeho dílech. Víš, jak to má Bonhoeffer v tom svém krédu o božím působení v dějinách.
0: No ovšem, Bonhoeffer. O něm jsme už nějaký čas nemluvili. Bylo na čase.
1: Já ti nevím, čím to je, ale vždycky takhle na podzim mě to tak nějak popadne a vzpomenu si na něho, Bonhoeffera.
0: Měla bych na to jakous takou teorii nebo vlastně hypotézu.
1: Povídej, jsem s ní.
0: Jestli to náhodou nesouvisí s takovou tou podzimní melancholií a pak taky s tím, že na podzim bývají volby a taky, že na podzim k nám jezdívá s nějakým tématem tvůj německý kolega Johannes. On taky přece zmiňuje pana B, ne?
1: Zajímavé, všechny tři důvody zní tak logicky. Je to možné, popřemýšlím o tom, ale to Bonhoefferovo krédo je fakt dobré si zopakovat. I třeba v souvislosti s volbami.
0: S opakováním souhlasím, ale možná by bylo lepší odkázat na zdroj, kde si to už posluchači sami dohledají, pokud je to zajímá. V době, kdy tato nahrávka půjde ven, už sice bude po volbách.
1: Což nemusí nějak vadit. Ten odkaz na zdroj tam zkusím dát do nějaké poznámky. A teď jiný soudek. Vím, že to asi není tak důležité, ale tato neděle je 28. během roku.
0: Je vidět, že se blížíme k dalšímu předělu.
1: A to celkem rychle. No a sehle je to 268. Krásné číslo, že?
0: Ovšem to probírat nebudeme, nýbrž se stišíme, aspoň na chvilku.
1: Tak.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Modleme se.
0: Bože, nesmírně štědrý a velkorysý, o všechno se s námi dělíš. Dáváš nám svou milost. Prosíme tě, ať nás vede a stále více nás přetváří do podoby, v jaké nás chceš mít. Skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista.
1: Amen. Nyní budeme společně naslouchat Božímu slovu. Nejprve čtení ze Starého zákona, semikontinuální variantu, která je z knihy Exodus, 32. kapitoly, o tom, jak to bylo s tím zlatým teletem.
0: Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něj. Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země. Áron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu bíčka. A oni řekli, to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Když to Áron viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áron provolal, zítra bude Hospodinova slavnost.
1: Na zítří, za časného jitra, obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití, nakonec se dali do nevázaných her. I promluvil Hospodin k Mojžíšovi: sestup dolů, tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu bíčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. A Hospodin dále Mojžíšovi řekl: viděl jsem tento lid, je to lid tvrdější, je teď mě nech, ať proti ním vzplane můj hněv a skoncují s nimi. Z tebe však udělám veliký národ.
0: Mojžíš však prosil Hospodina svého Boha o shovívavost. Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? Proč mají Egypťané říkat: vyvedli je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země? Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým si sám při sobě přísahal a vyhlásil: rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid.
1: Amen. Amen. Část žalmu 106.
0: Haleluja, chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
1: Kdo vylíčí bohatýrské činy Hospodina, kdo rozhlásí všechnu chválu o něm?
0: Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě.
1: Hospodine, rozpomeň se na mě, pro přízeň již svůj lid zahrnuješ, navštív mě svou spásou.
0: Abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil.
1: Zhřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, svévolně si vedli.
0: Na Chorébu udělali bíčka, klaněli se slité modle.
1: Zaměnili svoji slávu za podobu bíka, bíložravce.
0: Zapomněli na Boha, svou spásu, který v Egyptě konal tak velké věci.
1: V zemi Chámově úžasné divy, bázeň vzbuzující činy u Rákosového moře.
0: Už vyhlásil jejich vyhlazení, ale Mojžíš, jeho vyvolený, postavil se před ním do trhliny a odvrátil jeho skázonosné rozhořčení. Amen.
1: Amen. Z listu Filipským ze 4. kapitoly uslyšíme závěrečná napomenutí.
0: Moji bratři, které miluji a po nichž toužím, jste mou radostí a slávou. Proto stůjte pevně v Pánu, milovaní. Euodii domlouvám i Syntyché domlouvám, aby byli zajedno v Pánu. Ano, i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich. Vždyť vedli zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.
1: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
0: Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Z evangelia podle Matouše zazní dvojpodobenství o královské svatbě a o oblečení na svatbu.
0: A Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy: řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bíčci a krný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu.
1: Ale oni nedbali a odešli. Jeden na své pole, druhý za svým obchodem, ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stírali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravená, ale pozvaní nebyli jí hodní. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a zhromáždili všechny, které nalezli zlé i dobré, a svatební síň se naplnila stolovníky.
0: Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. A řekl mu, příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Ještě mě něco napadá z Bonhoeffera a taky z Bartha.
0: Nepochybuji, že to je hluboké a na místě, ale přece jen bych se radši vrátila k biblickým čtením.
1: Fajn, ale před biblickými čteními aspoň ještě toto. Vzpomněl jsem si na jeden takový výrok připisovaný Karlu Barthovi a on se mi poněkud spojil s myšlenkami Bonhoefferovými.
0: Tak dobře. Ale k věci. Žádná zbytečná slova.
1: Úplně nejstručněji řečeno. Takto. Zlo v dějinách začíná velmi nenápadně. Hodní lidé, co nedělají problémy, plní si své povinnosti, jsou ukáznění. Ale to bych hlavně potrhl. Nedělají problémy, tak nějak mezi tím, během toho se hranice věcí, které jsou normální, nenápadně posunují dál a dál a pak po letech se jeden nestačí divit. Prostě vysloveně zlých lidí, co dělají zlo, pro zlo moc nebývá. Vládu zla umožňují ale ti hodní, rozumějí, co nedělají problémy. Tak to by byl ten Barth.
0: A Bonhoeffer?
1: Ten píše, že největším nepřítelem je hloupost, protože s ní se těžko bojuje. Neb ona hraje na takovou tu populistickou notu. A vidíš, najednou jsme v Bibli. A s námi je tu madam Moudrost a madam Hloupost.
0: Rozumím. Madam Moudrost zve, avšak lidským synům a dcerám se zdá, že ta druhá madam nebude až tak zlá a vypadá zajímavější.
1: No bať. A povídej jim, že tak zlá je a dokonce horší, než se jeví.
0: Přece bys nebyl zlý a nepomlouvali a neočerňoval bez důkazů, že? A nevyvyšoval se nad ní a nad ně.
1: No přesně tak, ale pojďme ke čtením.
0: Zas tam máme podobenství, tentokrát jak král zval na princovu svatbu. Spousta pozvaných a jim se nechce. No chápeš to? Věřil bys tomu?
1: Trochu jo, chápu a věřil bych. Jsou-li takový plaší a nevědí-li, jak se chovat na nobl svatbě, to bych pochopil.
0: Což ale nejspíš pointa nebude, víš?
1: Souhlas. Bůh král velkory se zve všechny na svatbu svého syna. Nemusel by, ale chce. Chce se podělit o velký moment, o radost, chce je obdarovat.
0: Jenže oni nechtějí.
1: Tak jest a dávají to najevo. Někteří ošklivě až zle. Proč? Co je špatně na tom královi nebo na tom princi? No není to do nebe volající?
0: To víš, že je. Není divu, že to krále naštve. Je Bůh stejně naštvaný?
1: Skvělá otázka, ale teď nevím, jestli někoho nenaštvu já. Jak je to s tím božím hněvem? Inu, takové ošemetné. Vzpomínáš si, jak jsem tudle mluvil o antropomorfismu a o antropopatismu?
0: No, něco mi to říká, ale to víš, když ty toho napovídáš tolik. Já si to klidně poslechnu ještě jednou a posluchači snad taky.
1: Tak tím prvním slovem se označuje způsob mluvení o Bohu, jako by to byl člověk. Má ku příkladu ruce a nohy jako člověk.
0: A oči a uši a taky nos, že?
1: Ano, tak to je antropomorfismus. Taky to bývá vědání, třeba Bůh zlomí hůl, Bůh vezme sekiru a začne sekat kolem sebe a tak podobně.
0: A to druhé, ten antropopatismus? Antropopatismus, to je teda slovo.
1: No to je mluvení o Bohu, jako by měl lidské emoce. Tedy jako by byl třeba zamilovaný ženích, nebo naštvaný nepřítel a tak podobně.
0: Dobře, a teď co s tím? Má emoce nebo nemá? Co s tím?
1: No, to jsou analogie, podobnosti, způsoby, jak Boha přiblížit nám lidem. Když mluvíme o Bohu, jako tedy my lidé, máme v podstatě dvě možnosti. Za prvé, využívat podobností. Třeba říct, že Bůh je král, je otec, je ženích. No, tady je spousta možností. Skvěle nám nabízí Starý zákon. Třeba potkat Boha je jako utéct před lvem a narazit na medvěda.
0: To je taková akční teologie.
1: To tedy je a vtipná. Cítíš tam ten humorný prvek?
0: No, spíš tragikomický, ne?
1: Dobře, tak tragikomický, ale cítíš to tam, ne?
0: No, naše teologie bývá taková vážná až nezáživná.
1: Souhlasím, často až taková nudná. Chybí nám totiž ta odvaha proroků. Taky bereme svá slova v něčem příliš vážně, což lze jistě pochopit, ne?
0: Ne.
1: Děláš si šouvky, viď?
0: No, ani v nejmenším.
1: No, přece nechceme o Bohu mluvit nezodpovědně, neuctivě. A tak vytváříme složitá souvětí, logické souslednosti, abychom náhodou nezavdali nějakou příčinu k nevážnosti, neúctě vůči Bohu. No to dá rozum, že bychom nechtěli.
0: A co je to za druhé? Víš, říkal jsi, že my lidé máme dvě možnosti. Chceme-li hovořit o Bohu. První si vysvětlil a ta druhá?
1: Dobře, ale prosím tě, nelekni se. Bude to znít děsivě.
0: Dobře.
1: To je cesta negace.
0: Negace?
1: Přesně tak. První cesta říká, Bůh se podobá otci, nebo králi, nebo pastýři, nebo skále, Bůh je jako naštvaný manžel a tak dále a tak dále.
0: Jasně, to chápu.
1: A ten druhý způsob říká, Bůh takový není. Bůh je naprosto jiný. Žádná podoba, žádný obraz ho nevystihne. Spíš můžeme říct, co Bůh není, než co je. Podobá se otci, ale není jako žádný pozemský otec. A je úplně jiný než každý pozemský král. A úplně jiný než jsou pozemské skály a tak dále a tak dále. Prostě přesahuje naše pojmy, představy, analogie, je vždycky víc a vždycky větší a vždycky jiný.
0: A pravda o něm spočívá v čem?
1: V propojení obojího. Tam, kam ukazují ty naše pojmy a obrazy, ale také to naše ticho.
0: Takže je král a víc než král a zároveň vůbec ne jako král.
1: Tak nějak.
0: A co všechny ty biblické příběhy?
1: Jsou pravda. Jsou to slova a příběhy, které z Boha vycházejí a směřují k němu. Jsou to slova, díky kterým o něm můžeme mluvit a sdílet své zkušenosti.
0: I před ním mlčet.
1: I mlčet, pochopitelně. Tento způsob, to mlčení, je velmi blízký mystice. Taky se mu říká někdy negativní nebo apofatická teologie.
0: A co tedy ten boží hněv?
1: Ano, co vypovídá boží hněv? No, nikoli to, že Bůh je naštvaný, jako já nevím, nějaký naštvaný manžel, ale že setkání našeho zla, malosti a sobectví s živým Bohem a jeho láskou skončí jako strašná srážka. Prostě nikomu Boží láska nepřinese radost a život, ale pravý opak. Srazit se s Bohem to není žádná legrace. Pro nedokonalého tvora to může znamenat velikou zkázu, katastrofu. No to bys nechtěla zažít.
0: A říkám snad, že chtěla?
1: No, já jsem to tak pochopitelně nemyslel.
0: Kdo za to může, že to tak je?
1: Taky otázka. No, hříšná mysl, hříšník, hřích jako takový.
0: No, ještě bych se vrátila k dnešnímu evangeliu.
1: Prosím?
0: Co to svatební roucho? Myslím toho chudáka.
1: Aha, tak to je takový exegetický oříšek. Je to otázka, je to součást jednoho celku, anebo jsou to dvě podobenství jen tak zařazená po sobě?
0: A je to důležité?
1: No, možná by to pomohlo, aspoň trochu. Ty jsi řekla toho chudáka, možná to nebyl chudák, co víme. Tady záleží vlastně na tom, jak si představíš toho krále, jaký je. Neví, co chce, nejdřív chce naplnit hodovní síň kýmkoliv, a pak bude někomu vyčítat nevhodný oblek? Ale co, když to tak nebylo?
0: Docela mě zaujalo, jak s ním ten král mluví. Příteli, jak se sem dostal? To nevypadá na tvrdého despotu, ne?
1: Pravda, nevypadá. Na despotu vypadá až ten závěr. Ale zpátky. Mě tam zase zaujalo, on se nezmohl na odpověď ani na slovo. Byl toto ten problém? Dopadlo by to jinak, kdyby odpověděl, kdo ví.
0: A jak se to vysvětluje, myslím, s tím rouchem?
1: No, další otázka. Tak na svatbu se oblékáme do toho nejlepšího, co máme. Čímž dáváme najevo svou úctu k nevěstě a ženichovi a jejich rodinám a té příležitosti. Prostě svatba znamená slavnost par excellence. No a to vyjadřujeme i navenek. Dnes bychom možná řekli, že by tomu měl odpovídat také respekt k domluvenému dress kódu. Nebo aspoň nějakému znamení, které by říkalo, patřím k této svatbě a hrdě se k tomu hlásím.
0: Třeba myrtová ratolístka na šatech?
1: A proč ne? Aspoň to. Aspoň tím dát najevo, jsem svadebčan, jsem svadebčanka, to by dávalo jaký taký smysl, ne?
0: Asi jo. Když si představím, že by někdo dostal myrtu a zahodil ji, neuctivě třeba.
1: Tak, neuctivě, nebo konec konců i uctivě. To je něco, co se přece nedělá. Jo? A jestli je to tak, tak pak tu máme dva extrémy téhož. Myslím neúcty.
0: Tedy jednou v podobě odmítnutí pozvánky a druhou v podobě neúcty projevené narušením dress kódu.
1: Tak, no a víc toho možná nestihnem. To jsme toho zase probrali, co?
0: No, když ty furt s tím Bonhoefferem.
1: No nic, zbytek proberem v cukuletu, třeba to stihnem. Tak, tele. Potřeba bych slovo zapomněli na hospodina, který je vysvobodil z Egypta. Opustili výjití a tak se ocitli v Egyptě zpátky. To je ta hrůza. Zapomněli na to zásadní. Hrůza.
0: Ale Bůh jim na přímluvu Mojžíše přece jen odpustil.
1: Tak, to je pointa. Někdy třeba si o bíčcích, tedy ne těch živých, povíme něco víc. Máte se na co těšit.
0: No a Pavel Filipským?
1: Tak třeba, jednota mezi vámi, křesťané, je důležitá. Držte při sobě, i když máte různé názory, přijmejte se navzájem. Toto máte ve svých rukou vy sami. A Duch Svatý vám bude pomáhat, ale chtít, to musíte vy. Duch vás k tomu nedokope, protože toho nedělá.
0: Pěkný antropomorfismus.
1: Že?
0: A co vaše mírnost, ať je známa všem lidem?
1: Tak to je takový evergreen.
0: Jak pak to?
1: No, Leckdo si myslí, že mírný není, že se tu a tam naštve, někomu něco řekne od plic, pak se cítí provinile, jenže tím svatý Pavel nemyslí klidnou náturu, ale něco jiného. Epieikes, epiky, čím se myslí způsob, jakým si utvářím názor na druhé a na jejich jednání. Původně to znamená něco jako neklást příliš vysoké nároky na druhé.
0: Tedy něco jako být nakloněn vykládat jednání a slova blížního spíš v dobrém než ve zlém smyslu?
1: Něco takového. Tedy mírnost nikoli v nátuře, v temperamentu, ale v úsudku o druhém.
0: Nepodobá se to trochu požadavku nesoudit, neodsuzovat blížního?
1: Řekl bych, že podobá.
0: A dál?
1: Dál důvěřovat Bohu. Učit se všechno mu předkládat a být vůči němu otevřený. Chceš-li pokoj, musíš pokoj mít v sobě a šířit ho kolem sebe. A taky myslet na to, co je dobré, pravdivé a krásné.
0: Nezamořovat si mysl něčím, co nevede k dobrému.
1: Tak, no to se prostě učit a pomáhat si v tom, protože tady se to zatím pořád jen učíme.
0: Ať se vám, nám všem, to daří.
1: Amen.
0: Amen. Milé posluchačky, milí posluchači, zase se musíme rozloučit.
1: Docela to uteklo, že? Aspoň nám, snad i vám.
0: Děkujeme za pozornost a trpělivost.
1: Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.
0: Hezkou neděli i celý týden.
1: A za týden snad opět
0: naslyšenou.

nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může na

0: proklé a láska každý den.
1: Láska každý den.
0: Jistě mě budou provázet.
1: Jistě mě budou provázet.
0: Vedeš mě, jste

0: Po 19. hodině ladíte Rádio 7 a od mikrofonu vám společnost dělá dnes večer, tedy v neděli 11. října, Kateřina Fridrichová. A pokud jste se podívali na výsledky voleb do místních zastupitelstev nebo třeba do Senátu a povzdechli jste si a říkali jste si, mělo by se s tím něco udělat, není to dobré, nebo teď čekám, že se toho ujme někdo pořádný, tak myslím, že právě pro vás je určená i dnešní přednáška od Michala Malého v pořadu Akademie. Přednášel tehdy k účastníkům festivalu United, ale rozhodně se to téma dnes výjimečně hodí také pro naši akademii.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Děkuju, že i přesto, že to tady není jediná přednáška o politice, že jste dorazili a slibuju vám, že bude jiná. Jak vidíte, nejsem tady poprvý. Přesně na den před rokem jsem tady přednášel o tom, jak je všechno špatně, jak je politika v krizi, ale trošku jsem nechal otevřený konec v tom, co bychom s tím měli dělat. A dostal jsem možnost reparátu, tak se v následujících, doufám, že tak 35-40 minutách, budeme bavit o tom, co můžeme změnit, i když si myslíme, že vlastně je to ztráta času. A tady ještě vidíte, že jsem z Univerzity Karlovy, že jsem na United a kdyby vás můj slovní projev zaujal, tak sem tam kážu v Safe Pointu. Než se přesuneme dál, abyste věděli, že mám na to patent mluvit o politice, tak jsem byl v televizi, což mě legitimizuje. A jsem jeden z 10 milionů politologů v téhle zemi a myslím si, že kdyby Ježíš působil dneska, tak krom zlodějů, prostitutek a vrahů, tak bude oslovovat i politology, protože za každé takovéto vystoupení dostávám řadu skvělých komentářů, velmi povzbudivých. A učím na FSVUK a na Husické teologické fakultě a jsem moc rád, že je vás tady tolik. Nikdy jsem to nezažil, i když jsem dal povinnou docházku, tak to nikdy nevypadalo takhle. Takže pro mě je to něco nového a předpokládám, že mě nikdo z vás nezná, ale kdyby náhodou, tak moje přechodné bydliště je na novinkách.cz, kde pravidelně komentuju důležité věci, jako že se Miloš Zeman nudí, jezdí ve člunu a trolí ostatní. Chci se vás jenom zeptat, byl tady někdo minulý rok na mojí přednášce? Tak to je víc, než jsem čekal, tak doufám, že si nic nepamatujete. Já se normálně zabývám technologiemi, AI a tak podobně, ale poslední 3 roky jsem se vnořil do tématu politiky a křesťanství. A na politice a křesťanství je strašně zábavné, že ta debata nikdy neskončí, i když trvá 2000 let. A oproti jiným politologickým tématům je zajímavý, že vždycky má stejný základ, a to je Bible. A je fascinující, že můžete normálně v politologii se snažíte odhadnout budoucnost nebo vysvětlit, proč se něco stalo. Já se momentálně vracím o 1000 let dozadu, abych pochopil, jak někdo přemýšlel. A můžu vám říct, že jednoduchá odpověď na křesťanství a politiku neexistuje. Tady jsem vám vypsal pár příkladů, čím se kdo zabýval, kdybych to shrnul, jaké je rozdělení pravomocí mezi církví a státem, jak má vypadat ideální křesťanský vladař, jak má vypadat dobrá vláda, jak se dělí duchovní a světská moc, ale nic z tohohle dneska probírat nebudem, protože byste mi tady asi usnuli, ty sedačky vypadají pohodlně. My se dneska budeme zabývat tím, co můžete dělat, když jste obyčejní občani, nemáte čas kandidovat, politika vás moc nezajímá, ale chcete něco udělat pro svoje okolí. Minule jsem byl trošku depresivní, probírali jsme, že politika je v krizi a vždycky v krizi bude, to se od toho roku nezměnilo. Jak ta krize vypadá, bavili jsme se o polarizaci, populismu a vlivu technologií a skončili jsme tím, že politika je někdy až moc abstraktní, že v té společnosti, kde žijeme, tak se nezabýváme tím, co je okolo nás a nějakým způsobem řešíme spíš zbrojní politiku, zahraniční politiku, no a ve finále ji vůbec nerozumíme. A takhle otevřeně jsem skončil a dneska bych se s vámi chtěl pobavit o tom, co my jako křesťané, kteří nechceme investovat moc času do politiky, můžeme v sekulární společnosti dělat, být nějakým svědectvím naší víry a tak podobně. Takže zastavme se ale nejdřív u toho názvu, protože je důmyslnější, než si myslíte. Aspoň doufám. Ovlivňujme dění okolo sebe, ale jak ovlivnit své okolí? Ale dříve, než si zodpovíme otázku jak, měli bychom podle mě vědět proč. Proč bych jako křesťan se měl vůbec o věci veřejné zajímat? Není to ztráta času, neměl bych ten čas investovat do práce ve sboru nebo do něčeho takového? A pak taková ještě záludnější otázka, co to vlastně ta politika je? Kdybych se vás tady zeptal, já se vždycky ptám svých husitek na první hodině, odpovědi jsou různé, víceméně každá z nich je pravda, často tam zaznívá svinstvo, špína a tak podobně, ale pravděpodobně si řeknete, politika je parlament, Andrej Babiš, prezident a tak, ale já vám ukážu, že to vůbec není pravda. Tím začneme. Co je politika? Představte si, že teď, že jsme ve scéně ze Scooby-Doo, kdy sundáváte masku tomu zloduchovi a zjistíte, kdo to je, tak si představte, že takhle teď demaskuju politiku. Čeština, ačkoliv je to jazyk velmi krásný a barvitý, tak v oblasti definice politiky je velmi nedostatečný. My říkáme politika prakticky všemu. Aristoteles, který první ten pojem použil, ho směřoval na obec, jako prostor, kde lidé žili spolu a jak se o ty věci veřejné, o ty záležitosti obce starat. A angličtina nám k tomu dává takový tří rozměrový rámec, polity, politics a policy. My Češi tomu všemu říkáme politika, takže to je trošku zjednodušující. Ale myslím si, že všichni, co tady sedíme, nebo většina, bere, že politika je jenom to politics. Jak se uspořádává a vykonává moc, jak vypadají kampaně, volby a tak podobně, ale okolo nás běží i policy, bezpečnostní politika, rodinná politika, sociální politika a tak podobně. A zkrátka, když hodně využijeme Aristotela, tak zjistíme, že politika je všude kolem nás. Správa místa, kde žijeme, starání se o něj a tak podobně. Takže politika není něco, co je na malé straně nebo tady na městském úřadě, je to všude kolem nás. Tak, Scooby-Doo moment končí. Proč se politikou vůbec zabývat? Je to asi dobrá otázka předtím, než se přesuneme k tomu, proč. A teď budu trošku kontroverzní, protože Bible nedává nějaký návod o tom, jaký politický systém lidský je ideální, koho volit, koho nevolit a tak podobně, ale přesto jsou v ní obsaženy termíny, které běžně v politice používáme. Třeba Boží království. Království je termín politický. Ukazuje nějaký systém, kde je nějaký král, který vládne. No a když přejdeme k listu Filipským, zjistíme, že naše občanství je v nebesích. Občan většinou ukazuje na něco, že jsme občané nějakého státu nebo nějakého společenství, že máme nějaká práva a nějaké povinnosti. Boží království ale není nějaký stát s hranicema na mapě, ale Boží království je v nás. Bůh kraluje a proměňuje nás. A to je ta naše primární, když to řeknu, afiliace, nebo kdybych použil termín, máte členství v politické straně, to my nemáme, naše hlavní členství, naše občanství je v nebesích a v Božím království. A Boží králování se projevuje skrze nás. No a politika je jenom jednou z mnoha oblastí života, kde můžeme nechat promlouvat naši víru, kde můžeme sloužit bližním a kde můžeme vykonávat dobré skutky. Tady udělám malý product placement. Knížka od Biblionu Ježíš a mocnosti. Vřele doporučuji, pokud vás tohle téma zajímá. Její autoři, Wright a Byrd, přichází s termínem práce pro království. A jako něco, co bychom jako křesťané mohli dělat. Neznamená to, že máme, jako se to děje trošku v Americe, se snažit Boží království vytvořit jako nějaký politický systém, kde budou vládnout křesťané a budou šířit křesťanské hodnoty. To už sklouzává ke křesťanskému nacionalismu. Znamená to, že máme pokračovat v Ježíšově díle, sloužit druhým, konat dobro a svým životem vydávat svědectví o Ježíšově a evangeliu. To, co asi jako všichni známe a víme. Nicméně jedním z těch prostorů, kterému se často vyhýbáme, protože si myslíme, že do něj nepatříme, nebo že je toxický, což teda je, kde pro království můžeme pracovat, tak je i ten prostor veřejný a politický. Opět zmíním papeže Františka, protože mi tady ten jeho koncept přijde velmi trefný. Papež František ve své encyklice mluví o politické lásce. Lásku všichni známe, ale víte, že láska může být i politická, že když děláme dobré skutky z lásky, můžeme je dělat i ve veřejném prostoru, můžeme zlepšit život druhým a přispívat k budování lepšího světa, tedy pracovat pro království. A teď ještě, když pomocí proroka Jeremiáše, to je jediný verš z Bible, který mluví o komunální politice. Žádný jiný jsem nenašel, ale usilujte o prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval a modlete se za něj k Hospodinu, neboť v jeho prospěchu je i váš prospěch. Tak to už nám hezky navazuje na toho Aristotela a asi tušíte, že směr, kterým vás chci teď posunout, je lokální, ne celostátní, ne globální, ale jak můžeme ovlivnit věci kolem nás, jak zní i název přednášky. Nemusíme kvůli tomu kandidovat, nemusíme vstupovat do politické strany a hlavně nebudeme z politiky dělat hlavní náplň našeho života, ale politiku můžeme využít i jako nástroj pro práci, pro království. Než ale začneme, protože takhle by to všechno znělo hrozně hezky, možná trošku naivně, ale to hlavní je nejdřív začít u sebe. Než se začnu zabývat politikou, měl bych si sám sáhnout do svědomí, jestli miluju i své nepřátele. Politika je strašně toxická. Vidíme různé mobilizační kampaně pro válku, proti válce, proti uprchlíkům, proti Bruselu, pro Brusel a tak různě. A většina z těch věcí není ani podstatná, protože se nestane. Zabýváme se věcmi, které nemůžeme ani ovlivnit, ale jsou mobilizační. Vzbuzují v nás nějaké emoce, skrze které pak jdeme volit to či ono a většinou to není nic pozitivního. Ale jako křesťan bych měl říct, miluju Petra Macinku. Nebo miluju Andreje Babiše, nebo miluju Petra Fialu. Proč, jako když jako křesťané bychom ve svém okolí měli milovat i své nepřátele, proč to neaplikovat i v politice? Neříkám, že máme jet do Prahy a obejmout Petra Macinku, i když by to možná potřeboval. Ale to, že my sami podlehneme tomu, že tenhle politik je idiot, tenhle taky, musíme mobilizovat proti ním, tím se stáváme jenom součástí tady těch bezduchých, někdy kulturních válek a bezduchých mobilizačních kampaní a vytrácí se ten smysl politiky. Ale hlavně, myslím si, že to je první věc, kde my můžeme ovlivnit svoje okolí, když zkrátka nebudeme stejní, když se nenecháme hnát tou všeobjímající nenávistí, které vyhnout se je velmi složité. Věřte mi, že když mi volají Novinky a první otázka je, proč je Petr Macinka hlupák, tak co já mám jako dělat, je to pro mě taky někdy složité, ale v čem je politika jiná než v běžné součásti našeho života, kde se snažíme tu lásku nějakým způsobem v našem okolí šířit. Takže první věc, nebuďme palivem tady těch prázdných mobilizačních kampaní. A teď si řeknete, ten chlapec je naivní. Co nám to říká? Asi to není nějaká věc, kdyby to přece šlo, tak proč by to někdo neudělal? Asi možná jsem trošku naivní, ale to, o čem mluvím, je vlastně základní pravda evangelia.

A prostě to, že, to vám řeknu za chvíli, to, že existují nějaké nástroje, které lze využít pro šíření dobra a tak, tak vlastně není taková ztráta času a můžeme skutečně něco změnit. Pojďme dál. Přecházíme do té praktičtější části. Slyšeli jste někdy pojem demokratická inovace? Nikdy. Výborně. Aspoň vám můžu říct, co to je. V demokracii žijeme. Je tady nějakým způsobem vymezená moc. Žijeme v zastupitelské demokracii, tudíž volíme nějaké naše zástupce, kteří za nás pak rozhodují v parlamentu. V ideálním případě bychom je měli znát. Znáte svoje volené zástupce? Zvedněte ruku, kdo ví, kdo je jeho poslanec nebo poslankyně. Já vám tleskám. Jste asi čtyři. Demokratická inovace je proces, kdy se občanům daného státu nebo obce dává nějaká větší pravomoc v rozhodování. Neboli když to obrátíme, znamená to, že politikům nebo z toho systému moci, který máme, kousek moci uloupneme a dáme ho občanům v nějakém procesu, aby mohli rozhodnout. Možná některé z těchto nástrojů ve své obci máte a třeba o nich nevíte. Některé jsou zatím čistě experimentální a v Česku se moc zatím nepoužívají. V západní Evropě je to už ale zcela běžný fenomén, v Irsku, ve Francii, v Polsku a tak podobně. I když třeba tady ty nástroje ve svém okolí nemáte, přijde mi vhodné, abyste věděli, že existují. A pak vám řeknu teda proč, ale ve chvíli, kdy nebudete vědět, že něco takového existuje, nemůžete to chtít. Když to budete vědět a bude vám to dávat smysl, tak se možná zamyslíte nad tím, že byste to mohli požadovat i po těch politicích, kterým dáváte svůj hlas nebo kteří o váš hlas bojují. Tak, jak říkám, politická poptávka je potřebná. Proč bychom ale vůbec měli demokratické inovace řešit? Proč nenecháme ten systém, jak funguje teď? Náš politický systém je starší než už je po 30, už se spíš blíží ta 40 pomalu. A mně osobně přijde, že to někdy vypadá, jako když jedete favoritem v roce 2026 po dálnici. Zažili jsme obrovský nárůst sociálních sítí, bez kterých si neumíme představit běžný život. Rozvíjí se masovým způsobem komerční umělá inteligence, kterou umíme asi používat každý. A ten systém je z 90. který vůbec nepočítal s tím, ani nemohl, že se něco takového děje, že se něco takového stane. Zastávám názor, že tím, že občané si mohou už spoustu informací ověřit sami, ať už právě skrze umělou inteligenci nebo další nástroje, nastal čas dát občanům trošku větší rozhodovací pravomoc i mimo volební cyklus. Jednou za 4 roky můžeme něco změnit, pak už ne. Můžete se mnou souhlasit nebo ne, já doufám, že se mnou souhlasíte. Tak, první, co možná znáte, je participativní rozpočet. Ve světě už naprosto běžné, víceméně funguje v každé evropské zemi. Pravděpodobně, pokud jste z větších měst, ví tady někdo o participativním rozpočtu? Výborně, většina vás to neví. Takže mám tady nějaký smysl ještě. Tak ty, co to neví, existuje velká šance, pokud žijete ve větším městě, že něco takového u vás existuje. Pokud ne, tak to chtějte. Město nebo menší obec nebo městská část vyčlení část rozpočtu na projekty občanů. Občané zpracují konkrétní návrh a odevzdají ho. Není to úplně jednoduchý, potřebujete k tomu třeba výřez z katastru a tak podobně, ale v dobách umělé inteligence podat návrh na rekonstrukci dětského hřiště opravdu není složitá záležitost. Odevzdáte svůj návrh, pakliže splňuje pravidla, tak je postoupen dál. Někdy se stává, že někdo chce zrekonstruovat pozemek, který je shodou okolností jeho. A to úplně nejde. Takže pokud si chcete zrenovovat zahradu, nemělo by to úplně jít. Ve chvíli, kdy odevzdáte svůj projekt, je přijat k hlasování, začne se hlasovat. Většinou jsou tam nějaké volební systémy umožňující více hlasů, rozdáte svoje hlasy, můžete i negativní a čekáte, jestli váš návrh někdo vybral. Pakliže ano, tak je následně realizován, buďme to

0: trošku nohama při zemi, jsme stále v Čechách, takže jeho realizace může trvat několik let, někdy i 10. Minimálně ale, abyste věděli, že něco takového existuje, že to možná ve svém okolí máte, jenom o tom nevíte a reálně podat návrh vám zabere 10, 20, 30 minut, pokud jste dostatečně kreativní a pokud si zkontrolujete, že se nenacházíte na svém nebo na jiném soukromém pozemku. Tak, tady mluvíme o takzvané agregativní demokratické inovaci. Něco podáte a pak se hlasuje bez nějaké větší diskuze většinou. Tady vidíte můj projekt, který jsem podal na revitalizaci fotbalového hřiště. Trvalo mi to asi 10 minut. Bylo to hřiště, kde byly odříznuté branky a skončily ve sběru. A bylo tam spoustu kamenů a děti si o to trhali kolena. Zabralo mi to zhruba 15 minut. Na poprvé můj návrh zvolen nebyl, ale dal jsem tam úplně stejný rok poté a vybrali ho. Revitalizace trvala asi 3 měsíce, stálo to 400 tisíc a furt tam nikdo nehraje fotbal, ale začal sloužit místní komunitě, že Perštín je městská část v Liberci a místní komunita tam pořádá čarodějnice, no, pálení čarodějnic, dětské dny a podobné akce. Ty branky tam jsou docela zbytečné, ale říkali mi, že teď přihlašou na stejné hřiště závoru, aby tam nejezdili auta. Ale tak vidíte, rozproudil jsem aspoň něco. Tak, to je moje první zkušenost. To, co v Čechách zatím moc nefunguje, ale je to velmi užitečný nástroj, se kterým se experimentuje prakticky všude v západní Evropě, minimálně na komunální úrovni, ale někde i na celostátní úrovni, jsou občanská fóra, nebo shromáždění, ten název se liší. Ono v češtině používat občanské fórum je někdy trošku zavádějící a někomu to může připomínat 90. léta. Jedná se o deliberativní formát, což vlastně znamená, že máte nějakou problematiku, nějakým klíčem vyberete občany a ty pak o tom problému diskutují v nějakých časových intervalech. Ta diskuze není jenom, že se Ferda, Franta a Jarda se jdou v hospodě a přeřvávají se. Je to nějaká facilitovaná diskuze. Je tam moderátor, který se snaží docílit toho, aby nezvítězil jenom jeden názor, aby všichni měli možnost se vyjádřit. Samozřejmě jsou tam pauzy na oběd, a aby se ty lidi nezbláznili. Ty účastníci jsou většinou placeni, aby nikdo nebyl diskriminován, protože strávil celý den na nějakém fóru a nebyl třeba v práci nebo tak. A dají se tímhle způsobem diskutovat velmi zajímavé věci. Jakým způsobem se vybírají ty občany, taky super. Buď máte nějaký demografický průřez danou obcí, anebo náhodně losujete. Že se vám třeba někdy může stát, že vám přijde obálka, přijďte sem a budete diskutovat třeba o klimatu ve Francii. Nejde jenom o hlasování, je tam důležitá ta diskuze, která se neustále vyvíjí, pak se nějakým způsobem klastruje, schromažďuje, až je nějaký finální názor. Tak, kde je problém? Proč to tady není? To vám řeknu hned. Ono to není úplně levný. Zatím tady byla 2 pilotní fóra tohohle typu v Čechách. Obě jsem organizoval já. Takže můžu říct, že jsem absolutní expert. V čem je problém? Jedno to fórum vyjde na 500 000 minimálně. Protože těm účastníkům chcete dát nějakou odměnu, bavíme se třeba o 1000, 2000 korunách, musíte zajistit občerstvení, musíte zajistit prostor, na tohle je teda vhodná síť základních škol, musíte zaplatit facilitátory. Kdyby někdo nevěděl, co se životem, dělat facilitátora je velmi výnosné povolání a vaše sazba se může odvíjet až od 10 000 korun za hodinu. Takže nestrácejte čas, staňte se facilitátory. To, co jsme dělali, byly to testovací formáty v rámci evropského projektu. První bylo fórum ideologických občanů. Dali jsme proti sobě na jednu stranu lidi, co jsou pro migraci, na druhou stranu lidi, co jsou proti migraci. Byla to skvělá zábava a čekali byste, že budou lítat židle. Ale nic takového se nestalo. Ty lidé vlastně na obou stranách byli schopni svoje názory zmírnit. Příznivci migrace uznali, že to má nějaká rizika a naprostí odmítači migrace uznali, že jsou případy, kdy migrace z hlediska hospodářství dává smysl. No a to druhé téma v rámci toho fóra bylo sklidňování dopravy v centru Liberce. V tom se nikdo neshodnul. To bylo trošku divočejší, to bychom potřebovali tak týden, protože debata se rozvířila na počet parkovacích míst a asi sami víte, že tahle debata je velmi, velmi drastická. A druhý formát jsme udělali pro mládež z Libereckého kraje, kdy dva dny diskutovali o tom, co je vlastně na kraji trápí, co by chtěli zlepšit. Sezvali jsme 5 politiků z krajské i komunální politiky, kteří s nimi pak diskutovali, vyvraceli jim, co vlastně už se děje, o čem jenom neví, jak si lépe zjišťovat ty informace. Naopak se s některými spojili, někteří z účastníků toho fóra teď kandidují v komunálních volbách, ale zkrátka dali jsme mladým prostor. Vytvořili jsme strukturu toho dvoudenního formátu a mělo to nějaký smysl. Výhodou a největší přidanou hodnotou tady těch akcí je, že vezmete lidi, kteří normálně diskutují primárně na Facebooku nebo někde takhle, kde nemají oponentní názor a kde se mohou schovat za nějakou facebookovou masku. Měli jsme tam příklady skoro až konspiračních teoretiků, ale byli ve skupině s učitelkami ze základních škol, které jim to velice sofistikovanou cestou vyvrátili. A myslím si, že tohle z toho funguje, by mohlo fungovat v rámci celé společnosti, kdy ty lidi prostě vytáhneme z těch sociálních sítí, posadíme je k jednomu stolu, někoho necháme řídit tu diskuzi, aby se dostali ke slovu všichni a ve finále zjistíme, že ta diskuze ve společnosti stále funguje. Blbý je, že to stojí 600 tisíc. Ale politika sama o sobě je drahá. Příspěvky politických stran jsou ve stovkách milionů, takže možná bychom mohli přemýšlet i nad tímhle. To byly 2 základní demokratické inovace, které se nějakým způsobem v Evropě objevují. Jedna u nás už je velice rozjetá. Za druhou můžete lobovat a já pak budu mít aspoň co zkoumat. A co když nic z tohohle v obci nemám? Mám se na to vykašlat nebo... Ne, určitě nemusíte. Existují i nějaké zákonné možnosti pro vás, co dělat, když vás něco štve. Typicky ve vašem okolí. První věc, můžete se zvednout a pokud máte trvalé bydliště tam, kde skutečně bydlíte, můžete se zvednout a jít na jednání zastupitelstva a říct, tohle se mi nelíbí, tohle se mi líbí, tohle nechci, tamto nechci. Prostě se jako občan vyjádřit. Pokud vás všichni budou ignorovat, což se může stát, máte možnost podat občanský podnět. To už je větší legrace. Potřebujete sesbírat 0,5% podpisů podle počtu občanů v obci, kde žijete a pošlete to na zastupitelstvo. A zastupitelstvo nebo rada obce se k tomu musí vyjádřit, musí k tomu dát nějaké stanovisko. Jinak tohle všechno najdete v zákoně o obcích, který má asi 50 stránek, ale je zajímavý. Tohle z toho, by the way, když jsme u těch peticí, nevím, jestli je tady někdo expert na petiční právo, ale petiční stánek si můžete plácnout na libovolný veřejný pozemek bez ohlašovací povinnosti. Pokud tam máte petici, takže dělejte petice. Pokud třeba nechcete dělat petice nebo nechcete jít na zastupitelstvo, ale něco vám není jasné, myslíte si, že nějaké hospodaření té či oné obce není úplně v pořádku, máte ze zákona právo nebo možnost zažádat si o informace. Takzvaná 106, to jste možná někdy ve veřejném prostoru slyšeli, můžete posílat 106. Můžete si získávat informace, s tím pak můžete nakládat dál, jak potřebujete, ale je to vaše zákonné právo. Někde možná budete mít osadní výbory a komise. Zní to trošku jak osadníci z Katanu, ale ve větších obcích nebo městech, kde jsou nějaké městské části, které mají nějakou historii, tak existují osadní výbory, což je spolek lidí aktivních, kteří se zkrátka chtějí starat o tu městskou část, fungují jako výbor, takže tudíž mají nějaký poradní hlas i pro zastupitelstvo té dané obce a ta praxe v Čechách je taková, že mají i nějaký rozpočet, skrze který můžou pořádat akce, třeba pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti a tak podobně. A pokud nic z tohohle nezafunguje, tak vám držím palce, když budete zakládat občanskou iniciativu. Teď se v posledních měsících jich objevilo hodně kvůli větrným elektrárnám. V Ralsku například. Něco se vám nelíbí, politici vás ignorujou, vytvoříte občanskou iniciativu spojenou s peticí a začnete tvořit veřejné diskuse v kulturáku nebo někde a ono ty politici se o to začnou zajímat, protože ve chvíli, kdy ta petice nemá 10 podpisů, ale má jich třeba 5 000, tak už to je poměrně relevantní počet občanů, kteří můžou znamenat vaše znovuzvolení nebo naopak vaše nezvolení. A to už je taková poslední partizánská možnost. A ty všechny ostatní jsou zákonné. Tak, než skončím a dám vám prostor mě tady grilovat z toho, co vím a nevím, dovolím si ještě přeskočit trošku výš. A proč vlastně podporovat ty demokratické inovace? To už jsem asi trošku odpověděl, ale proč chránit demokracii jako takovou? Proč tohle to všechno dělat? Bible neříká, že demokracie je nejlepší zřízení a tak, to určitě ne, ale demokracie má obrovskou výhodu oproti jiným politickým systémům. Jak byste definovali špatnou vládu? Skorumpovaná, pomstychtivá. Já si myslím, že každá vláda má... Když bychom se vrátili k tradičnímu biblickému tématu hříchu, co třeba politik, který si chce jenom nahrávat peníze, co politik, který se jde mstít, protože 8 let v opozici dostával strašnou bídu a teď to chce všem vrátit, co politik, který ho zradili úředníci a teď jde všechny vyházet. To je nějaká ukázka hříchu. A proč teda obhajovat demokracii? Tam jsem dal schválně ústavní, protože když dneska použijete termín liberální demokracie, koukají na vás trošku skrz prsty, ale moc musí zůstat omezena a vzájemně kontrolována jinými složkami. Protože špatná vláda není nic lepšího, než nahradit špatnou vládu jinou špatnou vládou, ale mít možnost tu špatnou vládu odvolat. Nechat si tu možnost ve volbách nějakým způsobem je ze strakovky vykopat, zvolit tam někoho jiného a tak podobně. Nesmíme to ale zaměňovat s tím, že se nám nelíbí třeba, tady zmiňuji veřejnoprávní média, trošku hořká pilulka, ale to je zcela legitimní politický program. Může se nám to líbit nebo ne, asi to není úplně šťastné téma, ale takhle politika funguje, většina vítězí. Nicméně, ve chvíli, kdy ten politik nebo ta skupina politiků začne měnit ten systém k tomu, aby ta kontrola byla složitější, aby parlament jako těleso, které má ty politiky kontrolovat, nebo z něj vychází ta vláda, jeho kontrolní funkce upadají a i jednání vlády se výrazně centralizuje a například zápisy nebo nahrávky z jednání vlády se otevřou až po 30 letech. Tady bychom měli zbystřit, protože to už se netýká nějaké konkrétní politiky, ale toho systému jako takového, kdy ty brzdy a naše možnost někoho vyměnit se trošku omezují. Takže tady na tohle dávejme bacha a případně jednejme, jak uznáme, za vhodné. Ten proces, který jsem popsal, je centralizace, ten negativní podle mého názoru. To, co jsem vám popisoval v rámci demokratických inovací, je naopak mocenská decentralizace. Jedna věc je koncentrace moci ve svých rukou, věc druhá, rozdělování moci občanům pomocí různých formátů, které jsem vám popsal. Já jsem pro tu druhou cestu, protože představa, že politik je dokonalý a dokáže vyřešit moje problémy, mi přijde naivnější než moje předchozí představa o práci pro Boží království. Co si z toho odnést? Jenom taková krátká roadmapa, čím jsme vlastně prošli. Kristus proměňuje člověka. Proměněný člověk slouží druhým, a může takhle sloužit ve veřejném prostoru, který je daleko širší, než jsme si možná mysleli. Demokracie nám dává nástroje nebo nám umožňuje jednat i nad rámec voleb. Tyto nástroje mají sloužit lidem, nikoli stát se novou modlou. Politika je prostě tady všude kolem nás. Nebojme se tady ty nástroje používat a nepadejme do toho, že stejně nic nezměním a tak podobně. To je to, co chce každý politik slyšet, protože ve chvíli, kdy máte nějaký svůj nezájem, nezajímá vás, co se tam děje, je jednodušší vás krmit nepodstatnými věcmi. Nesmíme ale zapomenout na jednu věc, velice důležitou, že pokud není na prvním místě Kristus, je to jenom bezduchá participace a pravděpodobně naše zájmy formuje nějaká ideologie nebo nějaký jiný zájem. Musíme mít na prvním místě stále to, že je to služba druhým. A měli bychom ten nástroj takhle využívat. Je to furt jenom nástroj, na prvním místě Kristus, naším posláním jeho následovat, šířit evangelium, činit učedníky a pracovat pro Boží království. Děkuji vám za pozornost. A mám prostor pro
1: dotazy.
0: Zajímá někoho něco? Nestyďte se. Nikoho nic nezajímá. Ano?
2: Když se zbavit myšlenky, že demokracie být milovaný jediný možný správný systém, umožňuje volební právo i lidem, kteří neznají ani vlastně pravom, rozdíl pravomocí typu, co může parlament, k čemu slouží senát, jaké jsou práce prezidenta. A prostě vidím tady jako velký problém. A když se to zbavit?
0: Tohle, to, co říkáte, není ale problém demokracie, ale je to poměrně velké selhání vzdělávacího systému. My s tím teď taky pracujeme v rámci jednoho projektu ve spolupráci s knihovnama na vzdělávání občankářů, protože v rámci základů občanské nauky a tak podobně se dozvíte, že parlament má 200 poslanců, 81 senátorů a tak podobně, a pak víte, jak jdou za sebou hlavy ústavy. Ale vytrácí se tam přesně tady ty základní znalosti. Nikdo ani neví, jakým způsobem se vlastně volí. Vysvětlovat volební systémy, proto je tolik politologů, protože to se to děje každý volby. Většina lidí ani neví, jak fungují, jak je rozdělená pravomoc, že to, co přikládají prezidentovi, že může nebo nemůže udělat, je vlastně strašná hloupost, protože prezident takový pravomoci nemá. Nemyslím, že to je selhání demokracie, ale bohužel zkrátka selhává v tomhle ohledu ten vzdělávací systém. Naštěstí ale je v naší zemi spoustu ochotných lidí tady ty aktivity financovat, ale samozřejmě projeví se to až s nějakým odstupem třeba 10, 15, 20 let. Ale bohužel nemám na to jednorázový, jednoduchý lék, který by všechno vyřešil zítra nebo pozítří, ale všimlo si toho více lidí a pracuje se na tom.
3: Já vlastně, a myslím si, že drtivá většina lidí, jako tím myslím pak 99,99% lidí, vlastně úplně těm problémům do hloubky nerozumí a nedokáže vlastně, jakoby, si může mít nějaký jako obecný směřování, o čem potom by vlastně ta politika měla být, ale potom nakonec ty jednotlivý policies do těch stran, tak potom už jsou věci, třeba ty jednotlivý řešení, už jsou věci, které lidi o tom rádi diskutují, ale vlastně bych sám za sebe si uvědomil, že vlastně tomu vůbec nerozumím, když o tom taky rád diskutuju. Bych to radši měl nechat někomu, kdo tomu reálně rozumí a kdo vlastně jako to dokáže líp.
0: V tomhle je velký problém nebo selhání politických stran jako takových v Čechách, protože politické strany by měly mít nějaké expertní prostředí, komise, přímo i najímat nebo najímat spolupracovat s experty z veřejného života a tvořit ty policies s nimi. Tohle se ale už v české politice vlastně neděje. Když se koukneme na strukturu politických stran, tak tady to expertní zázemí většina z nich vyměnila za expertní marketingový tým, který vás do toho parlamentu dostane. Někteří z vás si vzpomenou na Topolánkovu vládu. První i druhou, vlastně ta první šla do zdi, ta druhá s minimální většinou prošla, ale tehdy, když nastupoval Topolánek, já jsem se o tom bavil s jedním z lidí, kteří pak dali náměstka na ministerstvu, tak předtím, než nastoupil na post premiéra, tak zatím byly 3 roky nebo 4 roky práce v opozici a připravování zákonů, návrhů, práce mnoha komisí a tak podobně. Můžeme, nemusíme souhlasit s tím, co udělal, ale ve chvíli, kdy si sedli do té Strakovy akademie, tak měli prostě šanony návrhů vydiskutovaných a tak podobně. Pak jsme viděli naopak vládu Petra Fialy a tam mi přišlo, že nic takového nebylo, že jakoby až po roce a půl se začalo řešit, co ta vláda vlastně bude dělat, a ukázalo to tu slabost těch politických stran tady přesně v tom, co říkáte. Protože my občané něčemu rozumíme, něčemu ne. Drtivý většině věcí nerozumíme. Proto i radím zabývat se těma věcma ve svém okolí. Já často říkám příklad chodníku, nebo žiju v ulici XYZ, vidím, že je tam něco rozbitýho a jsem schopný objektivně zhodnotit, jestli ta oprava má smysl nebo nemá, jestli je to používaná věc nebo ne. S radostí vždycky říkám, chodník není levicový nebo pravicový, chodník je chodník, jde většinou rovně. Ale to, co říkáte, je součástí krize politických stran a bohužel nevím, jakým to mám, jako, jak víc do nich mám kopnout, aby něco začali dělat. Naopak vidíme i třeba při té současné vládě, že někdy si ty zákony spíš napíše nějaká lobbystická skupina. Teď jsme svědky toho, že předkladatelé vlastně nechtějí oznámit, kdo vytvořil ten zákon. Dostali jsme se až do takovýhle rovin, takže my vlastně ani nevíme, kdo ty zákony vytváří. Většinou teda spíš si řeknu, že to je ChatGPT asi vzhledem k jejich kvalitě. Ale ano, bohužel odpověď na to taky nemám. To, co není jednoduché, politika funguje na našich hlasech. Ten politik touží po tom, aby my jsme ho volili. Demokracie je soutěž, takže vždycky o něco soutěží. A to, co my můžeme vlastně jediné udělat, je tady to vyzdvihovat před nimi. Nějakým způsobem se ptát, zvedat to povědomí o tom, že ta politika je vyprázdněná. Já vím, že to zní jako těžce, naivně, ono je to docela náročný, ale jako nevidím nic lepšího. Naopak, ještě věc druhá, ačkoliv v dnešní době už je to trošku těžší, to expertní zázemí těch ministerstev, které máme, tak bylo doposud na poměrně vysoké úrovni a těmi ministerskými kolečky naštěstí ty nejhorší návrhy prostě se rozpustějí někde. Teď už se trošku obávám, že na některých ministerstvech po tom, co tam byly šílený jatka, tak už chodí prostě tak strašný zákony, že i tady ta expertní kapacita je pryč. Nemám na to nějakou pozitivní odpověď, bohužel je to smutný. Pojďme tady ty věci vyzdvihovat víc na povrch.
2: Co si myslíte o tom, že se jakoby politika a politici začaly víc angažovat do sociálních sítí? Že třeba, jako aby se přiblížili mladému publiku a mladým lidem, aby se právě zabránilo tomu, že jako mladí lidi nerozumí politice a aby chodili k těm volbám. Takže pak prostě projíždím Instagram, jestli je to dobře, jestli je to dobrý způsob, anebo jestli by si měli zachovat nějakou jako tu úroveň.
0: Já se bojím, že na tohle už je pozdě, že ta úroveň serióznosti už jako je úplně na nule. A jakoby, nemyslím si, že to je jenom politika. Politika vždycky kopíruje strategie a trendy z biznisu. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Bavíme se o nějakém trendu, který funguje při prodeji, mě tam furt skáčou influenceři, co prodávají nějaký suplementy a tak podobně. Ta politika je v tom stejná prostě. Ta politika kopíruje procesy, které fungují, jak někoho oslovit nebo neoslovit. Bohužel v té politice to je daleko větší cringe než v tom biznise. Rád podporuju takové ty iniciativy, co třeba dělá Mikýř nebo Kovy nebo další, který vytvářejí videa nebo nějaký ten osvětový content, který těm mladým lidem ukazuje. Hele, nenechte si úplně jako takhle vymejvat hlavu prostě, že tady někdo tančí jak hranolka nebo dělají TikTok trendy a tak. Myslím si, že ty lidi dospějou naštěstí a z mým okolí snažím se, že už je skoro taky 30, tak se sem tam ptám někoho, komu 30 není, komu ještě po 20, jestli vůbec jako jim to přijde vtipný nebo ne, a naštěstí ta reakce je, že ne, tak a doufám, že ta mladá generace prostě se tím nenechá takhle uníst. Bohužel už je pozdě a bohužel se to jenom stupňuje, ale víceméně po celou dobu existence stranické politiky to bylo vždycky. Trendy, které fungovaly na tištěných médiích, trendy, které fungovaly v rádiu, vždycky to ta politika kopírovala. My jsme bohužel svědky asi zatím nejvíc trendů a věcí, ale s tím bohužel nic neuděláme. Já jsem říkal, že nebudu úplně moc pozitivní nakonec a jak jsem říkal, 2000 let se tady někdo snaží najít odpověď a já jsem ji teda taky nenašel. Tak se omlouvám, že někdy nemám úplně nějakou přesnou odpověď na vaše otázky nebo něco víc povzbudivého, ale pokud chcete něco povzbudivého, tak já si nechám svůj povzbuzení až na konec úplně. Připomeňte mi, že na konci mám být ještě pozitivnější a zmínit nějaký krásy české demokracie. Schoval jsem si jednu takovou pozitivní věc na konec.
1: Názor váš na volební průkazy?
0: Jako v Čechách, myslíte? Tak nic proti tomu nemám, vzhledem k tomu, že ty volební průkazy se používají jako primárně v parlamentních volbách, kdy prostě jako jasně nemáte čas, přejedete do jiné obce i jasně někde se může... Ano?
1: Myslel jsem takový ten koncept, kdy jakoby se musí prokázat politický minimum na to, aby
0: člověk... Jo, takhle. No, to už otvírá otázky, kdo bude konstruovat to, co je politický minimum. Myslím si, že kdybych vás tady vyzkoušel z komunálního volebního systému, tak propadne 95% z vás. A on je teda dost složitý. No. U tohohle je vždycky prostě ten problém, kdo tvoří to minimum, kdo vytvoří tu hranici, co jo a ne, a tu už bychom se nebavili o demokracii nějakým způsobem. Dostávám tuhle otázku často, vás roustit nebudu, ale většinou toho tazatele roustím nějakými jako základními dotazy na to demokratické fungování a tak. Věřím, že byste uspěl, ty lidi, kteří často roustím, tak neuspějou. Akorát mi pak bylo řečeno, že to nemám dělat úplně. Ale ne, tohle to určitě není ta cesta. Tohle to určitě není ta cesta. Dobře řekl, mám tu pozitivní věc teď. Když na tu demokracii v Česku koukáme optikou lidí, co v ní žijou a vidíme to jenom jako jeden případ, tak si můžeme říct, bylo to lepší, teď je to horší a může to být určitě vždycky lepší. To je výhoda jednopřípadových studií. Ale když se koukneme v tom komparativním globálním měřítku, protože existuje spousta projektů, který porovnávají demokracie po světě nebo politické systémy, míru svobody projevu, svoboda participace a tak podobně. Měří se to asi u 230 zemí. Tak Česká republika i v oblasti bezpečnosti, svobody, správy a tak podobně, tak je 7. nejlepší země na světě k tomu, kde žít, kde fungovat, kde bydlet, kde vychovávat děti a tak podobně. Takže ačkoliv se nám může zdát, že to tady jde taky do zdi, současná vláda je velice rychlá, co se týče některých opatření a tak podobně, tak věřme, že žijeme na jednom z nejlepších míst na téhle planetě a ten strach samozřejmě ze státního bankrotu nebo tak, to vám můžu říct, to se určitě nestane, protože ve chvíli, kdyby ta země směřovala do zdi, tak přijde Evropská unie a nějakým způsobem řekne, dobrý, tady jste si rozvolnili takovým způsobem ty rozpočtové pravidla, to už neodpovídá našemu finančnímu rámci, takže buď to změníte, nebo přestane týt z kohoutek dotací. A to si jako země jsem si jistý, že se to nestane. Naštěstí Evropská unie, když jsme členem, má na tohle nějaký nástroj. A věc poslední asi. Ten ústavní systém v Čechách je naštěstí natolik robustní, třeba oproti Slovensku nebo Polsku, že se vám ho nepodaří rozebrat za 4 roky ani náhodou. Za 8 už možná, jo, ale tím vás strašit nebudu. Děkuju za pozornost a chtěl jsem vám říct, že jsme křesťané, kniha Daniel, 2. kapitola, Bůh je pánem dějin, času, všeho a vládne. Nemějme strach, vezměme si, že jsou tady křesťané, kteří teď třeba žijí v Sýrii nebo někde v Číně nebo tak. Takže ačkoliv ta situace u nás nevypadá tak pozitivně, myslím, že se tady máme furt skvěle. Díky.

Jako občané máme možnost jít na zasedání zastupitelstva, pořádat petice i občanské iniciativy. Některé formy demokratických struktur teprve objevujeme, ale nebojme se být aktivní a o dění v okolí se zajímat. To byl dnešní pořad Akademie. Pořad si můžete v repríze poslechnout v úterý v 21 hodin, ve čtvrtek ve 4 hodiny a v pátek v 17 hodin. Za týden se můžeme těšit na další díl naší rozhlasové akademie. Teď ale Marián Lipovský, kapela Timothy a jejich Revival Dream.

M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

I po 20. hodině se nacházíte ve společnosti Rádia 7 a pokud nás posloucháte už nějakou dobu, samozřejmě jste vítaní stejně jako vy, kteří jste si nás právě naladili. Od mikrofonu posloucháte hlas Kateřiny Fridrichové, která vám dělá v tom dnešním večerním vysílání Rádia 7 společnost a ještě přidám, že je neděle 11. října a v tom následující hodince nás čeká další díl pořadu Ke kořenům. Tentokrát se Mireja Ryšková a Petr Vaďura budou zamýšlet nad novým zákonem, tentokrát konkrétně nad triumfálním vjezdem Ježíše do Jeruzaléma a taky Petrovou návštěvou u Kornélia.

Kapela 10th Avenue North hudebně zahájila další hodinu vysílání Rádia 7 a já jsem si uvědomila, že jsem vám neřekla, kdy se těšit na další díl pořadu Ke kořenům, a to bude kolem 8:45.

Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V našich relacích vám nabízím nahrávky rozhovorů, které jsem dělal v uplynulých letech s našimi předními biblisty a teology. Rozhovory se vždycky týkají nějakého konkrétního biblického textu. Dnes bude naším hostem docentka Mireja Ryšková z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Novozákonník, autorka řady knih a výkladů spisů Nového zákona. Budeme přemýšlet nad dvěma biblickými texty z knihy Skutků, ale nejprve z Lukášova evangelia. Přečteme si úryvek z 19. kapitoly, verše 28. až 42. Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do

0: hodili přesně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tomu řekli někteří farizové ze zástupu: mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl: pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: kdyby spoznalo v tento den i ty, co vede k pokoji, avšak je to skryto tvým očím. Tolik biblický text. V Lukášově evangeliu si čteme, že Ježíš se blíží k Jeruzalému, že jede do Jeruzaléma. Je to leitmotiv celého toho evangelia. V podstatě od 5. kapitoly je to cesta, kterou Ježíš absolvuje, a tady jsme se konečně dostali k cíli. Proč je ten vjezd do Jeruzaléma tak podstatný, že se vine vlastně celým tím evangeliem?
1: Lukášovo evangelium je vlastně z velké části pojato jako cesta. Člověk se dává, tedy člověk v zastoupení učedníků se dává s Ježíšem na cestu, aby dospěl do cíle, kterým je Jeruzalém. A my v tom našem úryvku vidíme, že Jeruzalém, do kterého Ježíš spěje, má dvě stránky. Na jedné straně tedy Ježíš je vítán, a to tím zástupem, který ho doprovází. Ono to není zas tak, že ho vítají všichni, kteří jsou v tom Jeruzalémě. A na druhé straně Ježíš se dívá na to město s určitým zármutkem, a to hlubokým zármutkem, protože ví, co bude následovat. On si nedělá žádné iluze a není nijak zaslepen tím radostným vítáním svých učedníků, eventuálně tedy těch, kteří se k ním připojují. Trpkost toho, co vlastně bude následovat, podle Lukáše zažívá v té otázce farizeů nebo v té připomínce. Má napomenout své učedníky, aby se chovali slušně a neprokazovali mu úctu, která mu nenáleží. A Ježíš dobře ví, že Jeruzalém je místo, kde je chrám, kde je to centrum svatosti, uctívání ve velesvatyni chrámové. A zároveň ví, že toto město se minulo s tím svým povoláním, že čas spásy, který se k němu sklání, toto město odmítá.
0: Lukášovo evangelium není psáno pro čtenáře, kteří by byli moc poučení o židovské historii, takže Lukáš se dost často vyhýbá tématům ryze židovským. Vysvítá to zejména, když srovnáme evangelium Lukáše s Matoušovým evangeliem. Ale přesto tento úryvek jednoznačně míří k tomu starozákonnímu kontextu. Jsou tam i některé úryvky, citáty ze Starého zákona, a už vůbec to město Jeruzalém je vnímáno jako skutečné centrum. Proč to je tak důležité, že i v tom Lukášovi, který píše tedy nepoučeným čtenářům, je to nutné takto zdůraznit?
1: Tak i když Lukáš píše nepoučeným čtenářům, tak přeci jen píše čtenářům, kteří nějakým způsobem navazují na židovskou historii. On má takové velmi zvláštní pojetí času, nebo pojetí času, které jsme od něho převzali, totiž čas zaslíbení a čas naplnění. Ten čas zaslíbení, to jsou vlastně dějiny do Ježíše, a to nejenom dějiny židovské, ale i dějiny světové. Lukáš má neustále na zřeteli to, že ty světové dějiny patří do těch dějin zaslíbení. Ta zaslíbení samozřejmě byla nejvíc a nejlépe vyjádřena v židovském písmu, ale vztahuje se to vlastně na všechny národy. Ta univerzální perspektiva je pro Lukáše hrozně důležitá. A tak vlastně i ti pohané, i ti jeho adresáti jsou zataženi do těchto dějin spásy. A to zaslíbení se tedy naplňuje v Ježíši a ten čas, který následuje po Ježíši, a nemá na mysli tedy jenom ten jeden okamžik, ať už je to okamžik narození nebo ukřižování, ale vůbec tedy to, že Bůh přichází na zem

0: jako člověk a mě vlastně pro člověka se dává k dispozici, tak ten čas naplnění se potom vztahuje na všechny lidi a vztahuje se samozřejmě historicky na Židy, je tedy historicky svázáno s Jeruzalémem, ale vztahuje se potom na všechny dál. Ten čas naplnění, to je tedy doba církve, doba křesťanů, to je naše doba. My žijeme tedy v tom čase naplnění toho, co Bůh měl v úmyslu se svým lidem, totiž nabídnout mu svou blízkost.
1: My tady máme jeden krásný příklad toho, jak se vychází z toho starého a převádí se to trošku do toho nového, to je to oslátko. Zdánlivě ten motiv je naprosto nepochopitelný a banální a navíc na mě osobně působí trošičku jako taková pohádka, už, že to je oslátko a že tam Ježíš přesně říká, jak to proběhne a on se to opakuje potom přesně tak to proběhlo. Lukáš přece musel ten motiv tam vložit s nějakým záměrem.
0: To je velmi důležitý motiv, jeden z takových poměrně vzácných motivů ve Starém zákoně. Ten motiv pochází z prorocké knihy Zachariáš z 9. kapitoly. A jde o to, že Ježíš přijíždí do Jeruzaléma ne jako ten, kdo ho chce dobít, nýbrž jako ten, kdo přichází v pokoji a míru, v radosti a pokoře. A to je tedy ten obraz krále, který vyjíždí nikoliv na koni, jako hrdina, jako král,
1: Jako dobyvatel.
0: jako dobyvatel, nýbrž ten, kdo vyjíždí tedy zcela pokorně na oslátku. A to je tedy velmi důležitý motiv i vzhledem k té dobové problematice. Možná, že to je důležitý motiv i vzhledem k naší dobové problematice. Totiž Ježíš není dobyvatelem se zbraní v ruce. Nýbrž je to člověk, který obrací lidské srdce. A to je tam důležité. A proto nemůže tedy přijet jako ten vítěz. Navíc, a to se tedy vine celou tou 19. kapitolou. Ježíš je velmi realistický ve vědění toho, co ho očekává a nedělá si žádné velké iluze a nechce, aby si dělali iluze také jeho učedníci. To znamená vítězství boží, vítězství nad zlem. To není vítězství, které se dobývá se zbraní v ruce, které se dobývá mocí, ať už politickou nebo mocí peněz. Nýbrž je to vítězství, které se dobývá pokorou a službou.
1: Lukášovo evangelium je zvláštní ještě z jednoho úhlu pohledu. Lukáš nezatěžuje příliš své čtenáře geografickými detaily a pokud už používá nějaký ten pojem ze zeměpisu, tak většinou ten pojem je symbolický, ať už to je ten Jeruzalém, o kterém už jsme mluvili, nebo je to Jericho, kde je známý Zacheus a uzdravený slepec. A tady se objevuje v tom našem textu Olivová hora. A zase čtenáři Starého zákona vědí, že Olivová hora není jenom tak nějaká obyčejná hora, ale že má určitý symbolický význam. Můžeme si trošku připomenout, o čem vlastně ten motiv Olivové hory by mohl být.
0: Motiv Olivové hory, pokud já se dobře pamatuju, je tedy spojen s útěkem krále Davida z Jeruzaléma, když byl vyhnán svým vlastním synem, který stáhl ruku po královském titulu a nechal se tedy provolat krále a David ze strachu před ním utíká právě přes Olivovou horu pryč. Je to místo, které tedy geograficky leží naproti chrámu, z něhož je tedy dobrý pohled na chrám, a které se tedy stává posléze také místem, kde Ježíš se dívá zpátky na Jeruzalém s onou skepsí, nebo skepsí možná s tím zármutkem v srdci, protože ví, že přes svou pokoru a přes tu otevřenost srdce a přes ty nejlepší úmysly, přestože je v něm přítomný Bůh, který se nabízí, on bude se svým posláním odmítnut. A to je asi to nejtěžší, co ho sužuje. A proto tedy nad Jeruzalémem skutečně pláče. Když dneska přijede poutník do Jeruzaléma, tak je tam tedy chrám právě na Olivové hoře, který se jmenuje podle toho, že Ježíš nad Jeruzalémem zaplakal.
1: Vy jste tedy uvedla, že jeden král odchází přes Olivovou horu. My tady teď máme popsáno, že se jiný král a potomek Davidův, jak písmo ukazuje, takže se do Jeruzaléma naopak vrací. A prorocké texty nám také ukazují, že jednou by mělo podle těch eschatologických výhledů právě tudy přes Olivovou horu se vracet to triumfální vojsko, které bude vysvobozovat Jeruzalém. Ta Olivová hora se má rozdělit ve dvě a má tam vzniknout to údolí, kterým projde ta vítězná armáda. Takže král ve své vládě a tady najednou král jedoucí na oslátku. Motiv krále jste nám už trošku přiblížila, ale jak si představit Ježíše jako krále?
0: Já si myslím, že historický Ježíš všechny tyto tituly odmítal, že totiž nechtěl být pozemským králem, nechtěl právě proto se nazývat mesiášem, protože to, jak sám sebe pojímal a to poslání, které naplňoval, nemělo s těmito lidskými představami prakticky nic společného. Právě proto tedy sahá k prorockému gestu a vztahuje se k textu, který je poměrně ojedinělý, tudíž k tomu pokojnému příjezdu krále do Jeruzaléma. Celé pašijové vyprávění a už u Marka se vlastně vyrovnává s tím problémem, že Ježíš je a není král. Ježíš je a není mesiáš. Ježíš samozřejmě je král a mesiáš, když se díváme od konce jeho historie, když se díváme od kříže, ale není král a mesiáš, když to hodnotíme o němi pozemskými představami. A já si myslím, že i pro nás je důležité uvědomit si, že být králem a mesiášem, že to neznamená to pozemské vítězství. To je ten rozměr křesťanství, který je neustále tím kamenem, přes který se klopítá. Protože samozřejmě, a o to víc, když Ježíš z mrtvých vstal, my bychom chtěli, aby platilo to, co je tady napsáno. Na nebi pokoj a sláva na výsostech, vlastně podobná slova známe se zvěstování pastýřům. Tak bychom chtěli, aby být křesťanem znamenalo zároveň, že už tady nebudou žádné problémy a že když budou problémy, tak Bůh učiní zázrak a nás ty problémy minou nebo nás těch problémů vytáhne. Jenomže právě ten Ježíšův příběh ukazuje, že tomu tak není, že to, že Bůh je na straně člověka, že ta sláva, která je na nebi, to vůbec neznamená, že tady na zemi to bude všechno hladce, tak, jak bychom si přáli a jak bychom chtěli.
1: Svatý týden, velikonoční týden, začíná květnou nedělí. Co ten týden vlastně říká, jaké je jeho poselství?
0: Poselství svatého týdne je vlastně, abychom se skutečně obrátili a abychom začali vidět věci z té druhé strany. Mě tady znovu napadá ten Ježíšův pláč nad Jeruzalémem, abychom si uvědomili, že to není pláč jenom nad Jeruzalémem, nad tím, co kdysi bylo, že je to pláč nad každým z nás, nad naším městem, nad naší církví, nad naší společností, že Ježíš znovu a znovu musí plakat, pokud nepoznáme čas svého navštívení. A ten svatý týden, to je vlastně prostor pro to, abychom poznali čas Božího navštívení, abychom se zamysleli nad tím, co je skutečná hodnota a kam nás Bůh naším životem, kam nás vede, kam to všechno směřuje, abychom taky možná svoje ztráty nepovažovali za skutečnou prohru, nýbrž abychom ty ztráty, tak jako Ježíš, viděli trochu v jiné perspektivě. Možná, že ty ztráty se na konci našeho života ukážou jako naše největší vítězství. Možná, že to, co považujeme v životě za svoji životní katastrofu, a zase bych to nechtěla nijak zlehčovat a říkat, že lidské utrpení je něco, nad čím můžeme mávnout rukou, ale možná, že se nakonec ukáže, a možná se to ukáže až v perspektivě toho setkání s Bohem, že to bylo něco, co vydalo ohromné plody.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes posloucháme nahrávky rozhovoru s Mirjou Ryškovou. Dosud jsme se zamýšleli nad Ježíšovým vjezdem do Jeruzaléma, tak jak je popsán v 19. kapitole Lukášova evangelia. Teď je před námi text z 10. kapitoly knihy Skutků apoštolských. Budou to verše 34. až 43. A Petr se ujal slova. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku. Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta duchem svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se. Nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám. My jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých vstání. A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Přečetli jsme jednu z řečí Petrových, které jsou v knize Skutku zapsány. Je to text, který je v kapitole pojednávající o Kornéliovi, čili o misii Petrově u pohana, u římského setníka. Co to je za události, které probíhají, na které tady Petr reaguje?
1: Petrova reakce je vlastně vyjádřením přesvědčení a možná i trochu podivu, že Bůh, tak jak ho on jako Žid znal, se neomezuje jenom na židovský národ, nýbrž, že má zájem o každého člověka, že i z pohanů, tedy z lidí, kteří nebyli Židy, si povolává svoje následovníky. A to je něco, co je vlastně v tom kontextu rodící se církve úplně nové. Ti první učedníci, apoštolové a další, hlásali především v rámci židovského národa, protože to svoje povolání pochopili jako namířené k obrácení Izraele, vyvoleného lidu božího. Jaká byla další perspektiva, to samozřejmě není řečeno. Oni tedy měli zájem především své soukmenovce přesvědčit o tom, že Ježíš je Mesiáš. A najednou Petr tam podivuhodným způsobem, jak nám to Skutky líčí, a tuhle tu historku nám tam vlastně líčí třikrát, naráží na skutečnost, že Bůh dává svého ducha někomu jinému než příslušníku židovského národa. Tady to programové prohlášení, myslím si, že pro všechny křesťany a pro možná i příslušníky židovského národa nebo židovského vyznání, je to takové důležité prohlášení. Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. Že vlastně to je takové vyznání, programové prohlášení, které rehabilituje všechny a které, tak jak se i na jiných místech Nového zákona říká, odhlíží od úzkých národnostních a náboženských mezí a říká, že Bůh má zájem a zalíbení v každém člověku, který se k němu pozitivně vztahuje a který také náležitě jedná. Tedy kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé.
0: To by možná stálo za rozvedení.
1: My máme velmi úzkou představu, co to znamená věřit v Boha, protože pro nás víra v Boha je samozřejmě spojená s určitým církevním společenstvím. Ale pro mnoho lidí právě ta vazba na církevní společenství je překážkou víry v Boha, ať už k tomu důvody jsou takové nebo makové. Ale tady se tedy říká, že každý, kdo v něho věří, každý, kdo přijal tu pozitivní zvěst a pozitivní nabídku o tom, že tento svět má smysl, že tento svět někam vede, že tento svět není ponechán sám sobě. Tak každý, kdo takto překračuje ten obyčejný lidský horizont a zároveň jedná na základě tohoto poznání, že svět má smysl, že svět je svěřen člověku, činí to, co je správné, co je spravedlivé. V tom vyjádření biblickém to vlastně odkazuje zase zpátky na Boha, protože jedině Bůh koná to skutečně spravedlivé, to, co je po právu, to, co odpovídá potřebám skutečnosti. Takže takový člověk, který tedy jedná ve světě tak, jak je potřeba, aby svět mohl existovat, aby se mohl vyvíjet, ten je Bohu milý. A to v každém národě. Z toho tedy plyne to, že ani křesťané, ani židé si nemohou tu spásu uzurpovat pro sebe. Tohleto základní vyznání vyzývá nejenom k náboženské toleranci, ale řekla bych k hluboké úctě před velikostí Boží, který má zájem u každého člověka a nenechá se v tom nikým omezovat.
0: Přesto ale tady je potom tvrzení, že on vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. Takže z toho takového širokého spektra těch, kteří v něho věří a činí, co je spravedlivé, to stejně míří do toho jednoho bodu, kterým je Kristus.
1: To je pravda. Samozřejmě každá víra musí mít konkrétní podobu. Autor tohoto textu i Petr sám jsou lidé, kteří věří konkrétním způsobem a kteří jsou tedy přesvědčeni, tak jako my křesťané jsme tedy přesvědčeni, že to základní jednání Boží, které skutečně přináší světu pokoj, a tady musíme myslet na ten starozákonní šalom, spásu, tak, že to Bůh udělal právě v osobě Ježíše Krista. To je naše základní křesťanské přesvědčení, ale to nevylučuje to, že Bůh samozřejmě má zájem u každého člověka a že je mu milý ten, kdo jedná tak, jak je správné a potřeba jednat.
0: Ten text dále líčí Ježíšův příběh, jeho životní příběh, když byl tady na zemi, od křtu až po jeho zmrtvých vstání. Je na tom líčení něco zvláštního, něco, co bychom měli si toho všimnout a co bychom měli zaregistrovat jako podstatnou věc?
1: Mě tady možná napadají věci, které nejsou tak úplně podstatné v tom biblickém textu, ale nějak mě oslovují. Jednak tady se odkazuje, že Ježíš uzdravoval, my bychom čekali tedy, že uzdravoval z nemocí a tak dál, ale tady je to redukováno na ty, kteří byli v moci ďáblově. Tím se samozřejmě nechce říct, že všichni byli posedlí a nějaké takové zalíbení v ďábelských věcech. Nýbrž možná, že to tady zaznívá jako přesvědčení, že za tím neštěstím člověka, za nemocí stojí skutečnosti, které jsou negativní. Nemusíme myslet zrovna jenom na osobní ďábelskou moc, ale je pravda, že mnoho nemocí plyne z toho, že je nezdravé prostředí, že zatím tedy stojí nějaká nečistá síla. Ať už je to síla, která vychází z člověka, nebo síla, která člověka přesahuje. Tak to je první věc. A když jsem si ten text četla, tak mi rezonovalo ještě něco s naší nedávnou minulostí. Tady se říká, ale oni ho pověsili na kříž a zabili. To jsou ti věční oni, jakýsi anonymní soubor lidí, kteří něco dělají a na které se můžeme vymlouvat. Oni, tedy ti oni vždycky dělají to, s čím my nesouhlasíme. Tak to mě u toho napadlo. Je pravda, že ti, kteří pověsili Ježíše na kříž a zabili, pro Petrovi posluchače jsou neznámí lidé. Ale to neznamená, že když někdo něco dělá špatně, že když někdo koná nespravedlivě, že to zmizí v anonymitě. Nejsou žádní anonymní oni, jsou konkrétní lidé. Popravdě řečeno jsme my konkrétní lidé, kteří děláme věci špatné a zlé. Tak to je mě jenom k tomu napadlo, protože to oni, já jsem se dívala i do řeckého textu a tam skutečně je tedy třetí osoba plurálu, takže to tady tak opravdu je.
0: Štěpán před svým ukamenováním se nebojí říct, vy to jste, vy jste ti, kteří zabíjejí ty proroky a vy jste zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého a toho vy jste nyní zradili a zavraždili.
1: Štěpán oslovuje přímo ty, kteří chtějí od něho, aby vydal svědectví, aby tedy řekl, o co jde, aby se bránil. A on v té obraně své víry ukazuje na to, proč se vlastně musí bránit, o co jde. Zatímco Petr tady vlastně hovoří k lidem, kteří s celou tou skutečností nemají nic společného. To jsou, jak tam stojí, vlastně pohané, tedy nežidé, nekřesťané, kteří s tou realitou Ježíšovy smrti nemají takto bezprostřední vztah, protože oni se na ní, na té smrti opravdu nepodíleli. Takže v tomto směru je tedy oprávněné říct oni, protože tady nemůže Petr říkat, že to udělali ti, ke kterým mluví. Na jiných místech i Petr má odvahu říct, že to byli tedy, když mluví k Židům, tak říká, že to byli oni, tedy Židé, ti jeho posluchači, kteří se podíleli na Ježíšově smrti, ale samozřejmě také dodává, že to bylo z nevědomosti. Tady nejde o to odsuzovat jedny nebo druhé. Dnes nebo už dlouhou dobu se tedy vede spor, zda to byli Římané nebo Židé, kdo měli podíl na Ježíšově smrti, kdo nesou zodpovědnost. Podle mého názoru ani jedno, ani druhé není správné, protože to byli konkrétní lidé, konkrétní představitelé, kteří nějakým způsobem jednali z určitého přesvědčení a kteří tady nesou, když to budeme chtít říct, zodpovědnost za to, co se stalo, ale rozhodně ne celý národ a rozhodně ne dnešní člověk. Těžko vyčítat Židům, že nesou vinu za smrt Ježíšovu, tak jako nevyčítáme Italům, jako potomkům Římanů, že za to mají nést zodpovědnost.
0: V druhé části Petrovy řeči je jedno takové slůvko, které se tam objevuje několikrát, a to je slovo svědectví. Bůh vzkřísil Ježíše, dal mu se zjevit, ale ne všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil. Totiž nám, my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých vstání. A potom dál Petr říká, a uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali. Tam je zase to slovo svědectví, že on je to, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých. A potom tam je třetí svědectví, a to je to svědectví proroku. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Proč je to slovo svědectví tak velmi důležité?
1: Slovo svědectví, alespoň v češtině, když zůstaneme tady, hovoří o tom, že někdo něco ví a že když ví, tak z toho potom jedná dál, to znamená šíří to. Když vím, když znám pravdu, když mám zkušenost s pravdou, s nějakým poznáním, tak ono mě to nutí, abych se o to podílel dál. To znamená, když ti apoštolové a další znali Ježíše, byli s Ježíšem, měli zkušenost z jeho zmrtvých stáním, tak vlastně tahle ta zkušenost, toto poznání je uschopňovalo a povolávalo k tomu, aby o tom dál mluvili, tedy aby o tom svědčili, aby byli zárukou toho, že to je pravda, protože mluví ze své vlastní zkušenosti. Ale, a to je důležité říct, tady zdůrazňuje Petr v tom proslovu a autor tedy skutku, že tenhle ten úkol nebyl dán všem, že byl dán jenom těm, jak se tady říká, které si Bůh předem vyvolil. Tím není řečeno, že Bůh si některé lidi vybíral a jiné nevybíral. Nýbrž se tím prostě chce říct, že to, že někteří lidé tu zkušenost učinili, že to stojí tedy v Božím plánu, že zatím stojí Bůh. Asi nebylo nutné, aby to učinili všichni lidé, asi to ani nebylo možné. Ale právě ti, kteří tu zkušenost učinili, kteří to zažili a kteří navíc znali tu kontinuitu od toho Ježíše pozemského, tak jak chodil po této zemi, k té zkušenosti zmrtvýchvstalého Pána, tak ti jsou zvláštními svědky, protože oni mohou dosvědčit tu totožnost. A je důležité, že na tom jejich svědectví stojí víra všech církví, celého křesťanského společenství. Bez jejich svědectví se prostě jednoduše nemůžeme obejít. A možná, že je to vlastně také takovým podnětem a důležitým momentem, protože jsme odkázáni na nějaké svědectví. I my musíme udělat krok víry. Jaká by to byla odvaha, kdyby Pán Bůh každého osobně nějakým způsobem přesvědčoval, že to, co čteme v písmu, že je to pravda. To by pak už nebyla víra, jak říká Pavel, nýbrž to už bychom si na to bezmála mohli sahnout.
0: Přesto ale tady je ještě jedno svědectví, jako kdyby to svědectví těch apoštolů nebylo dostatečné, a je to svědectví písem, svědectví proroků, kde tady Petr říká jemu, všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Takže asi to svědectví písma doplňuje nebo předchází to svědectví apoštolů.
1: Obojí. Doplňuje i předchází. Samozřejmě ta písma existovala před tím, ale to porozumění písmu, to je vlastně možné teprve z té perspektivy té zkušenosti. Proto tedy Petr a ostatní mohou rozumět písmu, protože mají tu zkušenost, a proto on tedy může říct, že všichni proroci vydávají svědectví. Samozřejmě tohle je tedy generalizace, která nechce říkat, že každá prorocká kniha, každá velká postava ve Starém zákoně hovořila o Ježíšovi, a tady se to ještě specifikuje na to, že budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Tím chce text říct, že to, co se stalo, a ten vrchol, kterým je spása člověka, to jsou tedy ty odpuštěné hříchy, že to je něco, co odpovídá Božímu jednání v dějinách. Jinak bychom to vlastně mohli vyjádřit, že celé dějiny spásy, tedy dějiny jednání Božího s člověkem, směřují právě k tomuto vrcholu, tak jak to i Lukáš mínil. A proto vydávají svědectví, protože směřují k tomuto vrcholu. Hovoří o Boží věrnosti a lidské nevěrnosti. A ta lidská nevěrnost je vždycky znovu a znovu rozpouštěna v Božím odpuštění, v novém Božím příklonu. V tomto smyslu, protože proroci kritizují tu nevěrnost Izraele, nevěrnost lidu, Božímu jednání, Boží nabídce, v tomto smyslu všichni proroci vydávají svědectví, když samozřejmě ne všechny prorocké výroky se dají bezprostředně vztáhnout na Ježíše. Ale v každém případě všechny prorocké výroky se dají vztáhnout nebo se vztahují na jednání Boha s člověkem. A to jednání Boha s člověkem má jeden jediný cíl, a to otevřít člověku cestu k Bohu jako k naplnění toho, k čemu je člověk povolán.
0: A tady říká pisatel, že to je pro jeho jméno, že ta cesta je otevřena pro Ježíšovo jméno, že právě pro něj budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.
1: Tak jako křesťané věříme tomu, že to definitivní Boží jednání se odehrálo v Kristu, že v něm je tedy ta cesta definitivně otevřená, a to pro všechny. Nejenom pro vyvolený národ, nýbrž pro každého člověka. To, když se tady hovoří o jménu, tak to samozřejmě v biblické řeči znamená osobu. Nejde tedy jenom o nějaké vyslovené slovo, jméno, nýbrž jde tedy o Ježíšovu osobu jako takovou. To znamená, proto, že Ježíš přijal to povolání od Boha a naplnil ho, tak skrze něho, jakožto nového člověka, nový počátek který byl vyňat z té zapletenosti do viny a hříchu a přesto tedy na sebe tu vinu a hřích vzal, tak právě pro toto jeho jednání se otevírá ten prostor pro každého, kdo v něho věří. Ono se neříká, kdy v něho uvěří, jak v něho uvěří, nýbrž se konstatuje, že Ježíš otevírá novou cestu a tu definitivní cestu. My jako křesťané samozřejmě na tom trváme, protože to je podstata naší víry. Říkáme, že ten Ježíšův čin, tedy ta absolutní vydanost ve prospěch Božího jednání, že je platný pro všechny, že otevírá si tu cestu, ten nový prostor pro každého člověka. A to i pro toho, který o tom neví.
0: Milí posluchači, a tím končí náš dnešní pořad ke kořenům. Jehož hostem byla docentka Mireja Ryšková. Připravil jej pro vás Petr Vaďura. Naslyšenou.

Po 21. hodině ladíte Rádio 7. Společnost vám od mikrofonu z brněnského studia Rádia 7 dělá i dnes, tedy v neděli 11. října, společnost Kateřina Fridrichová. Ta vás teď zve k poslechu následující hodiny, kdy nás čeká hudba Jana Dismase Zelenky a jeho Mise Paschalis. Provázet pořadem vás bude Kateřina Hodecová.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vítám vás u poslechu pořadu, který nabízí zastavení u krásné hudby. Český hudebník Jan Dismas Zelenka žil v letech 1679 až 1745 a právě s ním se v dnešním pořadu vrátíme proti proudu času do první poloviny 18. století, konkrétně do Drážďan, kde u tamního dvora sloužil za vlády saských kurfiřtů a polských králů Augusta II. A Augusta III. Zbožná manželka druhého jmenovaného, Marie Josefa Habsburská, měla velký vliv na tvorbu a provozování hudby v drážďanském dvorním katolickém kostele. Od duchovní hudby a jejího provozování očekávala povznesení některých obřadů. Při mnohých příležitostech Marie Josefa vyžadovala, aby za jejich hudební složku převzal zodpovědnost právě Zelenka. Rozsáhlou kompozici Missa Paschalis, kterou si dnes poslechneme, napsal Zelenka v rozhodujícím období svého života. Vznikla v roce 1726, kdy se u drážďanského dvora začal ucházet o místo skladatele. Toho lákalo víc než dosavadní postavení hudebníka. Nicméně rok vzniku této mše nebyl pokojný jako léta předchozí. Přišel černý rok neblahých zvratů, píše v začátku dopisu každoročně posílaného do Říma představený drážďanských jezuitů Hartmann. Organizační problémy, které jezuité zažívali počátkem toho roku, nebyly ničím ve srovnání s brutální vraždou diákona drážďanského luteránského kostela svatého Kříže, spáchanou v Drážďanech 21. května jedním pomateným členem královské stráže. Tento zločin, údajně vyvolaný samotnými jezuity, vedl k výtržnostem, razím na katolíky, útokům na jejich domy, na jezuitské sídlo i na samotnou královskou kapli. Na tyto náhlé nepokoje a násilnosti reagoval Zelenka minimálně dvěma nešporními žalmy. Současně také pracoval na mise Paschalis, která byla provedena na velikonoční pondělí 22. dubna téhož roku. Toto dílo je v Zelenkově tvorbě příkladem ucelené slavnostní mše. Je poplatná modelu, který se vyvinul v Neapoli a napodoboval v Benátkách, stejně jako v habsburských zemích a na německy mluvících dvorech. V tomto typu číslované mše se mísí starý a nový hudební styl. Rozsáhlé sbory, proti kterým jsou nezřídka postavena koncertantní pěvecká sóla. Ale současně mše obsahovala i sbory komponované a kapela. Různě vkládané sólové vokální árie, mnohdy s obligátním doprovodem, tvořily kýžený kontrast. Během 18. století byla Missa Paschalis široko daleko jednou ze Zelenkových nejčastěji provozovaných mší. V České republice jsou opisy z 19. a 20. století, ale také jeden dřívější, přibližně z roku 1750, pořízený Sebastianem Bémem z Mělníka. Tento exemplář s neúplnou partiturou a bez Benedictus a Agnus Dei je dnes uložen v hudebně historickém oddělení Národního muzea Českého muzea hudby v Praze. My si tuto mši poslechneme v podání čtveřice zpěváků Terry Way alt, Cyril Ovity tenor, Marián Krejčík bas, Gabriela Ajbenová soprán. Doprovázejí Asable Inegal a Prague Baroque Soloist. Řídí Adam Viktora.

Dozněly poslední tóny hudby Jana Dysma se Zelenky, doznělo dnešní koncertino. Na reprízu pořadu se můžete těšit v úterý v 1 hodinu po půlnoci nebo v sobotu ve 12 hodin, tedy popoledni. No a další premiéra nás v koncertinu čeká zase za týden, tedy v neděli v 21 hodin.

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Žalm 37, 4 až 5.

0: Posloucháte Rádio 7. Je tu 22. hodina ve večerním vysílání a od mikrofonu vás zdraví Kateřina Fridrichová. Ať už nás ladíte celkem krátce, anebo jste věrnými posluchači, vězte, že jsme rádi, že si nás vybrali za společnost a rádi také posloucháme nebo čteme, odkud nás posloucháte, případně co u toho děláte, nebo co vám poslech Rádia 7 dává. No a co ještě dodat, je neděle 11. října a protože to je vhodný čas na upřímnou modlitbu, tak si ji dáme. Je totiž čas pro pořad modlitby podle Bible. Tentokrát s Danou Kenningovou a s podtitulem Upřímné modlitby. Tak se přidejte k nám, i kdybyste si třeba nevěděli rady, protože to je přesně dnešní téma v bezradnosti.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Představte si, že máte na starost vládu nad celým národem a napadnou vás nepřátelé, kteří mají nad vámi jasnou převahu a reálně nemáte šanci. Co byste dělali? Král Jošafat vyhlásil půst v celém Judsku a v bezradnosti hledal Hospodina. V modlitbách podle Bible pokračujeme v sérii upřímných modliteb božích mužů a žen v různých situacích. Pořadem vás provází Dana Kenningová.

Jen krátce představím okolnosti, ve kterých se odehrává modlitba bezradného krále. Jošafat začal královat v Judsku, když mu bylo 35 let. Chodil po Hospodinových cestách a odstranil modloslužbu. Vyslal učitele zákona a ustanovil soudce po celé zemi, aby boží zákon uplatňovali tak, jak Bůh chtěl. Zároveň se ale dopustil několika osudových chyb, když se spolčil s králem Izraele Achabem a táhl s ním do boje, ačkoliv to Bůh nechtěl. Než si přečteme tu modlitbu, projdeme si několik důležitých momentů králova života a přečteme několik klíčových veršů. Ale na začátek, jako obvykle, budeme prosit Ducha Svatého, aby nás vedl. Duchu Svatý, děkujeme ti za Boží slovo, zdroj poznání, moudrosti i inspirace. Děkujeme ti za příklady Božích mužů a žen, kteří tě následovali. Děkujeme, že písmo nezamlčuje jejich selhání a chyby, které pro nás mají být poučením. Prosíme, Duchu Svatý, veď nás dnes, abychom mohli přijmout povzbuzení do svých zápasů, bezradnosti, starostí a hledání řešení bezvýchodných situací. Odevzdáváme se ti a prosíme, pomoz nám stišit se, naslouchat, být tady a teď plně přítomni. Amen. Druhá kniha Paralipomenon, kapitola 17. Hospodin upevnil království v jeho ruce a celý Juda dával Jošafatovi dary, takže měl mnoho bohatství i slávy. Jeho srdce bylo naplněno hrdostí, že chodí po cestách Hospodinových. Proto také odstranil z Judy posvátná návrší a posvátné kůly. V třetím roce svého králování vyslal své správce, aby učili v judských městech. S nimi poslal Lévíce a s nimi kněze Elíšamu a Jorama. Ti učili v Judsku, měli sebou knihu zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a vyučovali lid. Strach z Hospodina dolehl na všechna království těch zemí, které byly kolem Judy, takže proti Jošafatovi nebojovala. Jošafat si uvědomoval, že modloslužba, kterou praktikovali předchozí králové, je špatně a chtěl, aby celý národ se vrátil k Bohu. Bylo to z jeho strany opravdové a praktické pokání. Důsledně odstranil i místa modloslužby a zároveň se postaral o vyučování Božího slova. A v tom je pro nás inspirací. Pane, vyznáváme, že často nejsme důslední v pokání a odvracení se od hříchu. Máme pocit, že stačí prosit tě o odpuštění, ale neuděláme potřebné kroky k tomu, abychom do stejného hříchu nespadli znovu. Prosíme, dej nám rozhodnost, odhodlanost ke konkrétnímu jednání, které povede ke skutečné změně v našich životech. A moudrost, jaké změny to mají být. Dej, aby na místo hříchu přišlo víc tvé přítomnosti, do místa zranění tvoje uzdravení, místo naší nedověry nová hlubší víra a důvěra ve tvou dobrotu a lásku. Amen.

18. kapitole se dočteme o chybě Jošafata, který byl až příliš loajální k izraelskému králi Achabovi a táhl s ním do boje, ačkoliv je předtím prorok varoval, aby to nedělali. Achab v boji padl. V 19. kapitole čteme. Judský král Jošafat se v pokoji vrátil do svého domu v Jeruzalémě. Tu proti němu vyšel vidoucí Jehů, syn Chananýho, a řekl králi Jošafatovi. Budeš pomáhat svévolnému a milovat ty, kdo nenávidí Hospodina? Kvůli tomu se na tebe Hospodin rozhněval. Přece však se na tobě našlo i něco dobrého. Odstranil si ze země posvátné kůly a dotazoval se z Boha upřímným srdcem. Hospodine, dej, ať nespoléháme na svou rozumnost, ale vždy se ptáme tebe, jaká je tvoje vůle, zvlášť před závažnými rozhodnutími, která mohou mít dalekosáhlé důsledky. Kéž rozpoznáme, co je zlé ve tvých očích a nepodporujeme to, co se tobě protiví, i když se nám to jeví rozumné. Amen. Dále čteme. Jošafat sídlil v Jeruzalémě. Pak zase vycházel mezi lid od Béršeby až k Efraimskému pohoří a navracel je k Hospodinu, Bohu jejich otců. V zemi ustanovil soudce ve všech opevněných městech judských, v každém z nich. Soudcům nařídil, dbejte na to, co děláte, vždyť nevykonáváte soud lidský, ale soud Hospodinův. On je s vámi, když vynášíte rozsudek. Ať je nyní nad vámi strach z Hospodina. Konejte všechno bedlivě. U Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám, ani úplatkářství. Také v Jeruzalémě ustanovil Jošafat některé lévíce, kněze a představené izraelských rodů, aby vykonávali Hospodinův soud a rozhodovali ve sporech těch, kteří by se s nimi obraceli do Jeruzaléma. Král jim přikázal, konejte všechno v Hospodinově bázni, věrně a z celého srdce, a to při každém sporu, se kterým by k vám přišli vaši bratři bydlící ve svých městech, ať to bude spor o krevní zločin, nebo o zákon a přikázání, či o nařízení a řády. Varujte je, aby se neproviňovali proti Hospodinu, ať vás a vaše bratry nepostihne jeho rozlícení. Tak čiňte a budete bez viny. Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Pane, kdybychom měli víc bázně před tebou, ušetřili bychom se tolika chyb, konfliktů a dokonce i rozdělení společenství. Kdybychom měli víc bázně před tebou, byli bychom ochotni činit pokání ze svých vin, usilovali o smíření a vzájemně si odpouštěli. Kdybychom měli víc bázně před tebou, poslouchali bychom tvé slovo a snažili se podle něj žít. Chybí nám tato bázeň před tvou svatostí, která vede k pokoře a ochotě poslouchat. Jak často víc mluvíme o tvé lásce a milosrdenství a zapomínáme na to, že jsi také spravedlivý a svatý. Jak často o tobě mluvíme a přitom zapomínáme, že jsi především svatý Bůh, kterého nikdy nemůžeme úplně poznat, obsáhnout, a každé naše poznání tebe je jen zlomek toho, jaký skutečně jsi. Přesahuješ nás svou moudrostí, svou svatostí, svou všemohoucností a velebností. Dej nám, prosíme, skutečnou bázeň před tebou. Ne strach a úzkost, ale posvátnou úctu jako postoj našeho srdce, který se projevuje podřízením se tobě a ochotou nechat se usvědčovat, proměňovat a růst v tobě. Kéž máme touhu hledat pravdu tvého slova do každé situace a žít podle ní i v našich vzájemných vztazích. Amen.

Modlitba bezradného krále. Ta je námětem dalšího dílu série Upřímné modlitby. Posloucháte pořad Modlitby podle Bible s Danou Kenningovou. Dnes o králi Jošafatovi. Před písničkou jsme na jeho příkladu viděli, jak důležitá a praktická je bázeň před Bohem. Dostáváme se k situaci, kdy Judsko čelilo útoku nepoměrně silnějších armád okolních národů. Navíc byla judská armáda oslabená bojem po boku krále Achaba v boji, do kterého vůbec Jošafat jít neměl. Kapitola 20. Potom se stalo, že vytáhli Moábci a Amónovci a s nimi někteří z amónských spojenců do války proti Jošafatovi. Tu přišli a oznámili Jošafatovi. Vytáhlo proti tobě veliké množství z krajin za mořem od Aramejců. Hle, jsou v Chasesón Támaru, to jest v Engedí. Pane, někdy se dostáváme do situací částečně i vlastními chybami, které ohrožují nejen naše životy, ale i životy lidí kolem. Je to vážné a my nevidíme východisko. Potřebujeme tvoji pomoc. Pane, prosíme za všechny, kdo jsou teď v takové situaci. Kéž zakusí tvou blízkost, uvidí ve své temnotě tvé světlo a mají od tebe moudrost, co dál. Pane, některé zápasy jsou nad naše síly. Prosíme, bojuj za nás. A zvlášť prosíme za vedoucí, politiky, v moci postavené, kteří nesou zodpovědnost za další lidi, za celé národy. Kéž hledají to, co je dobré pro všechny a vezmou svou odpovědnost vážně. Kéž přestanou usilovat o svůj prospěch a jednat sobecky, ale pochopí, že úřad autorů

A hledáme pomoc u tebe, upřímně a opravdově. Kéž nehledáme nějaké náplasti, náhražky, ať už v podobě dobře míněných psychologických rad či různých úniků, jako je předuchovňování situace, duchovní zkratky, když je třeba činit pokání a postit se a prostě se celé obrátit k tobě. Prosíme, pomoz nám učit se teď z modlitby krále Jošafata, jak volat k tobě v bezradnosti upřímně a pravdivě. Amen. Jošafat stanul ve shromáždění Judejců a obyvatel Jeruzaléma v Hospodinově domě před novým nádvořím a řekl: Hospodine, Bože našich otců, což pak nejsi ty, Bůh na nebi, který vládne nade všemi královstvími pro národů? Máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, nikdo se ti nemůže spěčovat. Což si to nebyl ty, náš Bože, jenž si vyhnal obyvatele této země před Izraelem svým lidem. Dal si je navěky potomkům Abrahama, svého přítele. Usídlili se v ní a vybudovali ti v ní svatyni tvému jménu. Řekli, jestliže na nás přijde něco zlého, meč soudu, mor či hlad, postavíme se před tento dům a před tebe, protože v tomto domě dlí tvé jméno. A ve svém soužení budeme k tobě volat a ty nás vyslyšíš a zachráníš. A nyní pohleď na Amónovce a Moábce i na horu Seir, kudy si Izraeli nedovolil projít, když přicházel z egyptské země, uhnul od nich a nevyhladil je. Hle, jak nám odplácejí, přitáhli nás vyhnat z tvého vlastnictví, které si nám určil. Bože náš, což je nebudeš soudit? Nemáme sílu proti tomuto velikému množství, které táhne proti nám. Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě. Amen. Žalm 43. Dopomoz mi, Bože, k právu. Ujmi se mého sporu, dej mi vyváznout před bezbožným pronárodem, před člověkem záludným a podlým. Ty jsi přece moje záštita, Bože. Proč zanevřel jsi na mě? Proč stále chodit mám zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Sešli své světlo a svoji věrnost. Ty ať mě vedou. Ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře, k příbytku tvému. A já tam přistoupím k božímu oltáři, k Bohu, zdroji své jásavé radosti, a hrou na citeru ti budu vzdávat chválu. Bože, můj Bože, proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu. Jemu své spáse. On je můj Bůh. Amen.

Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě. To je někdy ta nejlepší modlitba. Před Bohem není třeba vymýšlet nějaké teologické pravdy, když si nevíme rady, když nevidíme východisko, ale upřímnost. Přiznat své emoce a to, že jsme v koncích. Vždyť Bůh to stejně ví. V sérii Upřímné modlitby nás dnes provází příběh krále Jošafata a jeho modlitba v bezradnosti. Je tu s vámi Dana Kenningová. Jak to bylo dál? Všichni Judejci stáli před Hospodinem i se svými dětmi, ženami a syny. Tu se stoupil uprostřed zhromáždění duch Hospodinův na Jachziela, lévíce ze synů Asafových. A ten pravil: pozorně naslouchejte, všichni Judejci a obyvatelé Jeruzaléma, i ty, králi Jošafate. Toto vám praví Hospodin. Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství. Boj není váš, ale boží. Zítra proti nim sestupte, až budou vystupovat do svahu květů. Potkáte je na konci úvalu směrem k poušti Jeruelu. Vy přitom bojovat nemusíte. Postavte se, Judejci a obyvatelé Jeruzaléma. Stůjte a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání. Nebojte se a neděste se a zítra proti ním vytáhněte. Hospodin bude s vámi. Na to Jošafat padl na kolena tváří k zemi a všichni Judejci i obyvatelé Jeruzaléma padli před Hospodinem a klaněli se mu. Potom povstali lévíci z Kehatovců a Kórachovců, aby chválili Hospodina, Boha Izraele, hlasem velice mocným. Za časného jitra vytáhli na Tekojskou poušť. Když vycházeli, Jošafat se postavil a řekl: slyšte mě, Judejci i obyvatelé Jeruzaléma, věřte v Hospodina, svého Boha, a budete nepohnutelní. Věřte jeho prorokům a bude vás provázet zdar. Po poradě s lidem rozestavil před Hospodinem zpěváky, aby chválili jeho velebnou svatost. Šli před odzbrojenci a provolávali: chválu vzdejte Hospodinu, jeho milosrdenství je věčné. V ten čas, kdy se dali do jásotu a chval, vyslal Hospodin zálohy proti Amónovcům a Moábcům i proti hoře Seíru, proti těm, kteří přitáhli na Judejce a byli poraženi. Amónovci a Moábci se totiž postavili proti obyvatelům hory Seíru, aby je vyhladili jako klaté. Když pak skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli jedni druhým do skázy. Když vstoupili Judejci na výšinu s výhledem na poušť a obrátili se směrem k tomuto zhluku, spatřili jen mrtvá těla ležící na zemi. Nikdo nevyvázl. Pak přišel Jošafat a jeho lid pozbírat kořist. Našli tam u mrtvých těl množství majetku a vzácné výzbroje. Získali pro sebe tolik, že to nemohli unést. Kořist sbírali 3 dny, tak byla hojná. 4. dne se zhromáždili v dolině Beraka, to je dobrořečení, protože tam dobrořečili Hospodinu. Proto se to místo nazývá Dolina dobrořečení až dodnes. Potom se všichni muži judští i jeruzalémští s Jošafatem v čele vraceli s radostí do Jeruzaléma, protože je Hospodin naplnil radostí z vítězství nad nepřáteli. Přišli s harfami, citerami a trubkami do Jeruzaléma, do Hospodinova domu. Strach před Bohem dolehl na království všech zemí, když slyšela, jak Hospodin bojoval proti nepřátelům Izraele. Jošafatovo království žilo v míru a jeho Bůh mu dopřál klid na všech stranách. Pane, také bychom si přáli takový happy end do svých neřešitelných situací. Prosíme za všechny, kdo teď potřebují ujištění, že jejich zápasy vedeš za ně ty sám, že posíláš své zálohy do boje a nemusí se bát přesily. Prosíme za všechny, kdo potřebují teď ujištění, že tvoje milosrdenství je věčné. Děkujeme ti, že jsme na straně vítěze, který ten konečný boj už dobojoval a zvítězil v něm.
beránek bez viny. A i když my v našich bojích někdy prohráváme, tak to nejdůležitější vítězství je vybojováno za nás. Těšíme se, Pane, na ten den, kdy se shromáždíme ve tvém domě plně radosti, že už je po všech bojích a trápeních. Tam, kde nebude už bolest a pláč. Kéž nás tato naděje nese všemi těžkostmi tohoto porušeného světa. A zvlášť v tuto chvíli prosíme za ty, kdo žijí ve skutečné fyzické válce či bojích. Chraň bezbranné, zastaň se nevinných a vysvoboď ty, kdo jsou pod útlakem. Dávej jim vytrvalost a naději. Pane, kéž už brzy skončí všechny války a utrpení. Přijď, vítězný králi, radostně tě čekáme.

Příběh krále Jošafata v tuto chvíli opustíme, ale musím dodat, že nekončí takovým happy endem, jak se zdá. Udělal další chyby a neposlechl Hospodina, když měl. Dílčí vítězství neznamená, že nepřijdou další boje a selhání. Stejně tak dílčí prohry nemusí znamenat, že nepřijdou i vítězství. Na závěr jsem vybrala slova, která zaznívají v příběhu otce Jošafata, krále Ásy. Kéž jsou pro nás povzbuzením, abychom hledali celým srdcem Hospodina a vkládali svou naději jen v něho. Za týden naslyšenou u modliteb podle Bible s další královskou modlitbou v těžké situaci, tentokrát krále Chiskiáše, se těší Dana Kenningová. 2. Paralipomenon 16.9. Neboť oči Hospodinovi obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je celé při něm. Amen.

0: Posloucháte večerní vysílání Rádia 7, no a pokud nás slyšíte, tak je to také doklad, že funguje skutečnost, že Rádio 7 je tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nebrání nám ani noc, ani neděle, abyste slyšeli naše hlasy, a právě proto se také na vás obracíme s žádostí o dary. Samozřejmě můžete nás podporovat různými způsoby, od modliteb až po to, že byste se třeba podíleli na nákladech, protože Rádio 7 žije ze štědrých darů svých posluchačů, a pokud vám to přináší nějaký užitek, tak samozřejmě také budeme rádi, když se nám ozvete a dáte nám vědět, čím jsme vám užiteční.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
3: Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

blízkavých září nechávám se nést, protože vím, že je to jen test, jak zdolat svůj stín a spokojit duši pro to, co vím a pro to, co tuším.

Někdy nám nezbývá nic jiného, než schovat všechno hluboko do ztrát a nálezů a odepsat to, a nebo to odevzdat Pánu Bohu, aby si to přebral. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7 a teď je tu další píseň připravená. Jmenuje se Když se modlíme, When We Pray, kapela Citizens.

Je tu 23. hodina, posloucháte večerní vysílání Rádia 7. Vlastně ji vstupujeme do poslední hodiny, kdy ještě dnešní datum bude 11. října neděle a ještě necelou hodinku, kdy vám společnost od mikrofonu Rádia 7 bude dělat z brněnského studia Kateřina Fridrichová. No a ta vás teď zve na návštěvu za církevním historikem Františkem Holečkem, protože nás čeká další díl povídání o Františkovi z Assisi.

minulém pořadu jsme se, drazí přátelé, začali zabývat spiritualitou Františka z Assisi. Rozevřela se před námi jeho cesta nenásilné proměny světa. Jak vlastně smýšlel uprostřed všech těch neobyčejně těžkých situacích o tom, co tvoří podstatu pravé a dokonalé radosti. Ti, kdo mu žili na blízku, nám zaznamenali jednu charakteristickou epizodu, která nám odhaluje toto tajemství. Jednoho dne blažený František zavolal bratra Lva a řekl mu: bratře Lve, piš. Ten odpověděl: ano, jsem připraven. Napiš, řekl, co je pravá radost. Teď už jsou všichni posluchači TV jistě napjatí, protože to bychom přesně potřebovali vědět i my. Přijde posel, pokračuje František, a řekne, že všichni pařížští mistři vstoupili do řádu. Napiš, že to není pravá radost. A také, že vstoupili do řádu všichni zaalpští preláti, arcibiskupové a biskupové, a nejen to, dokonce i francouzský král a anglický král. Napiš, že to není pravá radost. A když tě ještě dostihne zpráva, že moji bratři šli mezi nevěřící a všechny je obrátili na víru, anebo že já jsem dostal od Boha takovou milost, že uzdravují nemocné a dělá mnoho zázraků, nuže, říkám ti, ani v tom není pravá radost. Bratr Lev se přirozeně vyděsil, stejně jako my. Protože naše údernické misie, ať už hovoříme o katolických nebo evangelických, přece vidí tu pravou sílu a pravou radost v tisících zástupů, které poslouchají evangelizátory, kazatele, že v plných kostelích. Prostě my máme takovou tu představu založenou na tom masovém efektu. Jak František odpověděl bratru Lvovi na otázku, co je tedy pravá radost? Řekl mu: hleď, vracím se z Perugie o půlnoci, dorazím sem. Je deštivá zima a tak drsná, že se na lemu hábitu dělají ledové rampouchy, které mi neustále vrážejí do nohou, takže mi krvácejí jako z ran. A já v tom blátě, zimně a ledu dojdu k fortně, dlouho klepám a volám, až přijde bratr a zeptá se: kdo jsi? Já odpovím: bratr František. A on řekne: jdi pryč, v tuhle hodinu se nepřichází, nepustím tě. A když prosím dál, on odpoví: jdi pryč, ty jsi nějaký prostáček a nevzdělanec, jaký sem nikdy nesmí přijít. My jsme tu přece nějací a tebe vůbec nepotřebujeme. A já pořád stojím před fortnou a říkám: pro lásku boží, puste mě dovnitř jenom na tuto noc. A on odpoví: to neudělám. Díky křižovníkům a prostam. Doufám, že praští křižovníci v této chvíli také poslouchají pořady TVR. František dodává: nuže, budu-li trpělivý a nerozčílím se, říkám ti, že v tom je pravá radost a v tom je pravá ctnost a spása duše. Ne láteření. Trpělivě a tiše nesený Kristův kříž, ze kterého čerpá sílu lásky, na jehož základě teprve si vlastně může uvědomit její pravý rozměr. Jiné svědectví nám dokládá, jak ho dojímalo právě to, kdykoliv slyšel říci slovo láska boží. Snad přinese užitek, říká jeden z jeho životopisců, když aspoň krátce pojednáme o oblíbených pobožnostech svatého Františka. Ačkoliv byl ve všem Bohu oddán, měl přece pomazání Ducha svatého a zvlášť si oblíbil některé pobožnosti. Když se hovořilo, nemohl slyšet slovo láska boží, aniž by se takřka nedostal do vytržení. Když to slovo zaslechl, byl rázem celý vzrušený, dojatý a zanícený, jako by se úderem zvenčí rozechvěla vnitřní struna. Říkával, že slova takové ceny nabízet za almužnu je šlechetnou štědrostí a že ti, kdo si boží lásky cení méně než peněz, jsou největšími pošetilci. Sám až do smrti dodržel pevné předsevzetí, které si učinil, když byl ještě ve světě, že neodmítne nikdy žádného chudého, který by ho o něco prosil pro lásku boží. Jednou na něm nějaký chudý žebral něco pro lásku boží, protože nic neměl, vzal potají nůžky a honem chtěl rozdělit svůj hábit.
Já bych vám přál, abyste stáli jako já svého času v Asízi v konventu svaté Kláry před relikví jeho hábitu. Já jsem v životě neviděl něco tak strašného. To je prakticky šat, na kterém není větší celistvější kus látky, celý sešitý z různých hadříků, které zůstaly po všech těchto zásazích, tak, aby pokryl to holé tělo. Protože nic neměl, pokračuje životopisec tedy, začal stříhat svůj hábit. A kdyby se bratři rychle o nějakou almužnu nepostarali, byl by to dozajista udělal. Říkával, lásku toho, který nás tak miloval, musíme pokud možno splácet stejnou láskou. A já si kladu tváří v tvář téhle veliké generaci svědků obrovskou otázku. Všimněte si, jak jsou naše srdce i v téhle zemi často chladná a lhostejná. Myslím si a přál bych si, aby náš dnešní pořad probudil tuhle touhu srdci každého z nás, že bychom měli znovu Boží lásku tiše vpustit do svých srdcí. Možná, že opustíme-li všechny ty velké plány inženýrů lidských duší. My jsme vždycky velkými mistry strategií, jak buď jak na lidi vyzrát, anebo jak svět spasit, zapomínajíc se na Krista. Ve své povýšenosti si myslíme, že to můžeme vzít do rukou jenom sami. A zahledíme-li se trošku více do hloubky, shledáme s úžasem, že ukřižovaný a zmrtvých stavý spasitel tiše stál celou tu dobu po našem boku a čekal, až ho přijmeme znovu do svého srdce a dovolíme mu, aby nám dal svou lásku pocítit, aby z nás učinil její svědky i pro všechny bratry, které nám posílá jako znamení na cestu našich životů.

minulém pořadu jsme se dotkli nejhlubší inspirace a vnitřní síly Františka z Assisi, která motivovala celé jeho jednání. To je vlastně rozjímání nad nekonečnou boží láskou, nad láskou stvořitele, která mu otevírá úplně nové obzory. Jak se všechna tahle moudrost promítla do naučení, která dával svým bratřím? Zahleďme se aspoň do některých z nich. Na prvním místě jim kladl na srdce, že nikdo nemá klást svou chloubu do něčeho jiného, než do kříže Pána. Uvažuj, člověče, říká, k jaké důstojnosti tě povznesl Pán Bůh, když tě podle těla stvořil k obrazu svého milovaného syna a podle ducha utvořil k své vlastní podobě. A všichni tvorové pod nebem slouží svému stvořiteli, poznávají ho a poslouchají podle své přirozenosti lépe než ty. A ani zlí duchové ho neukřižovali. Ale ty si ho ve spolčení s nimi ukřižoval a dosud křižuješ, když máš své potěšení v neřestech a hříších. Čím se tedy chceš nebo můžeš chlubit? Kdybys byl tak chytrý a moudrý, že bys měl všechno vědění a uměl překládat všechny jazyky i pronikat věci nebeské, přece se tím vším nemůžeš chlubit. Vždyť jediný zlý duch věděl víc o nebeských věcech a ještě dnes ví o věcech pozemských, než všichni lidé dohromady. Vyjma, kdyby někdo dostal mimořádné poznání nejvyšší moudrosti od Pána. Stejně tak, kdybys byl krásnější a bohatší než všichni ostatní, a kdybys třeba i zázraky dělal a ďábly vyháněl, to vše je proti tvé přirozenosti a nijak ti nepatří a nic se tím nemůžeš chlubit. Ale v jedné věci se můžeme chlubit. Svými slabostmi. A když denně neseme svatý kříž našeho Pána Ježíše Krista. Taková pavlovská struna. A právě skrze tyhle malé, to je také jméno, které chtěl dát, že všem svým bratří, menší bratři, často opomenuté, ti, kteří nejsou vidět, kterým lidé nepřikládají vážnost, kteří jsou v očích světa slabí, proměňuje Pán tvář této země. Ale to nebylo jediné naučení. Koho mají tedy bratří poslouchat? Pozorujme všichni dobrého pastýře, bratři, říká, který podstoupil utrpení kříže, aby zachránil své ovce. Ovce ho následovali v utrpení a pronásledování, v hladu a žízni, v nemoci a pokušení a ve všem ostatním a dostali za to všechno od Pána věčný život. Proto je velikou hanbou pro nás, boží služebníky, že svatí vykonali veliké činy. A my chceme získat čest a slávu jenom tím, že o nich vypravujeme a kážeme. Já mám vždycky, když se zastavím u tohoto místa Františkových naučení před očima českého Kolára, který říkal, aby nám tak Pán Bůh už jednou to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil. Tím více, že jsem sám knězem a jsem nucen kázat a platí jistě o mě to, co Ježíš říká o učitelích zákona, že naslouchejte tomu, co říkají, dělejte to, co říkají, že? Ale nehleďte jenom na ty pohoršující příklady, které dávají. V jednotě slova a činu, ve znovu zceleném nitru, které nebude rozděleno hříchem, ve slově, které bude tryskat z čistého, nerozděleného srdce, které bude vlastně prodloužením celého základního směru našeho života, může být účinnost našeho zvěstování. A my jsme skutečně častěji mistry posvátné rétoriky. Divíme se, že lidé nepřijímají naši zvěst o boží lásce a o Kristu, protože nemilujeme a ukazujeme často něco úplně jiného. František proto okamžitě dodává. Apoštol praví, litera zabíjí, ale duch dává život. Literou jsou zabiti, kdo usilují jenom a jenom znát pouhá slova, aby platili za moudřejší než ostatní a mohli získat veliké bohatství, které pak darují svým příbuzným a přátelům. Literou jsou zabiti řeholníci, kteří nechtějí následovat ducha písma svatého, ale touží jenom potom, aby znali slova a vykládali je druhým. A ti naopak jsou oživeni duchem písma svatého, kdo každé písmenko, které znají, se snaží poznat hlouběji,
a své vědění nepřipisují sami sobě, ale slovem i příkladem je vracejí Bohu, nejvyššímu pánu, kterému patří všechno dobré. To je nakonec, a tak to také ještě uvidíme, vlastně cesta všech těch, kterým o něco šlo. Mě vystává před očima, a možná, že vás to zrovna této stanici překvapí, Ignác z Loyoli po těch velkých zážitcích v Manréze španělské, že kde napsal svá duchovní cvičení, tak vystoupil s jednou velikou zásadou. Vůbec není důležité, abys to věděl mnoho. Ale je důležité, abys to, co víš a pro co ses rozhodl, vnitřně zakusil. Víte, v dnešním světě, tak zaplaveném explozí informací, kde na vás z každé strany doráží nějaká výzva, kde se znepokojeme pro to, co se děje na druhé straně světa, jsme dennodenně drceni katastrofálním zpravodajstvím sdělovacích prostředků. Zapomínáme na to velké heslo Komenského, unum est necessarium, jenom jedno je nutné, že v tomhle světě je třeba znovu slovům a hlavně Božímu slovu vrátit váhu, která mu náleží. V tomhle světě je znovu třeba, aby Boží slovo udeřilo na citlivou strunu našich srdcí. Všichni, kdo se v minulosti obrátili, a vemte si takového Augustína Aurelia a další, nakonec František sám, že se obrátili proto, že v určité chvíli Boží slovo zasáhlo jako šíp samotný střed jejich srdce, jádro jejich úzkosti a neochoty a proměnilo je od základu. František nám i dnes znovu ukázal, o co jde, že třeba vykročit jinou cestou, že třeba, abychom se my sami stali živými svědky slova.

Do myšlenek Františka z Assisi dal nahlédnout církevní historik František Holeček a na další díl se můžete také těšit i v příštím týdnu. Reprízovat pořad budeme v úterý v 16 hodin, ve čtvrtek v 5 hodin a premiéra jako vždy v pátek v 9:30 a to už nás čeká poslední díl.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Král králů byl tématem písně, která dozněla kapela Hillsong Worship a jejich píseň King of Kings převyprávěla příběh toho, jak Ježíš sestoupil na tento svět, zemřel za naše hříchy, ale vstal z mrtvých a z toho se zrodila církev, která nezhasne a neskončí, dokud on se pro ní nevrátí. Tak ten příběh byl takto v té písni zkrátce a poeticky převyprávěn. No a teď bych vás chtěla pozvat ještě k pořadu Uši k duši, který nás čeká po té písni následující, a Marek Macák a Lucie Endlicherová se budou zabývat tím, jaké jsou druhy stresu.

0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: O vyhoření je v současné době řeč v programu Uši k duši, u kterého vás i dnes vítá Lucie Endlicherová. Pravda, to minulé vydání jsme vlastně celé věnovali stresu a ještě u něj dnes zůstaneme. Teď mě úplně napadlo, že moje typická reakce na stres je, že mě rozbolí žaludek, tak doufám, že nemáte teď nějaké psychosomatické potíže při poslechu tohoto pořadu, to bychom neradi, tak snad se vám bude i tak poslouchat dobře a klidně. Zdraví tady Lucie Endlicherová a vítám Marka Macáka, svého tradičního hosta. Marku, ahoj.
2: Ahoj.
1: Vidíš, když jsem tady zmínila tu bolest žaludku, tak jsem si říkala, on asi stres se projevuje různým způsobem a taky jsou asi různé druhy stresu. Tak možná bychom mohli dnes začít někde tady, jaké druhy stresu jsou.
2: To je vlastně zajímavá myšlenka, co říkáš, protože já tady koukám na ty různé druhy stresu a vlastně to jsou taky ty různé oblasti, ve kterých se stres může projevit, jeho následky. Takže jsou to na jedné straně ty oblasti, které jsou zdrojem a které jsou taky vlastně tam, kde to někde poznáme, že něco se děje. Jo. Které to teda jsou. Ten stres, o kterém mluvíme nejvíc běžně, tak je psychologický stres. Jo. To je stres toho, že cítíme, že je někde na nás něčeho moc, jsme dlouho, řešíme třeba negativní emoce druhých lidí, když pracujeme s druhýma lidma, že jo, pomáhající profese, tak jsou třeba velmi častým kandidátem na vyhoření, nejrůznější lékaři a tak dále, protože čelí právě psychologické zátěži, to může vidí hodně negativna a hodně smutného, hodně složitého a podobně. Takže psychologický stres, když od někud je hodně věcí, které vlastně vyžadují energii zvýšenou na toto zpracovat, to, co se na nás valí na psychologické rovině, tak to je jedna oblast ve stresu. Duchovní častokrát, zvlášť když jsou angažovaní, takový běžný kazatel v nějakém křesťanském sboru, tak pokud je důvěryhodný, že, tak se na něj obrací spousta lidí a on vlastně musí řešit složitý situace, kterýma se musí zabývat a je to psychologický stres, výrazný. To jsou taky dobří kandidáti na vyhoření, že jo. Takže psychologický stres je jedna rovina a když to vezmu z druhé strany, psychologické fungování je to, kde se stres projevuje. Jedna z těch rovin. Mm-hmm. Takže právě, už jsem to zmiňoval minule, potíže se soustředěním. A nebo problém cítit běžnou míru nadšení. Často lidi začnou vnímat, že aha, tohle by mi dělalo radost, ale nějak čím dál tím víc vám přestává dělat radost věci, které by vám normálně radost dělaly. A nebo nejste jako motivovaní k tomu. Baví vás, když je volno, tak si vzít nějakou knížku a něco si přečíst a většinou se na to těšíte a najednou zjistíte, že se vám nechce. Máte volno, nevíte, co byste dělali, protože máte fakt jako ten kus volna, který normálně máte, ale nejde vám jako dělat to, co byste normálně udělali, protože se nedostanete k těm pozitivním emocím, které byste tam čekali. Jo. Tak to je taková červená kontrolka, která pak bliká. Ale emoce, soustředění a takovéhle věci, to, jak se člověk projevuje v komunikaci, najednou říkáte věci, co byste normálně neříkali, jo? A nebo je pro vás problém neříct něco, co byste, jo, prostě ovládnout se v nějaké takové komunikační oblasti. Druhá rovina je fyziologický stres, to je tehdy, když prostě čistě fyzicky zažíváme zátěž, která pro organismus je náročná a tam se můžeme bavit o dostatku jídla, dostatku živin, těch, co tak běžně potřebujeme, o kvalitě a dostatečnosti spánku, no, takovýchhle věcech. Zda tělo dostává to, co potřebuje. Tohle snadno přehledneme v křesťanském kontextu někdy, protože máme tendenci pečovat o duši a myslíme si, že duše není tělo. A oni Židé v tomhle byli moudřejší, oni věděli, že když se použilo slovo nefesh, jo, a různá slova pro duši ve staré smlouvě, tak to znamenalo celého člověka, včetně těla. Člověk byl živá duše a to znamenalo živá duše z masa a kostí, ale my jsme trošku gnostičtí v tomhle a máme dojem, že jde hlavně o ty duchovní zážitky a tudíž netělesný stavy a věci, takže řada lidí v nasazení pro službu, tak ignoruje, že mají tělo. A potom na to dojedou, protože právě si nepohlídají dostatečně kvalitní péči o tyhle aspekty, spánek, jídlo a tak dále. Pohyb.
1: Teď jsem chtěla říct, chci přidat cvičení, protože ano, to si myslím, že je velice důležité.
2: Ano, ano. A v rámci i potom, když se člověk snaží dostat z vyhoření třeba, nebo i z deprese, tak vlastně fyzický pohyb je jedna z podstatných věcí. Mám kamarádku, terapeutku v Maďarsku, která klientům velmi často řekne, že s nima vlastně ani nebude pracovat, dokud nezačnou cvičit. Proč bychom se pokusili stavět něco na půdě, která je celá rozbořená, je třeba nejdřív dát do pořádku organismus a potom budete mít energii a základ pro to, aby jsme mohli řešit jako vaše vztahy a další věci, ale prostě jít proti proudu tím, že jako nebudete mít režim, rytmus a pohyb a u toho se snažit dát do pořádku jako duševní a vztahový věci, tak je jako nesmysl. Takže psychologický stres, fyziologický stres, potom organizační stres. Stres, který vychází z toho, že mám třeba chaos v tom životě. A nebo v tom, že se snažím stihnout něco, co nejde stihnout. Prostě, že něco na rovině organizace je přehnané, buď v tom, že je to příliš sešněrovaný a je toho příliš moc a nedá se z toho uniknout. Nevyváženost na stranu toho přesycení organizačního v životě, takže když tam chybí ty nádechy, které můžou být různě časté. Člověk je pořád ve vleku, musí něco. A nebo má ten dojem, jo, tohle je často předmětem těch diskuzí. Opravdu něco musím, anebo jsem něco přijal, že musím. Kdo to vlastně chce? To je často důležité vyjasňování. Lidi často si naběhnou do šíleného způsobu života, protože věří něčemu, co nakonec zjistí po letech, že vlastně to mohlo být úplně tak jinak. Ale z druhé strany, organizační stres vychází někdy z toho, že prostě si neumíme zorganizovat věci. Že neumíme tomu dát řád, že neumíme rozlišit, co je podstatné pro nás dělat, co není podstatné pro nás dělat a necháme se vláčet tím, co tak jako přijde. Tohle bývá teď velmi složitý pro mladý lidi, tím, že jsme zahlcení podněty na internetu, každý, kdokoliv si umyslí, že s váma bude mluvit, tak vám napíše a může, máte tisíce lidí, nebo stovky většinou, kteří vás mají třeba na Facebooku nebo tak a kdokoliv z nich vám může napsat kdykoliv. A najednou vám za den napíše třeba, já nevím, 10, 20, 30 lidí. Prostě je to složitější, než to kdysi bylo. Máme daleko víc podnětů a udržet si režim a vůbec ho vytvořit, tak je velmi těžké. Hodně lidí se nevytvoří tyhle návyky, jak dát dnu strukturu. Návyk si na to nevytvoří až v podstatě do rané dospělosti a potom je samostatně fungovat a nevědí jak. Takový jako chaos, který vychází z takovéhle organizační jako neschopnosti a nedovednosti. Nikdo nás to systematicky neučí vlastně. To samotný o sobě je potom stres, protože vy třeba, pokud žijete až moc přítomnosti, tak třeba někdo vám zavolá, vy řeknete, aha, jo, mám čas, jdete s ním mluvit a pak zjistíte, že nemáte čas jako na nějakou jinou věc, kterou jste měl v kalendáři, nebo kterou máte dělat do hodinu potom, nebo ani nevíte, že tam byla. Najednou zjistíte, že máte tři věci najednou a že jo, a už to je samotný jako zatěžující. Přesunete to a vlastně neustále řešíte to, co zrovna se vynoří a nemá to žádný jako hlavu a patu a v tu chvíli vlastně neustále jste buď pod tím, že něco budete ignorovat a vědět, že někde to tam jako hnije, což je stres, protože prostě víte, že to tam je, anebo se budete snažit to všechno stihnout a to někdy jako z hlediska časoprostoru prostě není možný. Takže to je organizační stres, který dnes hodně vnímám u mladých lidí zvlášť a který udělá hodně, protože vede potom k takové nevyváženosti. Jo. Někdy se hrozně snaží, postaví se do aktivity, jsou hyperaktivní chvilku a potom úplně padnou ve vyčerpání a dlouho se nedá nic, hromadí se jim mezi tím věci k řešení, pak se zase zmobilizují, když se začnou jako si přímo, že realita existuje a musí ji řešit, zase se posnaží chvilku, ale je v tom chaos a potom zase padnou. Jo, a je to prostě takový jako nahoru a dolů, ale je to hasení jako ohňu neustálý.
1: Tohle všechno, o čem jsme mluvili, Marku, tak jsou projevy stresu, které asi můžeme běžně vidět kolem sebe. Zajímalo by mě, jestli se o stresu dá mluvit i v duchovní oblasti. Víš, když se budeme bavit o životě člověka, který má vztah s Bohem, tak jestli i do téhleté oblasti, do téhleté sféry života může vstoupit stres.
2: Samozřejmě, velmi snadno. Já nerad rozlišuju život na duchovní a v ostatní, takže pro mě všechny tyhle oblasti, o kterých jsem mluvil, jsou duchovní. To, jak zacházím s emocema svýma a s emocema druhých, tak není pro mě neduchovní věc. To, jak když prostě pracuju s lidma, kteří hodně trpí, tak to pro mě duchovní otázka. Je to otázka toho, jak vidím utrpení ve vztahu k Bohu třeba a svoji roli ve vztahu k utrpení lidí kolem mě a tak dále. To, jak mám organizovaný den a nakolik ho mám nebo nemám a nakolik mám řád v životě, je duchovní záležitost. To, jak zacházím se svým tělem a jak ho vážně beru a respektuju to, že má svoje limity, to je taky duchovní záležitost. Takže vlastně všechno, o čem jsme mluvili, pro mě z nějakého hlediska je vlastně duchovní téma, ale potom jsou tam ještě specificky duchovní otázky, které můžou mít dopad na to, zda a jak prožíváme stres. To je otázka vyváženosti a nevyváženosti v duchovním vnímání věcí. Pokud například vnímám Boha jako někoho, kdo hlavně chce, abych podával výkon a abych držel hubu a krok, tak tu chvíli je to duchovní otázka a můžu si z Boha udělat otrokáře, který vlastně mě nevnímá, který mě má jako jednoho z mnoha, chce po mně nějaký výstupy a nastavím si život tak, jako kdyby nemohl odpočívat třeba, nebo nemohl brát vážně to, že někdy na něco nemám, nebo jsem prostě vyčerpaný, nebo není důležité, jak se cítím a podobně. A vytvořím si díky duchovně nevyváženému vnímání Hospodina, tak si vytvořím velmi stresovou situaci. Jo? To se propojuje třeba s otázkou toho, zda jsem opravdu schopen vnímat to, že Bůh mě miluje. A zda mám dojem třeba, že mě miluje tehdy, když budu velmi šikovný, anebo neustále aktivní a podobně. To jsou duchovní otázky. Takže snaha zasloužit si Boží lásku a Boží přízeň, tak je někdy velkým zdrojem stresu. Snaha ukecat Boha nebo donutit ho k něčemu prostřednictvím toho, že budu nejvýkonnější ze všech, anebo nejvíc mít všechno uspořádaný, anebo jo, prostě my si často obsadíme duchovní hodnotou nějakou věc, která na to první místo nepatří, a to vždy sebou nese nevyváženost a vždy to sebou nese zátěž. Možná by nás napadly další oblasti, které souvisí specificky s duchovním životem. Ještě možná řeknu, to zda vnímáme duchovní život jako něco, a to je zase téma nevyváženosti. Já můžu mít dojem, že duchovní život znamená, že jsem pořád s druhýma lidma a vinuju se jim. V tu chvíli je to organizační stres, který má zdroj v tom, že si špatně vykládám to, co znamená být duchovní člověk. A nebo naopak, můžu mít dojem, že duchovní život je o tom být sám a trávit čas s Bohem, jako by druhých nebylo, a všechno si jako vymodlit a vyprodukovat duchovně sám jenom já a Pán Ježíš, a v tu chvíli se odříznu od sociální podpory a od druhých lidí, které mi Pán Bůh dává, a vytvořím si duchovní stres, který vychází z toho, že se snažím být dobrý křesťan špatným způsobem. To je další aspekt. Jo, ale vždy jsou tyhle čtyři stránky propojené.
1: Určitě o tom ještě budeme mluvit, ale ráda bych, aby to zaznělo i tady, byť zkratkovitě. Jak s tím pracovat tak, aby člověk rozpoznal, že je pod tlakem, stojí ve stresu a může hledat, má hledat cestu ven?
2: Asi základ je mít v životě nějaký kontext nebo prostor, který je pravidelný, ve kterým se podívám na to, jak funguju.
1: To znamená pravidelně se zastavovat a reflektovat svůj život?
2: Ano, to zní hrozně banálně, jo, ale to je taková jako maličkost, ale my na tohle prostě zapomeneme, protože máme dojem, že to, co vidíme za toho běhu běžného, takže že tak věci nutně jsou. A my někdy, když se zastavíme a rozhledneme, tak vidíme věci jako jiný. Běžný den, zvlášť když žijete vystresovaně, tak vám zúží pozornost a jakoby vy vidíte jenom velmi úzký výsek své reality. Je třeba se umět na ten život podívat trošku jako z vrchu. Já proto rád chodím na vysoká místa, když se dívám do velkého údolí, tak mám trošku podobný dojem, že se dívám takhle do svého života. Tak jo. A my potřebujeme si tohle umět udělat, ať už jednou týdně mám nějaký čas, kde se prostě zastavím a s někým, já tam třeba v rámci své skupinky, s přáteli, kde se prostě podíváme na to, jak jsem žil poslední týden. Co jsem dělal, jaký to bylo, jak to bylo smysluplný, kde tam byl Bůh, kde jsem tam byl já, kam to směřuje. Takový to, že rozložím ten život před pár lidma, o kterých vím, že jim na mě záleží a že jsou rozumní, a spolu se na to podíváme. A já se podívám jako na to, jak to mají oni. Tak to je sdílený zastavení, ale právě pak to nemůžou být ti lidi, před kterýma potřebuji ukázat, že toho dělám hodně. A nebo že jsem opravdu jako zorganizovaný, a nebo že jsem opravdu duchovní a podobně. Musí to být lidi, kterým jsem schopen ukázat, jak to je. Proto já u toho často, nebo máme dobrou praxi, že u toho vytáhneme kalendář a prostě si fakt jako řekneme, co bylo. Protože jinak bych měl tendenci udělat nějakou vyfiltrovanou verzi mě, kterou jim předložím, aby oni měli dojem, že jsem jako opravdu výkonný, nebo že jsem opravdu duchovní. Potom myslím, že podobné zastavení úplně ideální je, když umíme si udělat sami také navíc. Ideálně každý den, a ono by stačilo 5 minut. Stačí 5 minut se zastavit a uvědomit si, jak se teď cítím, co se teď se mnou děje, kde se vlastně vnitřně nacházím, čeho se bojím, co mi teď dělá radost, po čem jdu, jak to mám teď s Bohem, jak to mám teď s druhými, co je teď pro mě důležitý, čemu teď sloužím. Jo, takovýhle jako šťouravý jednoduchý otázky, podívat se na to, kde vlastně jsem duševně, duchovně, vnitřně, fyzicky a tak. Tohle kdyby člověk udělal aspoň jednou denně, a ideálně dvakrát, jo, třeba ráno a večer, nebo uprostřed dne a večer, nebo tak, tak si daleko víc uvědomíme, co se děje a máme zpětnou vazbu a nic moc by nás to nestalo. A těch 5 minut není hodně, to je většinou ten čas, co stejně strávíme snahou utíct od stresu tím, že brouzdáme po Facebooku nebo po Instagramu, anebo si šťouráme v nose, jo. Jo, tak je to o tom tomu prostě dát ten čas.
1: Jenom se člověk nesmí pak vystresovat tím, co zjistí.
2: Myslím, že lidi se tomuhle vyhýbají a mají tendenci znehodnotit takovýhle jednoduchý doporučení právě proto, že se bojí, že by pak museli něco změnit. My se bojíme být opravdu v kontaktu se sebou, dokud to nezačneme dělat. Když už se z toho stane běžná praxe, tak to vlastně může proto hodně posunout život, ale je tam taková ta mezifáze, kde začnete vnímat věci, které prostě vnímat nechcete, a než začnete je brát v potaz a započítávat do své rovnice, tak je tam nějaká mezifáze nepříjemná.
1: Děkuji, Marku. Tady dneska skončíme. Příště se dostaneme k vyhoření. Jsem na to zvědavá. Děkuji za dnešní povídání. Uši k duši se tady uzavírají a i příště se těší naslyšenou Lucie Endlicherová
2: a Marek Macák.

Reprízu pořadu si můžete poslechnout v úterý v 19.45, také ve čtvrtek v 5.30 a nebo si pořad můžete najít v podcastových aplikacích. Premiéra pořadu je vždy v pátek v 8.30 a příští týden nás čeká strategie zvládání stresu jako prevence vyhoření.

A to je z dnešního večerního vysílání téměř všechno. Jsme rádi, že jste si Rádio 7 vybrali za společnost a neváhejte, zůstaňte s námi i po půlnoci, kdy se na vás těší další z mých moderátorských kolegů, ale pokud půjdete spát, tak samozřejmě příjemné sny. Pokud zůstanete s námi, budete poslouchat, tak příjemný poslech vám za večerní vysílání od mikrofonu přeje a se všemi se s vámi loučí Kateřina Fridrichová.

Minula půlnoc, mění se datum v kalendáři. Je pondělí 12. října a od mikrofonu Rádia 7 vás opět zdraví Kateřina Hodecová. Jsem moc ráda, že jsem s vámi a doufám, že i vy si užijete noční vysílání Rádia 7. Tedy noční, pokud nás posloucháte v České republice nebo v srdci Evropy. Pokud nás posloucháte někde v zahraničí, samozřejmě máte úplně jiný čas. Ale ať je čas jakýkoliv, ať je vám dobře na světě. Ať jste si vědomí toho, že život je dar a veliká příležitost posloužit druhým něčím dobrým a sami také čerpat dobré od našeho Boha a Otce. No a o tomhle Bohu svědčí i celé vysílání Rádia 7. Tady je přehled pořadů, které jsou dnes před námi. Hřích, který zasáhl lidstvo už v době Adama a Evy, zůstává naším problémem dodnes a jeho řešením se zabývá celé písmo. Ke studiu vzácné knihy Genesis nás přivádí pořad Světem Bible, který nabízí pohled na tyto přelomové události lidského rodu. Výklad teologa Johna Vernona McGeeho poslouchejte ve čtvrt na jednu. Nahrávka, která zazní v jednu hodinu během písniček z archivu, je určitou formou setkání. A to jak setkáním s lidmi, kteří se na ní podíleli autorsky, hudebně či jinak, tak setkáním s posluchači. V relaci Bible Guide otevíráme třetí kapitolu proroka Joela, kterou cituje i apoštol Petr ve svém kázání o letnicích. O půl třetí je to pak relace Dary z rukou mistra. O své zkušenosti s Božím působením skrze Ducha Svatého a o tom, jak Bůh jedná v životě Petra Plaňanského, pastora křesťanského společenství v Nymburku, uslyšíte v tomto pořadu. Nebude chybět úvodní zamyšlení Jiřiny Džiny Čunkové a také anketa, ve které uslyšíte i Lucii, Štěpána a Lídu. Loď Jitřenka, na jejíž palubě se odehrává děj knihy manželů Dolejších Plavčík Žán, se po několika vzpourách a silné bouři konečně přiblíží ke konci své plavby. Dosažení břehu však skončí tragicky, jak uslyšíme ve čtvrt na čtyři. Salzburg. Nádherné vyhlídky na okolní Alpy a všudy přítomný Mozart. Jaké vzpomínky si odvezla budoucí studentka oboru Všeobecná sestra Johana Havlíčková, bude vyprávět v cestovatelském týdeníku Za obzor ve 4 hodiny. Proč právě Kristus a proč bych ho měl brát vážně? Co potřebuji k tomu, abych poznal, kým opravdu je a kdo mi to může zjevit? Nad těmito otázkami uvažuje Marek Šuba v dalším díle Základů. Poslouchejte po páté. Úspěch sebou může kromě dobrého pocitu přinášet i nebezpečí. To spočívá v tom, že zapomeneme na Boha a na ty, kteří jsou součástí našeho úspěchu. Jak vést dobře sám sebe, abychom měli dost sil a prostoru vést druhé, hovoří Vojta Barot s Lucií Mesároš, která se věnuje vzdělávání misionářů v rámci Křesťanské akademie mladých. Přidejte se od 5 hodin a 30 minut. Tak to je stručný přehled pořadů, které vás čekají v dnešním nočním programu Rádia 7. A dobrý poslech vám ještě jednou od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová.

0: Jakými způsoby proniká do lidských srdcí pochybnost, odhalíme v pořadu Světem Bible. Četba Pavla Vopaleckého nás provede výkladem amerického teologa Johna Vernona McGeeho, který se dotkne dramatických okamžiků třetí kapitoly knihy Genesis. V nich se střetává lidská důvěřivost s nebezpečným svodem. Tak dobrý poslech.
1: Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. To jsou, milí posluchači, první tři verše ze třetí kapitoly první knihy Mojžíšovy. Při čtení těchto příběhů, zejména pokud aspoň trochu známe jejich pokračování, nás mohou napadat mnohé otázky. Na některé nalezneme odpověď přímo v textu, na některé třeba jinde v písmu, u některých můžeme vyslovit jen rozmanité úvahy. Satan, zde spodobněný jako tenhle zvláštní had, věděl, co dělá. Všimněte si jeho počínání. Postupoval rafinovaně. Položil Evě otázku, která na jasné boží slovo vrhá stín pochybnosti. Jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Tahle otázka vyvolává přirozeně pochybnost a podněcuje zvědavost přinejmenším v další otázce. Zda je ten zákaz opravdu takhle míněn? Zda je opravdu tak vážný? Eva odpověděla, plody ze stromů v zahradě jíst smíme, jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Těžko říci, kde Eva vzala tu myšlenku, nesmíte se ho ani dotknout. V našem textu jsem nenašel, že by Bůh něco takového kdy řekl. Měla to jako vlastní vylepšení toho božího výroku? Nebo to při svém sdílení Evě přidal Adam jako určité doplňující bezpečnostní opatření pro Evu? A ještě něco. Kde byl asi Adam v tu chvíli, když k Evě s těmito řečičkami přistoupil Satan? Ach, Adame, co pak nevíš, že tvoje žena potřebuje tvoji přítomnost, tvoje obecenství, obecenství s tebou? Nemohl jsi tu touhu vystihnout, říct něco moudrého, pohovořit o něčem zajímavém, nebo jen tak, abyste se sdíleli, o čem přemýšlíte? Jistě si dělal něco užitečného, možná si uvažoval, jak to či ono ještě pojmenovat, nebo tamhle to zařídit. Přátelé, Satan je mistr ve využívání

manželství v první řadě muže, Adama. Tu je vidět jeho vrcholovou odpovědnost za lásku. Tu je odpovědnost za celé manželství. I když není pochyb, že část té odpovědnosti nese i Eva, vždyť Bůh pak hovoří i s ní. Otevřou se vaše oči a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé. To je 5. verš ve 3. kapitole Geneze. Připojím ještě ekumenický překlad týchž dvou veršů. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Je to až neuvěřitelné, do jakého světla tu Satan vlastně staví Boha. Boží slovo, ale i samotného Boha. Bůh vám zakazuje jíst z toho stromu pod pohrůžkou smrti? Bůh ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé? Jinými slovy tu zní stále totéž ohlupující tvrzení, ďábelské tvrzení, stejné až do dnešních dnů. Bůh vás chce o něco připravit. Chce vás připravit o vaši svobodu. Bůh vás chce připravit o plné poznání, ba dokonce o vaši pozici, kterou byste mohli mít. Je-li Bůh dobrý, proč nějaké omezování? Slovy nikoli nezemřete, had podsouvá Evě myšlenku, že Bůh není spravedlivý. A zpochybňuje i Boží svatost, když tvrdí, sami budete jako bohové, neboť Bůh ví, že v den, kdybyste z toho stromu jedli, otevřou se vám oči a budete jako bohové znát dobré i zlé. Tím nahlodáním Božího výroku je ovšem ze strany Satana docela skrytě mezi řádky řečeno současně ještě něco jiného. Asi tohle. Teprve já vám dám skutečnou svobodu, skutečné poznání, pravou volnost ve všem. Teprve se mnou život stojí za to. Viděli jsme tedy, že Eva se dopustila toho, že nejprve k Božímu slovu něco přidala, ať už to byla její vlastní iniciativa nebo něco převzatého. Stejně tak se v učení některých dnešních náboženství a kultů k Božímu slovu leccos přidává. Ku příkladu jsou tu lidé, kteří hlásají, že spasení je i dnes možno získat skrze dodržování zákona. Tvrdí, ano, víra v Pána Ježíše je důležitá, ale je potřeba ještě něco. Tedy víra plus ještě něco. Například skutky nebo členství v té, které výsadní náboženské společnosti a tak dále. Pokud by šlo o ty skutky, Pán Ježíš jasně říká, Jan 6:29. Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Někteří lidé tedy rádi k Božímu slovu něco přidávají. Liberálové a ateisté ovšem zase naopak z Božího slova rádi něco vyjímají. Už myšlenka, že Boží slovo není až tak doslovně inspirované, dovoluje vynechat vlastně cokoliv podle naší vlastní úvahy, co by se nám jakkoliv nehodilo. Bůh však před obojím varuje, jak před tím, aby se k jeho slovu něco přidávalo, aby se tedy nějak po lidsku vylepšovalo, taky před tím, aby se z něho něco vynechávalo. Pozorovali jsme tedy, že had velice jemně, opatrně, nenápadně a hlavně rafinovaně protiřečí Bohu a Boží slovo nahrazuje svým. List Římanům nás učí o poslušnosti víry. Víra, či snad raději mohu říci důvěra v Boží slovo, totiž vede k poslušnosti.

0: Uvědomme si, přátelé, jak zajímavý a mnohostranný byl ten Satanův nátlak, který tehdy předvedl při svém povídání s Evou. Apeloval zaprvé na tělo, strom měl dobré plody k jídlu, ale to nebylo všechno, tato stránka věci tehdy v ráji nebyla ve skutečnosti příliš důležitá. Za druhé, nabídnutý strom byl se svým ovocem také příjemný pro oči. V tom byl apel ponejvíce na psychiku člověka, nyní zvláště na jeho emocionální stránku. A za třetí, konstatuje se zde, že to byl strom žádoucí i proto, že sliboval moudrost. Náš učitel vysvětluje, že tím se Satan obracel k duchovní sféře člověka, které se na základě takové nabídky zmocnila pýcha. Být jako Bůh. Nevím, jestli si pamatujete na naše společné čtení Matoušova evangelia, ale přesně se stejnými principy pokušení přistoupil Satan o mnoho staletí později k Pánu Ježíši Kristu na poušti. Viz Matoušovu 4. kapitolu, Lukášovu 4. kapitolu, případně Markovu 1. kapitolu. Tam jsme viděli, že nejdřív půstem vyhladovilému Pánu Ježíši Satan řekl: proměň tyto kameny v chléb. To byl apel na tělo, stejně jako tehdy v případě stromu, který měl plody dobré k jídlu. Za druhé, Satan ukázal Pánu Ježíši království světa a nabídl mu je k vlastnictví za nepatrnou cenu, aby učinil poklonu Satanovi. Tím působil na jeho psychiku, na jeho emoce i na jeho mysl. Podobně tady ten strom byl také na pohled příjemný. A nakonec za třetí Satan Pánu Ježíši řekl: vrhni se dolů z chrámu, andělé se tě chopí a ochrání tě. Tu se Satan dotkl náboženského cítění člověka. Člověk totiž ve své podstatě touží po nadpřirozenu. Ovšem toto bylo pokušení, aby se Pán Ježíš svou mocí jen předváděl před množstvím lidí, aby se ukázal jako někdo víc. Princip tohoto pokušení Pána Ježíše byl tedy zcela nápadně podobný, jako byl v ráji strom žádoucí k nabití rozumnosti. Nemyslím, že by ďábel svou taktiku v dnešní době nějak podstatně změnil, dodává náš starý učitel. Na mne i na vás celkem stabilně používá stejné metody. To proto, že jsou stále velice účinné. Jak se zdá, všem se nám líbí to stejné. A aby to bylo ještě úplnější, ještě zřetelnější, podívejme se, co apoštol Jan napsal ve své první epištole ve 2. kapitole. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Boha, ale ze světa. To je ekumenický překlad 16. verše v 1. Janově 2. kapitole. Opět tři položky. Žádost těla, to je kralicky, nebo po čem dychtí člověk, ekumenicky, to nám připomíná strom s plody dobrými k jídlu. Za druhé, žádost očí, nebo co chtějí oči, to připomíná strom, který byl lákavý pro oči, lákavý na pohled. Za třetí, pýcha života, či na čem si člověk v životě zakládá. To připomíná strom, jenž byl žádostivý k nabití rozumnosti. Apoštol Jan k tomu dodává, že všechny tyto věci nejsou od Otce, ale ze světa. A Pán Ježíš řekl, že všechny tyto hříchy člověka pocházejí z jeho srdce, z hloubky jeho nitra. A právě tam se Satan zaměřuje se svou nabídkou. Stále znovu praktikuje tuto svou osvědčenou metodu, jejímž cílem je proniknout právě do srdce a svést lidstvo ze správné cesty. Nutno říci, že docela často má úspěch. Žel. Sedmý verš ve třetí kapitole první knihy Mojžíšovi. Oběma se otevřeli oči. Poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Oběma se otevřeli oči. To bychom za normálních okolností pokládali za něco úžasného, za něco skvělého. Kolik lidí touží potom, aby se jim otevřely oči? Jak třeba tělesné oči, tak i oči v tom přeneseném duchovním slova smyslu, aby mohli rozeznávat to, co dosud nerozeznávali. Toto je, přátelé, velmi zvláštní otevření očí. Charakterizoval bych je přímo jako tragické. Ano, v duchovní sféře Satan i dnes lidem nabízí otevření očí a mnozí po něm zatouží. Ovšem důsledky takového Satanova otevření očí bývají dalekosáhlé a náprava někdy velmi nesnadná, pokud vůbec možná. Oběma, Evě i Adamovi, se otevřeli oči. Tohle otevření očí je kromě poznání jejich vlastní nahoty přivedlo k něčemu ještě mnohem horšímu. Člověk do této chvíle, než padl, vlastně neznal svědomí. Byl nevinný. Nyní však poprvé poznává cosi kousavého, nepříjemného, zraňujícího, co nikdy předtím neznal. V obou, Evě i Adamovi, se probudilo svědomí. Pravá nedotčená nevinnost je vlastně neznalost zlého. Dosud nebyl důvod, aby si s čímkoliv dělali nějaké svědomí, protože zatím žili ve svobodě toho, co jim sám tvůrce, Hospodin, daroval. Nyní však poznali, že svoboda, kterou jim sliboval Satan, byla jenom podvodem. Nyní poznali, že propadli poutům něčeho velmi nepříjemného. Svědomí se nyní stalo jejich žalobcem a nutno konstatovat, že tu a tam je žalobcem vnitru každého z nás dodnes. Nyní po spáchaném hříchu přichází zvláštní poznání, které přináší důsledky jak pro každého z těch dvou, tak také pro jejich vzájemný vztah a samozřejmě také pro jejich vztah s Bohem. Poznání, které jim Satan slíbil, skutečně přišlo, ale rozhodně nikoli v tom, že by se nyní cítili jako bohové. To satanské poznání přišlo naopak jako něco destruktivního, ničivého, jako něco nesnesitelně nepříjemného. Tohle jejich nové poznání bylo tak nepříjemné, že ihned začali hledat řešení. Spletli fíkové listy a udělali si z nich jakési zástěrky. Fíkové listy ovšem jen na chvíli něco zatajovaly. Ale víte, jak se chová listí, když trochu povadne nebo když uschne. Ty jejich fíkové zástěrky ve skutečnosti nic neskrývaly. Stejně jako ani dnes nic nevyřeší lidské snahy o zakrývání hříchu před lidmi, natožpak před Bohem. Adam a Eva se namísto přiznání pokoušeli svůj hřích přikrýt. Nechtělo se jim doznat svou ztracenost. A naprosto stejně je na tom i dnešní náboženský člověk. Uskutečňuje všelijaká cvičení, rituály, chodí do kostela, až se stane sám před sebou i před ostatními lidmi velmi nábožným. Pokud však upřímnou vírou nepřijme odpuštění v Pánu Ježíši Kristu, tak si stejně nikdy není jist, co s ním a s jeho hřích jednou bude. Uvědomili jste si už někdy, že fíkovník je jediným stromem, který je tu v ráji pro naše poměry známým způsobem přesně specifikován? Strom života, stejně jako strom poznání dobrého a zlého, nejsou pro nás botanicky známými pojmy. Zcela určitě to nebyla jabloň, jak se to někdy lidově povídá. Co to bylo za druh, nevím, ale jsem si jist, že jabloň to nebyla. A všimli jste si, že pán Ježíš fíkovému stromu zlořečil? To je zajímavé. Mimochodem, pán Ježíš v zápětí na to se postavil velice kriticky k náboženství, které praktikovali tehdejší Židé. A vyslovil nad tím jejich náboženstvím, nad jejich životem a především nad stavem jejich srdce velmi tvrdý soud. To proto, že náboženství hřích pouze zakrývá a nejvýš jen deformuje lidské svědomí. Pokud neukazuje přímo a jedině na spásnou oběť Božího Syna, Pána Ježíše Krista, pak je prostě zavádějící, bludné. A to je myšlenka, kterou se chceme dnes rozloučit, spíš její opačnou polohou. Pohled na Pána Ježíše Krista ve víře, přistoupit k němu s vírou, s modlitbou, s vyznáním hříchu, to je cesta do jistoty, do bezpečí, to je cesta k pokoji v srdci.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině i mnoha jiných jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme velmi rádi za vaše ohlasy i finanční podporu, aby tento pořad mohl být i nadále vysílán. Pokračovat ve výkladu Božího slova budeme už dnes, 15 minut po 20. hodině večerní. Opět se vrátíme do knihy Genesis a veršů 8 až 16, 3. kapitoly.

Cesta, tak se jmenovala píseň, kterou jste poslouchali v podání kapely Groom's Friends, tedy ženichovi přátelé. Členové této kapely se skutečně identifikují s Bohem, vztahují se k němu, chtějí být ženichovi přátelé. A tím ženichem je tu míněn samozřejmě Ježíš jako ženich své církve, své krásné a čisté nevěsty. A právě s tímhle ženichem chtějí nejenom členové této kapely, ale věřím, že i vy mnozí, že chceme společně jít tou cestou životem, nenechat se odradit od těmi všemi věcmi, které se dějí okolo a které možná nevypadají příliš optimisticky. Ale když jsme s ním, máme opravdu všechno, co potřebujeme.

Vítejte u poslechu písniček z archivu. Kdyby tady teď byl můj kolega Daniel Zeman, tak by si určitě povzdechl, jak ten čas letí. Budeme si totiž dnes hrát z alba, které vzniklo v hudebním studiu Rádia 7. Od vzniku alba Setkání skupiny Ryby uplynulo, několik desítek let.

Tohle byla titulní píseň alba Setkání skupiny Ryby. A jak uvádí iniciátor a hlavní protagonista této desky Honza Jonáš Zaplatil, sama nahrávka takovým setkáním skutečně je. A to jak setkáním s lidmi, kteří se na ní podíleli autorsky, hudebně či jinak, tak setkáním s posluchači. A teď se pojďme setkat s jednou starozákonní postavou.

Jak už jsem zmínila, hlavní osobou, která stojí za albem Setkání, z něhož si dnes hrajeme, je Honza Jonáš Zaplatil, mimo jiné bývalý kapelník skupin Ryby a Bétel. Možná si ho také pamatujete z našeho vysílání, podílel se na pořadu Interval. Honza Jonáš Zaplatil složil většinu písní na albu, ale dává zde také prostor skladbám jiných autorů, kterého, cituji, nějakým způsobem doprovází, které mi přirostly k srdci, nebo si je prostě rád hrají a zpívám.

Z tvorby dalších autorů zařazených na desce Setkání si teď pustíme píseň Jsem, protože dýchám Jana Neckáře.

Dnešní půlhodinku s albem Setkání skupiny Ryby ukončíme tematicky tam, kde jsme začali, u skladby s názvem Setkání. Ale nebojte, přes podobný název jde o jinou píseň, než jsme slyšeli na začátku. Ta se ve skutečnosti jmenovala Toužíme po setkání. Společné, kromě výskytu na tomto albu, mají to, že obě jsou z autorské dílny bratří Přehnalových. Tak to je z dnešních písniček z archivu vše. Těším se na slyšenou zase za týden.

Písničky z archivu skončily, příští budou věnovány tvorbě Jany a Miroslava Radových a jejich albu s názvem Čekání. Premiéru písniček z archivu na Rádiu 7 naladíte každou neděli v 15 hodin.

Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani měsíc za noci. Zhudebněný žalm 121 jste poslouchali v podání Joshua Aarona.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: Najděte Rytmus do života. Radio 7.
1: Byly 2 hodiny, s vámi je Rádio 7 a u mikrofonu Kateřina Hodecová. Je pondělí 12. října. V této hodince se zaměříme na dary s rukou mistra, přesněji na tichého společníka, tedy Ducha Svatého, o kterém si budou povídat Jiřina Džina Čunková a Petr Plaňanský. To bude o 14:30, ale teď tu mám pro vás reprízu pořadu Bible Guide, pořadu, ve kterém mapujeme obsah celé Bible. Aktuálně jsme ve 3. kapitole knihy proroka Joela.
0: Bible Guide, váš průvodce Biblií.